Posloucháte Český rozhlas D-dur. Před malou chvílí dozněly Goldbergovy variace Johanna Sebastiana Bacha v podání Glenna Goulda.

Johannes Brahms navázal na klasickou tradici, ale zároveň ji obohatil o romantickou hloubku a bohatou harmonii. Jeho smyčcový kvartet číslo 3 B-dur patří k vrcholům jeho komorní tvorby. Skladba je charakteristická lehkostí, hravostí i promyšlenou formou. Hraje Leipziger Streichquartett. Přejeme příjemný poslech.

Jean Sibelius patří k nejvýznamnějším představitelům severské hudby. Jeho symfonie číslo 2 D-dur patří k jeho nejhranějším dílům a bývá často vnímána jako symbol finské národní identity. Hudba této symfonie je plná kontrastů od lyrických pasáží až po monumentální závěr, který patří k nejpůsobivějším monumentům symfonické literatury. Hraje symfonický orchestr finského rozhlasu. Řídí Oko Kamo.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: velice dráždily typické nešvary, kterých se pravidelně dopouštějí učitelé hudební výchovy. Zároveň však měl trochu potíže s vyjadřováním. Jednou celý rozčílený přišel z hospitace, odkud si na základní škole, a pravil: já jsem na té učitelce byl a ona kladla, jestli je veselá či smutná. Ano, paní učitelky ve škole velice často dávají dětem rozhodovat, jestli hudba, kterou poslouchají, je určena k smíchu nebo k pláči. Děti jsou zpočátku rozpačité, ale po určité době pochopí, co paní učitelka chce slyšet, a přizpůsobí se jejím kritériím. Ale v hudbě jsou tyto kategorie velice ošidné. A vlastně nejen v hudbě, ale v celém umění.
1: Patrně učinil někdo na Josefa K. křivé udání, neboť aniž se dopustil něčeho zlého, byl jednou ráno zatčen. Kuchařka paní Grůbachové, jeho bytné, která mu každý den ráno kolem 8 přinesla snídani, tentokrát nepřišla. To se ještě nikdy nestalo. Čekal ještě chvilku, viděl se svého polštáře stařenu, která bydlela naproti a která ho teď pozorovala se zvědavostí u ní zcela neobvyklou. Potom však zároveň udiven i hladov zazvonil. Ihned se ozvalo zaklepání a vešel muž, kterého zde v bytě ještě nikdy neviděl. Byl štíhlý a přece pevně rostlý. Měl na sobě přiléhavý černý oděv, který byl podobně jako cestovní obleky opatřen všelikými skládanými záhyby, kapsami, přeskami, knoflíky a pásem, a zdál se proto zvlášť praktický, aniž bylo jasné, k čemu oblek vlastně slouží. Kdo jste? Zeptal se K. a ihned se spole vstyčil v posteli. Muž však pominul otázku, jakoby jeho zjev byl něco, co se prostě musí vzít na vědomí, a řekl jen: nesmíte odejít, vždyť jste zatčen. Skoro to tak vypadá, řekl K. A proč pak? Zeptal se potom. Nejsme tu proto, abychom vám to řekli. Jděte do svého pokoje a čekejte. Řízení je zahájeno. A dovíte se všechno v pravý čas. Jdu nad svůj příkaz, když vám tak přátelsky domlouvám, ale doufám, že to neslyší nikdo než František, a ten je sám k vám vlídný proti všem předpisům. Budete-li mít i nadále tolik štěstí, jako máte tím, že máte zahlídače právě nás, můžete doufat, že všechno dobře dopadne.
0: Ale bohužel nic dobře nedopadne. Zatčený muž z Kafkova románu Proces bude nakonec popraven. Jedná se tedy o typicky tragický příběh, že ano? No prosím, a přitom od Kafkova přítele Maxe Broda víme, že když Kafka tuto scénu zatčení předčítal svým přátelům, všichni, včetně samotného spisovatele, se prohýbali smíchy, jako by to byl humoristický román. Zní to neuvěřitelně? Ale proč vlastně? Ze života přece dobře víme, jak často se tragika s komikou prolínají, a esenciálním dokladem, abych byl odborný tohoto faktu, jsou třeba filmové grotesky. Také Kafkova díla jsou prosáknuta tragickým humorem a obě složky jsou v dokonalé rovnováze. Proto je tak strašně ošidné Kafku jakkoliv interpretovat, a to i hudebně. Porovnejme dvě ukázky skladeb soudobých autorů zkomponovaných na Kafkovy texty. První skladba má formu melodramu a je protchnuta tragikou a zoufalostí.

Bylo velmi časně z rána. Ulice byly čisté a prázdné. Šel jsem na nádraží. Když jsem se podíval na věžní hodiny a pak na své hodinky, viděl jsem, že se velmi připozdilo.

Ulekl jsem se toho poznání tak, že jsem si už nebyl jist, kde je cesta. Nevyznal jsem se ještě dost dobře v tomto městě. Naštěstí byl nablízku strážník. Běžel jsem k němu a zeptal se ho bez dechu na cestu. On se usmál a řekl: ode mne se chceš dovědět, kde je cesta? Ano, řekl jsem, protože ji nemohu sám nalézt. Vzdej se toho, řekl a odvrátil se tak prudce, jako se odvracejí lidé, kteří chtějí být sami se svým smíchem.

0: Jiný soudobý autor zhudebnil úryvky závěrečné scény Kafkova procesu. Z oné apokalyptické scény popravy nevinně odsouzeného hrdiny učinil skladatel bizarní grotesku. Záměr je jasný a legitimní, hudebními prostředky vyjádřit absurditu celého příběhu. Otázkou však je, jestli se tímto provokativním panoptikem ono citlivé existenciální napětí mezi komikou a tragikou neporušilo. Je to nejspíš věc vkusu a ten můj se tomuto řešení vzpírá.
1: Jako pes. Ale člověk je tak málo, ale člověk je tak málo.

Tak to byly dvě ukázky kafkovsky inspirované hudby. Mohu směle prohlásit, že v té první zněla hudba smutná a v druhé hudba veselá, ale asi se shodneme, že tato klasifikace nezní příliš gramotně. Problematičnost takového hodnocení se však netýká jen složitých estetických struktur soudobé hudby. Poslechněme si jiný příklad.

Poměrně veselá hudba, co říkáte. Orchestr hraje svižné přiznávky, nad nimiž se vine typicky verdiovská melodie. A co se v této scéně z trubadura odehrává? Inu, upaluje se cikánka.

případě této veselé zpracované popravy se už můžeme těžko odvolávat na existenciální vidění světa. Verdi prostě nehodlal obětovat atraktivnost a lidovou srozumitelnost své hudby dramatickému ději. V jeho pozdější tvorbě už se takové rozpory nevyskytují a jeho opery už mají podobu skutečných hudebních dramat. Ale kdyby nám někdo bez dalšího vysvětlení pustil třeba Sanctus z Verdiho Requiem, asi bychom těžko uhádli, že jde o součást smuteční mše.

Podivuhodné rozpory mezi zdánlivě smutným textem a veselou hudbou najdeme i u Bacha. Týká se to zvláště křesťanského pojetí smrti, která v případě řádného života znamená radostné setkání duše s Kristem a s Bohem. I když tento fakt známe, jeho explicitní vyjádření nám může připadat přesto trochu nepochopitelné. Nemůže nás třeba nepřekvapit přímo bujarý výraz Bachovy árie s názvem Ich freue mich auf meinen Tod, čili těším se na svou smrt.

To byla tedy Bachova veselá hudba o smrti. Křesťanská víra vůbec rozmlžuje pojmy jako radost a smutek. Setkáme se tu s jásotem nad ztrátou vlastního života, ale když má dojít ke skutečnému jásotu, ke skutečné radosti, není to nikdy vyložený smích, snad spíš jakýsi výraz tiché blaženosti. Olivier Messiaen má skladbu s názvem Jásavé aleluja duše toužící po nebesích. Skladba má dvě verze, jednu varhaní a druhou orchestrální. V té orchestrální zvolil Messiaen jako hlavní nástroj hoboj, tedy instrument, jímž skladatelé líčí spíše stesk než jásot. Přesto je poselství této skladby jasně čitelné. Je to smutná hudba, ale plná radosti.

Mám takový dojem, že jsem dnes odvedl dobrou práci a že jsem v pojmech veselá a smutná hudba učinil dostatečný zmatek. Skoro se obávám, jestli jsem to nepřehnal. Existují totiž celé knihy o tom, proč nám rychlá hudba ve vysoké poloze připadá radostnější než táhlé violončelové solo. Prý to nějak souvisí s encefalogramií a s křivkami naší mozkové aktivity. Je to určitě zajímavé a hudební vědci se tím právem zabývají. Ale řekl bych, že posluchači a tím více hudební pedagogové mají zatím jiné starosti. Třeba tu, jak zařídit, aby pro hudební umění vyrostla nová generace posluchačů. Učitelé hudební výchovy pouštějí dětem Smetanovy polky, protože si myslí, že veselá hudba je pro ně přijatelnější. A děti přitom doma poslouchají programově temný a depresivní heavy metal. Cesta k hudebnímu umění asi nevede přes posuzování míry veselosti. O jedné stoprocentně smutné hudbě však přesto víme. Je to ta, kterou nikdo neposlouchá. Ta, která od rána do večera zní v restauracích a vinárnách a kvůli níž si hosté nemohou povídat, nýbrž na sebe jen hulákat. Úloha zvukové kulisy je pro hudbu ponižující a v každém vnímavém posluchači musí vyvolávat smutek. Naštěstí platí i pravidlo opačné. Mistrovsky napsané requiem nám může přinést stejně radosti, třeba jako to nejveselější skerco z Schubertovy symfonie. Neměli bychom dopustit, aby nám tu radost někdo kazil.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Teď nás čeká opravdu krásné spojení. Velký anglický barokní mistr, skladatel, a velký francouzský mistr hry na trubku. Dnes už legendární Maurice André zahraje Henryho Persla. Prosím, první věta živé Allegro z Perslovy sonáty pro trubku a orchestr D-dur. Maurice André a Akademie svatého Martina v Polích se sirem Nevillem Marinerem.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Antonín Reicha, finále z oktetu S-dur pro dechové a smyčcové nástroje opus 96. Hraje soubor Consortium Classicum.

0: Symfonie je skladba pro orchestr, obvykle čtyřvětá, někdy jen třívětá. První věta bývá v sonátové formě, následuje odlehčené skerco a věta pomalá, vše uzavře virtuózní finále. Od Haydnových dob symfonie postupně nabývala na délce a významu. Dnes ji chápeme jako obdobu románu, tedy jako rozsáhlé dílo přinášející silné umělecké hodnoty.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy byl už od dětství mimořádně hudebně talentovaný a navíc měl to štěstí, že jeho zámožná rodina jeho hudební vzdělávání vydatně podporovala a rozvíjela. Dokonce mu platila orchestry, aby si mohl ověřit zvuk svých skladeb. Mezi 12. a 14. rokem složil Mendelssohn 12 symfonií pro smyčcový orchestr. A jednu z těchto půvabných kompozic z toho zázračného chlapce si teď poslechneme. Alespoň tedy část. Finální větu z 8. symfonie pro smyčce D-dur hraje Orpheus Chamber Orchestra.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus, samá hudba.
1: Klasika na dosah.
2: Na stanici Český rozhlas D-dur.
1: Dva velcí francouzští herci, Jean-Pierre Marielle a Gérard Depardieu, se v roce 1991 sešli při natáčení skvostného filmu Všechna jitra světa. V němž oba stvárnili slavné francouzské barokní hudebníky, hráče na gambu a skladatele. Marielle byl tajemným panem Saint-Colombe a Depardieu jeho žákem Marénem Marézem. V jedné scéně učitel říká žákovi: hrajete dobře a jistě budete hudbu provozovat. Nikdy se však nestanete hudebníkem. Scénárista toho filmu přesně vystihl tu tenkou hranici mezi skutečným uměním a jeho napodobováním a vnějším efektem. Těžko dnes po staletích soudit. Víme, že partitury obou pánů jsou plné vynikající hudby. Ale když se ozvou tóny Saint-Colombovy skladby Le Plaire, slzy, jsme hodně blízko nitra tohoto dodnes pro nás tajuplného pána. Hraje samozřejmě Jordi Savall, který nahrál všechny gambové party pro zmiňovaný film, a s ním na violončelo Christophe Coin.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Ludwig van Beethoven, druhá věta ze symfonie číslo 8 F-dur opus 93. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Celkem bohatý skladatelský odkaz máme zachován z díla vlámského skladatele první půle 16. století Adriana Willaerta. Na to, že nás od tohoto ceněného kapelníka svatého Marka v Benátkách dělí 450 let, mají soubory staré hudby z čeho vybírat. 8 mší, přes 50 hymnů a žalmů, přes 150 motet, asi 60 šansonů, 70 madrigalů a mnoho dalších instrumentálních děl. A mezi nimi i tento Richard Carr 10. Willaertovu hudbu hraje ansámbl Romanesque.

A teď si od našeho barokního mistra Jana Dismase Zelenky poslechneme žalm Da pacem Domine. Ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

Symfonie číslo 45 Fis-moll Josefa Haydna je proslavená především finální větou, během níž hudebníci postupně odcházejí ze scény. Ale i první věta stojí za pozornost. Dílo vzniklo na podzim roku 1772 v Haydnově první vrcholné tvůrčí etapě, a to v období stylu Sturm und Drang, bouře a vzdor. Tohle německé myšlenkové preromantické hnutí v literatuře spojené s Goethem a Schillerem, kladoucí důraz na emocionalitu, se do hudby promítlo jakýmsi citelným neklidem a emočním vypětím. Typické jsou synkopy, tremola ve smyčcích, dynamické zvraty, melodické skoky i odvážnější harmonie. A to vše najdeme i u Haydna, dokonce hned od prvních taktů. Ukáže nám to Akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Jedním z nejhranějších děl velkého českého skladatele 20. století a také klavíristy a barhaníka a pedagoga Petra Ebena, který zemřel v roce 2007, je dodneška jeho varhaní Nedělní hudba. Eben v ní staví na počátcích notované evropské hudby, totiž na motivech gregoriánského chorálu, toho jednoduchého, jednohlasého, ale o to působivějšího raného křesťanského latinského zpěvu. Je symptomatické, že Petr Eben napsal svou nedělní hudbu v tísnivých 50. letech, která duchovní tvorbě a duchovnu obecně vůbec nepřála, konkrétně v letech 1957 až 9. Opus obsahuje 4 části, my vybíráme 3. pulzující Moto ostinato. Hraje Irena Chřipková.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Renesanční skladatel Carlo Gesualdo da Venosa neproslul jen rituální vraždou manželky a jejího milence, na níž tehdejší soud neshledal nic nelegálního, ale také světskými madrigaly, v nichž používá neuvěřitelně smělé chromatické harmonie. Zpívají praští madrigalisté řízení Miroslavem Venhodou.

Jako o deníku či autobiografii se někdy hovoří o prvním smyčcovém kvartetu Bedřicha Smetany. Ano, je to velmi osobní a intimní výpověď skladatele, jeho ohlédnutí za životním během. Ostatně výmluvný je podtitul kvartetu Z mého života a takřka všeříkající výklad díla, který Smetana poslal příteli Srbovi. A se lze snadno pochopit i volbu tóniny E-mol, ono vysoké čtyřčárkované E, které v kvartetu několikrát zazní, protože znělo hluchému Smetanovi v hlavě velmi často a přivádělo ho k šílenství. Molový tónorod pak podtrhuje melancholii, s níž autor bilancuje se životem. Poslechněme si první větu Smetanova geniálního smyčcového kvartetu E-mol Z mého života. Otevírá se velkým violovým sólem, které měl při premiéře v rukách Antonín Dvořák. Volání osudu, pak vzpomínky na mládí, náklonost k umění i nevýslovná touha po něčem a také předtucha oné nemoci s tím výstražným vysokým tónem. Panochovo kvarteto.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Veřejnoprávní média přijdou v příštím roce dohromady o miliardu. Rozhodla o tom vláda. V Chorvatsku dál vyšetřují víkendovou srážku dvou lodí u Splitu, kterou nepřežili čtyři Češi. Oprava k Mochova domu v Kolíně za 40 milionů korun je hotová. A ráno čekejte jasno až polojasno s nejvyššími teplotami přes den 20 až 24. Lidé od příštího roku nejspíš nebudou platit televizní a rozhlasové poplatky. Rozhodla o tom vláda. Od ledna mají být Český rozhlas a Česká televize financované ze státního rozpočtu. Dohromady přijdou obě média o více než miliardu korun.
4: Český rozhlas a Česká televize mají ze státního rozpočtu dostat necelých 8 miliard. Jde o stejnou částku, se kterou hospodařili do roku 2024, pokračuje ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
5: Pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun.
4: Díky snížení rozpočtu by podle Klempíře měla veřejnoprávní média fungovat efektivněji. Podle opozice to ale naopak ohrozí jejich nezávislost. Návrh proto plánuje ve sněmovně blokovat, říká pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
6: Celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti.
4: Opoziční politici tak dál požadují, aby se zákony o veřejnoprávních médiích neměnily. Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Podání o mamných a návykových látkách i látek jinému člověku bez jeho vědomí bude nově nejspíš trestné. Rozhodla o tom vláda. Týká se to například situací, kdy někdo hodí druhé osobě do pití uspávací látku. Pachatelé to dělají třeba proto, aby omámeného člověka okradli nebo sexuálně napadli. Za takové podání o mamných látkách má nově hrozit až 10leté vězení, jak řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z Motoristů.
7: Je odstupňovaná míra postihu od jednoho roku až po 10 let vězení podle toho, zda jde o čin, který má následky minimální a

0: ale naopak v té nejvyšší sazbě, pokud dojde k usmrcení.
1: Novinkou se teď začne zabývat sněmovna. Chorvatské státní zastupitelství nařídilo toxikologickou zkoušku některých účastníků nedělní srážky katamaránu s plachetnicí u Splitu. Menší plavidlo, na kterém plula osmičlenná česká posádka, se po kolizi potopilo. Čtyři Češi nehodu nepřežili, další tři vyvázli s lehkými zraněními a jedna žena zůstává v nemocnici, ale zotavuje se. Podle médií jde o nejtragičtější nehodu na Jadranu v novodobé historii. Vyšetřování prý může trvat měsíce.
2: Nechceme podporovat řeči o tom, čí je to vina. Těmito slovy vysvětlil šéf přístavní správy ve Splitu Željko Kuštera médiím, proč jsou úřady zatím tak skoupé na jakékoliv informace ohledně toho, co se mezi ostrovy Brač a Šolta stalo. Vyšetřovatelé teď čekají na vyzvednutí vraku plachetnice z mořského dna. Leží 52 metrů pod hladinou a na její vytažení je potřeba sehnat specializovanou firmu. Podle Kuštera to může trvat i týdny. Mezitím se objevuje otázka, zda se srážce lodí dalo předejít a jaká opatření přijmout, aby se podobně tragická nehoda neopakovala. Ze Splitu Téa Veseláková, Český rozhlas.
1: Dělníci dokončili opravu Kmochova domu v Kolíně. Rekonstrukce rodného sídla hudebního skladatele Františka Kmocha začala loni v květnu. Město za ní zaplatilo kolem 40 milionů korun. Na více než polovinu ceny získalo dotaci. Dům bude provozu od září, jak říká starosta Michal Kašpar ze Změny pro Kolína.
3: Ještě tam jsou nějaké dodělávky, ale je zkolaudováno, bude se dodělávat ještě přes leto zahrada, ale platí to, že to otvíráme teda od září jak pro zušku, pro ty učebny zušky, které jsou nahoře v tom druhém patře, tak první patro a přízemí pro ty dvě dětské skupiny po 12 a 12 dětech.
1: Počasí. Ráno bude jasno až polojasno, postupně od západu čekejte oblačno až zataženo, na východě až večer. V Čechách se odpoledne a večer od západu místy přidá občasný déšť anebo přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
4: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
5: Hana Zagorová 80.
4: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
5: Marty Jandové,
4: Evy Burešové,
5: Kateřiny Marie Tiché,
4: Terezy Maškové,
5: Veroniky Kekubazové,
4: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
5: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
4: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
6: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
7: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
6: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
8: Louis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
6: Dej mi pokoj.
9: Tohle neskončí dobře.
6: Nová audiokniha v e-shopu radioteka.cz.

0: Mozaika. Hezké úterní ráno, památky, příběhy i odkaz osobností, které přesáhly svou dobu. Taková témata dnes propojí naše ranní vysílání tady na Vltavě. My se podíváme nejdřív na zámek v Nelahoze vsi. Studenti ze Spojených států amerických tam pomáhají pečovat o vzácné historické sbírky. Od notových zápisů přes obrazy až po unikátní delfskou keramiku. No a z historie potom zamíříme k osobnosti, jejíž jméno dodnes rezonuje nejenom Českou republikou, ale celým světem. Letní scéna Muzea Kampa v Praze dnes uvede muzikál Klan Baťa. Připomene život a odkaz podnikatele Tomáše Bati, muže, který dokázal proměnit malé moravské město v symbol moderního průmyslu, odvahy a vizionářství. A my s Františkem doufáme, že proměníme třeba vaše dnešní ráno, to úterní s datem 16. června, v něco hezkého, klidného a příjemného. A myslím, že k tomu přispěje i muzika.
1: Mohla by, Natalie Coulte zaspívá za pár minut, připomeneme si její nahrávku. K tomu František Xaver Richter, Johann Heinrich Schmelzer nebo Maurice Ravel, Philharmonie Orchestra a Arturo Benedetti Michelangeli. Jsou tu 7 minut po 6.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: část koncertu pro klavír a orchestr G-dur Maurice Ravela 11 minut po 6 ráno.
1: A budeme mluvit o penězích. Ústí nad Labem totiž nepřidá finance největší divadelní přehlídce v Ústeckém kraji, tedy festivalu Kult. Požadatelé požádali o souhrnou dotaci ve výši 2 250 000 korun. V letech 2027 až 2029 by tak dostali po 750 000 korunách.
0: Podle hodnocení žádosti měl festival získat 561 tisíc korun ročně. Komise doporučila dotaci navýšit na požadovanou částku.
1: Náměstek primátora Tomáš Vlach z ANO, ale na základě rozhodnutí radních nechal hlasovat o nižší částce, kterou tedy nakonec zastupitelé schválili. Město přitom podle opozice peníze na navýšení dotace má.
0: Radní se podle Vlacha shodli na tom, že by pořadatelé mohli získat další peníze v jiném dotačním titulu.

0: Johann Heinrich Schmelzer, muzika Fiata a sonáta Natalitia. V ranní mozaice ve 6:45 ráno.
1: Tak nevím, jestli František se třeba někdy nezamyslel nad tím, když Tomáš Baťa uměl vyrobit boty, jestli přemýšlel nad tím, jestli třeba uměl taky zpívat nebo stepovat.
0: Tak to nevím.
1: Těžko říct, nejspíš ne, ale odpověď teď dostaneme na letní scéně Muzea Kampa, kde bude poprvé uvedený muzikál Klan Baťa.
0: Představí Tomáše Baťu i další členy rodiny obuvníka, který by letos oslavil 150 let.
2: Přemýšlel nad tím, jak se sám o sebe starat, aby byl lepším člověkem, nebo aby jeho zaměstnanci byli lepším člověkem, protože si byl moc dobře vědom toho, že když člověk bude šťastný, tak bude radši chodit do práce.
3: Popisuje svou postavu Marek Lambora, který se v roli Tomáše Bati střídá s Oskarem Hessem.
2: On prostě přišel na to, na co přicházíme my teď, nebo podle čeho se staráme o sebe my teď, jako o naše duševní zdraví, o to, jak cvičit, kdy spát, co dělat pro to, abyste měli co nejlepší spánek.
3: Zlínský rodák postavil svým zaměstnancům školy, nemocnice, dostupné bydlení a zajistil, aby měli kde trávit svůj volný čas. Muzikál ale nebude jen o významném podnikateli. Divákům představí rovnou celý Klan Baťa. Pokračuje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
4: Nevěnujeme se tam žádným sporům, ale spíš vlastně představíme celý ten Klan Bati a jejich jednotlivý příběhy. Pro nás bylo důležitý, aby v tom širším kontextu, aby to lidi viděli.
3: Jednoho z bratrů nejznámějšího českého obuvníka stvární třeba Tomáš Klus.
5: Já hraju Jana Antonína Baťu, což je o 22 let mladší bratr Tomáše Bati, který ho vychovával spíš jako syna a vložil do něj podle mě to nejlepší, co v něm bylo, a on to v tím nejlepším smyslu zužitkoval. A on byl na rozdíl od Tomáše docela bohem. To si myslím, že tuhletu životní proměnu máme taky společnou, že jsme potřebovali silnou ženu, aby zkrotila naši živočišnou sílu.
3: Jan Antonín Baťa se po bratrově smrti postaral o růst firmy i rozvoj samotného Zlína. Po druhé světové válce ho ale československé úřady neprávem označily za zrádce národa. Proto utekl do zahraničí a do rodné země se už nevrátil.
5: Já mám takový leitmotiv toho představení pro mě samotného, je očištění jména Jana Antonína Bati. Ten jeho konec byl velmi jako tragický a z mýho úhlu pohledu velmi nezasloužený.
3: Tomáš Šon Pšenička si zahraje vnuka Tomáše Bati, George. Ten se rozhodl, že dá firmě úplně jiný směr.
6: V nějakých očích by mohl působit jako takovej skoro jako antagonista nebo někdo jako záporná postava, protože to člověk, který když převezme tu firmu, tak chce přesunout tu výrobu do Číny, zvýšit ten profit, hlavně bude o ten profit, o to, aby ta firma byla konkurenceschopná, a je mu vyčítáno, že nemá dost smyslu pro tradice.
3: I samotné představení půjde trochu proti proudu a tradiční muzikál doplní třeba rap nebo beatbox. A kromě Klanu Baťa ožili na letní scéně Muzea Kampa také příběhy Marty Kubišové, Jana Vericha, Medy Mládkové nebo Miloše Formana. Valeria Oros, Český rozhlas.

0: Čest, spravedlnost, farizejské nařčení.
1: Aktuální témata rozezní na festivalu Smetanova Litomyšl Händlovo oratorium Suzanna.
0: V přímém přenosu ze zámeckého nádvoří v Litomyšli provedou domácí i světoví solisté a ansámbl Collegium 1704 v čele s Václavem Luxem.
1: V koncertu Klasika v neděli 21. června od 20 hodin.
0: Na Vltavě.

0: Sukův komorní orchestr v první části symfonie pro smyčcový orchestr a čembalo číslo 1 Františka Xavera Richtera.
1: A možná, že i vy jste byli o víkendu v kině a v čele návštěvnosti tuzemských biografů je podle očekávání hned po svém uvedení nové sci-fi režiséra Stevena Spielberga Den odhalení.
0: Dramatický snímek, který zahraniční recenzenti označují za nejlepší Spielbergovo dílo za posledních 20 let, uvedlo o startovacím víkendu 177 klasických kin a 32 multikin. Přilákal přibližně 41 tisíc diváků.
1: Na druhém místě potom skončilo šesté pokračování americké filmové parodie Scary Movie, snímek, který si nekorektním humorem utahuje z populárních hororů, za dva týdny zaznamenal 112 tisíc návštěvníků.
0: I takové jsou statistiky. Je 6:26, přejeme dobré ráno.

0: Jako bychom se vznesli až do vesmíru v těch uplynulých minutách. Skladba Space v podání Joeyho Alexandra v 6 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Armáda chce převzít karlovarské letiště a investovat do něj až 4 miliardy korun. Podle dokumentů ministerstva obrany plánují přizpůsobit přistávací dráhy pro potřeby vojska i NATO. Letiště ale i dál budou moci využívat civilní lety. V 9 hodin ráno vyjede těžká armádní technika v rámci cvičení na dálnici D35. V konvoji budou i tanky Leopard. Přesun budou trénovat konkrétně v úseku mezi Kocourovcem a Velkým újezdem na Olomoucku. Podle mluvčí mechanizované brigády budou vojáci nacvičovat bezpečnost při pohybu pásové techniky na silnicích vyšších tříd. Technologická společnost SpaceX se získala z primární nabídky akcí v přepočtu o více než 200 miliard korun více, než se předpokládalo. Její celkový výnos z první veřejné nabídky akcí byl téměř 1 bilion 800 miliard korun, tedy nejvíce v historii. Firma amerického podnikatele Elona Muska vstoupila na burzu minulý pátek. V Severočeském muzeu v Liberci můžou lidé zavzpomínat na trendy minulého století, a to na výstavě připomínající liberecké výstavní trhy. Vznikla k 70. výročí jejich založení. Lidé uvidí třeba syntetické dámské oblečení, mixéry, fény, barvný porcelán nebo výrobky ze skla. A čekejte, ráno ještě jasno až polojasno, postupně od západu oblačno až zataženo, na východě až večer. V Čechách se odpoledne a večer od západu místy přidají občasný déšť a přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A máme pro vás kulturní tipy, které nás zavedou do krajiny. Ta inspiruje už celé generace. Mimochodem, věděli jste, že chráněná krajinná oblast Pálava letos slaví 50 let?
2: Právě tomu je věnovaná nová výstava v Domě přírody Pálavy v Dolních Věstonicích. A co na ní návštěvníci uvidí?
1: Je to hlavně příběh ochrany tamní přírody od prvních botanických rezervací třeba až po současnost.
2: Další tip je z muzea Getta v Terezíně. Tam dnes v rámci festivalu Zahradby promítnou film Romeo, Julie a tma, který patří k významným českým filmům s tematikou druhé světové války.
1: A určitě to nebude zdaleka jenom projekce, protože po filmu následuje beseda s historikem Národního filmového archivu.

0: To byl Giuseppe Sammartini, kapela Akademia Frankfurt, část koncertu pro sopránovou zobcovou flétnu, smyčcové nástroje a basso continuo.
1: Za chvilku začnou prázdniny, bude tady léto a začíná taky celá řada zajímavých projektů. Třeba na zámku v Nelehoze vsi čistí skupina 15 studentů z Pewdy University ve Spojených státech amerických unikátní hudební partitury, ale nejenom to, taky koňské postroje, speciální delftskou keramiku anebo sklo.
0: A to v rámci studentské praxe. Nejde jenom o budoucí restaurátory, ale mezi studenty jsou i archeologové nebo lékaři.
2: Máme před sebou koženou brašnu.
3: Tak v ní se nachází části Lobkovického hudebního archivu.
2: Kurátor Lobkovického hudebního archivu Petr Slouka.
3: Koukám tady nějaká veselohra s názvem Opice a ženich, kterých máme spoustu, přece jenom první půlka 19. století, trošku uvolněnější atmosféra, tak se samozřejmě musí jednotlivé ty kusy ještě zvlášť vyčistit a potom dávat do těch nových krabic.
2: Tu spolu sedí pět studentů v bílých pláštích, třeba studentka Catherine.
4: Čistíme stará skripta z Lobkovické kolekce. Tohle jsou notové zápisy a dáváme je do nových krabic.
2: Zapínáme vysavač, je od něj taková dlouhá hadice.
5: So this is a very special vacuum.
4: Je to speciální vysavač, který se používá na odstraňování prachu.
2: Přecházíme do jiné části zámku. Lucie Vojtišková, kurátorka.
6: Oni nám aktuálně pomáhají vyčistit části koňských postrojů.
2: Ve druhé skupině studentů je Megan.
7: Dávám destilovanou vodu na hadřík a odstraňuji nečistoty z kovových i kožených částí koňského postroje.
2: Studenty má na starosti pedagožka univerzity Erika Chlam. Studenti mají samozřejmě i volný čas. Podívat se byli podle učitelky například na Pražském hradě.
8: Je pro nás vzrušující vidět budovy postavené před rokem 1950.
2: Studenti čistí a konzervují třeba i historické mušle a lastury, ale také delftský porcelán a sklo. Z Nelehoze vsi Radek Duchoň, Český rozhlas.

0: The Beatles s námi byli v 6.41 na Vltavě. Máme úterý 16. června.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A máme pro vás nevšední rozhlasovou hru. Věra je mladá žena, která se s přítelkyní věnuje zavařování ovoce a fermentaci zeleniny, ale uvnitř její vlastní hlavy to kvasí nevšedními myšlenkovými pochody.
0: Kriticky reflektuje českou společnost a lidskou civilizaci vůbec. To je v kostce děj rozhlasové hry Kolonie u mamy.
2: Pro Český rozhlas ji napsala spisovatelka Petra Hůlová a v hlavní roli velmi nespolehlivé vypravěčky se představí herečka Pavla Beretová.
3: Jdeme s Izabelou krok za krokem po strmých úzkých schůdcích. Tmou do sklepa babiččiny chatky. Máme čelovky a k tomu Izabela svítí telefonem. Celá naše první návštěva sklípku je ve znamení inventury. Kdoule 2000. Co jim bylo 10, když jsem se narodila? Špendlíky 2005. Co jim byl rok, když se celá jedna police plná babiččiny legendární jahodový marmelády ukázala jako podfuk?
4: Lučky, jakože...
3: No. Babička nedokázala pochopit, že marmeláda není marmeláda, protože EU v roce 2004 vyhlásila, že marmeláda musí obsahovat alespoň 25% citrusu.
0: Nejen Pavla Beretová, ale taky Elizaveta Maximová nebo Miroslav Hanuš se objeví večer v rozhlasové hře Kolonie u mamy.
2: Původně rozhlasovou hru na pomezí hororu a společensko-kritického statementu si můžete u nás na Vltavě naladit ve 20 hodin.

0: Matt Gold a Dustin Laurenzi, klíčoví spolupracovníci chicagské kreativní scény, představují Devotional Fate.
1: Společné album elektroakustických rytmických improvizací, rovným dílem meditace a tanec.
0: Jejich nové album V sedmém nebi s Jaromírem Honzákem.
1: Poslouchejte v neděli 21. června od 19 hodin na Vltavě.

0: Josef Haydn, část symfonie číslo 83, ale koncert de la Loche na vlnách Vltavy. 6:45.
1: Občas můžeme zaslechnout názor, že císař Karel IV. By nikdy nic nepostavil, kdyby mu překáželi památkáři a kdyby chtěli zachovávat to staré. Co si o tomto výroku a pak především o připravované úpravě stavebního zákona myslí historička umění Milena Bartlová?
2: Právě schvalovaný návrh úprav stavebního zákona prochází parlamentem zrychlenou a nestandardní cestou. Bude-li přijat v poslední verzi, výrazně promění dosavadní postupy ochrany stavebních památek a historických měst. Památková péče je mnohdy vnímána jako zarytý institucionální nepřítel čehokoliv nového a zajímavého. Jaký je vlastně její smysl? Někdy slýcháme jako argument, že takový Karel IV. By byl nic nepostavil, kdyby mu překáželi památkáři a chtěli zachovávat to staré. Taková úvaha je ale výrokem, který nedává žádný smysl. Památková péče patří totiž neoddělitelně k průmyslové a kapitalistické modernitě. Teprve když se hlavní společenskou hodnotou stával hospodářský rozvoj založený na ekonomii zisku, bylo potřeba začít přemýšlet nad tím, že by se některé nejcennější památky, především ty architektonické, měly začít chránit. Pro systém postavený na zisku totiž všechny ostatní hodnoty jsou druhotné a nemohou vyhrát soutěž s výnosností bourání, stavění a nových staveb. Karel IV. Stejně jako stavitelé barokních chrámů a paláců naproti tomu žili v době, kdy hlavní hodnotou společnosti byla křesťanská víra a to, co s ní souvisí, od uctívaných ostatků těl svědců až po misijní cíle jako součást koloniální expanze Evropy. Nemyslím si, že by to byla doba automaticky lepší. O moc a nadvládu šlo stejně jako v modernitě, ale byla jiná a právě ve smyslu sdílených hodnot nesrovnatelná. Součástí křesťanského nastavení byla i specifická role společenské paměti. Jak názorně ukazuje aktuální výstava Fragmenty paměti výzdárně Pražského hradu, umělecká díla jako média vzpomínání ve středověkém a v dnešním světě se jen nesnadno uvádějí na společného jmenovatele. Přesto tu cosi společného bylo. Naše sdílená společná paměť potřebuje hmotné a obrazové médium, které ji ponese. Podpoří. Jinak hrozí, že se rozpadne v individuálních myslích. Naše subjektivní paměť je totiž velmi zrádná. Není to úložiště, odkud bychom si vzpomínky vyzvedli tak, jak se tam uložili. Psychologie paměti je součástí toho, jak sami sebe vždycky znovu utváříme, co by bytost zavěšenou v pavučině významů mezi minulostí, současností a budoucností. Aniž bychom si chtěli záměrně lhát, vzpomínání každého z nás na minulost vlastní i svých blízkých se vždy především snaží umožnit nám klidnou existenci v právě nyní vládnoucích poměrech. Systém památkové péče je pokusem, jak vyjmout hmotné a obrazové opory paměti z logiky klasického i postmoderního kapitalismu a jak zajistit, aby měla sdílená paměť naší společnosti své opory. Děje se to v různých zemích různě. U nás máme od konce 19. století dobře zavedenou a ověřenou tradici státní instituce, vybavené zákonnými nástroji. Památková péče ale musí zároveň usilovat, ba bojovat o to, aby o smyslu své činnosti přesvědčila co nejširší veřejnost. Je totiž překážkou hladkého fungování systému. Vnáší do něj hodnoty, jako jsou soudržnost společnosti, úcta k duchovnímu rozměru světa, anebo možnost obohacujícího uměleckého prožitku i pro ty, kdo nevlastní kvalitní umění. Hodnotu dějin, které nemůže nikdo úplně ovládnout, a proto mohou poskytovat jiný a svobodný pohled na dnešní dění. Přesněji řečeno, ovládnout minulost lze, mimo jiné tím, že se památky fyzicky zničí. Ovládnout památky tím, že budou ohroženy ničením, znamená ovládat důležitý rozměr toho, co činí společnost společností.
1: Památková péče je mnohdy vnímána jako zarytý institucionální nepřítel čehokoliv nového a zajímavého. O tom, jaký je její smysl, mluvila právě teď v naší dnešní úvaze historička umění Milena Bartlová.
0: V katedrále svatého Víta na Pražském hradě se rozezněly nové varhany. I o tom přineseme informace ve zprávách v 7.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Dobré ráno, máme právě 7 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
5: Podle šéfů České televize a Českého rozhlasu by obě média musela kvůli změně financování omezit výrobu. Kyjev navrhl setkání prezidentů Ukrajiny a Ruska ve Spojených státech. V katedrále svatého Víte na Pražském hradě se rozezněly nové varhany. A čekejte ráno jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 20 až 24 stupňů Celsia. Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou médií. Reagovali tak poté, co vláda schválila návrh na převedení financování ČT a ČRO pod státní rozpočet.
6: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
7: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
6: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého, pokračuje studentka Aneška.
8: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
6: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Český rozhlas.
5: Od září bude povinně v každé první třídě základní školy s více než 15 žáky asistent pedagoga. Školy ale upozorňují, že se jim nedaří kvalitní asistenty sehnat.
9: Některé školy se obávají, že do září neseženou do prvních tříd dost asistentů pedagoga, pokračuje prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc.
10: Jde o to nejenom naplnit znění zákona, ale skutečně, aby do těch prvních tříd se dostali kvalitní lidé, kteří tam budou fungovat a kteří tam budou pro to učitele a hlavně pro ty děti podporou.
9: Ministerstvo školství nedostatek neeviduje, problémy ale mohou mít některé regiony i Praha kvůli nižším platům. Mluvčí Ondřej Macura zároveň upozorňuje i na další změnu pro všechny ročníky.
11: Pokud budou v jedné třídě působit zároveň dva asistenti, může být jejich součet hodin přímé pedagogické činnosti maximálně 36 hodin, tedy jeden celý úvazek.
9: Podle ministerstva změna souvisí i se zpřísněním odkladů a má pomoct dětem i učitelům při nástupu do školy. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhl ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi osobní setkání ve Spojených státech. Zelenský o tom jednal i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem před odletem na summit G7 do Francie.
12: Putin would find it much harder.
13: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na letištní ploše v moldavském Kišiňově prohlásil, že pokud ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi schůzku ve Spojených státech nabídne americký prezident Donald Trump, bude pro Putina složité to odmítnout. Moskva zatím nepřijala ukrajinské návrhy na setkání hlav států na summitu G7.

0: nebo v jiné neutrální zemi a trvá na tom, že pokud chce Zelenský jednat o míru, musí přijet do Moskvy. To je ale pro Kyjev zcela nepřijatelné. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Ve svatovítské katedrále na Pražském hradě požehnali novým varhanám. Na nástroj se složili ve sbírce tisíce dárců.
2: Za doprovodu zvonů, chorálu a kouře z kadidla vstoupil do katedrály slavnostní průvod.
3: Se posaďte klidně.
2: A úvodní slovo pak pronesl Vojtěch Mátl, předseda správní rady nadačního fondu svatovítské varhany.
4: Celkem se nám všem tedy povedlo shromáždit neuvěřitelných 154 milionů korun, 335 tisíc, 800 a 12 haléřů.
2: Zazněla i lužanská mše Antonína Dvořáka, která tak zahájila koncertní týden na oslavu nového svatovítského nástroje. Ten doprovodí v příštích dnech třeba Symfonický orchestr Českého rozhlasu nebo housistu Pavla Šporcla. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
5: Počasí.
1: Ráno bude jasno až polojasno, postupně od západu oblačno až zataženo, na východě až večer. V Čechách se odpoledne a večer od západu místy přidají občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty od 20 do 24 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Architektura veřejného prostoru. Když o ní mluvíme, musíme si položit celou řadu otázek, třeba jak vytvořit takové místo, které bude lidem sloužit nejenom prakticky, ale nabídne prostor pro zastavení a prostor pro setkávání. Jak proměnit historické město na několik týdnů v jedno z nejvýznamnějších center hudebního dění ve střední Evropě? Právě o architektuře veřejného prostoru a architektuře hudebního festivalu bude řeč v této hodině. Zamíříme do pražských Běchovic, kde se novou dominantou vznikajícího náměstí stala ekumenická kaple s vyhlídkou. No a přesouváme se samozřejmě do Litomyšle, protože už několik dnů tam probíhá festival Smetanova Litomyšl. Až do začátku července nabídne desítky koncertů, operních i tanečních představení, výstav a dalších kulturních zastavení. A stále sledujeme, co letos návštěvníky čeká a čím festival oslobuje třeba nové publikum. Tak budeme moc rádi, když 6 minut po 7 budete dál poslouchat.
1: Třeba Dana Bártu a Roberta Balcera a jeho trio, ty uslyšíme už za chvíli. Potom taky Wes Montgomeryho, Ludwiga van Beethovena nebo Luboše Sluku. A začneme Miloslavem Kabeláčem, hraje nám Symfonický orchestr Českého rozhlasu.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Druhá část symfonie číslo 4 Miloslava Kabeláče, Symfonický orchestr Českého rozhlasu a dirigent Marko Ivanovič.
1: Samozřejmě sledujeme, co se děje v Litomyšli, protože je tam v plném proudu Smetanova Litomyšl a potrvá až do 5. července. Nabídne desítky hudebních, divadelních i výtvarných projektů.
0: Letošní motto Natura připomíná vztah člověka, umění a přírody. Proč se vedení přehlídky rozhodlo právě pro téma přírody jako spojovacího prvku festivalového programu?
1: I na to se redaktor Daniel Jäger ptal uměleckého ředitele Smetanovy Litomyšle Marka Šulce.
2: Právě ta natura samotná, neboli pestrost. Chtěl jsem, aby ten festivalový ročník byl pestrý jako příroda, jako natura, pestrá je. A zároveň jsem ale chtěl vyjádřit v rámci toho tématu natura jakýsi řád. Řád, který nám dává ta muzika. A může to být řád, ať už v Beethovenově pastorální, nebo ve svěcení Jara Igora Stravinského.
3: Smetanova Litomyšl dlouhodobě nestaví jen na hostování hotových produkcí, ale vytváří i vlastní projekty. Proč je pro vás důležité, aby vznikaly přímo v Litomyšli a nebyly jen převzaté odjinud?
2: Je to pro nás zásadní v tom, že chceme ukázat nejenom krásu litomyšelského zámku, na kterém je ta hlavní festivalová scéna, ale i možnosti Smetanového sálu, nového projektu Josefa Pleskota z loňského roku, který je vybaven velkou jevištní technikou a zkrátka máme pocit, že zámek je místem, kde by se mohlo dít hudebně divadelně něco nového.
3: Mezi letošními novinkami najdeme například rodinnou operu Mendel Megaking, světovou premiéru projektu Divadlo světla nebo projekt Čtveráci. Podle čeho vybíráte projekty, které mají šanci oslovit jak tradiční publikum, tak nové návštěvníky?
2: Je to vždycky v diskuzi s umělci samotnými, protože má první otázka na umělce, které oslovím a pozvu na festival, je, co oni rádi by představili. A mě vlastně nejvíc baví propojovat myšlenky, témata a propojovat umělce. A pak už jim dát někdy záměrně jakousi carte blanche, aby mohli vytvořit, co mají v hlavě a někdy potom být jen tím, který to lehce třeba obrušuje, ale věřím tomu, že když oni jsou do toho zapálení, tak potom to přenesou na to publikum.
3: Mimořádnou pozornost budí uvedení Gershwinovy opery Porgy a Bess se solisty Metropolitní opery a Milánské Skaly. Čím je tento projekt pro festival výjimečný a jak složité bylo ho připravit?
2: Myšlenka tohoto projektu vznikla v New Yorku, kdy jsem se po představení opery Troubadour setkal s dirigentem Davidem Jacksonem. On mluvil o své obrovské lásce k české hudbě a mluvil o tom, že se učí česky a říkal, že by moc rád v Litomyšli provedl nějakou českou hudbu. A já jsem říkal, to není špatný nápad, ale pojďme nejdřív udělat to, že přivezete do Litomyšle svou hudbu, tedy americkou hudbu. A David Jackson souhlasil, shodli jsme se na provedení Porgy a Bess, shodli jsme se na tom, že tím hudebním partnerem bude Ostravská Janáčková filharmonie, ale věděl jsem, že chci co možná ty nejlepší zpěváky. A tím, že David Jackson pracuje v New Yorkské Metropolitní a je tam dirigentem, tak záměrně oslovil zpěváky, kteří s těmi rolemi mají zkušenost právě z těch operních domů, které jste zmiňoval.
3: Festival se dnes pohybuje mezi operou, symfonickou hudbou, divadlem, rodinnými projekty i mezioborovými formáty. Jak hledáte rovnováhu mezi tradicí Smetanovy Litomyšle a potřebu festival neustále do budoucna rozvíjet?
2: To je velmi dobrá otázka a je to otázka, kterou si klademe možná nejčastěji v rámci vedení festivalu. My vnímáme tu tradici a proto stále těmi hlavními pilíři jsou symfonická hudba, opera, Smetanovy opery v různých formátech, koncerty komorní hudby i staré hudby, ale vedle toho chceme dát vědět o festivalu i lidem, kteří by třeba na tento typ koncertů nebo na operu nepřišli. Proto jsme se víc podívali i na svět tance, proto chceme přivést mladé muzikanty a interprety, kteří by mohli právě do koncertních sálů v Litomyšli přivést mladé publikum.
3: Marku, na které projekty z letošní Smetanovy Litomyšle se vy osobně nejvíce těšíte? Já vím, že je to těžká otázka.
2: Je to těžká otázka, ale za mě je to asi operní gala s Brnem Tervlem, protože už když jsem studoval zpěv, tak on byl mým vzorem, když jsem studoval na HAMU a on je pro mě nejenom skvělým zpěvákem, ale hlavně bezvadným člověkem a už je na té špici operního světa opravdu dlouhou dobu. A potom chci zmínit projekt Sočru a Petra Popelky a to je Oidipus Rex. A za mě určitě i hostování bavorského juniorského baletu z Mnichova, vedeného Ivanem Liškou.
1: Říká umělecký šéf Smetanovy Litomyšle Marek Schulz. Festival potrvá do 5. července a nabídne mimo jiné vystoupení London Symphony Orchestra s Antoniem Papánem, operní inscenace i celou řadu programů v areálu klášterních zahrad, které se rozprostírají v těsné blízkosti státního zámku. No tak se tam zastavte.
0: Nová kniha Ženy slova oživuje příběhy českých spisovatelek. O tuhle publikaci si teď můžete taky zahrát na serveru iRozhlas. Podrobnosti vám řekneme za chvíli.

0: Katedrála, jak ji neznáte.
1: Dominanta Prahy. Architektonická ikona i národní symbol.
0: Cyklus Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana přibližuje svatovický chrám, co by model světa a vesmíru, místo historických událostí i podivuhodných detailů.
1: Ve víkendové příloze každou sobotu.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Fritz Kreisler, kavatýna pro housle a klavír v 7 hodin a téměř 26 minut.
1: V hodinách literatury vystupují obvykle jenom jako múzy spisovatelů. Není to ale proto, že by ženy neměly vlastní hlas, že by nepsaly. Jen kvůli tomu musely vystoupit z rolí manželek, matek a taky hospodyní. A právě jejich příběhy připomíná publikace Ženy slova od spisovatelky a novinářky Jany Poncarové.
0: Zahrát si o ní můžete tento týden v pravidelné knižní soutěži webu i rozhlas.cz. Spisovatelky 19. a 20. století tvořily navzdory společenskému očekávání životním úpravám i žárlivým manželům a nezřídka se přitom skrývaly za mužskými pseudonymy.
1: Ještě připomenu, že Jana Poncarová se ve svých knížkách inspiruje skutečnými událostmi z dějin 20. století, taky se opírá o rešerše a rozhovory s pamětníky. No a soutěž o knihu Ženy slova najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.

0: Pokud někdo patří k nejvlivnějším jazzovým kytaristům všech dob, tak je to Wes Montgomery. Unikátní byl hlavně tím, že nehrál trsátkem, ale palcem pravé ruky a díky tomu měl jeho tón mimořádně měkký, kulatý a taky zpěvný zvuk. A nám teď hrál skladbu Twisted Blues. Je 7 hodin 30 minut, máme úterý 16. června.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Další kauzou exposlance Dominika Feriho se bude zabývat odvolací soud. Jak zjistil server i rozhlas, podle obžaloby jde o další případ údajného znásilnění. Obvodní soud pro Prahu 3 už v květnu Feriho osvobodil. Proti verdiktu se ale odvolala státní zástupkyně. Těžká armádní technika, včetně tanku Leopard, dnes v 9 ráno vyjede na dálnici D35. V úseku mezi Kocourovcem a Velkým újezdem na Olomoucku budou vojáci trénovat přesun. Armáda doporučuje řidičům, aby respektovali dopravní značky a taky pokyny vojenské policie. U Suvalského koridoru na polsko-litevské hranici dnes začíná cvičení armád Litvy, Polska a Francie. Vojáci členských zemí NATO budou cvičit společné operace a posilovat koordinaci. Cílem je zlepšit obranyschopnost Suvalského koridoru, který vede mezi Běloruskem a Ruskou Kaliningradskou oblastí. V Hradci Králové začíná pětidenní street art festival. Pro letošní třetí ročník přehlídky pouličního umění vybrali pořadatelé dva výměníky hradeckých technických služeb, které umělci začínají zdobit velkoplošnými malbami. A čekejte ráno jasno až polojasno, postupně od západu oblačno až zataženo, na východě až večer. V Čechách se odpoledne a večer od západu místy přidají občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A musíme pochopitelně připojit taky kulturní typy. My už jsme to dnes ráno říkali, že letní scéna Muzea Kampa v Praze představí dnes svůj první muzikál. A bude to Klan Baťa, který připomene 150 let od narození nejznámějšího českého podnikatele Tomáše Bati.
2: Do pražského Rudolfína můžete zajít na závěrečný koncert sezóny orchestru Prague Philharmonia, a to pod taktovkou šéfdirigenta Emanuela Vihoma.
1: V pražském paláci Akropolis se chystá k charitativní koncert zpěvačky Marie Putnerové, vizuální umělkyně Lindy Arbanové a jejich přátel. Výtěžek z akce potom půjde na pomoc lékařům prvního zdravotnického praporu ukrajinské armády v rámci sbírky Pomozte Ukrajině s pamětí národa.
2: A ještě tip z Muzea literatury v Praze. Tam chystají komentovanou prohlídku výstavy Lustig, svědek rozvratu lidskosti a křest výstavního katalogu.

0: pianista Ivan Moravec v části sonáty pro klavír číslo 27 Ludvika van Beethovena. Hezké ráno, 7 minut po půl osmé.
1: Praha je krásná, a to nejenom v historickém centru, ale i na okraji. Jednoduché linie, promyšlené detaily a citlivá práce se světlem. Ekumenická kaple právě v Praze Běchovicích je součástí nového náměstí a architekti ze studia Tomek Architekti ji navrhli jako otevřené místo pro stišení, setkávání i každodenní život téhle okrajové městské části.
0: A do kaple, která nabízí neobvyklou vyhlídku na okolí, se vypravila reportérka Alena Rokosová.
2: S architekty Milenou a Ondřejem Tomkovými stojíme před novou ekumenickou kaplí v Běchovicích. Studie kaple vznikala v letech 2021 až 2024. Tak popišme to architektonické řešení, které jste navrhli.
3: Architektura kaple je založena na prolínání dvou záměrně odlišných hmot. Hlavní loď kaple je taková měkká hmota, nižší, se zaoblenými rohy a je z kortenové fasády. A prolíná se s věží, která je zase bílá a ortogonální.
4: Tělo kaple je spíš takové klidné, uzavřené pro emoční spočinutí a v té věži se můžeme vizuálně propojit s tím náměstím, protože tam je prostor otevřen.
2: Já bych se moc ráda zastavila u toho použitého kortenu. To je ten plech, kterým je ta nižší část opláštěná, konstrukční ocel, velice odolná. Nicméně je to plech, který nejdřív musí skorodovat, než získá tu svoji finální podobu. Což je věc, která možná mnohé překvapila. Proč jste se rozhodli použít právě korten?
3: No, je to moc pěkný materiál. Tím vlastně, jak získá tu patinu, přirozeně stárne. Bude mít takový matný, mechový charakter. Bude i měnit v denním světle odstíny a v tom kontrastu právě s tou bílou věží nám to přišlo jako dobrá kombinace.
2: Kaple má řadu detailů, z této strany například prosklenou část, kterou vidíme na schodiště.
3: Ano, točitý schodiště, který vlastně propojuje ty jednotlivý úrovně. Suterén, kde máme seminární místnost a zázemí, chor, z kterého je možný pozorovat mši, taky umožňuje přístup na pobytovou střechu. A dál pokračuje až na vyhlídku.
2: My ještě než vstoupíme do kaple, tak tu vidíme i sluneční hodiny, ale nejsou to ty klasické, tady z těch se dá docela dobře vyčíst čas.
3: Podle těch se dokonce dá jít na vlak.
2: Vidíme i tu skleněnou vitráž?
3: Ano, v podstatě to je taková vitráž, která nám přináší denní světlo do interiéru kaple. Ono vůbec ta hra s tím denním světlem a efekt vlastně denního světla je jako velmi podstatný vlastně pro celý ten návrh. Denní světlo přináší dvě vysoké okna na bocích a ta oltářní stěna je prosvětlena tím subtilním oknem ve tvaru kříže, což je takový hodně výrazný prvek té kaple. Zvenku se to propisuje do fasády i vlastně v tom interiéru to hraje vlastně dominantní roli.
2: A my už teď můžeme těmi mohutnými a velmi těžkými dveřmi projít dovnitř.
3: Jsou těžký, ano, ale mají elektrický pohon. Celý objekt kaple je tvořen v interiéru z pohledového betonu. V několika různých formách, v této samotné lodi, je ten pohledový beton vlastně s otiskem vertikálních prken.
2: Co se týče mobiliáře, protože se díváme na minimalistický, ale velmi působivý oltář, se kterým komunikuje jak pultík, tak eucharistický svatostánek.
3: Naše tyhle ty liturgické prvky jsme použili vlastně kombinace mosazných prutů a mramorových desek z bílého mramoru. A je to všechno takový tvarovaný jako do takových lomených tvarů. Večerní atmosféru v kapli dotváří systém umělého osvětlení, ať už pro bohoslužbu, slavnostní bohoslužbu, pro případ výstavy nebo koncertu. Dalším důležitým prvkem jsou tady potom ještě na stěnách andělé, světelný objekt vlastně v tom potemnělém interiéru.
2: Prostor té kaple zároveň může oddělovat mříž, která působí trochu kubisticky, geometricky.
3: Přesně tak, máme tady různé možnosti provozu. Kaple může být uzavřená tak, že bude vstup jenom do předsíně. Zároveň umíme zavřít vlastně ten prostor toho schodiště. Teď se nacházíme na chóru, což je v podstatě takový balkon vlastně z té hlavní lodi kaple a je odsud dobrý výhled právě na pódium. V tomto prostoru se nacházejí varhany.
2: My půjdeme ještě o kousek výš.
3: Odsud je docela pěkný výhled do toho okolí. Je to vlastně pobytová střecha.
4: Tento prostor i vyzývá k obřadům pod širým nebem, jako právě svatby nebo křtiny.
3: Středem celý ty pobytové střechy je světlík, který se nám propisuje i do interiéru. a nad tím světlíkem my jsme tady vlastně navrhli takovou jako zlatou korunu.
2: A ještě jedna část té kaple nás čeká a to je vyhlídka nahoře ve věži. Tady jsme v prostoru, ze kterého se můžeme dívat do všech světových stran.
3: Stačí takováhle menší věž, když to tak řeknu, a můžeme se rozjíbnout vlastně téměř po celých Bychovicích.
2: A zároveň krásně vidíme tři zvony, Vaňha, Korunka a Jelen.
0: Slavnostní otevření kaple andělů, včetně prohlídek, bude dnes od 18 hodin. Fotogalerie z Nového náměstí i kaple najdete na webu vltava.rozhlas.cz.
1: A ještě jedna novinka, ta je tentokrát z katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Tam se včera pro veřejnost rozezněly vůbec poprvé varhany. Podrobnosti přidáme za chvíli.

0: Astrud Gilberto na vlnách Českého rozhlasu Vltava, nahrávka z roku 1965. Je minuta po 7:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Pořízení nových varhan v katedrále svatého Víta na Pražském hradě bude stát do 160 milionů korun. Informoval o tom šéf správní rady nadačního fondu svatovítské varhany Vojtěch Mátl. A většina peněz už se vybrala, a to ve sbírce, do které se ale veřejnost pořád ještě může zapojit.
0: Novému nástroji včera při liturgii vedené pražským arcibiskupem Stanislavem Přibylem požehnal jeho předchůdce Jan Graubner. Součástí obřadu bylo probouzení varhan a zazněly Dvořákovi, Händlovi, Haydnovi a Sencánovi skladby za doprovodu České filharmonie a pěveckých sborů.
2: Varhany už jsou tedy probuzené, ještě je celý tento týden, čeká série koncertů, které vyvrcholí tenhle pátek. Ale jakou skladbu uslyšíte na varhany, tak o tom můžete stále ještě rozhodovat na našem webu vltavarozhlas.cz. Vítězná skladba totiž zahájí celý slavnostní koncert z katedrály, který také na Vltavě budeme přenášet živým přenosem. Najdete tam tři skladby s ukázkami, zapojte se, před vámi už se zapojilo 5,5 tisíce hlasujících.

0: hudba Luboše Sluky in memory of Jaroslav Ježek z cyklu skladeb pro dvě violončela a klavír. Hráli Luděk Šabaka, Dominika Hošková a Jiří Hošek.
1: Vizitka. Dnes máme úterý 16. června a jenom připomenu, že už tuhle neděli bude Den otců. Mně se to až tak úplně netýká, ale o mužích obecně bude ve vizitce řeč s ředitelkou Ligy otevřených mužů Luciou Kašiarovou.
0: Liga otevřených mužů letos slaví 20 let a my se budeme ptát Lucie Kašiarové, jak se za tu dobu změnili čeští muži a proč, když muži pláčou, dávají pozitivní vzor svým synům.
1: No, bude to zajímavé povídání, nenechte si ho ujít u nás na Vltavě. Tanečnice, ředitelka Ligy otevřených mužů Lucie Kašiarová bude hostem ve vizitce po 10. dopoledne.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou i v 7.53. Nabídli jsme Wolfganga Amáda Mozarta v podání Romana Janála a Pražské komorní filharmonie.
1: Básník, kterého mám opravdu ze srdce ráda, Ivan Martin Jerous. Mám ráda jeho labutí písně, stejně jako jeho sbírku textů pro děti. Co nám asi do dnešního básnění vybere spisovatel Ladislav Puršl?
2: Básnění.
3: Minule jsem se zmínil, že si pamatuji Kenneta Petřena jasně, ale zde to mám trochu zastřené. Nemá smysl hovořit o autorovi nebo nějak představovat jeho knihu, ale pokud má básnění přiblížit čtenářský zážitek, pak asi tento. Náhodně se stane, že sedím u stolu s Magorem, Luborem Maťou, Martinem Juráčkem a kýmsi dalším v hospodě na Pasece, ještě na náměstí Míru. Myslím, že to byl rok asi 1997. Neznáme se nějak dobře. Povídáme si o vydří, Martin je smutnej, hodí si brejle do piva a bavíme se tlumeně o tom, že nepláčeme navenek, ale dovnitř. Pak ho někdo vytočí nějakou nejapnou poznámkou o katolické literatuře a katolických svědcích a on rabiácky vyletí, že do katolické literatury se nějaký blb nebude opírat, jinak že bude mít co dočinění s katolickým básníkem, myslel sebe. Asi jim půjdu přečíst báseň, ucedí mezi rty. Ale nepamatuju si ji a nemám ji tu. Sáhnu do tašky a vytáhnu labutí písně, staré vydání od Gruntoráda. Proč to máš u sebe, ty vole? Protože to sebou nosím furt. V mžiku vyleze na stůl, téměř běží, dřevo praská, piva nadskakují, lidé se zaklánějí, opírají o táflování, půl litry se chvějí, venku se vztekají tramvaje. Kdo si mizí v lítačkách a u výčepu si řechtá Vítek Kremlička. Je to zemětřesení. A Magor pak nakřáplým hlasem, ještě oblečený, recituje dotyčným doslova z patra jedny z nejkrásnějších křesťanských básní, které český jazyk kdy nosil. V neštěstí se vždycky hebitě vracím k religiozitě. Jak se však trochu zabydlím, tak se zas ani nemodlím. Přimluvit by se snad měli svědci v nikách na průčelí se svatým Hugem z labutí. Odpustit můžeš mi jen ty. V patře nade mnou 22 andělů přilepilo se na pilastry. 10 let 20 v údělu, lidi zde mají hrozné flastry. Sedí v kostele kolem mne ne věčná lampa, zemní plyn. Na jejich tváři vrhá stín, bože, je teprv poledne. Nebo pat na svět jsou mrak už. Je bomba jenom velký nůž. Poslední listí vítr rve. Na dvoře zhlou nebo se zazelenají poznovu, řekni mi. Je kolem nebes taky kůra, jako na stromech na zemi? Nebo jen kůry andělské obklopují tě v slávě tvé? Je oheň v srdci prázdnoty? Jsi v prázdnotě to, bože, mrazivý sever, horký jih, je pupek světa v kartouzích? Jako tu šíjí labutí, kdo mě ohýbá, pane, ty? Bez oltáře je presbytář, od hořáku jde pekla zář, modlím se vždycky v neštěstí. Kamenným světcům na tvářích jemný déšť jemně šelestí.
1: Také o svém setkání s básníkem Ivanem Martinem Jerousem mluvil básník Ladislav Puršl. Právě jemu patří tento týden naše série básnění.
0: Jazz s námi bude až do 8. Ornette Coleman, When Will the Blue Sleeve, nahrávka z 50. let. Dobrý poslech.

0: Příjemné úterní ráno, máme 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Ještě dnes můžou pěstitelé některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech. Írán by mohl získat v přepočtu asi 7,5 bilionu korun na rekonstrukci, potvrdil to americký viceprezident Vance. Letní scéna muzea Kampa dnes ve svém muzikále Klan Baťa poprvé představí životy zlínského krále obuvy. A čekejte ráno jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 20 až 24 stupňů Celsia. Už jenom dnes mohou pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin hlásit škody na úrodě kvůli letošním jarním mrazům. Pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu je potom zkontaktují a rozsah škod zmapují. Ovocnáři už dříve odhadli, že letošní škody budou v rozmezí 1 až 1,5 miliardy korun. Tajemník Ovocnářské unie Roman Chaloupka říká, že kvůli mrazu utrpěli tradičně broskvoně a meruňky. Co ho ale překvapilo, je velké poškození jabloní.
3: Velké škody budou u jabloní, které počítáme botanicky k druhu poměrně odolnému těm mrazům. Samozřejmě my usuzujeme, že to poškození u těch jabloní bylo umocněné i tím dlouhotrvajícím suchým počasím, kde pravděpodobně ty rostliny byly v nějakém stresu oslabené.
2: Podle Chaloupky hlásí pěstitelé jabloní v některých lokalitách propad úrody až o 80%. K případu údajného neoprávněného odstřelu jelena v Lánské Oboře se dnes vrátí rakovnický okresní soud. Jedním z obžalovaných je bývalý šéf lesní správy Lány Pavel Rus, který měl s kolegou umožnit odstřel desetiletého jelena v hodnotě přes 100 000 korun. V záznamech ale vykázali regulační odstřel dvouletého zvířete, za který se neplatí, jak vysvětluje soudce Pavel Midla.
4: Ve obžaloby měla být tímto jednáním způsobena škoda ve výši 116 540 korun českých. Jednání obžalovaných je kvalifikováno jako přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle paragrafu 220 odstavec 1 trestního zákoníku.
2: Oba obžalovaní vinu odmítají. Pavel Rus vedl lesní správu Lány od ledna 2023 do února 2024. Americký viceprezident J.D. Vance připustil, že Írán by mohl v rámci mírové dohody získat v přepočtu asi 7,5 bilionu korun na rekonstrukci. Fond by podle něj financovala koalice států Perského zálivu.
5: J.D. Vance v rozhovoru pro televizi CBS podmínil přístup Íránu k fondu splněním závazků z dohody. Zároveň ale přiznal, že řada klíčových bodů, včetně otázky Hormuzského průlivu, ještě není vyjednána a teprve o ní budou američtí vyjednavači diskutovat. Ke 300 miliardám by se navíc mohlo přidat ještě uvolnění dalších 24 miliard dolarů, a to ze zmrazených íránských aktiv. Celý balík dohody tak výrazně přesahuje to, co Írán obdržel na základě jaderné dohody z roku 2015. Tehdy Teherán dostal necelé 2 miliardy. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Letní scéna muzea Kampa dnes představí svůj první muzikál Klan Baťa. Připomene 150 let od narození nejznámějšího českého obuvníka Tomáše Bati. Klan Baťa,
6: přemýšlel nad tím, jak se sám o sebe starat, aby byl lepším člověkem, nebo aby jeho zaměstnanci byli lepším člověkem, protože si byl moc dobře vědom toho, že když člověk bude šťastný, tak bude radši chodit do práce.
7: Popisuje svou postavu Marek Lambora, který se v roli Tomáše Bati střídá s Oskarem Hesem. Muzikál ale nebude jen o významném podnikateli. Divákům představí rovnou celý klan Baťa. Pokračuje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
8: Pro nás bylo důležité, aby v tom širším kontextu, aby to lidi viděli.
7: A tradiční muzikál doplní třeba rap nebo beatbox. Valeria Oros, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Ráno bude ještě jasno až polojasno, postupně od západu oblačno až zataženo, na východě až večer. V Čechách se odpoledne a večer od západu místy přidají občasný déšť a přehánky. Nejvyšší teploty od 20 do 24 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Ještě jednou přejeme hezké dobré ráno. Mozaika tady s vámi bude ještě následující 2 hodiny až do 10, ale v těch nejbližších minutách se vydáme za stavbami, hudbou a taky uměním, za tím vším, co vznikalo z hluboké lidské potřeby hledat nějaký přesah. A tak nejdřív zamíříme do italského Terstu, kde se nad městem tyčí neobvyklý brutalistní chrám Panny Marie. Tenhle chrám je úplně jiný než katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Ale i tam zamíříme, protože máme pro vás seriál o katedrálních varhanách. Tentokrát představíme další z nástrojů, bude to malý pozitiv, který najdete v kapli svatého Václava. I on má nezastupitelné místo v hudebním životě nejvýznamnějšího českého chrámu. No ale nejdřív ze všeho navštívíme Šapito na Pražské Štvanici. Festival Arena bratří Formanů hostí francouzského tvůrce Borise Žibého. Jeho novocirkusová inscenace Anatomie touhy propojuje akrobacii, výtvarné umění a taky otázky lidské identity. A tak nás bude zajímat, co všechno se skrývá za touhou, která nás žene vpřed. Taky my míříme vpřed, a to i s muzikou.
1: I s muzikou Františka a Vincence Kramáře, hudbou Jana Křtitele Václava Kalivody nebo Georga Friedricha Händla. Z klasiky ještě Johann Sebastian Bach, 4. část sonáty pro housle a klavír číslo 1.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Johann Sebastian Bach a část sonáty pro housle a klavír číslo 1, 10 minut po 8 ráno.
1: Inscenace Anatomie touhy francouzského tvůrce Borise Žibého zve do podmanivého panoptika nového cirkusu. V netradičním prostoru inspirovaném anatomickými divadly se na Štvanici v Praze v rámci festivalu Arena bratří Formanů až do 20. června prolíná akrobacie, výtvarné umění a taky metafyzické zkoumání lidské identity.
0: S Borisem Žibem se před šapitou setkala i reportérka Veronika Jošková-Štefanová.
2: Inscenace Anatomie touhy navazuje na předchozí projekt Absolu, se kterým v Praze na festivalu Arena vystoupil v roce 2018. Boris Žibé v ní pokračuje ve zkoumání vztahu mezi divákem a prostorem, ve kterém se nachází, a způsobem, jakým my jako diváci vnímáme obrazy na jevišti.
3: To, co mě na tomto představení zajímá, je zpochybnění divákova pohledu zhora. Divák se nachází nad tím, co je inscenováno, ale zároveň je součástí kruhového uspořádání. Chtěl jsem spojit jednak družnost a blízkost diváků v kruhovém prostoru a zároveň zachovat jakousi magickou krabici, což je tvar typický pro klasické divadlo. V kruhovém uspořádání je všechno viditelné. Nicméně já jsem chtěl pracovat s tajemstvím a magií. Mým cílem v inscenaci Anatomie touhy je vytvořit takzvanou vertikální dramaturgii, ve které se propojují prostory nahoře i dole a které zůstávají částečně skryté zrakům diváků.
2: Inspirací se stala anatomická divadla z období osvícenství, kdy se evropská společnost začala systematicky zabývat studiem lidského těla.
4: On est dans cette scénographie qui est plutôt inspirée des théâtres anatomiques de dissection.
3: Scénografie této inscenace je inspirovaná anatomickými divadly určenými k pitvám. Když církev povolila otevírání lidských těl za účelem studia jejich vnitřku, bylo to v období osvícenství, tedy na konci 18. a začátku 19. století. Fascinovaly mě anatomické voskové modely, takzvané anatomické Venuše. Byly to lidské modely v životní velikosti, které bylo možné otevřít a vyjmout z nich jednotlivé orgány. Proč právě Venuše? Pravděpodobně proto, že představovala ideál krásy, možná i plodnosti. Zároveň nebyla vnímána jako útok na náboženství a nebyla považována za příliš pornografickou, byla tedy přijatelným obrazem. Ale právě to mě zaujalo. Ženské tělo jako objekt mužské touhy v prostředí, kde byli pouze muži. To je otázka, která podle mě neztratila aktuálnost.
2: Téma ženského těla a pohledu diváka však není v inscenaci cílem samo o sobě. Slouží především jako výchozí bod pro širší úvahy o tom, jak dnes obrazy vnímáme.
3: Zajímá mě vytvářet silné, svůdné a poetické obrazy a současně u diváka spustit proces sebereflexe. Chci, aby přehodnotil své představy o touze. Přál bych si, aby po odchodu z představení lidé už nevnímali svět stejně jako předtím. Myslím si totiž, že kultura, zvláště pak komerční prostředí, stále přispívá k vytváření stereotypních obrazů žen, zejména prostřednictvím reklamy a módy. A právě proto mám chuť hledat nové cesty a nové obrazy.
2: Vedle anatomie lidského těla autora fascinovalo i samotné období osvícenství. Doba, kdy se současně otevíral svět vědy i vesmíru.
3: To období mi připadá v něčem neuvěřitelné, protože tehdy jsme současně otevřeli oči jak vůči mikrokosmu, tedy našemu vlastnímu tělu, tak vůči makrokosmu. Země přestala být vnímána jako plochá a lidstvo začalo objevovat vesmír. To všechno se odehrávalo přibližně mezi lety 1780 a 1830. Je to také století světla, protože tehdy přišla elektřina, včetně elektřiny využívané v medicíně. Otevírání těl, jejich lékařské zkoumání, snaha o jejich opravu či oživení, to všechno se v představení odráží. Na této podobě mě fascinuje propojení ezoteriky, filozofie, poezie a vědy. Dnes jsme všechno rozdělili do samostatných oborů, ale tehdy bylo vše propojeno. Umění a poezie měly své místo vedle vědeckého poznání.
0: Inscenaci Anatomie touhy Borise Žibého uvádí festival Arena Bratří Formanů na ostrově Štvanice, a to ještě několik dnů až do soboty.
1: Za pár minut se z pražské Štvanice přesuneme do galerie Rudolfinum. Teď tam totiž mají novou výstavu, která stojí rozhodně za shlédnutí a ptá se třeba na to, kdo ovládá naše data nebo osobní suverenitu. O tom všem si budeme za chviličku ještě povídat.

0: Mefíny, Anna Marie Jopek na vlnách Českého rozhlasu Vltava 20 minut po 8 ráno.
1: A každý, kdo je tak trošku propojen se sociálními sítěmi, to určitě řeší. Myslím, že my dva s Františkem vlastně pořád privátní data, osobní suverenity i politickou svobodu. Tohle všechno jsou témata, která také stojí v centru pozornosti nové výstavy v Pražské galerii Rudolfinum.
0: Jak se tahle aktuální, ale velmi abstraktní témata podařilo zhmotnit v galerii? Na to se budeme ptát výtvarného publicisty Matěje Forejta. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, přeju.
1: Matěj, ta výstava v galerii Rudolfinum nese název Datas, the Data and the Sovereign. Tak si pojďme na úvod říct, o jaká témata se zajímá.
2: Kurátorka, kterou je Livia Nolasco-Rosas, se zabývá tématy algoritmů, datových infrastruktur, umělé inteligence, což všechno zároveň ovlivňuje nějaké řízení lidské společnosti. Tyhle fenomény se nám nějakým způsobem promítají do současné politiky. A musím říct, že na té výstavě tahle témata nejsou představená úplně z pohledu takového toho klasického technooptimismu. Ten tam naopak dost chybí. Ta témata jsou nahlížena kriticky. Kurátorka sleduje hlavně jejich stinné aspekty a tyhle fenomény, ale i nějaké další, označuje za šelmy současného světa. Vychází přitom v té své kritice i ze starších zdrojů, ze starších teoretických konceptů, například na vernisáži explicitně zmiňovala Hobbesova Leviatana jako jeden z nějakých myšlenkových základů té výstavy.
0: Jakými přístupy se zapojení umělci rozhodli tohle téma nebo ta témata zpracovat?
2: Je to velká šíře přístupů i vlastně mediálních přístupů. Je možné tam vidět díla od soch s využitím nějakých současných materiálů, čím se samozřejmě hlásí k těm aktuálním tématům. Je tam i pár kreseb. Je tam třeba instalace založená na jakoby propadající se podlaze. Jsou to opravdu i jakoby ty materiální média. Ale především tam samozřejmě hrají prim digitální média a digitální instalace, často založené na nějakém uměleckém výzkumu nebo prezentující vlastně nějakou formu uměleckého výzkumu. A velkou roli tam samozřejmě hraje i video, které má na té výstavě možná úplně největší podíl.
1: Tak se u něj zastavíme. Která videa bychom se při návštěvě neměli nechat ujít?
2: Já bych doporučil zastavit se na delší dobu, alespoň u dvou. Prvním z nich, a beru to v tom pořadí, jak se výstavou prochází, je zhruba v polovině výstavy dokumentární video vizuálního umělce Jonase Stála z Nizozemska, který se zabývá dějinami ostrova Ascension v Atlantském oceánu, vlastně staví nějaký kritický pohled na dějiny, odhalující na vlastně tomhle jednom ostrově nějaké koloniální aspekty, ale také queer aspekty dějin, ze kterých vlastně vykresluje velmi překvapivý příběh tohohle prostě ostrůvku v Atlantském oceánu, který zároveň je i takovým, řekněme, zrcadlem nějakých koloniálních dějin celého světa. A druhým videem, které bych určitě doporučil zhlédnout celé, ono není ani tak dlouhé, je stylově i obsahově úplně jiné, z jiného konce audiovize. Je to takové syrové, surrealistické video, které úplně uzavírá celou tu výstavu. Vytvořili ho společně polská umělkyně Dorota Gawenda a litevská umělkyně Egle Kulbokaite. To video je zasazené i do takové docela působivé instalace se zrcadly a polopropustným sklem a vlastně odehrává se na takovém nějakém surrealistickém operačním sále a řeší vlastně nějakou reflexi jedné postavy. Je to věc, která určitě stojí za to si u ní nějakou chvíli posečkat. Tohle jsou tedy jako dvě z těch videí, ale je tam možnost toho vidět ještě mnohem víc a doporučuji některým těm videím dát určitě čas.
0: Matěj, chápu správně, že ta výstava patří mezi ty divácky náročnější, koho osloví především?
2: Františku, je to tak. Ta výstava určitě není tentokrát takovou tou příjemnou výstavou na rodinné odpoledne. Já si myslím, že zaujme všechny, koho ve výtvarném umění zajímá a baví využití nových médií. Myslím si, že ta výstava má velký potenciál zaujmout i lidi, kteří rádi vlastně přemýšlejí nebo se zajímají o digitální média jako taková a nejsou třeba primárně jakoby ani tolik zakořenění na té výtvarné scéně, že vlastně v tomhle ohledu má ta výstava i velký přesah. A z mé zkušenosti galerii Rudolfinum se v poslední době podobnými digitálně zaměřenými výstavami a výstavami zaměřenými na nová média daří oslovovat mladé publikum, včetně opravdu jako publika teenagerů a jakoby dospívající generace. A věřím, že i tahle výstava, byť se může vlastně nějakému už odrostlejšímu publiku zdát třeba těžce stravitelná, tak mluví jazykem opravdu jakoby mladé generace a myslím si, že opět i tahle výstava by mohla tu nejmladší generaci docela snadno zaujmout.
1: A to je skvělá zpráva, Matěj. Je to taky výzva pro nás, kteří už máme nějaký ten křížek na krku. Pražská galerie Rudolfinum tady má novou výstavu. Nás na ni pozval výtvarný publicista Matěj Forejt. Děkujeme.
2: Já děkuju za pozvání.

0: František Vincent Kramář, část kvartetu pro klarinet, housle, violu a violončelo opus 82.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Německé muzeum architektury ve Frankfurtu nad Mohanem se odehraje výstava nazvaná More is Now – Nová česká architektura. Soustředí se na realizace mladší architektonické generace, především takzvaných mileniálů.
0: Podílí se na ní více partnerů a kurátorkou je Helena Huber-Doudová ze sbírky umění po roce 1945 Národní galerie v Praze.
2: Ta výstava potrvá od 19. září až do ledna příštího roku a půjde o projekty, které zpravidla získaly ocenění. Je mezi nimi například sídlo vinařství Lahofr v Dobšicích na Znojemsku nebo konverze gočárových automatických mlýnů v Pardubicích.
0: Nebo kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce u Brna.

0: v kapele Stuttgart, Frieder Bernius a část symfonie číslo 1 Jana Křtitele Václava Kalivody.
1: Včera arcibiskup v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha na Pražském hradě požehnal nové varhany Gerharda Grenzinga. To ale zdaleka není jediný nástroj, který se tam pro hudební provoz používá.
0: Naše kolegyně Alena Maršíková-Michálková se po stopách svatovíckých varhan vypravila s katedrálním varhaníkem Ondřejem Valentou.
1: A tak vám teď představí malý pozitiv, který je jinak v kapli svatého Václava.

0: Za zvuku svatováclavského chorálu vstupujeme s Ondřejem Valentou do prostoru svatováclavské kaple, nejposvátnějšího místa katedrály svatého Víta. Ondřeji, jaký nástroj se zde nachází?
1: Tady jsme u našeho nejmenšího nástroje. Je to malý pozitiv, o kterém nevíme, kde se vzal úplně přesně, kdo ho postavil. Předpokládá se, že z přelomu 18. a 19. století. Mně se trošku zdá, že asi starší, ale není na to žádný jako odborný posudek. To si jenom tak myslím z náznaků, co znám ostatní podobné nástroje. Je to tady malý nástroj, který má 6 rejstříků, stejně jako ten Schleichův pozitiv, který máme v chóru, ale je menší, protože tady nemáme všechny klávesy jako u toho Schleichova pozitivu.
0: Co to znamená, že nemáme všechny klávesy?
1: Tady totiž, jak odpovídá době vzniku toho nástroje, je ve spodní velké oktávě takzvaná oktáva krátká. A to znamená, že tam nejsou tóny cis, dis, fis ani gis. A díky tomu vlastně ten varhanář ušetřil nějaké pištěly, takže jich je tam vlastně míň. Ale na tu dobovou hudbu to tehdy stačilo a byla taková velmi praktická věc.
0: U toho Schleichova pozitivu tak se dal tento nástroj přesouvat po katedrále svatého Víta. Jak je to u tohoto nejmenšího nástroje? Lze ho přesouvat?
1: Ano, i tyto varhany jsou dodatečně, tedy to není původní věc, vybaveny kolečky, i když původně pravděpodobně byl vybaven právě na to, aby se dal přenášet. Ale zpátky k té otázce, dá se s tímhle pozitivem jezdit taky po katedrále, ale vzhledem k jeho stáří to úplně moc neděláme. Většinou zůstává opravdu tady ve svatováclavské kapli a posouváme ho třeba jenom o pár centimetrů nebo metrů na nejvýš.
0: Na jaké nejslavnější události tady tento pozitiv zahrál?
1: Nejsem si úplně jistý, jestli šlo o tento nástroj, ale máme nějaké zprávy, že při posledních korunovacích, které byly v katedrále na začátku 19. století, hrál pozitiv a mohl to být tím pádem tento, ale není to prokázané, je to jenom jako spekulace, takže berte to s rezervou. Každopádně takovou zajímavostí je, že samozřejmě kromě těch liturgických obřadů, které se tady konají i třeba na svátek svatého Václava, tak tenhle pozitiv je možné slyšet, když se otvírá anebo zavírá korunní komora. Takže když se tady sejdou klíčníci a vynášejí nebo naopak odnášejí zpátky české korunovační klenoty.

0: takový malý varhaní pozitiv v kapli svatého Václava. Jak krásně zní, nám hrál katedrální varhaník Ondřej Valenta. No a zítra nám v tomhle čase společně s redaktorkou Alenou Maršíkovou Michálkovou představí ty nové Grenzingovy varhany, které najdete na západním kůru.
1: Na útesu Monte Grisa se tyčí jeden z nejpůsobivějších kostelů vybudovaných v Itálii ve druhé polovině 20. století. Jeho fotografie už najdete na Facebooku Vltavy a víc nám o téhle stavbě řekne za pár minut Adam Štěch.

0: Pražská katedrála našla svůj hlas.
1: Nové varhany symbolicky završují dílo, které započal sám Karel IV.
0: Za svatovícký nástroj usednou Pavel Svoboda a Jiřina Dvořáková-Marešová.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu bude dirigovat Elias Grandi.
0: Zazní velkolepá varhaní symfonie Camille Saint-Saense, Dvořákovy biblické písně
1: a taky vítězná skladba soutěže vypsané speciálně k této příležitosti.
0: Přímý přenos slavnostního koncertu v pátek 19. června od 19.30
1: na Vltavě.

0: pianista Jan Dušek a pankrácký valčík z cyklu Skladby z vězení Rudolfa Karla.
1: Čeká nás letní cestování a my si můžeme v Mozaice dovolit cestovat už teď, a to máme 16. června, a navíc sedíme tady ve studiu na Pražských Vinohradech. 330 metrů nad hladinou Jaderského moře se na útesu Monte Grisa tyčí jeden z nejpůsobivějších kostelů, které byly vybudované v Itálii ve druhé polovině 20. století. Je to poutní svatostánek Panny Marie a dokončený byl roku 1965.
0: Dnes je to významný zástupce italské brutalistické architektury. Více už nám řekne náš spolupracovník, kurátor a historik designu Adam Štěch. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: 330 metrů nad hladinou moře. Mm-hmm. Adame, jakým způsobem a proč se kostel nahoře Monte Grisa stavěl?
2: Oni ho někteří Italové přirovnávají ke kusu sýra, protože on vlastně, ten kostel má takový tvar trojúhelníků, který je seseklý nahoře. Je to úžasná betonová stavba. No, vznikl, nebo ten nápad vlastně na stavbu tohoto kostela, ten se zrodil na konci druhé světové války u biskupa Terstu, Antonia Santina, který se obával, že vlastně ty boje mezi italskými fašisty a osvobozeneckou armádou budou mít za následek zničení Terstu. A on slíbil, že když bude Terst zachráněn, tak vystaví, tak se zaslouží o výstavbu poutního kostela. To se naštěstí tedy stalo, Terst byl zachráněn a Santan od vlastně poloviny 50. let začal plánovat právě výstavu poutního místa.
0: Co je na tom kostele výjimečného, Adame?
2: Je to výjimečné dílo tří mužů. Já už jsem jednoho z nich řekl, je to tedy biskup Terstu a pak je to architekt Antonio Guacci, který ho tedy navrhl, a pak ještě nesmíme zapomenout na jméno inženýra a statika Sergia Musmesiho. Tento tým vlastně pracoval mezi lety, tedy nakonec ten kostel se začal stavit v roce 59, byl dokončen o 6 nebo 7 let později a je to výjimečný vlastně Gesamtkunstwerk, je to totální umělecké dílo, kde nejvýznamnější roli hraje betonová struktura fasády, která má trojúhelníkovitou vlastně takovou, opakuje se tam vlastně motiv trojúhelníku, který má ale řadu dalších vlastně významů. On se propojuje do takových vlastně šestiúhelníkovitých struktur, které se opakují všude vlastně v tom designu toho kostela, ať už to je právě ta fasáda, nebo to je strop třeba, nebo to jsou různé detaily, ať už to jsou třeba lavice nebo svítidla, která v tom kostele jsou. Ty trojúhelníky také můžeme vnímat, že oni se propojují do písmene M jako Panna Marie, takže je tam tato velká symbolika.
1: Jak kostel zapadá do toho širšího kontextu poválečné italské sakrální architektury, protože vy jste zmínil, že jde o mimořádné brutalistní dílo.
2: No, i přesto, že se jedná o mimořádné dílo, podobných kostelů je po Itálii celá spousta. Souvisí to s jistou reformou sakrální architektury, která probíhala vlastně ve stejné době, a to mezi lety 62 až 65, kdy probíhal takzvaný druhý vatikánský koncil, kde představitelé katolické církve tak se bavili o jisté reformě právě kostelní architektury s tím, že by měla být více otevřena věřícím, více otevřena komunitě, a právě tento kostel to také představuje, protože se jedná o kostel, kde je oltář vlastně uprostřed a kolem oltáře vlastně sedí věřící. Není to ten klasický, není to ta klasická loď, kde vlastně oltář se nachází úplně vzadu a směřujeme, řekněme, všichni věřící směřují tím jedním směrem, ale naopak jsou vlastně rozvrsteni kolem vlastně toho centrálního oltáře. Takže v tomto smyslu takovýchto kostelů vznikla v Itálii celá řada a jsou to úžasné stavby.
0: Nad Terstem najdete brutalistní chrám. My jsme o tom v Mozaice mluvili s naším spolupracovníkem, historikem designu Adamem Štěchem. Děkujeme za návštěvu, mějte se hezky.
2: Taky děkuji.

Držím teď ve studiu knížku, která nese název Petr Linhart, Autobus do Sudet. Autorem rozhovoru s Petrem Linhartem je Tomáš S. Polívka. No a za okamžik písničkář Petr Linhart, který také vydává novou desku Šénau, přijde za námi do studia.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ministerstvo obrany plánuje převzít letiště v Karlových Varech a investovat do něj až 4 miliardy korun. Vyplývá to z neveřejných dokumentů, které má k dispozici server i rozhlas. Armáda chce podle nich prodloužit přistávací dráhu a vybudovat nové zázemí. Letiště má sloužit pro manévry českých vojáků i plnění závazků vůči NATO. Civilní a záchranářský provoz v areálu zůstane zachovaný. Bezúplatný převod z vlastnictví kraje má vláda schválit ještě v tomto měsíci. Od září musí mít každá první třída základní školy s více než 15 žáky asistenta pedagoga. Podle ministerstva by to mělo pomoci dětem na začátku školní docházky i jejich učitelům. Kvůli zpřísnění odkladů do škol nastupuje více dětí, které by dříve šly do školy až o rok později kvůli nezralosti. Školy tvrdí, že nemůžou kvalifikované asistenty sehnat. Ministerstvo školství ale nedostatek asistentů neeviduje. Zásoby ropy ve strategických rezervách Spojených států jsou nejnižší od roku 1983. Klesly přibližně na 340 milionů barelů. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo americké ministerstvo energetiky. Rezervy musí Spojené státy uvolňovat kvůli konfliktu na Blízkém východě. Je to součást plánu na zmírnění růstu cen na světových trzích. Pohonné hmoty po celém světě v posledních měsících vystoupily na několika letá maxima, hlavně kvůli blokádě Hormuzského průlivu, kterým před konfliktem proudilo asi 20% světové produkce ropy a také zemního plynu. Festival Rock for People v Hradci Králové letos přilákal rekordních 80 tisíc unikátních návštěvníků. Oproti loňsku je to skoro o 7% víc. Za 5 festivalových dnů prošlo areálem na hradeckém letišti celkem 235 tisíc lidí. V průměru tak každý den dorazilo téměř 50 tisíc lidí. Kromě odcizení 40 mobilních telefonů policie v době akce nezaznamenala žádné vážné narušení veřejného pořádku. A ještě počasí, čekejte jasno až polojasno, postupně od západu oblačno až zataženo. Na východě až večer. V Čechách se odpoledne a večer od západu místy přidají občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den, existují místa, která z map skoro zmizela, ale z lidské paměti vlastně neodešla nikdy. Staré vesnice, opuštěná nádraží, zarůstající cesty a nebo krajina poznamenaná dějinami. Přesně taková místa už desítky let ožívají v písních Petra Linharta. Písničkáře, který dokáže proměnit zdánlivě nenápadný kout republiky v silný příběh o čase paměti a domově. A tak v této hodině budeme mluvit o Sudetech, o krajině, která pořád vypráví, a řeč bude i o novém albu Šehnau, o železnici, o poutních místech nebo zmizelých světech a taky o knížce Autobus do Sudet. A možná i o tom, proč některé příběhy stojí za to pořád ještě hledat a pořád ještě o nich vyprávět. Naším hostem v Mozaice bude za chviličku hudebník, básník krajiny a průvodce po místech, kolem kterých většina z nás jenom projde, Petr Linhart. Zastavte se tedy společně s námi.
1: Kromě toho taky rozhlasový big band Gustava Broma ještě před 9:30, Robert Schumann, Franz Ignác Beck nebo uskupení Take Six. Přejeme dobrý poslech a hezké dopoledne.
2: Ranní Mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

blíží se bouře. Přichází dívka se psem, odkládá šaty.

můžu prostřet. Stále se neodvrací, má rybník v bouři někde střed. Ví jenom blesky mrací.

vzlétají ptáci. Dáme si závod, plav, co ti síly stačí. Ona už dosáhne bez ještě nerozpací.

už podně kráčí. Dívám se na ně, jsou dávno v cíli. Vítr už sílí a nikdo tu není. V té záři blesku

a vzadu nad lesem je duha.

0: byl Petr Linhart a píseň Dávný déšť na vlnách Českého rozhlasu Vltava.
1: Písničkář Petr Linhart ve svých písních dlouhodobě zachycuje krajinu Sudet a taky pro pohraničí jako prostor paměti, stop a příběhů, na které bychom asi nejspíš zapomenuli. Dlouholetému frontmanovi kapely Majerovi Brzdové Tabulky právě teď vychází nová deska Šénau. No a navíc doprovází i čerstvě vydanou knihu s názvem Autobus do Sudet, což je rozhovor Petra Linharta s novinářem Tomášem S. Polívkou.
0: Témat k rozhovoru máme tedy hodně. Petra Linharta už vítáme ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeju.
0: Začneme asi nejdřív u alba a stejnojmenné písně Šénau, které místo vás, Petře, k tomuhle názvu inspirovalo. Váže se k tomu taky nějaký zážitek?
2: Šénau je teplický Šanov. Já jsem tam před časem se tak jako vyskytoval výletem a došlo mi, že mám takovou zasutou vzpomínku na tamní poštu Šanově. Můj vzdálený příbuzný byl muzikant a vedl takové hudební těleso v Teplicích a jeho synové byli taky muzikanti. A já jsem se tam, když mi bylo tak 14-15 let, párkrát jako vyskytl. A vlastně mě to jejich muzikantství docela jako uhranulo. Jo? A oni mě uvedli do světa Beatles a takovýhle těch muziky, kterou jsem v Kladně neměl, ve svém rodném Kladně. A poprvé mi dali kytaru do ruky. A na té kytaře byly natažený dneska už takový jako hodně vzpomínkový a tenkrát slavný východ německý struny Zlatá liška neboli Goldfuchs. A tak mě to tak jako propojilo, protože vlastně jsem si potom uvědomil, že na té desce je relativně dost takových jako osobnějších písniček, než bylo dříve jako zvykem. Tak jsem se vrátil k té lišce, která je na obalu toho alba a k tomu názvu Šénau, který vlastně říká, kde to všechno začalo.
1: Na té nové desce Šénau je 11 skladeb. Mají nějaké společné téma nebo na jakých místech třeba kromě Teplic se ty písně vůbec odehrávají?
2: Některé jsou tak trošku jako roztroušeny. Západní Čechy jsou tam teďko málo. Je tam jedna, ta úvodní písnička, co zněla, ta je z Lubence. Tam se vyskytují ty víly, co se chodí za bůřky koupat k rybníku. Potom je to takový trošku jako rozptyl, ale významně se tam projevilo Brno. Může za to moje starší dcera Eliška, která tam studuje, já jsem tam za ní v posledních letech často jezdil a ono by se s určitou dávkou nadsázky dalo říci, že Brno je největší sudetské město, že jo. Ale tak to je pro mě takový spíš jako oslý můstek, vlastně ty historky, které na té desce jsou nějakým způsobem zachycený v písni, ať jsou to ty španělské holčičky, co jedou v tichém oddíle a okřikují se silencio, silencio, a to dělají do Brna, prostě tohle to třeba. A ať už je to zážitek z místa bývalého nádraží v Husovicích nebo to setkání dvou slečen, co se v 6:30 ráno se převlečeny do kostýmu Mickey Mouse hádají s tramvajákem, tak to je všechno Brno a jsou to takové jako věci, já si myslím, to se v Praze neděje, na to je to Brno lepší.
0: Vy svůj hudební styl označujete jako landscape folk. Jak byste ho popsal posluchačům, kteří vás ještě neznají?
2: Je to písničkářství. Je to písničkářství, který je zaměřený na příběhy, které jsou někde více skrytě, někde více zjevně zapsány v krajině. Jsou to písně jako o tom, co není na první pohled jako vidět, co já jsem si někde jako zjistil a přišlo mi to tak poetický, že jsem měl chuť z toho udělat píseň a zjistil jsem, že je to vlastně jako dobrá cesta, že to mě asi při psaní písniček jako nejvíc baví to dělat takhle.
1: Vy jste album nahrával se svým stálým spoluhráčem, kytaristou Josefem Štěpánkem, klávesistou Janem Steinsdörferem, kontrabasistou Jaromírem Honzákem. Tohle jsou všichni excelentní muzikanti.
2: To samozřejmě.
1: Měli od vás nějaké zadání nebo měli do značné míry svobodu?
2: Do značné míry svobodu. Mé zadání spočívá v demosnímku. Tentokrát dokonce musím říct kriticky, že ten demosnímek byl fakt jako ubohý, jenom s kytarou. Prostě jen tak trošku aranžuju, jako, ale oni se toho úžasně chopili. Pepa Štěpánek připravil aranže a zrovna teďko jsem si tak jako vzpomněl, že nahrávání té desky, když pominu zpěv, takže vlastně to byl jeden natáčecí den. Úžasně jako
1: intenzivní,
2: rychlý a zároveň jako hluboký. My vždycky máme takový rituál a chvilku, když se to začne ta písnička jet, tak jako vyprávím, o čem to je. A nějak z toho potom vznikají ty klávesové rejstříky a ty další věci.
0: Křest už má album Šénau za sebou, ale chystá se jeden krásný koncert 10. července, na který se Petra Linharta zeptáme v Mozaice za chvíli.

Buďte mě, nevím, že jsem spal. Nikdy se nespojí vzpomínky a šedá realita. V mým dětským pokoji sny se už nezdají.

0: Petr Linhart ještě jednou, píseň Nepoznávám, a my mluvíme stále o novém albu Šénau v Ranní mozaice na Vltavě v úterý 16. června.
1: Tahle deska měla minulé pondělí v Praze v Malostranské besedě křest. František už to, Petře, zmínil před chvílí, ale zajímá nás termín 10. července, koncert v poutním kostele navštívení paní Marie ve Skocích u Žlutic. Vy se mimochodem staráte taky o záchranu tohoto skvostu. Více než dvouměsíční kulturní program nazvaný Živé skoky se tam chystá, nebo už možná probíhá. Tak proč stojí za to tenhle krásný poutní kostel navštívení Panny Marie zachraňovat?
2: Protože je krásný. Protože místní genius loci se dá téměř krájet. Prostě jdete 2 kilometry takovou prašnou cestou po takový hezký náhorní rovině a pořád máte jako pocit, že už tam nemůžete jako nic potkat, že ten kostel na té mapě, že je vymyšlený. A potom najednou ta krajina se změní v takový klesání zalesněný a potom přijete na takovou, vypadá to na první pohled jako paseka, a tam stojí obrovský barokní dvouvěžový kostel, jediný místo, který zbylo po zrušený, v podstatě nikdy nedosídlený vesnici Skoky, a on tak jako se kouká úplně obráceným směrem ten kostel, protože pod ním je údolí, kde je dneska Žlutická přehrada na pět vodu, ale dřív tam vedla tam tudy cesta, takže on si tak jako dominoval tomu kraji, dneska dominuje té vodě. A je to tam taky takový, tak jako zvláštně útulné. A je radost tam pořádat třeba koncerty, protože to, jak ta cesta do Skoku je nepohodlná, to je úžasný filtr. Tam přijdou jenom ty lidi, kteří tam mají přijít.
0: Čili v létě to bude nabité. Kromě vás tam zahraje ještě řada muzikantů.
2: Tak budou to třeba Hamlisto, Romana Janotová se svým programem.
1: To nevadí, trochu. Najdeme si na webu.
2: No, jasně.
1: Kromě alba Šénau, abych se ještě vrátila k novince, kterou teď mají čtenáři k dispozici, je nově venku i kniha Autobus do Sudet. Byl to spoluautor publikace Tomáš S. Polívka, kdo vás oslovil, abyste nakonec v knížce shrnul svou dosavadní životní pouť? Byl to on, kdo vás tady přesvědčil?
2: Byl to on, možná trošku i v pozadí stojí Lubomír Houdek, majitel nakladatelství Galen, a původně byla myšlenka, že to vyjde k mým 60, nám taky mi 64, pracovali jsme důkladně.
0: Pomohla vám ta kniha si připomenout nějaké detaily, okamžiky z minulosti? Jestli jste si třeba dělal vlastní rešerše, přípravu?
2: No, to vlastně v podstatě dělal spíš Tomáš. Já jsem mu totiž poskytl svůj archiv, který si tak jako docela vedu, jsou takový několik tlustých šalonů, a ono se z toho dá jako vystupovat trošku ta historie, a Tomáš se tím takhle jako probíral, a potom je tam jako jasná taková struktura, že vlastně velmi často jdeme podle jednotlivých vydaných alb, kterých je, tuším, když jsou tam i ty Majerovky nějaký živý, tak je třeba 13 nebo 14 takový. Diskografii sestavil Tomáš na konci, na to já bych nikdy neměl nervy sestavovat si diskografii, ale tak vlastně vlastně je to takový kráčení tou muzikou.
1: Ta knížka, to je rozhovor, a část knihy je věnovaná, jak jste zmínil, Majerovým brzdovým tabulkám, je jejímž členem jste 40 let. V téhle části jednotliví členové kapely o vás mluví. Dozvěděl jste se něco třeba, co jste doposud netušil? Překvapili vás něčím?
2: Tak možná byli trochu upřímnější.
0: Ono nedílnou součástí té knihy je taky samostatně neprodejné CD Autobus do Sudet. Co na něm posluchači najdou?
2: Tam jsou takové, řekněme, raritní nahrávky do jisté míry. Z toho, co je asi důležitější, tak budu jmenovat 4 písně z 0. alba Majerových brzdových tabulek. Majerovky vznikly někdy v roce 86 a ten původní repertoár byl jako úplně jiný, a tak vlastně jsme si udělali takové nahrávky na konci roku 89, ale potom nám padl ten nepřítel, tak jsme se k těm písničkám potom už nevraceli. Tak je to takový celý archiv. A potom je tam řada domácích demosnímků, které jsem chystal, buď to jako podklady pro natáčení pozdější desek Majerovek, hlavně pro Pálavu. A taky jsou tam, taky tam jedna verze písničky z českého kalendáře. Michal Horáček to tenkrát koncipoval tak, že napsal texty a tak se tak trochu jako soutěžilo, kdo to nejlépe jako celé zhudební. Já jsem zhudebňoval tehdy 5 věcí a 200 skutečně jsou na českém kalendáři, ale jedna neveřejná verze byla vytažena z šuplíku a je taky tady na tom přílohovém CD.
1: Bilanční kniha Autobus do Sudet a také nová deska Šénau. To jsou věci, o kterých jsme teď společně mluvili s muzikantem Petrem Linhartem. Petře, ať se vám daří, ať vás léto zavede třeba na nějaké nové cesty, které jste pro sebe dosud neobjevil. Tohle všechno vám přejeme.
2: Děkuju za přání, děkuju za pozvání i vám všechno dobré.

0: Matmos. Legendy industriální elektroniky.
1: Hravé disco a avantgardní aranže kombinují se zvukem ždímající pračky, chirurgických nástrojů nebo s pískotem prchající krysy.
0: Do pražské Archy Plus přivezou celý depozitář kovových objektů a nástrojů, které ovlivnily jejich život.
1: Portrét hudební dvojice Matmos v sedmém nebi s Pavlem Klusákem.
0: Ve čtvrtek 18. června od 19 hodin na Vltavě.

0: rozhlasový big band Gustava Broma Trump and Bone z roku 2016. Nahrávka dozněla minutu po půl desáté.
1: Mozaika. A teď nabízíme téma jediné, jazz. Protože s námi ve studiu už je hudební dramaturg Českého rozhlasu Jazz Petr Vidomus a tak společně probereme novinky v programu téhle jediné jazzové stanice u nás. Petře, hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
0: Vy pokračujete ve spolupráci s festivalem Jazzové nádvoří. Nedávno jste vysílali záznamy z loňského ročníku. Co přinese ten letošní ročník, který proběhne dnes a zítra?
2: Ano, my jsme navázali spolupráci s jazzovým nádvořím loni, pořídili jsme tam nějaké záznamy. Je to vlastně takový festival studentů a pedagogů jazzových kateder v Praze a v Brně. Jazzové nádvoří proběhne dnes na nádvoří HAMU od 5 hodin a v Brně na JAMU na nádvoří divadla Husy na provázku. Představí se tam tedy studentské kapely pod vedením pedagogů, známých jazzmenů, vlastně například Luboše Soukupa, Vojtěcha Procházky nebo Jana Přibyla. Mě v tom programu jak v Praze, tak v Brně zaujal například projekt studentů pod vedením Jiřího Levíčka, ten se jmenuje Motown and More a je tady vlastně věnovaný odkazu známého detroitského vydavatelství Motown, takže v tom jejich programu zazní skladby spojované se jmény jako Diana Ross, Stevie Wonder, Etta James, Aretha Franklin a další. Takže jazzové nádvoří, na to se rozhodně těším a také budeme později vysílat záznamy.
1: Dnes máme sice teprve úterý, je 16. června, ale já už teď můžu slíbit, že hostem vaší páteční jazzotéky bude kytarista Tibor Žida. On zavítá do vašeho vysílání vůbec poprvé. Jaké desky sebou přináší?
2: Je to tak, Tibor Žida je český kytarista a zpěvák, skladatel, pohybuje se na takovém rozmezí tradiční romské hudby, ale spojuje ji s moderními žánry, s jazzem, R&B a funkem. On se v tom pořadu Jazzotéka hodně vyznává ze své lásky k Georgi Bensonovi, ale také k dalším hudebníkům, na které rozhodně dojde řada. Bude to například Billy Lagren, Frank McComb, nebo Kim Barrell, což je taková gospelová zpěvačka. Takže Jazzotéka rozhodně doporučuji. Tibor Žida samozřejmě přinese nahrávky, které sám nejvíc poslouchá.
0: Můžeme se těšit i na víkend. V sobotu v Jazz klubu odvysíláte další koncert. Co přinese tentokrát?
2: Přinese záznam koncertu mladého kytaristy Milana Angela Nováka. My už jsme tady o něm ve vysílání jak Vltavy, tak jazzu mluvili. On v Radiokafé Českého rozhlasu vystupoval už třeba i se známým saxofonistou Ondřejem Štveráčkem. Nicméně my v sobotu odvysíláme koncert jeho vlastního tria, které v Radiokafé vystoupilo 2. dubna. Je to trio s basistou Tomášem Barošem a americkým bubeníkem Jesse Simpsonem. Ten repertoár vlastně toho koncertu byl hodně postavený na originální interpretaci jazzových standardů, ale jsou tam i některé autorské kousky Milana Angela Nováka, takže mohu rozhodně doporučit.
1: Jsme rádi, že jste se zastavil. Petr Vidomus, hudební dramaturg Českého rozhlasu Jazz, přišel za námi do dnešního ranního vysílání Mozaiky na Vltavě. Tak se mějte hezky, Petře, těšíme se opět příště.
2: Přeji hezký den.

0: Jáchymov 90. let, jeden lázeňský hotel a tajemství skrytá pod povrchem.
1: Co všechno odhalí zelenkavá záře uranového skla?
0: Uranova.
1: Román současné české autorky Lenky Elbe.
0: V premiérové čerbě na pokračování od 18. června vždy v 18:30 večer na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou. Teď byli Halliday v nahrávce z roku 1936. Přejeme hezké dopoledne.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Občas slýcháváme názory, že císař Karel IV. By možná nic nepostavil, kdyby měl v cestě památkáře a kdyby chtěli zachovávat to staré. Co si o tomhle výroku a potom především o připravované úpravě stavebního zákona myslí historička umění Milena Bartlová?
3: Právě schvalovaný návrh úprav stavebního zákona prochází parlamentem zrychlenou a nestandardní cestou. Bude-li přijat v poslední verzi, výrazně promění dosavadní postupy ochrany stavebních památek a historických měst. Památková péče je mnohdy vnímána jako zarytý institucionální nepřítel čehokoliv nového a zajímavého. Jaký je vlastně její smysl? Někdy slýcháme jako argument, že takový Karel IV. By byl nic nepostavil, kdyby mu překáželi památkáři a chtěli zachovávat to staré. Taková úvaha je ale výrokem, který nedává žádný smysl. Památková péče patří totiž neoddělitelně k průmyslové a kapitalistické modernitě. Teprve když se hlavní společenskou hodnotou stával hospodářský rozvoj založený na ekonomii zisku, bylo potřeba začít přemýšlet nad tím, že by se některé nejcennější památky, především ty architektonické, měly začít chránit. Pro systém postavený na zisku totiž všechny ostatní hodnoty jsou druhotné a nemohou vyhrát soutěž s výnosností bourání, stavění a nových staveb. Karel IV. Stejně jako stavitelé barokních chrámů a paláců naproti tomu žili v době, kdy hlavní hodnotou společnosti byla křesťanská víra a to, co s ní souvisí, od uctívaných ostatků těl světců až po misijní cíle jako součást koloniální expanze Evropy. Nemyslím si, že by to byla doba automaticky lepší. O moc a nadvládu šlo stejně jako v modernitě, ale byla jiná a právě ve smyslu sdílených hodnot nesrovnatelná. Součástí křesťanského nastavení byla i specifická role společenské paměti. Jak názorně ukazuje aktuální výstava Fragmenty paměti výzdárně Pražského hradu, umělecká díla jako média vzpomínání ve středověkém a v dnešním světě se jen nesnadno uvádějí na společného jmenovatele. Přesto tu cosi společného bylo. Naše sdílená společná paměť potřebuje hmotné a obrazové médium, které ji ponese, podpoří. Jinak hrozí, že se rozpadne v individuálních myslích. Naše subjektivní paměť je totiž velmi zrádná. Není to úložiště, odkud bychom si vzpomínky vyzvedli tak, jak se tam uložili. Psychologie paměti je součástí toho, jak sami sebe vždycky znovu utváříme, co by bytost zavěšenou v pavučině významů mezi minulostí, současností a budoucností. Aniž bychom si chtěli záměrně lhát, vzpomínání každého z nás na minulost vlastní i svých blízkých se vždy především snaží umožnit nám klidnou existenci v právě nyní vládnoucích poměrech. Systém památkové péče je pokusem, jak vyjmout hmotné a obrazové opory paměti z logiky klasického i postmoderního kapitalismu a jak zajistit, aby měla sdílená paměť naší společnosti své opory. Děje se to v různých zemích různě. U nás máme od konce 19. století dobře zavedenou a ověřenou tradici státní instituce, vybavené zákonnými nástroji. Památková péče ale musí zároveň usilovat, ba bojovat o to, aby o smyslu své činnosti přesvědčila co nejširší veřejnost. Je totiž překážkou hladkého fungování systému. Vnáší do něj hodnoty, jako jsou soudržnost společnosti, úcta k duchovnímu rozměru světa, anebo možnost obohacujícího uměleckého prožitku i pro ty, kdo nevlastní kvalitní umění. Hodnotu dějin, které nemůže nikdo úplně ovládnout, a proto mohou poskytovat jiný a svobodný pohled na dnešní dění. Přesněji řečeno, ovládnout minulost lze, mimo jiné tím, že se památky fyzicky zničí. Ovládnout památky tím, že budou ohroženy ničením, znamená ovládat důležitý rozměr toho, co činí společnost společností.
2: Památková péče je mnohdy vnímaná jako zarytý institucionální nepřítel čehokoliv nového a zajímavého. A nad tím, jaký je její smysl, se teď zamyslela historička umění Milena Bartlová.
0: Hagenovo kvarteto, to nastupuje v 9.49. Ještě si zahrajeme z tvorby Claude Debussyho.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou, necelých 7 minut zbývá do 10. dopoledne.
1: A s námi ve studiu už Ondřej Cihlář, protože se přiblížila 10. Za chvilku tedy se otevře dnešní vizitka. A komu pak, že bude patřit, to už nám Ondra řekne. Vítej u nás.
2: Dobré dopoledne, přijde velmi vzácný host a milý Lucia Kašiárová, kterou jsme dříve znali například z tanečního studia Alta a tak dále, z celé řady dalších různých tanečních platform. No a teď se zabývá novou aktivitou, což je velice zajímavé, a to je Liga otevřených mužů, a tou se stala ředitelkou této ligy, a my zjistíme, co tato iniciativa všechno má na starost a vlastně jestli třeba pro spoustu našich posluchačů by některé z jejich akcí nebyly právě velmi zajímavé. Takže to zjistíme.
1: Lucia Kašiárová, a mimochodem, Ondro, víš, že už tuhle neděli bude Den otců?
2: Ano, to s tím souvisí, už tuto neděli bude Den otců a samozřejmě už tuto středu budeme slavit narozeniny, takže já se stanu zase zasloužilejším mužem, než jsem byl. V podstatě se řítím okamžitě do osidel stařectví.
1: Ale kde pak, o tom bych mohla já něco vyprávět. Tak, tak ať se rozhovor povede a my teď povedeme řeč trošku jiným směrem.
0: Já jsem o něco mladší, tak si to převezmu. Na konci června Vltava zařadí do vysílání Četbu s hvězdičkou Příběh služebnice Margaret Atwoodové, román kanadské spisovatelky, vykresluje pochmurnou vizi blízké budoucnosti Spojených států, které se z demokracie propadly do totalitního režimu.
1: V Akcentu Sašu Michailidise v 16:30 odpoledne bude třeba zajímat i to, jakou odezvu dnes mají dystopické romány. Nenechte si tedy ujít v 16:30.
0: 5 minut před 10:00 přejeme krásné dopoledne a hezký zbytek úterý, které je ještě před námi. Ze studia Vltavy zdraví Nadežda Hábová
1: a František Šedivý.

podstata trestného činu znásilnění. Efery si do konce května odpykával ve vězení trest za dvě jiná znásilnění a jeden pokus o něj. Odsouzený byl ke 3 letům ve vězení. Ke konci měsíce ale teplický soud po 2 letech rozhodl o Feriho podmíněném propuštění. Dnes je poslední den, kdy můžou pěstitelé některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech. Týká se to peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Státní zemědělský intervenční fond vyzývá, aby ovocnáři hlásili jenom situace, kde je poškození větší než 30% odhadované produkce. Nahlášení škod taky neznamená automatický nárok na dotaci. V ruském Krasnodarském kraji hořel ropný sklad. Tamní úřady po požáru nehlásí žádné oběti. Oheň podle nich způsobily trosky dronu. Podobné případy jsou v Rusku stále častější. Na energetické cíle útočí Ukrajina, která se už 5. rokem brání masivní ruské invazi. V Severočeském muzeu v Liberci můžou lidé zavzpomínat na trendy minulého století, a to na výstavě připomínající liberecké výstavní trhy. Vznikla k 70. výročí jejich založení. Lidé uvidí třeba syntetické dámské oblečení, mixéry, fény, varný porcelán nebo výrobky ze skla. A čekejte jasno až polojasno, postupně od západu oblačno až zataženo, na východě až večer. V Čechách se odpoledne a večer od západu místy přidají občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Věřím, že když se lidé propojí nejen mezi sebou, ale i s prostředím okolo sebe, pak se stanou členy celku a nevzniká tolik konfliktů, říká tanečnice, choreografka a poměrně nově také ředitelka organizace Liga otevřených mužů Lucia Kašiárová. Ahoj, Lucie.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Dobrý den. Ahoj, od dnešního mikrofonu tady tohoto studia na Vinohradské třídě vás také zdraví Ondřej Cihlář, ovšem vraťme se zpátky k představení našeho dnešního hostak. Lucia vystudovala konzervatoř v Banské Bystrici, VŠMU v Bratislavě a na HAMU v Praze. Působila jako členka profesionálního tanečního divadla Studio tanca v Banské Bystrici, je držitelkou ceny České taneční platformy Tanečnice roku 2012 a 2020. Byla zakladatelkou a poté také ředitelkou Alt Art a kreativního prostoru Studia Alta, které se pod jejím vedením etablovalo v profesionální otevřenou platformu se zaměřením na prezentaci současného živého umění, současného tance a multižánrových projektů. Koncem loňského roku se uměleckému a kulturnímu světu trochu vzdálila, když se stala, jak už jsem zmínil, ředitelkou organizace Ligy otevřených mužů. No a to celé říkáme takzvaně v uvozovkách v předvečer blížícího se dne otců, který připadá na děli 21.6. Ovšem, den otců z těch mužů vyčleňuje pouze ty, kteří se stali otci, ale Liga otevřených mužů se pravděpodobně je otevřená, řekl bych, snad pro všechny.
2: Rozhodně jsme otevřený pro všechny, ale respektive pro ty, kteří mají aspoň trošku touhu nějaké sebereflexe.
1: Sebereflexe a možná i také proměny.
2: A proměny.
1: Dobře, ovšem pojďme teda si to vzít trošku po pořádku, protože tady v té poslední větě toho předchozího textu jsem četl, že koncem loňského roku se Lucia, tedy ty, uměleckému a kulturnímu světu trochu vzdálila. Tak pojďme si říct, jaké byly ty tvé důvody, protože ty jsi aktivně se, jak jsme slyšeli v předchozím textu, právě věnovala například práci pro Studio Alta, byla si také ředitelkou tanečního studia v Banské Bystrici, tak proč najednou?
2: Jo, a nejenom to, tak já jsem byla vlastně celý život velice aktivní v umění a v kultuře. Myslím si, že jsem člověk, který tady v Čechách taky podpořil to, aby taneční nebo umělecká nezávislá scéna prostě měla nějaké jako postavení, které odpovídá nějakým podmínkám, které umělci potřebujou. Ty věci, co se tady staly v posledních 20 letech, jsou jako obrovské. Jo? Tady prostě nebyla ta nezávislá scéna nijak vlastně saturovaná. Vznikly nové dotační schémy, nové granty a u toho všechno jsme jako vlastně stáli nejenom já, ale i další organizace. Takže vlastně můj život je prostě protkaný uměním, umělci a všemu, co k kultuře patří.
1: Ano, a to od praktického pohybu na jevišti, na scéně, na stage, až po tu organizační vlastně snahu.
2: Organizační i politickou.
1: A politickou, přesně tak, to nějakým způsobem zkrátka podpořit. No a co se tedy

0: těch 20 letech stalo, že se začínáš tomuto prostředí vzdalovat?
1: No, stalo se to, že podle mě v nějakém momentu jsem si uvědomila, že už nemám kam jít, že vlastně ten kulturní prostor jsem vlastně obsahla docela. A pak nastala ta otázka, jako co dál, tak to je jedna věc. Ale druhá, velice zásadní je, že můj syn, 17-letý, řekl, že odchází z domu a jde studovat do zahraničí. A já jsem si říkala, aha, tak to je takový jako moment, tak mě to navádělo na to, jako nějak přehodnotit vlastně, co v tom životě ještě chci udělat a jestli chci něco zkoušet nového. A prostě můj syn je takový můj dobrý guru a radce, a tak já jsem se ho zeptala jeho, co mám dělat. A on říká, mami, já ti odcházím z domu, to je prostě ten moment, kdy se může teď něco změnit, tak něco prostě udělej, co chceš. Mm-hmm. Já jsem to vzala jako v potaz a začala jsem prostě se ptát sama sebe, co bych chtěla, a zjistila jsem, že bych chtěla prostě pomáhat dál v neziskovém sektoru a někde jinde. No a narazila jsem na Ligu otevřených mužů, přihlásila jsem se tam a teď jsem tam.
0: Jako absolutně nechci se dostat do rizika jakékoliv nekorekce. Nicméně je pozoruhodné, že si ty se stala ředitelkou Ligy otevřených mužů. Nemyslím si, že by to měla být organizace určená pouze pro muže. Nicméně název nás trošku posílá tímto směrem. Tak pojďme si říct, jak ta organizace vůbec vypadá a v čem je přínosem, že Ligu otevřených mužů vede žena, což já považuji samozřejmě za skvělou zprávu.
1: Jako samozřejmě pro mě to bylo taky překvapivé, upřímně si takhle řekneme, ale myslím si, že to jenom poukazuje na to, že ta organizace je skutečně otevřená, že to není jenom o otevřených mužích, ale je to o otevřeném přístupu k tomu, jak prostě pracovat ve společnosti a jak pracovat s lidmi, jak vytvářet podporné vztahy. A to je i něco, s čím vlastně pracujeme pro ty muže. My vlastně jako mapujeme jejich potřeby, to, co se teď momentálně děje, s čím se trápějí, a tak mladí muži, jak středně věký muži i starší muži. A to nějak vyhodnocujeme, děláme výzkumy a na základě toho vlastně se snažíme reagovat. A právě díky tomu máme například jeden velký program, který se jmenuje Zvládání steku. Mm-hmm. A je to vlastně, pracujeme s původci násilí v blízkých vztazích, takže jako bohužel je to
0: v blízkých vztazích.
1: Mm-hmm. Jo, takže je to skutečně práce primárně s mužskou populací a vlastně učíme tady ty muže přijmout to, že násilí je prostě jejich akt, který je vědomý a který můžou změnit. A myslím si, že v tomhle jsme ojedinělá organizace, ano. Protože jako těch organizací, které pracují s těmi oběťmi násilí, je tady několik, ale s těmi původci toho násilí to jsme vlastně jenom my.
0: Nicméně pořádně naštvaný, nahněvaný a rozhořený můžou být i ženy, samozřejmě, tak to víme a víš to taky sama jistě z vlastní praxe.
1: I z vlastní zkušenosti.
0: I z vlastní zkušenosti dokonce, tak to je taky dobře, že říkáš. Nicméně nebylo by teda lepší, aby se ta organizace postupně přetvářela na Ligu otevřených lidí, protože přeci jenom jako možná u mužů a u žen se k některým problémům jako dostáváme trošku z jiných stran, nicméně pořád jsou to společné problémy.
1: Jako to je náš cíl. Náš cíl je vlastně měnit společnost, měnit to, aby ve společnosti fungovaly vztahy a byly funkční, aby se lidi měli dobře, aby měli kvalitní život. Ale sám dobře víš, že jsi rád, když jde s kamarády prostě na výlet a jste tam jenom jako mužská skupina, případně máte s sebou jenom děti. A má to jinou dynamiku, než když tam přibude i nějaká žena. Já jsem teď byla zrovna o víkendu na takovéhle akci, kde jsem nechtíc byla ta jedna jediná žena mezi muži. Mm-hmm. A bylo vidět, že to není úplně dobře, ale zároveň to akceptovali, bylo to v pořádku. Ale skutečně jako ty věci... Prostě...
0: Necítila se tam dobře při házení sekirkou do stromu, jo?
1: Já jsem se cítila velice dobře, protože jsem měla spoustu krásných mužů. A vlastně jsem tam i pozorovala to, že je to fakt důležité, aby se ty muži spolu setkávali a v takovém jako pečujícím příjemném prostředí vlastně si mohli vzájemně jako nějak otevřít nějaké rány, bolístky, říct si, co je trápí, nebo si udělat srandu z těch žen a tak, ale... Je to prostě jiný, když se potkají muži sami a mají přece jenom jiné specifické potřeby než ženy. Jako například, když si vezmeme mužské duševní zdraví, tak víme, že 80% sebevražd páchají muži. Mm-hmm. Jo, a to je jako hodně specifická věc, takže jako je potřeba tu pozornost tím věnovat.
0: Rozumíme, ovšem trošku podrobněji se k tomu vrátíme po písni, po té první, která zazní, po té první, kterou si vybrala. A sice Hope There Is Someone, Anthony and the Johnsons, je první, kterou si vybrala pro dnešní vizitku s tebou. Kde se vzala ve tvém výběru?
1: Já si to moc dobře pamatuju, protože tady ty písně jsem poprvé slyšela od Jara Vinárského, což je taky slovenský choreograf žijící v Praze dlouhá léta. A mě se to hrozně dotklo, protože právě je to ten mužský zpěv, který ale zní velice ženský a dotýká se někde strašně hluboce v duši různých mých tajných věcí.
0: Říká Lucia Kašiárová, host dnešní vizitky. Pokud byste k ní měli jakýkoliv podotek, dotaz, samozřejmě nejlépe, tak to prosím pište a posílejte na e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: Posloucháte vizitku, kterou vás dnes provází Ondřej Cihlář a dnešním naším hostem je Lucerna Kašiárová, neboli Lucia, jak jsme tady teďka vypátrali, že Lucia znamená světlo. A tady z těchto pravděpodobně latinských základů se tedy prokopírovalo i do slova Lucerna. Tak, my se dostáváme ovšem k tomu tématu, o kterém jsme hovořili ještě před písní, tedy k tvému současnému ředitelování Ligy otevřených mužů. A pojďme se tedy zaměřit, jak tato organizace vlastně tady je dlouho a na co se postupně zaměřuje.
1: Tak Liga otevřených mužů existuje už 20 let a vlastně minulý měsíc jsme oslavovali velkou konferenci, která se jmenovala Muži dnes. A to je vlastně i takový jako znak toho, kam jsme vlastně dospěli, protože původně Ligu otevřených mužů založili 3 muži terapeuti, kteří se v podstatě jen tak jako scházeli, chodili spolu na výlety. A časem přišli na to, že vždy, ale proč to děláme takhle jako sami, když vlastně cítíme a vnímáme, že máme kolem sebe i další muže, kteří by se chtěli takhle jako zapojit do nějakých jako vlastně mužských v zásadě uvozovkách kruhů. Tak to postupně začali rozširovat, začali dělat nějaké jako aktivity pro širší veřejnost, pro víc mužů. Až z toho postupně udělali vlastně organizaci, založili neziskovku, a nebo odbornou organizaci a vlastně přibývaly další a další programy, které je zajímaly. A jedním z těch programů je například program Patron, který taky vychází z nějakého mužského principu právě toho, jak muž může pomoct nějakému dalšímu chlapci, mladému
0: mužovi. Jak muž může pomoct
1: muže. Ano, jak muž může pomoci. Mm-hmm. A vlastně díky tomu vznikl teda program Patron, který doteď vlastně je naším hlavním programem. A ten program je principiálně postavený na tom, že máme dobrovolníky, patrony a patronky a tyhle ty dobrovolníci jsou zaškolovaní tak, aby mohli vlastně doprovázat děti z dětských domovů do běžného života. Mm-hmm. Je to jako takový jako dost komplikovaný a metodicky uchopený proces a vlastně ty děti z dětských domovů dostanou prostě svého patrona nebo patronku a s ním několik let ještě v ústavní péči a pak už ve svém vlastním životě vlastně zažívají a řešejí problémy a mají nějakého parťáka k sobě, který jim může prostě pomoct v nějakých kritických situacích, ale nejenom to, ale i v momentech, kdy jsou prostě jen tak jako šťastní a chodí spolu na výlety.
0: No, to slovo výlety tady padá velmi často. Já samozřejmě jsem výletní typ, to znamená, že já jsem člověk, který jako si je vědom těch relaxačních účinků právě těchto, já bych řekl spíš potulek krajinou v mém případě, než takových těch nabušených výletů. Nicméně, pojďme si říct to, co tedy jsou ta hlavní témata, která spolu muži řeší a v čem si mohou pomoct, protože samozřejmě to, že v současném světě, a teď jsme zaměření na muže, ono se to samozřejmě týká i žen, ale protože se tady bavíme o této lize otevřených mužů, tak se bavme teďka chvíli jenom o těchto tématech. To, že se muži združují do různých jako skupin, kde si vzájemně různě pomáhají a podporují se, je samozřejmě těchto přístupů je celá řada. Některé vedou k otevřenosti, tak jako Liga otevřených mužů, některé naopak zase trochu spíš vytvářejí nějakou jako zatvrzelost proti ostatní společnosti a tak dále. K tomu se taky ještě dostaneme, jak tohle to vyrovnávat. Nicméně, co je tedy jak jste zjistili po 20 letech, ty nejpalčivější témata, se kterými muži mohou dorazit do Ligy otevřených mužů a nějakým způsobem vlastně tam na nich pracovat, na těch potížích?
1: Tak těch situací je jako vícero. V zásadě jde o to, že často k nám chodí muži, kteří vlastně řeší, jak skloubit svůj osobní život s pracovním životem a rodinou. Chodí k nám muži, kteří právě zjistí, že se překvapí, protože na někoho zaútočili a necítí se z toho dobře. Chodí k nám muži, kteří právě se dostali do té fáze, že mají teda to dítě a chtějí být vlastně pro něj dobrým vzorem. Mm-hmm. Chodí k nám muži, kteří prostě se nějak v životě ztratili a hledají nějakou jako navigaci, kam se nasměrovat, jak dál, kde opět najít svoji vlastní vnitřní sílu. Chodí k nám muži, kteří jsou smutní v depresích, řeší to různým způsobem, alkoholem a tak dále, ale už to takhle dál nechtějí tahnout a tak přijdou za námi a my je zase taky někam nasměřujeme. Takže jsou to různé vlastně životné etapy a často k nám vlastně ty muže posílají i ženy. Mm-hmm. A to je taky jako zajímavý fenomén, že často vlastně je to ta žena, která si vyhledá ty informace a pak to tomu mužovi jako nabídne jako možnost. A když ten muž k nám přijde, tak nám to vlastně jako řekne, že to je skrze tu manželku nebo partnerku.
0: Mm-hmm. No a na co ty jsi přišla? Co jsou takové, řekněme, nejčastější teď jako témata, který ty vnímáš? Jako tady tohle to byla, řekněme, celá škála možností. A co z toho teďka si pojďme tu tak jako vyčlenit, co máš pocit, že nejvíc teď současné muže trápí?
1: Já bych nešla do těch extrémů a spíš bych právě šla do toho, co je nejmíň vidět. A trošku bych citovala Alici Koubovou, která vystoupila v představení Stigma od Mířenky Čechové a se kterým jsme spolupracovali jako odborní garanti na tady tom představení. A ona tam říkala takovou jako pro mě velmi důležitou tezi a to je, že ve společnosti je spoustu mužů, kteří nejsou vidět. Jsou to muži, kteří vykonávají svoji práci, pečují o rodinu, jsou otevření k jiným názorům, starají se o to, aby vlastně byli nějak někde dobrovolnicky angažovaný. Mm-hmm. Mají různé prostě tady ty jako schémy, které vlastně jsou v pořádku, ale vlastně společnost je jako kdyby přehlíží. A to je něco, co mě jako hodně zaujalo, protože je to i něco, co vidím v té lize otevřených mužů, že k nám chodí muži, kteří v nějaký kritický moment udělají nějakou vlastní sebereflexi a udělají ten krok k tomu, aby se znovu jako nakalibrovali, dejme tomu, jo. A to je podle mě hrozně fajn, že existuje takováhle organizace, která jim pomůže tohleto jako udělat. A je to v takovém jako příjemném, bezpečném prostředí. A tím podle mě dáváme těm mužům takový jako symbol toho, že to je skvělý a máš velkou sílu na to a můžeš pomáhat nejenom svému okolí, ale seš prospěšný i pro tu společnost. A je dobře, že seš takový, jaký seš a že seš vyrovnaný a spokojený a to je velká hodnota. A podle mě tohleto se vlastně jako dneska říká málo, protože se hodně říká o nějaké extremizaci mladých kluků, o právě násilí, o agresí, o nezvládání věcí, o závislostech. Ale podle mě, když budeme fokusovat naši pozornost i na to, co funguje a jak je to fajn a jak je to v pořádku, tak tím tu sílu jako ještě pozvednem a možná pak ty extrémně orientovaný lidi se taky přidružejí víc k tomu centru.
0: Hmm. No, pardon, ty jsi taky zmínila důležitou věc, že tento typ mužů, které si právě teďka nějakým způsobem tady se pokusila charakterizovat, tak nejsou třeba tolik vidět. Tak pojďme na to opačně. Jaký máš pocit, že muži jsou vidět? Jsou to spíš ti egocentričtí muži? Jsou to tady ti, kteří jako mají pocit, že mají v sobě zvýraznit ještě, řekněme, nějakou tuhletu alfa pozici a tak dál? Nejsou to právě ti, kteří jako tady vytváří nějaký jako vlastně tenhle ten, jako řekněme, trošku konfrontační nějaký prostor?
1: Jakoby je to tak, ale já to znovu trošku otočím, protože podle mě jsou to muži a bohužel jsou to teda většinou muži, kteří jsou hluboce traumatizovaní, nebo měli velice negativní jakoby zážitky v dětství, zažili něco extrémního a vlastně se nemají k čemu uchopit a neznají jiný kód toho, jak vlastně pro svůj prospěch něco udělat v pozitivním smyslu, ale mají jenom tady ty negativní konotace a vědí, že když někdo působil na ně agresivně, tak teda používají znovu tu agresi, aby přežili v tom světě a vede je to do absolutního extrému, protože fakt neznají nic jiného. Mm-hmm. A právě tohleto překodovávání těch jakoby zajetých algoritmů, které člověk v sobě má, i to je nějaká věc, kterou v lize otevřených mužů děláme a podle mě to je hrozně jako důležitý.
0: Protože tady, když jsi hovořila o té agresi, já mám pocit, že drtivá většina prostě takových těch v uvozovkách lídrů, politiků tohleto v sobě má, tohleto v ně rozpoznáme, jo?
1: Jo, já bych ještě řekla, že agrese je vlastně hrozně pozitivní emoce, protože agrese je nějaký motor, který nás jako pumpuje a v nějakých momentech to hrozně jako potřebujeme, nasměrovává nás nějakým směrem a tak. Ale pak ten akt toho násilí, násilného činu, to už je něco, co vlastně rozhodně odmítáme a nechceme a chceme, aby ty lidi se to dokázali zvládat, aby to nepoužívali ve svém životě.
0: Jakým způsobem tady tuhle tu energii přesměrovat a do čeho, aby právě na tom konci nebyla nějaká agrese vůči někomu dalšímu?
1: Tak to už bychom tady mluvili o nějakém terapeutickém procesu, ale možná ve zkratce, a já ho nedělám, jo, já nejsem terapeut, ale ve zkratce možná řeknu, že nejdůležitější je, a to se pojí s mojí jako původní profesí, je začít vnímat signály toho těla, protože jako ty emoce se někde projevují a projevují se primárně nejdřív v těle, než si to vůbec uvědomujeme, než si uvědomuje, co se děje, a pak ten mozek to dokáže jako reflektovat. Takže my v podstatě učíme ty muže, aby se dokázali cítit do svého těla a rozpoznávat ty signály. A pak s těmi signály umět pracovat, najít si prostě takzvané ventily a vědět na škále od 1 do 7, jak vlastně s nimi jakoby pracovat. A v momentu, když se dostávají jako do ty emoce už jako silné, tak už nejsou schopni přemýšlet a pak přichází nějaký ten akt, nějaký čin. Ale už je prostě vlastně v tu chvíli jako kdyby nevědomý, i když je vědomý a můžeme ho zvládat, protože už je to tak silná emoce, že ji dokážeme ovládnout. Takže my vlastně učíme ty muže, jak ovládnout ty emoce.
0: Ovládnout, ale zároveň je to jako s tekoucí vodou, ona se nestratí, ona se akorát musí přesměrovat, překorytnit do jiného koryta.
1: Jo.
0: Tak jaká do jakých nádrží nejlépe poslat tuhle energii?
1: Tak já bych se vrátila opět k těm výletům, tak samozřejmě skvělá je chůze, nebo tady udělat kliky, nebo si dát studenou vodu, nebo něco.
0: Co chodit na box?
1: Na box, super, klidně, jo. To je skvělé. Sporty jsou skvělá věc, podle mě.
0: Říká Lucia Kašiarová, která ovšem dále vybírá píseň, kterou si teď zahrajeme, nebo respektive už ji vybrala. Zazní Kos I'm a Man od Tame Impaly. Já bych stejně tě požádal o drobné představení té skladby.
1: Tak tady se přiznám, že tuhletu píseň mi doporučil kolega, který mě rozhodně poslouchá teď, protože vždycky poslouchá vizitku. A je to kolega, který je původně ze Znojma, žije v Teplicích a pracuje v Praze. Takže je to jeho výběr.
0: Já jsem si na mapě okamžitě udělal dráhu jeho pohybu po republice. Tuto píseň, kterou jsme ohlásili, si pustíme. Pozdravujeme ho samozřejmě, ale také všechny ostatní posluchače, které případně vyzýváme k dotazům na našeho dnešního hosta Lucii Kašiarovou, které posílejte na e-mail visitka@rozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Hlas Janky Plotkové nám oznámil, že jsme již za polovinou naší dnešní vizitky s Lucí Kašiárovou, tanečnicí, choreografkou a nově také ředitelkou organizace Liga otevřených mužů. A o této organizaci se bavíme dnes dominantně. A to proto, aby jsme se pokusili vlastně vám všem posluchačům nabídnout možnosti, kde se mohou možná v něčem trochu dezorientovaní muži dneška znovu zorientovat v dnešním složitém světě. No, my jsme se dostali k tomu, že tady máte mimo jiné mezi těmi činnostmi zvládání vzteku bez násilí pro mladé od 15 let. Potom tady je projekt Pečující muži a mužské duševní zdraví. Tak pojďme si k tomu říct trošku více.
2: Tak tady ten program zvládání vzteku bez násilí, o tom jsme si už povídali, ale vlastně od tady toho roku jsme rozšířili tu věkovou kategorii na mladší muže od 15 let, takže je to jako něco, co taky děláme teď jako nově a je to podle mě hrozně důležité, protože vlastně tady ty věkové kategorii se málo kdo věnuje, je to náročné, jsou na to úplně jiné standardy a tak, takže jako je to něco, co teď testujeme. A věřím tomu, že to je nějaký směr, kterým Liga otevřených mužů teď půjde dál, že se budeme čím dál tím víc v různých programech a projektech zaměřovat na tady ty mladé muže. Ale jinak je to stejný program jako vlastně jak pro dospělé. Takže tam znamená, že tam jsou nějaké individuální terapie a pak následně jsou skupinové terapie.
1: Mm-hmm. Potom projekt Pečující muži.
2: Tak to je úplně nový projekt, to teď rozjíždíme. A zrovna dnes máme vlastně pohovory s uchazeči o garanta tady toho programu.
1: Čili jsou to tady zřejmě kuchaři, protože tam bude, jsou to pečící muži nebo pečující?
2: Pečující muži, ano, oni budou péct to, aby vlastně vymysleli ten program tak, aby jsme opět mapovali vlastně to, proč muži ztrácejí ochotu pečovat o své blízké lidi. A to nemusí být jenom děti, ale můžou to i být i starý rodiče, můžou to být nějaký blízký kamarádi, příslušníci a tak. Takže vlastně jako budeme mapovat to, proč se to děje a jestli to je fakt tak, že se to děje, anebo to je jenom jako nějaký pocit. Takže budeme dělat k tomu skutečně výzkum. A pak budeme dělat k tomu právě další aktivity, které budou motivovat ty klienty vlastně k tomu, aby se k té péči dostávali, aby věděli, proč to má smysl a začnou od toho, že i sebepéče je důležitá a když o sebe pečují, tak chci pak kultivovat i ten vztah kolem mě.
1: Mm-hmm. No a pak tady máme mužské duševní zdraví. Tak tam se vejde podle mě všechno.
2: Tam se vejde úplně všechno. A opět je to taková jako otázka, kde se můžeme zeptat, proč duševní zdraví mužů by mělo být vyčleněné z duševního zdraví všech lidí.
1: Ano, to bych se rád zeptal, protože já pořád jsem zastánce toho, že by se Liga otevřených mužů měla otevřít na Ligu otevřených lidí.
2: My jsme Liga otevřených lidí, protože jak se ptal, kolik máme u nás žen, tak je jich tam hodně, takže nás tam pracuje genderově vyvážená skupina. Ale přece jenom, jak jsem už zmiňoval na začátku, tak to mužské duševní zdraví má opět nějaké specifika, které jsou prostě jiné u těch žen a mužů a samozřejmě všechny ty jiné gendry mezi tím prostě. Ale o tom vám vlastně asi taky neřeknu prostě víc, protože nejsem ten psychoterapeut, ani nejsem psycholog. A tenhle ten projekt teď taky vlastně děláme jenom jako výkop. To znamená, že teď zadáváme studii, kterou nám někdo zpracuje a pak na základě ty studie vlastně vytvoříme celý nový program, který se tomu bude dlouhodobě věnovat.
1: Mm-hmm. No, každopádně, pokud se tady bavíme o potížích mužů všeho věku, které má Liga otevřených mužů nějakým způsobem odpružovat a nějakým způsobem rozmělňovat a řešit, tak ale jistě vás napadají také problémy otevřených žen, protože přirozeně možná se projevují trochu jiným způsobem, ale setkáváte se právě také s tím, že by třeba i ženy chtěly nějakou svou takovou tu Ligu otevřených žen?
2: Tak já myslím, že feministických organizací je tady více než těch zaměřených na potřeby mužů. Takže ženy v podstatě mají větší síť toho, kam se můžou obrátit, když něco řeší. A to je v pořádku. A já si myslím, že právě Liga otevřených mužů jakoby dobalansovává tady to vyvážení, jo? Že vlastně jako ty feministické organizace nebo kurzy, nebo setkání, workshopy, prostě pro ty ženy nějak jako jsou v takový jako v širší míře a ty ženy i tak nějak jako přirozeně k tomu víc jako inklinujou a mají menší bariéry se do toho jako zapojit nebo to vůbec zkusit otestovat. Mm-hmm. Když to u těch mužů je to takový jako těžší a ty bariéry mají prostě nějakým způsobem zvnitřně ne více. A to se snažíme prostě změnit a snažíme se jim vysvětlit, že právě starat se o sebe, mít zájem o to, abych se nějakým způsobem já sám rozvíjel, abych byl lepším vzorem pro, nebo lepší oporou pro mého syna nebo dceru, nebo pro svoji partnerku, no, nebo pro svoje okolí, tak je to prostě důležité.
1: Máme tady dotaz pana Hlaváčka, náš posluchač nám píše: hezký den, zdravím moc paní Kašiárovou. Jak vysvětlujete patriarchát mužům, co ho stále vnímají jako problém muži versus ženy a ne jako systém společenského útlaku, který postihuje jak ženy, tak muže, akorát jiným způsobem? Děkuji.
2: No.
1: Konec dotazu.
2: Já se vrátím zpátky k tomu, co jsi říkal, že prostě je důležité, aby otevření byli všichni. To je jedno, jestli muži nebo ženy. A proč se vrací vlastně furt ta tendence toho, že ten patriarchat nějakým způsobem je ten stanovený společenský úzus, který vyřeší všechny problémy světa? Nevím. Já si myslím, že to opět přichází k tomu nějakému vlastně jako strachu mužů, že o něco přijdou, že přijdou o nějaký post, o nějakou pozici, něco, nějaké možnosti. A vlastně to je i to období teď, kdy se to opět vrací, protože ty muži přicházejí o nějaké zaběhlé standardy toho, jak byli vnímány a musí přehodnotit to, jaká je jejich pozice v té společnosti, co můžou nového přinášet, že se musí víc obracet, že ženy se víc ptají na to, že proč se věci dějou tak, jak se dějou, že mají větší práva, že si víc vydobijou svoji pozici a pozornost, že se zmenšuje pay gap, že se o to hodně bojuje. A podle mě návrat k tomu patriarchátu je pro z toho mužského pohledu přirozená touha vrátit se do nějaké jistoty. A ty muži prostě jsou si tím nejistý, nevědí, co mají dělat nového a jak se jakoby znovu najít v tom vlastním žití.
1: No, v rámci tady tohoto, co jsi naznačila, toho hledání, řekněme, nějakých ztracených jistot, tím se zabývá také, řekněme, taková jako tematicky laděná, řekněme, celá řada různých platform, která je označovaná jako manosféra. Pojďme si říci vlastně trošku, co to způsobuje, protože jde o širokou síť různých internetových komunit, influencerů, podcastů, diskuzních fór, kde se řeší témata mužství, vztahu, seznamování, pardon, sebevědomí nebo postavení mužů ve společnosti. Je ten obsah velmi různorodý, od rad zaměřených na osobní rozvoj, sport, psychickou odolnost, až po názory, které otevřeně kritizují ženy, feminismus nebo současnou společnost. To znamená, častokrát spousta těch, neříkám všechny, ale spousta těch výstupů, které pod toto se dá zahrnout, vlastně vytváří nějakou agresi vůči ženám, vůči světu a vlastně vzniká tady možná klub mužů, kteří opravdu nemají rádi svět, když to takhle úplně zjednoduším. Pojďme si říct, kde se tenhle ten vlastně fenomén vzal a jakým způsobem proti němu vytváří vlastně Liga otevřených mužů nějakou protiváhu.
2: Já si myslím, že tam nezazněla jedna důležitá věc a to je, že ta manosféra je v podstatě úplně nejvíc a zásadně biznis na lidech. Skutečně je to prostě prodej nějakých návodů, které by vás měly udělat úspěšnými, lepšími, zdravějšími, ale je to biznis. Takže podle mě jako ty muži si musí uvědomit to, že na jejich jako zoufalství, na jejich snaze být lepší, někdo vydělává. To znamená, že primárně jim nikdo nemůže dát nic dobrého, protože to je prostě tak, že oni chtějí ty lidi na nich vydělat.
1: Nicméně vytvářejí tady nějaké prostředí, nějakou, řekněme, velice agresivní, nějaký narrativ, který vlastně, jako řekněme, nějakému společenskému smíru nepřispívá.
2: Jo, a tam bych se vrátila opět k tomu, jak to teda dělá ta Liga otevřených mužů, a to je, my vám nedáme návod na to, jak být lepším mužem, protože dobrý muž neexistuje. Existuje prostě jenom muž, kterým si vy určíte, že vy jste ten člověk, kterým chcete být. Ale co je důležité, je podívejte se, co vám co přináší. Když budete na někoho vyvíjet tlak, násilí, agresí, budete ho ponižovat, co z toho vy reálně budete mít? Budete mít pevnější vztah, budete mít lásky plné obětí, budete mít dlouhodobé vztahy, nic z toho tím nedocílíte. Takže jako my se opět ptáme těch mužů, co chtějí ve svém životě skutečně zažít. A jestli to je jenom agrese, kterou vytváří oni, tak pak budou dostávat zpátky jenom prostě jako ty negativní věci. Hmm. Jestli oni se postaví pevně na svůj základ toho, že fakt chtějí někoho mít vedle sebe 10 let, kdo je bude přijímat s tím, jaký jsou, jak se v čase mění, tak musí přehodnotit to, jak se chovají ke světu a jak se chovají k ženám.
1: Ty jsi teď načasovala vztah na 10 let. Myslíš si, že je možné mít vztah i delší než 10 let?
2: Já mám vztah 21 let. Mm-hmm. Mám ho se starším mužem a myslím si, že jsme spolu zažili hodně krizí, hodně krásných věcí. A je to pro mě fakt jako vzácnost, protože jsme v období, kdy se hodně lidí rozvádí. My jsme nebyli svoji a vlastně myslím si, že to je jako fajn a mít dlouhodobý vztah, já bych to každému doporučila, protože myslím si, že tak, jak mě vnímá můj partner, tak mě nevnímá nikdo jiný a můžu být skutečně otevřená a je to fakt příjemný se vracet domů s tím, že vím, že se můžu měnit a je to v pořádku.
1: A že před ním můžeš být sama sebou.
2: Jo.
1: To je podstatné. Říká Lucia Kašiárová, pardon, za tady toto přechýlení, tanečnice, choreografka a také ředitelka organizace Ligy otevřených mužů, která vybrala další píseň Mám ráda, dvojice Čokovoko.
2: Jo. A vybrala jsem ji proto, protože Čokovoko pro mě reprezentuje takovou tu ženskou sílu, která křičí do světa nějaké prostě jako křivdy, pravdy, potřeby, touhy. A já si myslím, že jsem taková docela byla taky. A bojovala jsem v rámci ty kultury o hodně věcí a fakt jsem docela, myslím, byla takový ten jako tahoun a řváč a tak. Ale myslím si, že i tak, jak Čokovoko, tak i já nějak s tím věkem se tak jako uklidňuju a doporučuju všem ženám teď. Když jsme dlouho mluvili o mužích, tak ano, všem ženám.
1: Zbystřete naše posluchačky právě. Teď je to výzva pro vás.
2: Jo, aby svůj věk brali jako možnost se prostě sklidnit a užívat si věci prostě jinak, než dělali doteď. Tak to je pro mě Čokovoko, hurá na to.
0: Co máš ráda?

0: Už do posledního vstupu vstupujeme s Lucí Kašiarovou, tanečnicí choreografkou a také ředitelkou organizace Ligy otevřených mužů, a my si připomeneme, že už tuto neděli 21.6., což je ostatně také den letního slunovratu, tedy den, od kterého se budou dny zase pomaličku zkracovat, tak se blíží den otců. No a jaké ty máš doporučení, nebo případně Liga otevřených mužů pořádá oslavy tohoto dne otců? Jak vyladit vlastně ten vztah, který častokrát si nové se svými otci mají trochu komplikovaný?
1: Je to tak, a právě proto jsme teď udělali na našich sociálních sítích výzvu. Udělejte si čas se svým tátou, ale vy jako dospělý muž se svým tátou, jo, aby to nebylo právě, protože se z dne otců se bohužel často stává vlastně den dětí, a vlastně tátové, který mají malé děti, tak pak jako jsou někde v parku a dělají nějaký festák a něco, ale vlastně my jsme chtěli poukázat na to, že ten vztah dospělý muž a táta je často mnohem komplikovanější a je těžké najít si čas na to, setkat se s tím tátou, nekřičet po sobě, mít jiné názory a vlastně najít nějaký ten přesah na to, aby jsem si s ním dokázal sednout, pokecat si na kavčí, nebo jít se někam projít, nebo ho vzít na já nevím, do kina. A vlastně tohleto myšlení o tom, že to tátovství nekončí tím, že mi děti odejdou z domu, ale vlastně pokračuje až do toho pozdního věku, je podle mě důležité, protože opět to nějakým způsobem jako nastavuje jiný kód na to, co znamená být otcem. Protože otcovství je vlastně aktivní stav, kdy nějakým způsobem snažím se mít vplyv na své potomky. Ale to nekončí v momentu, kdy ty potomci mají svůj vlastní život. Ale no, snažím pozor, se jim být pozitivním vzorem i pak.
0: Ano, jenom pozor na ten vplyv, protože aby to nebylo, jako, že se po sobě mají plivat, ale je to teda vliv.
1: Jo, pardon.
0: Já tady se snažím samozřejmě.
1: Ale můžou klidně spolu i plivat na zem, to je v pohodě.
0: Nebo z mostu na jedoucí vlak.
1: Jo.
0: To je samozřejmě taky skvělá zábava. Rozumím. Čili a vy přímo budete organizovat nějakou akci společnou?
1: Ne, neorganizujeme žádnou akci, jenom vyzýváme lidi, aby právě si sami našli ten způsob, jakým chtějí strávit čas se svým tátou.
0: Mm-hmm. No a máte třeba taky požadavky k tomu, abyste vytvářeli prostor pro to, aby se mohli i přímo třeba v rámci vašich terapeutických výletů a tohoto, řekněme, trošku organizovaného trávení času spolu setkávat a narovnávat si své vztahy právě také dospělí synové s dospělými otci?
1: Ano, určitě, to je jeden z našich jako hlavních kurzů, a to je vlastně cesta pro otce a syny a cesta pro otce a dcery.
0: Mm-hmm.
1: A pak je to mužská cesta, takže vlastně jako ty muži mají vlastně možnost, jak strávit čas se svými dětmi, ale strávit ho tak, aby vlastně to nebylo jenom o tom, že mají společné zážitky, není to o tom strávit ten čas jako nějak v extrémním prostředí a tak, ale najít si ten čas na sebe a říct si věci, které běžně si neříkají, a vidět se v situacích, ve kterých se běžně nevidějí. Takže vždycky jako na tady tom vlastně čtyřdenním výletu je přítomen lektor a terapeut a vytvářejí se tam vlastně jako momenty, kdy ty děti si sdílejí věci, nebo ty tátové a synové a dcery si sdílejí věci, které by si běžně možná neřekli v opečovaném opět prostředí. A teď možná zmíním jednu historku, kterou mi říkal můj kolega z poslední cesty.
0: Máme na to 20 vteřin.
1: Ano, že bylo pro něho velmi silné vidět, jak se rozplakal nejdřív táta a následně syn, a pak se vzájemně objali a všichni ostatní jim pomáhali v tom, aby mohli společně plakat.
0: Což je krásná situace. Máme tady poněkud dloubavý dotaz na krátkou odpověď. Nebylo by, dobrý den paní, nebylo by řešením zavedení státního matriarchátu?
1: Ne, nebylo, rozhodně ne, nedoporučuju.
0: Dobře, děkuju, tak to je odpověď našemu posluchači Milanu Mezlovi. V tuto chvíli se spolu musíme rozloučit písní Marie Rotrové Muž číslo 1, která už, nevím, tak ne, ale jako v tuhle tu chvíli...
1: Je tady časový zmatek, takzvaný.
0: Je tady časový zmatek, každopádně pustíme si nějakou píseň a musíme se rozloučit. Takže jo. Se loučíme s Lucí Kašiarovou a díky za to.
1: Mějte se, nashledanou.
0: Nashledanou.

0: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Help. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Poulain, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Nodo, dny nové opery Ostrava. 7 světových premiér, 7 pohledů na svět. Opera 21. století s mezinárodními týmy a solisty. Skladatelé od nás, z Kanady, Velké Británie, Slovenska i Spojených států amerických. V Ostravě denně od 23. do 27. června. Generálním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Vltava.

0: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Česko se zapojí do půjčky Evropské unie na vojenské vybavení s názvem Bezpečnostní akce pro Evropu. Schválila to vláda. Stát by měl z půjčky čerpat v přepočtu zhruba 50 miliard korun. Skoro polovinu částky chce vláda využít na financování dálnice D11. Za zbývající peníze nakoupí ministerstvo obrany moderní tanky Leopard a vozy Tatra. Český plán na zapojení už dřív schválila Evropská komise a Rada EU. Peníze z půjčky se nezapočítávají doplnění závazků NATO na výdaje za obranu.

nesou až 32 tun munice a mají dolet přes 14 000 kilometrů. Letouny mohou nést i jaderné zbraně. Půl století od vyhlášení chráněné krajinné oblasti Pálava připomíná nová výstava v Dolních Věstonicích na Mikulovsku. V Domě přírody Pálavy se lidé dozví více o místní historii ochrany přírody od prvních botanických rezervací po současnost. Součástí výstavy jsou i historické artefakty. Návštěvníci si výstavu můžou prohlédnout do konce září. A počasí bude oblačno až zataženo, zpočátku ale i polojasno až skoro jasno. V Čechách odpoledne, na Moravě a ve Slezsku až večer čekáme místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na jižní Moravě bude až 25 stupňů a na horách naměříme kolem 15. Více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den a dobrý poslech přeje Dagmar Kopečková. Vltavské vysílání pokračuje a na začátku poledního bloku nabídneme jako už tradičně několik jazzových nahrávek. Dnes se budeme věnovat albu Crimson, které vydalo Delta Saxophone Quartet už v roce 2016. Takže nejde o žádnou novinku. Poentu dnešního hudebního výběru nám tak bude muset odhalit jeho strůjce Jakub Doležal. Hezký den.
2: Dobré dopoledne všem.
1: Jakube, proč jsi vybral pro dnešek právě toto album?
2: Je to velice jednoduché. Tento čtvrtek vystoupí v Praze soubor Beat, což jsou vlastně bývalí členové kapely King Crimson, Adrian Belew a Tony Levin, kteří budou doprovázeni neméně legendárními muzikanty Stevem Vejem a Danny Karim a budou hrát repertoár, který King Crimson původně hráli v 80. letech, ale protože já se na ten koncert nedostanu a navíc toho koncertu se neúčastní žádný saxofonista aktivně na pódiu, tak jsem si řekl, že bych mohl připomenout tohle album, které je pravda 10 let staré, ale myslím si, že muziku ten věkový odstup nějak jako nedevalvuje.
1: S alba si vybral 3 hudební ukázky, čím začneme?
2: Začneme skladbou Two Hands, která byla poprvé nahrána kapelou King Crimson v roce 1982 na album Beat, ale my tedy uslyšíme Delta Saxophone Quartet a hostujícího pianistu Gwilyma Simcocka.

0: Delta Saxophone Quartet a skladba Two Hands z alba Crimson. My si povídáme s Jakubem Doleželem. Jakube, mohl bys blíže představit projekt Crimson?
1: Podle toho, co jsem se dočetl, tak k projektu Crimson se, nebo na projektu Crimson se domluvil bariton saxofonista Delta Saxophone Quartetu Chris Caldwell s pianistou Guillermem Simcookem, když se potkali na fotbalovém utkání jako diváci tedy samozřejmě. A protože oba byli fanoušci, nebo jsou fanoušci téhle etapy rockové hudby, zároveň William Simcook má i blízko k původním členům King Crimson, protože s některými z nich hrál, tak vzhledem k tomu, že se tehdy blížilo 30-leté výročí vzniku Delta Saxophone Quartetu, tak se dohodli, že deska ke 30. kapely bude sestávat právě z tohoto repertoáru. A deska vyšla v roce 2016, obsahuje skladby, které byly vybrány podle zajímavého klíče, protože dechové nástroje, speciálně saxofony, hrály velmi důležitou úlohu na deskách King Crimson, ovšem pouze na prvních 4 albech, kdežto na albu Crimson jsou vybrány skladby z těch následujících, to znamená z alb, kterým dominovala kytara, potažmo elektrifikované housle, ale saxofon tam měl pak už velmi minoritní úlohu, takže my vlastně posloucháme totální reinterpretaci vybraných skladeb.
0: A pojďme zpět k hudbě, co dalšího si poslechneme.
1: Tohle bude skladba, kterou si možná vybaví, pokud nás poslouchají posluchači, kteří na začátku 90. let poslouchali rádio Hády brněnské, dej mu pámbu. Úvodní kytarový riff, původní verze, využívalo rádio Hády jako jingle. Nevím, jestli jsem teď něco neprozradil, co jsem neměl. A skladba se jmenuje Great Deceiver, poprvé vyšla v roce 1974 na albu Stars and Bible Black a my si opět poslechneme Guillerma Simcooka a Delta Saxophone Quartet.

0: Posloucháme skladby z alba Crimson, souboru Delta Saxophone Quartet. Jakoby, jaký je tvůj vztah ke kapele King Crimson, tedy k tomu původnímu materiálu, ze kterého dnešní deska vznikla?
1: Já se obávám, že ty 2 hodiny, které bych potřeboval, abych na tuhle otázku odpověděl tak, jak já chci, tak to nemáme k dispozici.
0: To bohužel nemáme.
1: Takže, ano, jednoznačně kladný. King Crimson byla v mém osobním životě důležitá kapela, která mě přivedla v podstatě k jazzu a k muzice, kterou nejen hraju, ale kterou se i zabývám. Zároveň i ke spoustě klasické, modernější klasické hudby. A do dneška to poslouchám, do dneška sleduju jednotlivé hráče, kteří se tou kapelou vystřídali, ono jich taky bylo hodně.
0: A pojďme se vrátit k Delta Saxophone Quartet. Doporučil bys ještě nějaké další album?
1: Určitě ano, já si myslím, že Delta Saxophone Quartet mají repertoár neuvěřitelně široký, protože oni na prvních albech zpracovávali díla skladatelů jako Terry Riley nebo Phil Glass, potom třeba Louise Andreessena na desce Facing Death z roku 2002. A pokud posluchače zajímá právě reinterpretace rockové hudby pro toto obsazení, tak Delta Saxophone Quartet se nezastavili u King Crimson, ale natočili i album písní Davida Bowieho v roce 2018. A letos v roce 2026 ke 40 nám kapely, plus minus, vychází album, které se jmenuje Hanging Around, a to jsou cover verze novovlné kapely Stranglers, což bude určitě velice zajímavé. Já jsem to ještě neměl příležitost slyšet. Moc se na to těším.
0: Ještě nám prozrať, co si poslechneme dnes na závěr.
1: Čeká nás skladba Vroom, která vyšla původně na albu Thrack v roce 1996, a opět uslyšíme Willima Simcocka a Delta Saxophone Quartet.
0: Jakub Doležal nám dnes nabídl výběr jazzové hudby. Děkujeme.
1: Mějte se pěkně.

0: Dnes jsme na Vltavě poslouchali skladby z alba Crimson, které vydal Delta Saxophone Quartet v roce 2016. Jsme rádi, že den trávíte v naší společnosti. Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Kopečková.
1: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
2: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovické varhany.
1: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
2: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
1: To vše do 17. června.

0: Na Vltavě dozněla Vltava, řeč je pochopitelně o české skupině vedené Robertem Nebřenským. My jsme slyšeli jejich skladbu Hebké malé rukavice.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava, vždy od 11 do 2.
0: Vltavské osudy tento týden patří překladatelce, fotografce a básnířce Věře Koubové. Jak se dostala k překládání zásadních děl Friedricha Nietzscheho a co ji přivedlo k lásce k fotografování? To vše se dozvíte v pětidílném cyklu jejího rozhlasového vyprávění, které bude za pár minut pokračovat druhou epizodou. Nenechte si ujít.

0: Pianista Albert Bouvet patří k nejrespektovanějším osobnostem španělského jazzu. V úterní polední Vltavě nám jeho trio hrálo skladbu Lament, tedy nářek.
1: Osudy.
0: Věra Koubová mezi poezií, fotografií a filozofií. Vltavské osudy pokračují druhou epizodou. Pořad připravila Alena Zemančíková v technické spolupráci s Ladislavem Reichem.

Zatímco se v 60. letech otvíraly hranice už i do západního světa, po okupaci začínalo být možné vyhlédnout ven zas už jen pro hudebníky nebo sportovce. Takže když táta, tentokrát jako předvoj on, odjížděl do Švýcar 21. srpna 1969, den na to za ním spadla klec. Dál už Československo hubnout nemělo. Mě ještě před prázdninami přijali na gymnázium na jednom z rohů Mírového náměstí. Byly tam třídy s rozšířenou výukou němčiny. Já jsem u babičky našla o prázdninách starou prvorepublikovou učebnici Augustina. Naučila jsem se z ní číst a psát i Schwabachem a Courantem. A při písemných zkouškách jsem tam i nějakou větu Courantem vpašovala. Jestli to někdo ocenil. Znali ještě někteří učitelé tuto abecedu? Oni měli právo na ní zanevřít. Československo bylo jen 30 let před Rusy přepadeno z druhé strany. Kolik zloby ještě v lidech na Němce tehdy muselo být. Courantem psal ovšem zpočátku Franz Kafka a i já jsem to písmo ještě jednou mohla prakticky využít. To, když nás v NDR vzal stopem stařičký truhlář a já jsem si s ním z Prahy pak vyměnila několik dopisů. Ten ještě v 70. letech Courant používal. Nakonec nás za tátou jakožto rodinu ještě pustili. Táta za svou práci violončelisty v Bazilejském orchestru odváděl do Československa daně. Do vyučování jsem už chodit nezačala. Odjet jsme měli v říjnu na mé 16. narozeniny. A tak jsem se věnovala čtení, chodila jsem na hodiny němčiny a byla jsem především zvědavá na tu budoucí změnu. Teď jsem se jmenovala Pospíšilová, ale na spěch jsem neměla. Co já jsem tehdy přečetla za světové romány z knihovny naší kmotřičky, která bydlela hned za rohem. O Švýcarech se nám donášely nezrovna lichotivé zvěsti, že prý nejsou srdeční, že jsou strozí, chovají si navzájem odstup a podobně. A jaké pak bylo překvapení, když nás Bazilej přijala s otevřenou náručí.

Kdyby se jen dnes dokázali lidé vcítit do situace vystěhovalců, kteří si na cizí půdě nevědí rady, kteří musí všechno znovu dobývat, práci hledat, doktora nacházet, to všecko lámaným jazykem. Strašná situace. Jste-li vystaveni nenávistným pohledům, ať je ta nová zem jakkoliv bohatá. Ale i ve Švýcarsku se tou dobou odehrávala kampaň proti imigrantům, namířená hlavně proti Italům. Byla tam spousta snad i jen sezónních pracovníků. Nás to ku podivu nepostihlo. Nám jen někdo pomaloval domovní schránku nápisem Pospisil Petrsil, žádný nacionalismus, jen slovní hra. Jak přiblížit nesrozumitelné slovanské slovo Petrželi. Všude nás ještě takto po roce vítali solidární československé vlaječky. Třeba na jízdních kolech mých spolužaček. Do třídy na dívčím reálném gymnáziu mě holky taky hned přijali. Jedna mi pletla při hodinách pod lavicí svetr, druhá mě jednou týdně vodila k sobě domů na obědy. Švýcarské ženy tehdy ještě nepracovaly. Takřka vesměs byly v domácnosti a muži a děti jezdili na oběd domů. Jen to, že jsem chodila do dívčího gymnázia, mi připadalo, jako bych se propadla do pravěku z rovnostářského Československa, ve kterém musel mít každý dospělý v občance razítko od zaměstnavatele. Třetí z těch nejbližších kamarádek vypadala jako Madonna. Ne ta zpěvačka. U téhle dívky se to označení nabízelo na první pohled. Líza, Heidi, Barbara. Se všemi se dodnes stýkáme. A čím se při této příležitosti ještě pochlubím? Trochu k ním patří i Meret. Byla to tehdy jedna z pěti frankofonních dívek ve třídě. Zbytek měl za rodný jazyk němčinu. A tahle Meret seděla vedle mne a při písemkách z francouzštiny mi napovídala. Až časem jsem se dozvěděla, že mi napovídá vnučka malíře Chagalla. Dodnes se ve Francii stará o jeho pozůstalost, obrazy, výstavy, odhalování padělků.

Kdybych byla bývala rozumná, mohla jsem si bazilej užívat. Jenže já chtěla co nejdřív dohnat nejen němčinu, vzali mě dokonce o třídu níž, abych byla s to zvládat i francouzštinu. Te se tam učili možná díl než my ruštině. Dál angličtinu, latinu a co nejhoršího švýcarštinu. The pub štec špoc pštek pštek pštelt. Tou jsem dokázala mluvit až téměř po roce. Měli jsme ale i krásné předměty bez nutnosti dohánění. V kreslení opět učitele, který byl nápaditý a od kreslení nebylo daleko k focení. Měla jsem už z Prahy malý fotoaparát, film do něj byl poloviční, užší než obvyklý kinofilm, ale fotila jsem na něj, co jen šlo. Cestou do školy jsem dávala v jednom krámku filmy vyvolávat a vybrané záběry pak zvětšovat. Na temnou komoru došlo až později. Navíc, a dodnes na to pobaveně vzpomínám, jsem snad na vyrovnanou nemusela už mít starosti s matikou. Najednou jsem byla ve třídě v matice hvězda. Jistě, dali mě o ten rok níž, ale náskok z československé základní školy oproti té švýcarské byl nejmíň dvouletý a třídní byl matikář. Literatura mě i tam hodně bavila. Když jsem měla teď před rokem fotografickou výstavu v Bavorsku, přijeli na ní Barbara z Heidi a organizátorka výstavy je hned zpovídala na mikrofon. A tak jsem se z velkého časového odstupu dozvěděla, že moje čtení básniček v předmětu literatura nebylo jen legrační vystupování nějaké přemrštěné čtečky před nudící se třídou. Heidi přímo řekla, že při mém čtení Goethova Prometea najednou prý viděli, že na tom Goethovi možná přece jen něco je, lichometnice. Třída měla rovněž blízko k divadlu. To byly krásné chvíle, kdy jsem trochu zapomínala na to denodenní memorování slovíček z různých jazyků. Na svoje breky a plačky, jak je to všechno s tou stuhlou pusou nesnadné. Bez jazyka jsem si tam dlouho, vlastně až do konce, připadala jako, to slovo mi vyskočilo hned z počátku, jako poločlověk. Když se najednou nemůžete s druhými domluvit po svém, když si nemůžete zavtipkovat nebo udělat v jazyce hříčku, jako byste žili bez nějakého článku, končetiny, hlavy. Asi to tak nemá každý. Když po letech představovala rodině moje sestra svého australského Itala a mluvili spolu lámanou němčinou, vrtěla jsem nevěřícně hlavou a dokázala si jejich vztah vysvětlit leda tak jejich muzikantstvím. Oba se nějak podvědomně dorozumívali hudbou, možná prostě svým bytím, které se holt obešlo beze slov.

V 71. mi už šlo na 18 a ve schránce jsme našli úřední dopis z Československa. Od státu, od policie. Zatajil se nám dech. A právem. Brali jsme ve Švýcarsku české noviny. Měli jsme trochu představu o tom, co tam probíhá. Věděli jsme o vylučování ze strany, o vyhazovech ze zaměstnání. A teď ta úřední listina. Psali nám. Protože se brzkou plnoletostí stávám samostatným občanem Československa, nemám už ve Švýcarsku co pohledávat. To byla ovšem rána pro celou rodinu, protože tehdy nebylo zvykem pouštět dítě tak brzo z domu. Nikam se necestovalo, nebylo kde bydlet, nevěsty se musely zžívat s tchýněmi v jednom panelákovém bytě. A rázem jsme stáli před rozhodnutím, zda na západě zůstat ilegálně, nebo se poslušně vrátit domů všichni. Těžká ta otázka byla mimo jiné také proto, že jsme se museli rozhodovat i za mé maličké sourozence, kteří ve 4 a 2 letech situaci sami odhadnout nemohli. Zároveň však proti jejich nadějnější budoucnosti ve světě stál na misce vah fakt, že oba moji rodiče měli za železnou oponou ještě své vlastní rodiče. A kdyby se z nás stali emigranti, už nikdy v životě by je nespatřili. Nakonec se ale obávám, že váha rozhodování ležela především na mě. Máma sice na tom byla zjevně nejhůř. Věčně doma s malými dětmi, bez možnosti se skamarádit i jen se sousedy, nesrozumitelnými sousedy. Ale byla by to na sebe vzala, kdybych chtěla zůstat já. Jenže já byla i po 2 letech ještě ten poločlověk. Věděla jsem, že se cizímu jazyku nikdy nenaučím tak jako rodnému. A nějak jsem musela tušit, že jazyk pro mě bude v životě rozhodující. A to jazyk mateřský, do kterého se překládá. V cizím vám vždycky může někdo poradit. Teď už i umělá inteligence. Jazyk autora je však třeba překládat obdobnou škálou odstínů a fajnovostí, jakou vládne on. A tak jsme my 2 smutenky, máma a já, převážili a začali se připravovat na návrat. Nazpět jela jako první máma s dětmi. Táta se zdržel ještě možná rok, já chvíli taky, přes letní prázdniny, protože jsme měli jet se školou do Francouzských hor a hrát tam francouzské divadlo. To my naši chtěli ještě dopřát. Jenže v zápětí po doletu do Prahy máma telefonuje. Psal se rok 1971, rok těch nejhorších čistek. Jestli by to nešlo zvrátit, že v Československu se žít nedá. Všude samá šeť, domy pod lešením, obchody prázdné, fronty až za roh, na každém rohu policajt nebo voják, lidi nachýlený s výrazy strhanými. Jenomže nešlo. A já jsem pak ještě navíc byla po návratu tak strašlivě šťastná. Běhala jsem kolem lhoteckých domků, poslouchala jsem z chodníku sousedy mluvit česky a veškerou šeť mi rozsvítil ten známý, důvěrný, srozumitelný jazyk. Že manipulovaný jazyk nemusí jen svítit, jsem se měla dozvědět až později. Zatím jsem se chystala navázat studium na gymnáziu na Míráku. Měla jsem před sebou rozdílové zkoušky a hlavně zkoušku ohněm prvního vstoupení do třídy, která byla už 2 roky zžitá. Za dveřmi jsem slyšela obvyklý hluk přestávky, nadechla jsem se, otevřela a vstoupila. Nezbylo mi, než se představit a říct, že odteď mě mají na krku. Když tu
Z předních lavic vyskočil kluk, řekl, jasně, vedle mě je místo, pojď si sem sednout. A mám pocit, že jsem na tom místě zůstala až do maturity. I on se intenzivně zabýval fotografií, měl doma zvětšovák, temnou komoru, ve kterému jednou soused rozsvítil světlo a všechna práce v háji. Fotografie bývala čarodějnickým konáním v červeném či zeleném přítmí. Jednou později mi s ní velmi pomohl. Snad v naší čtvrti nastal ten tehdy tak častý a dlouhodobý výpadek vody. Měla jsem fotografie rozpracované, dokončila jsem je u něho a mokré jsem je autobusem vezla v lavoru zpátky, aby se nepřilepily. Jak říkám, stará bromostříbrná fotografie bylo dobrodružství. Záhadné. Jeden dlouho netušil, co vlastně se mu na filmu chystá. A Ondra chodil i do nějakého fotokroužku. Maminka byla spisovatelka, tatínek hudební skladatel v Ostravě a tenhle Ondra Staněk mě hned taky zatáhl do své party. 4 kluci, 4 holky. Někteří lidé mají dar druhým opravdu pomoct. Akorát, že teď jsem ovšem musela sakra dohánět matiku. Vedení školy mi při rozdílových zkouškách zašantročilo bazilejské vysvědčení. Byl to snad dobrý skutek, aby si toho mého západňáctví někdo hned tak nevšiml. A nebo těch pětek, kterými se hemžilo. V Bazileji měli opačné číslování. Nejhorší známka tam byla jednička, nejlepší 6. A musela jsem dohánět i atmosféru 70. let. Až po nějaké době mi Ondra prozradil, jak se za mě musel stydět. Už hned z kraje nás vzali několik tříd na Národní výbor kousek přes náměstí. Zřejmě v hodině občanské nauky, kde jsme dostali ponaučení o fungování státu a podobně. Po výkladu měla nastat diskuse. Ve Švýcarsku jsem nejvíc obdivovala, jak se tam umělo diskutovat. Vznášet dotazy, dávat pohotové odpovědi. Dokonce jsem se pak v Bazileji, bohužel až nedlouho před návratem, přihlásila do kurzu diskutování. Ostatně mám pocit, že v našich školách se ještě ani po listopadu tohle umění nepěstuje. Přinejmenším se přede mnou nad tím už ne jedna učitelka němčiny, hlavně z Německa, pozastavovala. My se neptáme, ani dnes, kdy už můžeme a za otázky nejsme popotahováni. Jakoby nám něco velmi důležitého z umění být a žít ve společnosti unikalo. A tak jsem se tedy já v této normalizované Praze na onom Národním výboru s otázkou přihlásila. A byla jsem jediná. Ondra mi pak vysvětlil, že s komunisty se prostě nediskutuje. Mně potom v Švýcarsku nedošlo, že to hnízdo je vlastně plné těch, kdo příchod vojsk vítají. Štěstí nad tím, že mám za sebou maturitu, vystřídal úlek, že mě nevzali na vysokou. Bez vysoké jsem si život vůbec nedovedla představit. Ale na 17. listopadu, jak si říkala jazyková univerzita, kterou brzy na to připojili k Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, byly jiného názoru. Měla jsem poskvrnu. Načichla jsem kapitalismem a nebyla jsem dělnického původu. Že jsem se od dětství zabývala jazyky roli, samozřejmě nehrálo. Nakonec mě vzali na potřetí. To už jsem měla zkušenost, že bez tlačenky neprorazím. Jeden z party na gymnáziu měl na Filozofické fakultě oba rodiče, filozofy Peškovi. Sám tam teď vyučuje historii a archivnictví. Já jsem k ním jezdila doučovat němčinu jeho mladšího bratra a Peškovi se na to už nechtěli dívat, jak mě na školu furt nikdo nechce. A zařídili mi, že jestli přeložím do němčiny nějakému docentovi snad 100 stránek jakési vědecké práce, on se za mě přimluví.
Bohužel ten rok zrovna neotevírali kombinaci angličtina-francouzština, ale mohla jsem být ráda, že aspoň jedna kombinace byla bez ruštiny. Angličtina-němčina. Ostatně na jazykové škole jsem se mezi tím po 2 roky mohla studiu jazyků věnovat stejně. Naši mi zaplatili 2 abiturientské kurzy a státnici jsem dostala tehdy i z té ruštiny. Ale stejně jako většina národa, čemu se člověk učí s odporem, to se prostě nenaučí a brzy zapomene. Ale hlavně bylo součástí těch abiturientských kurzů psaní na stroji a těsnopis. To se nám s mámou líbilo. Sledovala mou rychlost. Ovšem, já bych žádnou broušenou vázu nevyhrála. Ondra, ten se na překladatelství tlumočnictví dostal hned na poprvé. Trochu ho podezřívám, že na školu se přihlásil jen z nerozhodnosti, po mém příkladu. A na nástěnce jsem pak v Hybernské občas našla nějaké psaníčko. Jednou v obálce i svůj zčernalý šperk, který mi úžasně vycídil do stříbrna. Ten chemik fotograf. Jo, a pro něho jsem vždycky byla jednooká zrcadlovka. Na jedno oko skoro nevidím.

Kluků bylo na jazycích málo. Zatímco na fotografii, kterou jsem začala studovat hned po disertaci, bylo zas málo holek. Z jaké daleké budoucnosti ještě mávala digitální fotografie, která ono řemeslo neskutečně ulehčila a odstraněním technických zábran dovolila rozvinout naopak výtvarné vlohy holkám. Na vysoké se otvíralo vždy několik jazykových kombinací. Nás na té bez ruštiny bylo v kruhu jen 5, ale mívali jsme i společné předměty, hlavně s němčináři nebo angličtináři. Literaturu, tlumočení, gramatiku, fonetiku, konverzaci. A tak jsme se znali trochu i navzájem. Vzpomínám si, jak jsme si s holkama stěžovali, že ti 3 kluci, co tam jsou, za moc nestojí. A ejhle, na hodinách německé literatury vedl jí vševědoucí profesor Veselý, který občas zabrousil i do filozofie, se ukázalo, že jeden z kluků zná odpověď na všechno. Byl jednoznačně taky vševědoucí, jakoby z jiného světa. A pozval mě na výlet a do kina. A byl z Písku a vzal mě domů představit své mamince. Ta zas byla jak ze světa pohádek a po čase došlo k svatbě. Pavel se na tu školu dostal dokonce až na počtvrté, taky na nějakou přímluvu. V Československu na filozofické fakultě v podstatě neexistovala filozofie. Na nejvýš její dějiny a krom toho už jen marxismus-leninismus se svou politickou ekonomií. A tak se on, který se k filozofii dostal přes svůj obdiv k nebi, bezbřehému, nekonečnému, uchýlil k jazykům. Filozofové němčinu znát musí. Na svatbu nám přišla překvapivě i babička od Pešků. Z doučování mladšího vnuka jsem jí dobře znala. Obdivovala jsem manželství filozofa Jiřího Peška s filozofkou Jarkou Peškovou. Pavel se s nimi vídal na pokojových seminářích Jana Patočky. Byla to výrazná dvojice. Jenže babička nám na staroměstské radnici vyklopila, že její děti se na rozdíl od nás rozvádějí. Bylo to omen, rozhodně mi to vyrazilo dech a nikoho z nás to nepotěšilo. Ale zároveň ani nepřivedlo k následování. Od toho dne už uplynulo nějakých 44 let a rozvod žádný. Tak jestli jsem neměla pravdu s tím návratem do Československa.

0: slyšeli jsme druhou epizodu rozhlasového vzpomínání překladatelky a fotografky Věry Koubové. Její vyprávění doprovázely úryvky jejich básní zhudebněných Martinem Brunerem, zpívala Markéta Foukalová. Pořad připravila Alena Zemančíková v technické spolupráci s Ladislavem Rajchem. Třetí díl si na Vltavě nalaďte zítra v 11.30. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Školy mají mít od září v prvních třídách s více než 15 žáky asistenta pedagoga. Mají ale problém sehnat kvalifikované pracovníky. Ukrajinské drony znovu zasáhly největší moskevskou rafinerii. Útočily také na jihu Ruska. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě se rozezněly nové varhany. A bude převážně oblačno až zataženo, odpoledne a večer čekáme místy déšť. Teploty 18 až 25 stupňů. Od září bude muset mít každá první třída základní školy s více než 15 žáky asistenta pedagoga. Nové pravidlo má podle ministerstva školství v začátcích pomoci dětem i jejich učitelům. Kvůli přísnějším odkladům také do škol nastupuje více dětí, které by jinak šly o rok později kvůli nezralosti. Školy ale upozorňují, že není snadné sehnat kvalitní asistenty pedagoga. Vysvětluje to prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc.
2: Já říkám, že dobrý asistent je k nezaplacení, špatný asistent je další dítě do třídy, takže jde o to nejenom naplnit znění zákona, ale skutečně, aby do těch prvních tříd se dostali kvalitní lidé, kteří tam budou fungovat a kteří tam budou pro toho učitele a hlavně pro ty děti podporou.
0: Dalším krokem po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by mělo být posílení kontrolních mechanismů obsahu.

0: na největší moskevskou rafinerii, která patří koncernu Gazprom Neft. Podnik zásobuje Moskvu ze 40% benzínem a naftou. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina ruská protivzdušná obrana zničila 60 ukrajinských nepilotovaných letadel. Většina moskevských letišť kvůli úderům přerušila na čas provoz.
1: Zásah rafinérie sledovali obyvatelé moskevské části Kapotní a z oken svých domů a záběry zveřejnili na sociálních sítích prakticky v přímém přenosu. Z videí je patrné, že na rafinérii nedopadly trosky sestřelených dronů, ale šlo o přímé zásahy zařízení na prvotní zpracování ropy, které začalo hořet. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že je to spravedlivá odpověď na ruské útoky a protahování války, kterou je nutno ukončit. Ukrajinské drony zaútočily také na ropné sklady v Krasnodarském kraji na jihu evropské části Ruska. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Ve francouzském Evianu dnes druhým dnem pokračuje třídenní summit skupiny G7. Lídři sedmi ekonomicky nejvyspělejších zemí světa jednají o ukončení války Spojených států a Izraele proti Íránu a o válce Ruska proti Ukrajině. Evropští členové skupiny už včera ve společném prohlášení uvedli, že jsou připraveni se podílet na odminování Hormuzského průlivu. Reagovali tak na memorandum mezi Spojenými státy a Íránem. Na summitu by se měl s americkým prezidentem Donaldem Trumpem setkat i jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenský. Ve svatovícké katedrále na Pražském hradě požehnali novým varhanům. Na nástroj se složili ve sbírce tisíce dárců.
2: Za doprovodu zvonů, chorálu a kouře z kadidla vstoupil do katedrály slavnostní průvod. A úvodní slovo pak pronesl Vojtěch Mátl, předseda správní rady nadačního fondu svatovícké varhany.
3: Celkem se nám všem tedy povedlo shromáždit neuvěřitelných 154 milionů korun, 335 tisíc, 812 haléřů.
2: Zazněla i lužanská mše Antonína Dvořáka, která tak zahájila koncertní týden na oslavu nového svatovíckého nástroje. Ten doprovodí v příštích dnech třeba symfonický orchestr Českého rozhlasu nebo housistu Pavla Šporcla. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, zpočátku ale i polojasno až skoro jasno. V Čechách odpoledne, na Moravě a ve Slezsku až večer čekáme místy občasný déšť nebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na jižní Moravě bude až 25 stupňů, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 15 a na Šumavě okolo 17 stupňů. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hector Berlioz a část jeho fantastické symfonie otevře další hodinu Polední Vltavy. Je úterý 16. června. Ze studia vás zdraví Dagmar Kopečková. Dobrý poslech.

Francouzský národní rozhlasový orchestr nám zahrál čtvrtou část fantastické symfonie Hectora Berlioze. Je 12 hodin 11 minut. Příští pátek 26. června startuje jeden z nejstarších nejen českokrumlovských festivalů. Jubilejní 40. ročník festivalu komorní hudby Český Krumlov začne barokní nocí, která se druhý den opakuje. Tématu se věnuje server klasika+.cz. Součástí barokní noci je pestrá sestava dobových a stylových podob společenské zábavy. Podílí se na ní soubory Ludus Musicus, Aladanza Brno Barok, Krumlovští Pištci nebo divadelní Schwarzenberská garda. Vrcholem je ale pokaždé představení opery v unikátním zámeckém barokním divadle. Letos to bude singšpíl Wenzla Millera s podivným názvem Karo aneb Megeřin druhý díl. V provedení souboru kapela Regia Praha půjde pravděpodobně o obnovenou světovou premiéru díla z Mozartovy doby, které se hrálo na vídeňských předměstských scénách. Přehlídka i v následujících dnech nabídne sérii koncertů od rock'n'rollu na terase hotelu Růže přes objevný program souboru Diškanti v klášterním kostele až po tři vrcholné komorní koncerty na zámku. Více čtěte na serveru klasika+.cz.

0: Slyšeli jsme třetí část dechového kvintetu číslo 3 D-dur Antonína Reichy, hrál Belfiato kvintet. Jednoduché linie, promyšlené detaily a citlivá práce se světlem. Ekumenická kaple v Praze Běchovicích je součástí nového náměstí a architekti ze studia Tomek Architekti navrhli jako otevřené místo pro stišení, setkávání i každodenní život této okrajové městské části. Do kaple, která nabízí také neobvyklou vyhlídku na okolí, se vypravila Alena Rokosová.
1: S architekty Milenou a Ondřejem Tomkovými stojíme před novou ekumenickou kaplí v Běchovicích. Studie kaple vznikala v letech 2021 až 2024. Tak popišme to architektonické řešení, které jste navrhli.
2: Architektura kaple je založena na prolínání dvou záměrně odlišných hmot. Hlavní loď kaple je taková měkká hmota, nižší, se zaoblenými rohy. A je z kortenové fasády a prolíná se s věží, která je zase bílá a ortogonální.
3: Tělo kaple je spíš takové klidné, uzavřené pro emoční spočinutí a v té věži se můžeme vizuálně propojit s tím náměstím, protože tam je prostor otevřen.
1: Já bych se moc ráda zastavila u toho použitého kortenu. To je ten plech, kterým je ta nižší část opláštěná, konstrukční ocel, velice odolná. Nicméně je to plech, který nejdřív musí skorodovat, než získá tu svoji finální podobu. Což je věc, která možná mnohé překvapila. Proč jste se rozhodli použít právě korten?
2: No, je to moc pěkný materiál. Tím vlastně, jak získá tu patinu, přirozeně stárne. Bude mít takový matný, mechový charakter. Bude i měnit v denním světle odstíny a v tom kontrastu právě s tou bílou věží nám to přišlo jako dobrá kombinace.
1: Kaple má řadu detailů, z této strany například prosklenou část, kterou vidíme na schodiště.
2: Ano, točitý schodiště, který vlastně propojuje ty jednotlivý úrovně. Suterén, kde máme seminární místnost a zázemí, chor, z kterého je možný pozorovat mši, taky umožňuje přístup na pobytovou střechu. A dál pokračuje až na vyhlídku.
1: My ještě než vstoupíme do kaple, tak tu vidíme i sluneční hodiny, ale nejsou to ty klasické, tady z těch se dá docela dobře vyčíst čas.
2: Podle těch se dokonce dá jít na vlak.
1: Vidíme i tu skleněnou vitráž?
2: Ano, v podstatě je to taková vitráž, která nám přináší denní světlo do interiéru kaple. Ono vůbec ta hra s tím denním světlem a efekt vlastně denního světla je jako velmi podstatný vlastně pro celý ten návrh. Denní světlo přináší dvě vysoké okna na bocích a ta oltářní stěna je prosvětlena tím subtilním oknem ve tvaru kříže, což je takový hodně výrazný prvek té kaple. Zvenku se to propisuje do fasády i vlastně v tom interiéru to hraje vlastně dominantní roli.
1: A my už teď můžeme těmi mohutnými a velmi těžkými dveřmi projít dovnitř.
2: Jsou těžký, ano, ale mají elektrický pohon. Celý objekt kaple je tvořen v interiéru z pohledového betonu. V několika různých formách, v této samotné lodi, je ten pohledový beton vlastně s otiskem vertikálních prken.
1: Co se týče mobiliáře, protože se díváme na minimalistický, ale velmi působivý oltář, se kterým komunikuje jak pultík, tak eucharistický svatostánek.
2: Naše tyhle ty liturgické prvky jsme použili vlastně kombinace mosazných prutů a mramorových desek z bílého mramoru. A je to všechno takový tvarovaný jako do takových lomených tvarů. Večerní atmosféru v kapli dotváří systém umělého osvětlení, ať už pro bohoslužbu, slavnostní bohoslužbu, pro případ výstavy nebo koncertu. Dalším důležitým prvkem jsou tady potom ještě na stěnách andělé, světelný objekt vlastně v tom potemnělém interiéru.
1: Prostor té kaple zároveň může oddělovat mříž, která působí trochu kubisticky, geometricky.
2: Přesně tak, máme tady různé možnosti provozu. Kaple může být uzavřená tak, že bude vstup jenom do předsíně. Zároveň umíme zavřít vlastně ten prostor toho schodiště. Teď se nacházíme na chóru, což je v podstatě takový balkon vlastně z té hlavní lodi kaple a je odsud dobrý výhled právě na pódium. V tomto prostoru se nacházejí varhany.
1: My půjdeme ještě o kousek výš.
2: Odsud je docela pěkný výhled do toho okolí. Je to vlastně pobytová střecha.
3: Tento prostor i vyzývá k obřadům pod širým nebem jako právě svatby nebo křtiny.
2: Středem celý ty pobytové střechy je světlík, který se nám propisuje i do interiéru. A nad tím světlíkem my jsme tady vlastně navrhli takovou jako zlatou korunu,
1: A ještě jedna část té kaple nás čeká, a to je vyhlídka nahoře ve věži. Tady jsme v prostoru, ze kterého se můžeme dívat do všech světových stran.
2: Stačí takováhle menší věž, když to tak řeknu, a můžeme se rozjídnout vlastně téměř po celých Bychovicích.
1: A zároveň krásně vidíme tři zvony, Vaňha, Korunka a Jelen.
0: Slavnostní otevření kaple andělů, včetně prohlídek, bude dnes od 18 hodin. Fotogalerii z Nového náměstí i kaple najdete na vltava.rozhlas.cz.
4: Posso mais é que saudade do Brasil, é que vontade que eu tenho de voltar. Adeus América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar porque o samba mandou me chamar. O samba mandou me chamar. Não posso mais é que saudade.

0: To byl můj film.
1: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
0: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
1: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

Alfred Schnittke, na Vltavě dozněla pátá část jeho svity ve starém stylu. Hudbu na okamžik opustíme a procvičíme si mozkové závity. Je tady Vltavský kvíz.

0: Polední Vltava.
1: A dnes se vás ptáme, na co se zaměřovali takzvaní ruralisté. Ve 20. a 30. letech 20. století se v české literatuře formoval ruralismus, literární směr zaměřený na venkovský život, přírodu a lidové tradice. Název je odvozený z latinského ruralis, což znamená venkovský, a ruralisté tedy byli spisovatelé, kteří se ve své tvorbě věnovali výhradně vesnickému prostředí, zemědělství a sepětí člověka s přírodou. Stavěli venkov jako morální protipól zkaženého velkoměsta a oslavovali tradiční hodnoty, vlastenectví a vztah k půdě. K nejvýznamnějším ruralistům patří Antonín Matula, Vojtěch Martínek, Josef Knap, František Křelina nebo Jan Čep. Vltavský kvíz je u konce, další vám nabídneme opět zítra. Jsme rádi, že jste s námi.
0: Polední Vltava s Dagmar Kopečkovou.

0: Je 12 hodin 36 minut, hudbu Ralpha Vaughana Williamse nám zahrál New Zealand Symphony Orchestra. Velké dějiny velmi často hýbou nebývalou silou i malými městečky. Horní Jelení je toho důkazem. Podivná sešlost, při které se obyvatelé oddávají pavým hodům, oživuje dávné démony, rodinná tajemství a především touhy, bez nichž by svět utonul v nehybnosti. I o tom je nová rozhlasová četba na pokračování podle úspěšného románu Jana Štiftra, kterou nám ve vysílání představí dramaturg a režisér Jaroslav Pokorný. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den.
0: Paví hody, pro někoho možná lehce provokativní název. Pojďme prosím posluchačům, kteří třeba neznají tuhle knihu Jana Štiftra, prozradit něco bližšího.
1: Tak, no a teď co říct, abych neprozradil zbytečně moc. Tak jde v podstatě o takovou románovou kroniku první poloviny 20. století. Jedna válka nám skončila, druhá je za dveřmi a všechno se točí kolem příběhu trojice přátel Jaruny, Tondy a Václava. Václav na pouti přepere medvěda, takže dostane přezdívku Tarzan a společně s nimi my vlastně dopisujeme stránky takové rodinné kroniky, abychom přitom zjistili, jak barevné jsou ve skutečnosti lidské charaktery, co všecko se může dít. Ale pak je tu vlastně ještě neméně důležitá pokračující linie Václavova syna Jendy a vlastně to je asi spíš možná i ta hlavní linka, protože Jenda a jeho příběh, to byl vlastně původce toho, proč ta kniha vznikla. Protože jak Honza, my se teda známe s autorem, tak jak přiznal, a vlastně on to píše i v té předmluvě, tak říká, že všechno začalo tou Jendovou fotkou, kterou mají doma na zdi, a synové oni říkají, že to je nejhezčí kluk z celé rodiny, teda až po nich, a po něm vlastně zůstalo jenom pár fotek a příběh. A každý ten příběh slyší trošku jinak a jinak ho vypráví. A tak autor se vlastně po stopách toho Jendy vydal a sepsal to do knížky. A i když by si někdo možná mohl říct, proč se zabývat nějakou rodinnou kronikou, tak Honza Štiftr ostatně jako vždycky to podává s takovou lehkostí a dává nám vlastně možnost skrz tu rodinnou historii pochopit sami sebe, poznat se v těch cizích příbězích, protože při pozornějším čtení nebo poslechu tak vlastně zjistíme, že zas tak cizí nejsou, protože všichni jsme tak nějak prožili to 21. století společné.
0: A ten název Paví hody?
1: Tak Paví hody, je to vlastně odvozené od toho, že skutečně tak jako dřív na těch hradech a zámcích byly ty velké hostiny, kde se skutečně jedli ti pávy, tak tady v tom Horním Jelení také pořádají takové paví hody a je to trošku i takový vlastně ten páv, je to něco krásného, ale zároveň je v tom vlastně i taková úzkost, když ho, a teď ta představa toho, že ho máme jíst, já vlastně nechci říkat úplně moc, protože pávy, nepávy, ono se tam s tím hodně tak nějak pracuje a vlastně autor sám dává jen takové náznaky a tak nás tím vlastně provádí od začátku až do konce, tak nechci úplně spoilerovat.
0: Nicméně Jan Štiftr dnes už patří mezi renomované autory, konec konců ani v rozhlase se s ním nesetkáváme poprvé, ku příkladu jeho Krajina roztavených zvonů, která nedávno běžela na Dvojce a stále ještě je k poslechu na webu Českého rozhlasu, zaznamenala velkou poslechovost. V čem jsou třeba Paví hody jiné? Liší se něčím od ostatních autorových knih?
1: Tak myslím, že především v tomhle případě asi místem děje, jo? Protože autor nás tentokrát nezavede do jižních Čech, kde to zná a která tato krajina vlastně je ve všech těch jeho ostatních knihách. Ale zasadil to v podstatě k nám do východních Čech, i proto jsme to zpracovávali my a ne kolegové z Budějic. A byla to pro něj vlastně nová zkušenost, i když, co vím, tak on třeba v Pardubicích v minulosti studoval, takže to tady taky tak trochu zná, ale vlastně musel se vypravit trošku do neznáma a teď pátral vlastně tady u nás a všecko podstatné se odehrává převážně v okolí toho Horního Jelení, ale kromě té jelenské divočiny nás zavede třeba do Trutnova, do Trenčína, do Hamburku i do Ameriky. Jo, takže je to taková trošku, vlastně si s ním zacestujeme. Ale myslím, že takhle pro ty, kteří mají rádi ten Honzův styl a to jeho psaní, tak i tady platí ten jeho krásný obrazivý, až bych řekl snový jazyk. Jo? On umí nádherně navodit atmosféru, umí krásně kreslit ty obrazy a zároveň z toho příběhu vždycky čiší takovej zvláštní poklid. Jo? Já bych řekl takovej závan starých dobrých časů. Ale přitom vlastně těm čtenářům a posluchačům dává možnost, aby si ty svoje staré dobré časy vytvořili tak trochu podle sebe, jo, netlačí, nevnucuje, vlastně jenom nabízí. trošičku problém může být, a s tím jsme bojovali i my, že jak on má všecko vždycky poctivě nastudované a sezbírané, tak ten příběh někdy vlastně hrozně větví, různě se retrospektivně vrací, vrství tam různé časové roviny vyprávění, takže je potřeba být stále ve střehu, aby se člověk nestratil.
0: A jak si s tím tvůrci poradili, se teď poslechneme v krátké ukázce.
2: Václav si všimne Jaruniných pohledů, ale s Tondou se upřeně soustředí na jiný exponát. Dívku, která sedí před nimi. Má ve vlasech mašle v národních barvách, červené a bílé. Tonda říká, že k ní by na první dobrou seděla růžová, světlejší od stín růžové. Tak světlý, že by si ho někteří mohli splést s bílou. Oba z ní nespouštějí oči.
0: To byla krátká ukázka. Bylo náročné převést tenhle román do rozhlasové podoby?
1: Tak o tom by asi spíš mohla vyprávět kolegyně Tereza Mičiaková, která tu rozhlasovou úpravu připravila. Ale myslím, že jo, že 5 dílů v tomhle případě bylo asi opravdu hodně šibeničních, ale troufám si říct, že si s tím Terka opět skvěle poradila. Ona se umí krásně nacítit na toho autora, je hrozně pečlivá a ty škrty dělá vždycky až s takovou jako mateřskou opatrností, bych řekl. Ale zároveň jako vášnivá posluchačka audioknih se snaží myslet na ty posluchače a pracovat i s tím naším regionálním formátem, kdy ta četba běží jednou za týden. Takže je důležité, aby ty celky vždycky byly uzavřené, aby posluchač nestratil tu niť a toho jsem se vlastně taky trochu bál, jak to uchopit, aby to bylo přehledné, aby jsme věděli, kde se nacházíme a z pohledu, které té postavy se zrovna na ten svět díváme. A myslím, že se nám to nakonec docela pěkně povedlo díky tomu, že jsme se vrhli na tu linku toho otce a syna, Václava a Jendy Janebových, takže proto jsme vlastně zvolili čtení na dva hlasy pro dva herce a myslím, že tomu hodně i vlastně pomáhá jakoby hudba, hudební linky a předěly, které krásně našel a poskládal náš mistr zvuku Leo Sedláček, se kterým vlastně taky na těch četbách tady vždycky spolupracujeme.
0: A když jste tady zmínil, že jde o četbu na dva hlasy, koho uslyšíme?
1: Tak teďka v téhle ukázce to byl Martin Mejzlík, ten nám vlastně drží tu dějovou linku toho Václava, tedy toho Tarzana a posluchači ho vlastně slyší v prvním a ve čtvrtém díle a potom ty zbylé tři díly jsou vlastně příběhmi jeho syna Jendy a toho skvěle načetl Josef Pejchal. Oba jsou to herci z Východočeského divadla v Pardubicích.
0: Ještě nám prosím na závěr řekněte, kdy a kde si tedy posluchači mohou Paví hody naladit.
1: Tak teď nadcházející tři neděle, to je na stanici Český rozhlas Hradec Králové, vždycky po 18. hodině a samozřejmě celý ten komplet potom na webu Českého rozhlasu a v aplikaci Můj rozhlas.
0: K poslechu četby na pokračování z knihy Jana Štiftra Paví hody nás pozval dramaturg a režisér Jaroslav Pokorný. Děkujeme.
1: Díky moc, hezký den.

Do 60. let jsme se vrátili s Vladimírem Mišíkem. Aktuálně je 12 hodin 48 minut a teď už se slova ujímá literární vědkyně, bohemistka a hungaristka Marta Pató. Tento týden nás zve do své knihovny.

0: mnohem nenápadněji, ale o to intenzivněji a s dlouhodobějšími následky na mě působily texty, které jsme zpívali v dětském pěveckém sboru. Vedle poezie lidové jsme nacvičovali a na zkouškách, koncertech i doma znovu a znovu přespívávali písňová zpracování básní Jana Vodňanského, Jaroslava Seiferta, Jana Čárka, Josefa Václava Sládka. Ve zpěvech o růži Ivany Loudové jsem se poprvé setkala s bizarním textem Hankových rukopisů. Večer seděch, dlouho seděch, dokuropěně seděch, nic doždati nemůžěch. Milovali jsme hudební úpravy textů středověkých i novověkých autorů od Petra Ebena. Tohle čtení, nebo tahle interpretace, nevím, jak to přesně nazvat, se vyznačovala neustálým zkoušením, jak poselství písně co nejlépe vyjádřit. To podstatné se totiž dá nově objevit i v textu, který už jsme mnohokrát četli. A kolikrát je člověk vděčný za příhodný, útěšný verš, když se vybaví v pravou chvíli. Ojedinělým zážitkem pro mě bylo rozhlasové nahrávání hudební úpravy dětské poezie Františka Hrubína. Autor hudby, Jan Jirásek, byl v té době hudebním redaktorem Královéhradeckého rozhlasu a svoje skladby s námi ve studiu sám nahrával. Cítili jsme, že ony jednoduché rýmované texty mají v jeho autorském pojetí symbolickou věčnou platnost, že je to vážná věc. Kdyby mě můj drak udržel jen chvíli, rovnou do oblak bychom vyrazili. Přesná intonace a rytmus je jen takový samozřejmý základ. Těm slovům je třeba dát zejména barvu a výraz. A tohle platí i pro čtení. Zkušenost se sborovou interpretací slov cizokrajných jazyků, kterým jsme nerozuměli, mě pak, myslím, přivedla naopak k domněnce, že vlastně ani není vždycky třeba rozumět každému jednotlivému slovu, aby člověk pochopil a předal obraz nebo náladu. Hudební úpravy nás tak k slovům zároveň pevněji poutaly a zároveň od slov odváděly. Slova v rytmu a melodii mi v té době zněla v uších vlastně neustále. Byla jsem proto náchylná vnímat text spíš prostřednictvím takzvané zpívané poezie. V 80. letech jsme si s přáteli vyměňovali kazety s cennými nahrávkami Jaroslava Hudky. Díky němu jsem si později opatřila a načetla Sušila. Nahrávky Vladimíra Merty mě zase přiměly otevřít dědovi svazky Josefa Hory. Morgensternovu nonsenzovou poetiku jsem paradoxně nevnímala vizuálně, ale prvotně intenzivním poslechem desky skupiny Stromboli. Jediná skladba skupiny Pluto mě přivedla k básním Emily Dickinsonové. Kus básně Hrazda a hradba Jánoše Pilinského, zhudebněný skupinou Vltava, mě přiměl bedlivě si přečíst antologii moderní maďarské poezie Vsazování démantů. Zhudebněné autorské texty Dagmar Voňkové, Zuzany Navarové, Zuzany Homolové a zejména Ivy Bitové na mě měli iniciační vliv. Podobně i texty skupiny Zuby nechty a Psí vojáci vnímám jako poezii. Přestože chápu, že bez hudební složky nemají sami o sobě tu sílu, nebo mají síly jenom půl. Básně učitele tvůrčího psaní Jiřího Studeného, s kterým jsem se o mnoho let později měla možnost setkat jako s kolegou na Pardubické univerzitě, my jsou blízké právě vztahem k tělesnosti, deklarovanou souvislostí textu a hudby, rytmu a tělesné práce a kondice. Konečně, když jsme před lety s Markétou Levínskou vedli workshop potní poezie na hradeckém saunovém festivalu Nuuk, všimla jsem si, že básně těch, kteří se už v sauně vypotili, jsou mnohem lehčí, hravější než texty těch nevypocených. Nějaký biolog nebo lékař by takový happening možná nazval třeba endorfínovou poezií. Hradecký grafik Ondřej Štulc z toho pokusu vytvořil Leporello, které je v jediném exempláři dostupné v oné kulturní sauně Nuuk. Dá se to ověřit.
1: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v knižním pólu literární vědkyně, bohemistka a hungaristka Marta Pató. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Pražská katedrála našla svůj hlas.
1: Nové varhany symbolicky završují dílo, které započal sám Karel IV.
0: Za svatovícký nástroj usednou Pavel Svoboda a Jiřina Dvořáková-Marešová.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu bude dirigovat Elias Grandi.
0: Zazní velkolepá varhaní symfonie Camille Saint-Saense, Dvořákovy biblické písně
1: a taky vítězná skladba soutěže vypsané speciálně k této příležitosti.
0: Přímý přenos slavnostního koncertu v pátek 19. června od 19.30
1: na Vltavě.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Krajský soud v Praze začne 24. září projednávat žalobu internetové společnosti Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. České televizi to potvrdila mluvčí soudu Hana Černá. Firma se domáhá ochrany dobré pověsti kvůli výrokům premiéra, který obvinuje z neobjektivního zpravodajství a daňových úniků. Babiš už dřív řekl, že si za svými výroky stojí a trvá na tom, že média vlastněná Ivem Lukačovičem dlouhodobě lžou a manipulují s fakty. Ministerstvo zahraničí na léto opět posílilo konzulární služby v některých zemích Evropy. Podle šéfa rezortu Petra Macinky z motoristů se Češi můžou obracet třeba na sezónní konzuláty v chorvatské Rijece, Splitu nebo v bulharském Burgasu a řeckých Aténách. Macinka také apeloval na cestující, aby se na dovolenou v zahraničí zaregistrovali do systému Drost. U Suvalského koridoru na polsko-litevské hranici dnes začíná cvičení armád Litvy, Polska a Francie. Vojáci členských zemí NATO budou cvičit společné operace a posilovat koordinaci. Cílem je zlepšit obranyschopnost Suvalského koridoru, který vede mezi Běloruskem a Ruskou Kaliningradskou oblastí. Cvičení má trvat 10 dní. Zásoby ropy ve strategických rezervách Spojených států jsou nejnižší od roku 1983. Klesly přibližně na 340 milionů barelů. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo americké ministerstvo energetiky. Rezervy musí Spojené státy uvolňovat kvůli konfliktu na Blízkém východě. Je to součást plánu na zmírnění růstu cen na světových trzích. Na zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí zítra začíná hudební festival Valašský špalíček. Jedna z nejstarších přehlídek v republice nabídne na 30 hudebních vystoupení. A počasí bude oblačno až zataženo. V Čechách odpoledne, na Moravě a ve Slezsku až večer čekáme místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 25 stupňů, na horách kolem 15. Více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

Dvořákův komorní orchestr a Alena Veselá nám zahráli první část koncertu pro varhany a orchestr číslo 3 B-dur Jana Václava Antonína Stamice. Teď už slíbená literární recenze. Ivan Adamovič hodnotí na webu ČT Art knihu filmového historika Lukáše Skupy Jednou nebudeme malí. Český film pro děti je v literatuře faktu oproti filmu pro dospělé úplnou popelkou. Souborná kniha o filmu pro děti by ale podle recenzenta mohla být čtivým průletem jeho poválečnou historií s mnoha barevnými fotografiemi a desítkami kanonických snímků. Lukáš Skupa se ale podle recenzenta touto cestou nevydal. Rozhodl se nenapsat esteticky pojaté dějiny tohoto žánru, ale nahlédnout především do dějin produkce těchto filmů a vynáší na světlo spodní proudy a hromady informací, které jsou veřejnosti neznámé a které přitom podobu těchto filmů spolu určovaly. Oddíl věnovaný dějinám produkce tohoto druhu filmů se v dalších

jejich oddílech věnuje problematice jejich distribuce a výzkumu zájmu o ně. Následují profily vybraných klíčových tvůrců a podrobnější představení tří vybraných podžánrů – pionýrského filmu, pohádky a rodinného filmu. Publikace nabízí jakýsi paralelní pohled na vývoj této filmové oblasti a přináší množství jmen a dokumentů široké veřejnosti neznámých. Ukazuje, že každý film byl výsledkem desítek neviditelných vlivů, které výsledný tvar formovaly. Více čtěte na webu ČT Art.

Na Vltavě dozněla druhá část koncertu pro dvě flétny a orchestr G-dur Antonína Stamice. Hrál Pražský komorní orchestr a spolu s ním Jiří Válek a Radomír Pivoda. Včera byly v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha požehnány nové varhany Gerharda Grenzinga. To ale není jediný nástroj, který se zde pro hudební provoz používá. Kolegyně Alena Maršíková-Michálková se po stopách svatovíckých varhan vypravila s katedrálním varhaníkem Ondřejem Valentou a dnes vám představí malý pozitiv v kapli svatého Václava.

0: Za zvuku svatováclavského chorálu vstupujeme s Ondřejem Valentou do prostoru svatováclavské kaple, nejposvátnějšího místa katedrály svatého Víta. Ondřeji, jaký nástroj se zde nachází?
1: Tady jsme u našeho nejmenšího nástroje. Je to malý pozitiv, o kterém nevíme, kde se vzal úplně přesně, kdo ho postavil. Předpokládá se, že z přelomu 18. a 19. století. Mně se trošku zdá, že asi starší, ale není na to žádný jako odborný posudek. To si jenom tak myslím z náznaků, co znám ostatní podobné nástroje. Je to tady malý nástroj, který má 6 rejstříků, stejně jako ten Schleichův pozitiv, který máme v chóru, ale je menší, protože tady nemáme všechny klávesy jako u toho Schleichova pozitivu.
0: Co to znamená, že nemáme všechny klávesy?
1: Tady totiž, jak odpovídá době vzniku toho nástroje, je ve spodní velké oktávě takzvaná oktáva krátká. A to znamená, že tam nejsou tóny cis, dis, fis ani gis. A díky tomu vlastně ten varhanář ušetřil nějaké pištěly, takže jich je tam vlastně míň. Ale na tu dobovou hudbu to tehdy stačilo a byla taková velmi praktická věc.
0: U toho Schleichova pozitivu tak se dal tento nástroj přesouvat po katedrále svatého Víta. Jak je to u tohoto nejmenšího nástroje? Lze ho přesouvat?
1: Ano, i tyto varhany jsou dodatečně, tedy to není původní věc, vybaveny kolečky, i když původně pravděpodobně byl vybaven právě na to, aby se dal přenášet. Ale zpátky k té otázce, dá se s tímhle pozitivem jezdit taky po katedrále, ale vzhledem k jeho stáří to úplně moc neděláme. Většinou zůstává opravdu tady ve svatováclavské kapli a posouváme ho třeba jenom o pár centimetrů nebo metrů na nejvýš.
0: Na jaké nejslavnější události tady tento pozitiv zahrál?
1: Nejsem si úplně jistý, jestli šlo o tento nástroj, ale máme nějaké zprávy, že při posledních korunovacích, které byly v katedrále na začátku 19. století, hrál pozitiv a mohl to být tím pádem tento, ale není to prokázané, je to jenom jako spekulace, takže berte to s rezervou. Každopádně takovou zajímavostí je, že samozřejmě kromě těch liturgických obřadů, které se tady konají i třeba na svátek svatého Václava, tak tenhle pozitiv je možné slyšet, když se otvírá anebo zavírá korunní komora. Takže když se tady sejdou klíčníci a vynášejí nebo naopak odnášejí zpátky české korunovační klenoty.

Na varhany v kapli svatého Václava v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha hrál katedrální varhaník Ondřej Valenta. Zítra nám v tomto čase společně s redaktorkou Alenou Maršíkovou Michálkovou představí nové Grenzingovy varhany na západním kůru.

0: Jáchymov 90. let, jeden lázeňský hotel a tajemství skrytá pod povrchem.
1: Co všechno odhalí zelenkavá záře uranového skla?
0: Uranova.
1: Román současné české autorky Lenky Elbe.
0: V premiérové čerbě na pokračování od 18. června vždy v 18:30 večer na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: čtveroročních období. Na Vltavě dozněla třetí, tedy podzimní část koncertu Antonia Vivaldiho.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Už za okamžik bude naše vysílání pokračovat povídkou. Tento týden vybíráme z tvorby českého průkopníka sci-fi Josefa Nesvadby. Dnešní příběh se jmenuje Příšerně krásná, krásně příšerná. Na Vltavě vám povídku nabídneme za pár minut.

0: projektu japonské pianistky Hiromi a kolumbijského harfisty Edmara Castañedy se potkávají dva nástroje, které spolu neslýcháme příliš často. Jsou to klavír a harfa. Výsledkem je jedinečný hudební zážitek, který zazněl ve vysílání Vltavy.
1: Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července, Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července, Amfiteátr Plzeň.

povídka. Dnes si poslechneme sci-fi povídku Josefa Nesvatby Příšerně krásná, krásně příšerná. Pro rozhlas ji připravil Zdeněk Milt. Účinkuje Vladimír Polák, kterého režijně vedl Radovan Lipus. Příjemný poslech.

0: Museli jsme projít železnou oponou, o které tolik vyprávěly předcházející výpravy. Nebyla to samozřejmě opona ze železa, ale pásmo holopaprsků, které nepropustilo žádný kov, ale ani umělou hmotu, osobní počítače nebo malé zbraně. Prostě jste se nemohli hnout. Museli jsme se proto všichni svléknout a pokračovat na zí. Brzo jsme se třásli chladem a kuckali zdejším smogem. Byla tu nevlídná, pustá pláň, z které jen občas vyčnívaly malé pahorky, podobné ukazováčkům. To byla také jediná místa, kde dosud sídlili zdejší obyvatelé. Opustili zřejmě městečka a vesnice, kterými jsme procházeli, kvůli zamořenému vzduchu. Ve zpustošených bytech jsme však našli několik starých plášťů a děravých obleků. Zahřálo nás to, ale vypadali jsme směšně. Jako vojáci poražené armády. Aspoň jim nenaženeme strach. Vyšplhali jsme se konečně na vrchol takového prvního prstu a stanuli před bránou. Bylo to hradiště, připomínající středověk. Města v planině vypadala mnohem moderněji. Bránou se tlačily pobudové nám podobní a byly prohlíženi halapartníky. Jeden po druhém. Velitel se rozhodl napřed poslat průzkum. Jednoho muže. Mne. Zblízka bylo jasné, že halapartníci provádějí svou práci čistě formálně. Občas na někoho kývli a prohlédli ho. Občas se podívali do pronášeného rance. Byli jinak stejně zarostlí jako jejich oběti. A měli všichni jenom jednu ruku. Myslel jsem, že jsou to váleční poškozenci. Vybral jsem si starého muže, který vezl dva pytle na malém oslíku a chtěl s ním proklouznout za hradby. Ale nevyšlo to.
1: Vstát!
0: Pocítil jsem ostří na krku. Vykřikl na mě muž asi 50letý, jehož levé oko bylo dvakrát tak velké jako pravé a který měl dřevěnou nohu. Kulhal se mnou do přilehlé strážnice. Všiml jsem si, že tu mají hlášku a velký buben, asi kvůli poplachům. Divné, jak můžou přitom ovládat ty holopaprsky? Strkal mě před sebou a já ze zdvořilosti kulhal podle něho. Byl bych těch pár metrů snadno přeběhl. Nebude těžké jim utéct a zmizet ve městě, než vybubnují poplach. Ve strážnici mě nechal stát a naznačil, že mám čekat. Sám odložil bez obav svou halapartnu do kouta a začal si rozepínat kyris, kovovou ochranu hrudi. Odešel do vedlejší místnosti. Tam bylo víc ostrých nástrojů. Ucítil jsem na krku něžný dotek. Asi mě trochu škrábl, když mě zastavil. Teď jsem byl ošetřován. Ženou. Pomalu jsem se obrátil. Něco tak příšerného jsem neviděl snad nikdy. Neopatrně jsem vyjekl. Usmála se na mne. Aspoň to tak vypadalo. Obnažila přitom svůj děravý chrup a otvrkla nosem, který připomínal bambuly. Do očí jí nebylo vidět, protože je přikrývala ofina z mastných, neučesaných vlasů. Levá tvář byla odulá, jako by právě přišla od zubaře. Snad jsem sebou i cukl, protože mě zachytila. Tentokrát drsněji. Musela mít v té levačce dost síly. Pravou ruku také neměla. Od krku dolů jí spadal jakýsi chalát z pytloviny. Připomínala vydlabanou červenou řepu, jakou jsme se v dětství vzájemně strašili na podzim u dědečka. Místo svíčky svítily její oči, jak v horečce. Můj škrábanec však ošetřila dobře. Cítil jsem, že se po její vodičce zahojil jako zázrakem. Ukázala na pohovku, která tu stála pod oknem vedle starodávné skříně, a začala mě svlékat? Odbornicky a zběžně. Musela v tom mít zkušenosti. Teď zas ona vyprskla, když mě sundávala kalhoty. Začala totiž opaskem. Nejdřív jsem myslel, že mě chce odzbrojit, ale měla docela zřetelný a nepředstíraný zájem o mé pohlaví. Vyprskla, když viděla, že mám spodky. Strhla je jediným prudkým pohybem a zahodila do odpadků v rohu. Chtěl jsem se chránit, rukou, pravou samozřejmě, protože jsem cítil, že po delší abstinenci mě začínají vzrušovat i dotyky takové příšerky. Ale to jí ještě víc dopálilo. Strčila do mne a nastavila mi nohu. Porazila mě na tu pohovku jako pytel brambor. Sedla si na mne a vyhrnula svůj chalát. Byla pod ním nahá. Zúčastnila se tím starého sporu o to, zda žena může znásilnit muže. Dokázala to hravě. A já přitom musel zavírat oči. Nemohl jsem snést pohled do její řepné tváře zblízka. Když skončila, chtěl jsem se vstyčit s ní. Nešlo to. Nemohl jsem se hnout. Během milování mě připoutala k nohám té pohovky. Ležel jsem tu vyčerpán a bezmocný. Navíc jsem dostával žízeň. Tohle je divná pohostinnost, pomyslel jsem si. Ale chtěl jsem začít po dobrém. Vždyť jsme se právě milovali. Ale to už tady byl můj halapartník. Proměněn v řezníka. Místo kovových plátů teď chránila jeho hruď a břicho gumová těžká zástěra. V ruce nesl sekirku a nůž. Ukazoval na mé pravé rameno, tedy kloub mezi kostí pažní a lopatkou. Násilnice mě tam začala natírat nějakou páchnoucí tekutinou. Další vodička, to nechci! Zařval jsem a začal trhat svými pouty. Kvůli tomu jsem nepřišel!
1: Bude to hned.
0: Pronesl můj velitel trochu těžkopádně, jako by i jeho bolely zuby. A otevřel staromódní skříň. Měl tam celou sbírku pravaček. Malé i velké, tlusté i hubené, s rozevřenými prsty, jako v obchodě s protézami, jenže tyhle byly kdysi živé. Chtěl mě tím asi uklidnit. Dokázat, že má velké zkušenosti. Podařilo se mi utrhnout pouta vlastní pravačkou. Byl jsem rozhodnut utéct a vléci za sebou to jejich zdravotnické zařízení. Naštěstí mě nijak nebránil. Dokonce se mi zdálo, že řepa uvolnila sama mé nohy.
1: Zrůdy! Ovšem do našeho města nesmějí,
0: pronesl přísně halapartnický řezník.
1: Musíte se hned vrátit.
0: A slovo z rudy řekl s důrazem až od někud z břicha. Jakoby mu vedle zubů chyběl i hrtan. Trochu zklamaně ukládal svou sekerku, s kterou se před chvílí tak roztomile rozmáchl, zpátky do pouzdra. Vyhnat někoho z města považoval zřejmě za vrcholný trest. Ale já se ještě nechtěl vrátit. Všiml jsem si, že má násilnice zmizela v protějších dveřích. Musím se s ní rozloučit. Uskočil jsem před gumovou zástěrou a otevřel ty dveře. Byl to malý kumbálek. Převlékala se tu zřejmě. Právě si svlékla svůj chalát jako všechny sestry po operaci. A já docela zřetelně cítil a zblízka viděl, že má pravou ruku, připoutanou k trupu, nedokrvenou a bílou jako macarát, neustálým ukrýváním. Vypadala jako klín našich děvčat, které si na nudistické pláži nechtějí svlékat bikinky. Pryč! Vykřikla a vrhla se na mne jako šílená. Chtěla mě snad znova srazit na tu pohovku? Rychle jsem ustoupil. Ale musel jsem na ní myslet cestou zpátky. Nemrzačí si totiž jen pravačku, jako si kdysi krásky v Číně mrzačily chodidla. Ona se dokonce češe, když je sama. Opravdu se zdálo, že si váže vlasy do čulíku. Není vlastně potom tak příšerná. Ale proč to dělá? A dělají to tak všichni? Snažil jsem se být na ulici nenápadný. Byli všichni jednorucí a více nebo méně tělesně vadní. Snažil jsem se přikrýt pravačku kabátem a vykasal si levý rukáv. Nikdo si mě nevšiml. Měli všichni takový divný, zasněný výraz a někam pospíchali. Nečekal jsem dlouho. Řepná hlava vyběhla ze svého pracoviště sotva za půl hodiny. Zřejmě jí skončila služba. V ruce nesla košík s nákupem. Nevzhlednou zeleninu a hrst obilí. Jinak nic. Snažil jsem se jí oslovit, ale dělala, že mě nepoznává. Že by mě nepoznala opravdu? Já to nikomu neřeknu. Chtěl jsem jí uklidnit. Zřejmě se za svou pravačku stydí, jako my za pohlaví. A stejně tak jí přikrývají, napadlo mě. Já vím, že se to nesluší. Špital jsem za ní. Musel jsem totiž skoro běžet. Dělala, že mě nevidí, ale utíkala přede mnou. Byla to namáhavá honička. Ulice tohoto města byly totiž úzké jako ve skutečném středověku. Dlážděné buď kluskými kočičími hlavami, jak jsme nazývali žulové kameny doma, nebo naplněné smrdutým bahnem. Najednou zmizela v dvoupatrovém stavení, jako by do něho skočila, bez varování. A přibouchla mi vrata před nosem. Bloumal jsem po ulici hezkou chvíli. Nad hlavou se rozsvítilo světlo. Snad se tam znovu převléká a vyprošťuje svou pravici. Macaráta. Chtěl jsem k ní, ale to znamenalo šplhat po balkónu, jako Romeo. Romeo s příšernou řepou. Netroufl jsem si. Za rohem byla hospoda. Nebo jsem si nejdřív myslel, že je to hospoda, protože to byl jediný dům, odkud se ozývaly nějaké zvuky a který byl trochu pečlivěji udržován. Všechno ostatní kolem bylo před zborcením. Vstoupil jsem se dvěma trpaslicemi. První měla jen jeden prs a druhá velký hrb. Hned se řadili do fronty. Místnost byla téměř prázdná, s několika stoly, u kterých nikdo neseděl. Všichni hosté, a bylo jich hodně, stáli ve frontě před výčepem vzadu u okna. Tam byl nějaký automat, z kterého každý obdržel asi půl deci bílé tekutiny. Hned na místě ji netrpělivě vypil a s chvějícíma se rukama téměř o závod běžel na konec fronty, aby měl opět naději na další příděl. Mezitím si krátil čas souložením. Všiml jsem si, že fronta se stává z heterosexuálních párů. Souložili během postupu k droze. Nejrůznějším způsobem, podle misionářů málo kdo. Protože poloha na zádech byla pro ženy nevýhodná, zdržovala. Většina dala přednost psímu způsobu, kdy se žena prostě ohne a nastaví jako zvíře bez hlavy, nebo obdarovacímu, obejme partnera kolem krku a posadí se mu na klín. To je ovšem namáhavé, mnoho z nich se jen vzájemně dráždilo. Neměli proto nic pod břichem, to znamená, vykasali své chaláty, v kterých tady chodil skoro každý. V životě jsem neviděl takovou přehlídku pohlaví a takový nedostatek rukou. Ženy s pochvou zaječí, medvědí i sloní. Ba i ty dvě dámy, co přišly se mnou, mě připomínaly spíš fretky. Muži ve tvaru válce, kyvadla, špice i kladiva používali svých pohlaví jako my kapesníku. A já se brzo kradl k zdejším záchodkům. To když ta první hrbatá trpaslice začala rozvírat můj kabát, prozradil bych se. A když mi jednoprsá začala šimrat zadek, nevydržel jsem to a jedním skokem zmizel ze dveří. Poslední dojem byl udivený výraz muže, který stál za mnou. Byli jsme přece tak blízko výčepu. Nechápal to. A drbal si překvapeně pleš svou levačkou. Všiml jsem si, že na ní nemá palec. Nezbývalo, než vylézt na balkón. Jako v klasice. A moje tušení mě nesklamalo. Seděla tam u okna a plakala tiché slzy. Věděla jsem, že přijdeš, říkala mi s hrůzou. Neměla nic na své utažené pravé ruce. Umaštěné vlasy svázala do copu a tvář splaskla, protože si vyndala z úst pecku, kterou zřejmě pořád nosí. Jsem totiž taky z Růda. Byla krásná. Její modré oči nestratily ten náměsíční lesk, ale tentokrát v nich bylo tajemství. Bambule z nosu zmizela. Byly to plody heřmánku, kterými se zřejmě hyzdí. Dotkl jsem se jí. Zachvěla se a uskočila přede mnou, jako by se jí dotkl had. Toužil jsem po ní. Skryla se do rohu pokoje. Doplazil jsem se tam ve tmě po kolenou. Začal jsem jí líbat. Zřejmě to vůbec neznala. Najednou se všude rozsvítilo. Ve dveřích stál jakýsi škrhola. Místo levé ruky pahýl, za to nohy v pořádku. Manžel, sykla má kráska.
1: Večeře.
0: Houkl, jako bych tady nebyl. Nebo mu vůbec nevadilo, že líbám pohlaví jeho ženy. Sestupovali jsme k večeři. Skoro každý schod se vyklal. Jedli u zborceného stolu, ale nádobí bylo porculánové. Zřejmě památka na dřívější doby. Žvíkali rozemleté obilí. Snad je to zdravé, ale nikdy jsem si to neoblíbil. Seděli tu taky rodiče. Dva stařečkové v černých brýlích. Neodvažovali se promluvit.
1: Můžeš se tady vyspat,
0: rozhodl škrhola.
1: Ale ráno pryč, nechci nepříjemnosti.
0: A nabral si mleté zrní z mého talíře. Přitom držela lžíci v polovině, protože byla nalomená. Židle se kymácela. Téměř žádný roh místnosti nebyl v pravém úhlu. Uložil mě v podzemí, snad aby mě oddělil od své partnerky. Místnost se podobala skladišti nepovedených věcí. Také moje lůžko stálo jenom na dvou nohách a židle se kymácela. Jakoby to všechno zhotovili šilhaví nemotorové. A přitom tu bylo dost nástrojů. Neudržel jsem se. Bylo to přece tak snadné přibít hřebíky čtvrtou nohu k posteli, obrousit opěradlo židle pilníkem. Ale sotva jsem dosedl, ucítil jsem dotek. Na známém místě svého krku. Otočil jsem se a stála tam v bílém jako anděl. Snad si i umyla vlasy, navonila se a upravila. Nastavila svou náruč. Chci tě. Když už jsem se tak narodila, budu radši žít pod zemí, než se pořád přetvařovat a mrzačit. Nastavovala mi náruč, to jest rozpřahovala obě ruce. Ale proč myslíš, že je to nepřirozené? Všichni máme dvě ruce. Většina užívá víc pravou. Chtěl jsem si s ní promluvit. Pravou mají jen ti v podzemí. Ukazovala na jakési propadlo u sklepa, jako by to byl vstup do pekel. Všechno ti vysvětlím, ale napřed musíme spravit tvou židli. Prohlásil jsem, protože z ní spadla sotva do sedla. Ukázal jsem jí, jak můžu vyřezat opěru, jak umím spravit výstuž. Pomáhala mi. Všechno oběma rukama. A tehdy se to stalo. Škrohola vběhl do místnosti a vedl se na ní jako posedlý.
1: Nevěrnice! kurva!
0: Byl ji do hlavy.
1: Hle, zrůdo a blázne!
0: Byl ji jen pahýlkem levačky. Mohla ho přeprat, ale netroufala si. Já se o to pokusil, ale uspal mě svou zbraní. Nevím, co to bylo. Má poslední myšlenka, on žárlí na tu společnou práci. Že jsme spolu použili pravé ruky. Když jsem se probudil, byli pryč. Oba. Podíval jsem se k propadlu. Kdože je to v tom podzemí? Zrůdy jako já? Ale já ji přece nemůžu opustit. Tohle se mi ještě nestalo. Příběh lásky. Vyběhl jsem s bolavou hlavou do patra. Oba stařečci tam seděli vedle sebe na stejném místě jako při večeři. Teď ale spustili. Byla to zřejmě jejich dcera. Škrhola se sem přiženil. Terorizovali ji. A teď tu krásku odvedl na zámek. Nechápal jsem, co tím myslí. Jestli pod zámek, tedy do vězení, nebo na skutečný zámek. Ale sotva jsem vyběhl z budovy, bylo mi všechno jasné. Náměstí tohoto městečka vévodil opravdu renesanční zámeček, ovšem schátralý, štukatura opadaná a podpíraná dřevěným lešením. Před vchodem halapartníci.
1: Nemůžete s ní mluvit,
0: řekl mi můj vlastní halapartník a řezník, ke kterému mě přivedli do oprýskané, kdysi krásné místnosti. Seděl tam za stolem, který zdobilo asi 5 telefonů ze začátku epochy. Sluchátko a klička.
1: Máte na ní zlý vliv, ale vladař chce s vámi mluvit.
0: Vypoulil své větší oko. Postavil se namáhavě a odkulhal ke dveřím. Zřejmě předpokládal, že ho budu následovat, i když jsem dosud nemohl zapomenout na to, jak mával sekerkou nad mou připoutanou paží.
1: Víme, že přicházíte jako vyslanci galaxie.
0: Slyšel jsem sípat. Přivedli mě do hlavní místnosti zámku, kde byl postaven vladařský trůn, na kterém spíš ležel, než seděl bělovlasý kmet, bez obou nohou a zřejmě slepý. Jediná ruka se mu chvěla parkinsonským třesem a nemohl jí uchopit ani láhev, natož nějakou zbraň.
1: Ale my vaši pomoc nepotřebujeme. Překonali jsme civilizační krizi, protože se orientujeme na pravou hemisféru. Celá technická inteligence je výplodem pravé ruky a tudíž levé hemisféry mozku, která ji ovládá. My přetváříme mozek. Svět patří levákům, jejichž mozek je těžší, větší a nadán vyššími, lidštějšími schopnostmi. Usilujeme o novou civilizaci. Vyřiďte to doma a zmizte.
0: Nadýchl se naposled a mávil svou třesoucí se levačkou směrem ke dveřím. Můj průvodce mě vedl zpět. Najednou se mi zdál přátelštější. Zastavil se uprostřed prázdné chodby, opatrně se rozhlédl a potom mi šeptem sdělil.
1: To jsou samozřejmě nesmysly. Humbuk a propaganda. Jsem tady ministrem vnitra. Vím vše. I odkud pocházíte a jak se jmenovala vaše matka za Svobodna. Můžu vám tedy odpovědně říct, že celá ta ideologie o pravé půlce mozku je jen smyšlenka. Na počátku byly války, které poškodily statisíce. A ti zmrzačení chtěli spravedlnost, rovnost. Dobili snadno moc. A od té doby ji mají. Důvěřují ovšem zase jen chudákům, mrzákům, postiženým, ošklivým a nemocným. Pod heslem spravedlnosti. Pod heslem solidarity a soucitu. Tak vzniklo tohle království. Samozřejmě, vladař je skutečně jednoruký a klonuje se neustále znovu a znovu, jako všichni. Proto nikomu nevadí sex. Rozmnožujeme se už dávno jinak, jenže chátráme. Sbohem, vyřiďte můj vzkaz svým nadřízeným, ale pozor, jdou po vás mý vlastní biřici a agenti.
0: Byl by klábosil dál. Co se stane s ní? Přerušil jsem ho.
1: S Rehebou?
0: Snad uhodl i moji přezdívku.
1: Vyčistí mozek a sama si dá amputovat pravici. Bude šťastná, bez obav, ale vy utíkejte.
0: Ani mě nevyprovodil z brány. Byl zřejmě přesvědčen, že vše vyřídím. Pomstil se svému povolání. Ale já nemohl zpátky. Já ji přece musím zachránit, jako v každé správné love story. Pokusil jsem se proniknout do zdejšího podzemí. Bylo zde vězení, sanatorium a školící prostory, všechno dohromady. Ale dva stíny, které mě pan ministr přidělil, mě následovaly na každém kroku. Halapartník, řezník a ministr ovládá zřejmě tuhle planetu dokonale. Vrátil jsem se tedy ke svým stařečkům. Škrhola byl asi v práci nebo naproti ve výčepu. Ani jsem se s nimi nepozdravil a spěchal k dolnímu propadlu. Vedlo hluboko do nitra zdejšího prstového pahrbku. Brzo jsem poznal proč. Byla to obyčejná skládka odpadků předcházející civilizace, jejíž boj splodil dnešní vládu mrzáků. Probíhal jsem oddělením tuhých i tekutých odpadků, trosek a vraků, mrtvol a siláží, až jsem dospěl k podzemním katakombám. Tady jsem je našel. Lidi jako my. Hladové, bledé a v houfu. Krasavce a krasavice. Byli tu zdejší Belmondové, Lollobrigidy, Nicholsonové a kardinálové. Vybrané typy v roli chudáků a odstrčených. Mysleli, že se chci u nich schovat. Kde pak? Přesvědčoval jsem je. Vy jste vládci téhle planety. Vy budete její elita, jako na Zemi. Protože můžete užívat obou rukou. Protože se jimi můžete bránit. Nejste z růdy, to je blud, který vám vnutili. Do zbraně. A najednou začali všichni volat do zbraně. A ukázalo se, že jich mají dost. Už odpoledne jsme vyhodili živou mrtvolu zdejšího vladaře z okna. Ministr vnitra spáchal sebevraždu. Škrhola si odvázal pravou ruku a stal se velitelem milicí. V podvečer jsem se dostal k řepě. Byla ještě trochu obluzená. Nemůžu s tebou odejít, říkala. Musíme dohonit vaši planetu. Všechny ostatní v galaxii. Je to má povinnost. Zdráhala se. Když jsme vyšli na balkón, bojoval už skoro každý. S nadšením používali obou rukou, které jsou tak užitečné v boji. Po kočičích hlavách tekla zase krev. Škrholovi usekli pravici. Oběma rodičům hlavu. Z růdy zmizeli. Rodí se nové? Moje přítelkyně je ovšem čím dál tím krásnější. A já ji budu bránit.

0: chvilku dým.
1: Tento pátek 19. června si připomeneme sté výročí narození spisovatele a psychiatra Josefa Nesvadby. Byl prvním východoevropským autorem sci-fi, jehož díla byla na západě přeložena do angličtiny a proslavil se zejména svou tvorbou z 60. a 70. let. Dnes jsme slyšeli jeho povídku Příšerně krásná, krásně příšerná. Pro rozhlas ji připravil Zdeněk Milt. Účinkoval Vladimír Polák, kterého režijně vedl Radovan Lipus.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Dohoda o míru na Blízkém východě podle amerického prezidenta stanovuje, že Írán nebude mít jadernou zbraň. Donald Trump to řekl na summitu zemí G7 ve Francii s tím, že jen na tom mu opravdu záleží. Trump také kritizoval nedávné izraelské útoky na libanonský Bejrút. Podle něj postup Izraele v regionu vrhá špatné světlo na celou mírovou dohodu a premiér Benjamin Netanyahu by měl jednat odpovědněji. Prezidenti USA a Ukrajiny budou ve francouzském Evianu dnes ještě jednat o rusko-ukrajinské válce. Na summitu 7 největších ekonomik světa to potvrdil americký prezident Donald Trump. Původně přitom osobní schůzku s Volodymyrem Zelenským v plánu neměl. Trump zároveň řekl, že by se Moskva a Kyjev měli dohodnout na klidu zbraní. Maďarští poslanci odhlasovali omezení maximální délky výkonu úřadu předsedy vlády na 8 let. Změna se vztahuje i na premiéry, kteří funkci vykonávali od roku 1990 nejméně po dobu 8 let. Ti už znovu kandidovat nemohou. Ústavní dodatek tak zamezí návratu bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána zpět k moci. Ten vedl zemi posledních 16 let, než ho po květnových volbách nahradil Péter Maďar. Už jen dnes mohou pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin hlásit škody na úrodě kvůli letošním jarním mrazům. Pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu je pak zkontaktují a rozsah škod zmapují. Ovocnáři už dřív odhadli, že letošní škody budou v rozmezí 1 až 1,5 miliardy korun. A počasí bude oblačno až zataženo, v Čechách odpoledne, na Moravě a ve Slezsku až večer čekáme místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 25, maxima na horách kolem 15 stupňů. Více zpráv najdete na webu irozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je odpolední Vltava s Michalou Dittrichovou.
2: Popmese 2026. Einstürzenden Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna, Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnappem. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
5: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
4: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
6: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
4: Dej mi pokoj.
7: Tohle neskončí dobře.
4: Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: počítač?
1: Mám.
0: Mapu?
1: Mám.
0: Šroubovák a pájku?
1: Počkej, mám.
0: Kapesník?
1: Mám.
0: Profen?
1: Mám.
0: Máš tu státní vlajku?
1: Tu nehledám.
2: Captain, this is Houston. We have 2 minutes to take off. 2 minutes. All systems check. Engines check. Fuel pressure check. Captain, this is Houston. We have this problem again. It's her wife on the phone again. Should we connect her?

0: Ignition, liftoff. The MA-6 vehicle has lifted off. The MA-6 vehicle has lifted off. Trajectory looks good.
1: Najdeme všeliké vtipné písně bratří Ebenu. V Houstonu jsme rozpoznali krom Marka Ebena také hlas Jaroslavy Krečmerové. A když už je řeč o vtipu, mám tu jeden čtenářský výpisek, cituji. Vtipy mají kousnout posluchače jako ovečka a ne jako pes. Kousne-li totiž vtip jako pes, není to vtip, ale hrubství. To jsou slova vypsaná z Dekameronu italského básníka, novelisty, zakladatele italské umělecké prózy Giovanniho Boccaccia, který se narodil 16. června roku 1313. Pěkné 16. červnové odpoledne, vážení a milí. Jsme rádi, že máte naladěnu úterní vltavskou kulturní publicistiku. Z Vinohradva zdraví Michaela Dittrichová od mikrofonu, Nataša Vodvářková z techniky a editor Jan Zítka. S krásnou literaturou budeme pokračovat i za pár minut. Vzpomínat budeme na dva německy píšící české rodáky, na Waltera Zernera a Lenku Reinerovou. Také vás pozveme za uměním německo-španělského mistra varhanáře Gerharda Grenzinga. Z jehož dílny pocházejí nové varhany, které byly včera v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha uvedeny do života. Po půl třetí vám představíme tři nové knihy pro děti a před 15. se ohlédneme za 25-letou historii česko-norského divadelního souboru Nie. Nejprve ale Galiarda od Torina Respighiho. Dobrý poslech.

0: 12 minut po 14. hodině, pěkný den s odpolední Vltavou. Oba se narodili v Čechách a zažili zlatou éru pražské meziválečné literární scény. Oba patřili k židovské menšině a oba psali německy. Walter Zerner druhou světovou válku nepřežil, ale Lence Reinerové se podařilo emigrovat, zatímco 11 členů její nejbližší rodiny zahynulo v nacistických koncentračních táborech. Proč si je oba připomínáme právě dnes a jaký program jim bude věnován v centru našeho hlavního města? To nám už řekne germanistka Jitka Nešporová z Pražského literárního domu německého jazyka. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne a děkuji za pozvání.
0: Dnes předpolednem byl položen Stolperstein, česky též kámen zmizelých, na ulici v Kolkovně, na poslední známé adrese Waltera Zernera. Připomeňte nám prosím stručně tuto osobnost.
1: Walter Zerner byl literát, dadaista, světoběžník a kosmopolita, který se narodil v Karlových Varech v roce 1889 do spola židovské rodiny. Vystudoval práva a vlastně ve svých 20 letech pak přešel na katolickou víru, odcestoval do Švýcarska, kde se podílel na založení kabaretu Voltaire a napsal tam také světoznámý manifest Dada spolu tedy s Tristanem Carou, kde se scházeli ve Spiegelgasse. Pak hodně cestoval Evropou a po několika letech vlastně pobytu po evropských metropolích nakonec zakotvil v Praze, kam se přestěhoval se svou ženou Dorotheou Zernerovou na počátku roku 1939, ale v srpnu roku 1942 byl deportován do Terezína a následně byli oba manželé s transportem odvezeni dále na východ, kde zahynuli v lesích nedaleko Rigy.
0: Co si od Waltera Zernera dnes můžeme přečíst česky?
1: Česky dnes jsou vlastně k mání dvě knižní publikace. Jednak je to už ten zmíněný manifest Dada, přeložený Radovanem Charvátem jako zakázané uvolnění v roce 2014. A dále je to vlastně povídkový svazek Tygřice a jiné gaunerské povídky, který vyšel v nakladatelství Akademia v překladu Ingeborg Fialové Fürstové v loňském roce, tedy vlastně 100 let od vydání toho originálu Zernerova nejznámějšího díla, kterým je právě Tygřice.
0: V souvislosti s položením Stolpersteinu bude Zernerovu životu a tvorbě dnes večer věnován bohatý program od 7 hodin v Jeruzalémské synagoze. Kdo všechno tam vystoupí a co se bude dít?
1: Pořád Pražský literární dům, který je spolupořádající institucí společně s židovskou obcí v Praze, jsme koncipovali jako vzpomínkový literárně hudební večer. A vlastně dílo a život Waltera Zernera připomene Peter Becher jako zástupce a dlouholetý předseda spolku Adalberta Stiftera, ale vystoupí také zástupci mezinárodní společnosti Waltera Zernera, která sídlí v Berlíně, a sice vystoupí její předseda Andreas Mosbacher a místopředsedkyně herečka Hanna Rollmann-Romanovsky, která také přečte krátkou ukázku z již zmíněné povídky Tygřice a zazní také v českém překladu. Tu ukázku přečte Barbara Lukešová a o hudební program se postarají violončelista Petr Nouzovský a japonská pianistka žijící v Praze Yuki Ichimura.
0: A teď ke druhé v úvodu zmíněné autorce. Zítra uplyne přesně měsíc od 110. výročí narození Lenky Reinerové. A u té příležitosti vychází knižní portrét germanistky Věry Glosíkové s názvem Lenka Reinerová, nekonečná přátelství. Jak tuto poslední německy píšící autorku z Prahy kniha zachycuje?
1: Tato kniha je vlastně první velká monografie věnovaná Lence Reinerové a napsala ji jako literárně v jednu studii germanistka Věra Glosíková, která zároveň ale byla i osobní přítelkyní Lenky Reinerové a je také členkou správní rady Pražského literárního domu. A do svého textu vložila jednak samozřejmě historické reálie, provádí nás životem v meziválečné v Praze a těmi jednotlivými etapami Lenčina života, ale zároveň také cituje z Lenčiných próz a velmi významnou složku této rozsáhlé několika set stránkové velkoformátové publikace tvoří také obrazový doprovod, který přináší na 250 dokumentárních snímků a archivních fotografií.
0: Knihu vydalo nakladatelství Labyrint, jak již bylo řečeno, které vydává i knihy Lenky Reinerové v češtině. Jak by se dala charakterizovat její tvorba?
1: Tvorba Lenky Reinerové je spjata s českým prostředím a zejména pak s Prahou, ačkoliv Lenčiným literárním jazykem byla němčina. Ona hovořila oběma jazyky jako pražská rodačka, nicméně vlastně to její prozaické, do značné míry vzpomínkové dílo bylo dlouho českým čtenářům nepřístupné. První její kniha vyšla vlastně v 50. letech, kdy Lenka Reinerová debutovala po návratu právě z exilu a také z Bělehradu, kam po druhé světové válce odešla se svým manželem. Tehdy vyšla v Praze jedna kniha, následně jeden titul německy a v tom následujícím údobí vycházely Lenčiny knihy v berlínském nakladatelství Aufbau Verlag, ale českým čtenářům byly de facto neznámé a vlastně uvedl je pro české publikum až právě Joachim Dvořák a nakladatelství Labyrint, kde začaly vycházet od roku 2001.
0: Křest publikace proběhne zítra večer v den výročí narození Reinerové v Pražském literárním domě autorů německého jazyka. Co návštěvníkům nabídnete?
1: Já maličko upřesním, není to přímo den výročí narození, je to vlastně jakoby měsíc poté, ale
0: jo, to je ten měsíc
1: na
0: poté,
1: červen spadá také vlastně výročí úmrtí Lenky Reinerové, proto jsme tuto akci naplánovali tady v tento den a knihu představí samotná autorka Věra Glosíková, pak také nakladatel Joachim Dvořák a vzácným hostem bude také dcera Lenky Reinerové Anna Fodorová.
0: Pozvala nás Jitka Nešporová na dnešní 7. hodinu do Jeruzalemské synagogy v Praze, kde se bude konat program věnovaný Walteru Zernerovi a také na zítřejší 6. hodinu večerní do Pražského literárního domu autorů německého jazyka na křest knižního portrétu Lenky Reinerové. Děkujeme.
1: Já děkuji a budeme se těšit na viděnou.

0: Francouzská zpěvačka Camille Bertov, odpolední Vltavě, 14 hodin a 23 minut. Včera byly v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha požehnány a slavnostně uvedeny do života nové varhany z dílny německo-španělského mistra varhanáře Gerharda Grenzinga. V tomto týdnu se nástroj představuje široké veřejnosti na festivalu Svatovítský varhaní oktáv. Jehož páteční koncert uvedeme na Vltavě v přímém přenosu. Portrét a ukázky z bohatého Grenzingova varhanářského a restaurátorského díla přinese dnešní akademie. K jejímu poslechu přišel pozvat kolega z hudební redakce Zdeněk Havlíček. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Představ stručně Gerharda Grenzinga a jeho varhanářské umění, prosím, čím se vyznačuje?
1: Gerhard Grenzing se narodil v 1942 v Insterburgu ve východním Prusku a varhanářskému řemeslu se vyučil u slavného Rudolfa von Beckeráta v Hamburku, následně v různých varhaních dílnách napříč Evropou. Zamiloval se ale do varhan španělských, které zachraňoval, rekonstruoval a až později se vrhl do stavby svých vlastních výtvorů. Za tímto účelem roku 1972 založil svou dílnu v městečku El Papiol poblíž Barcelony. A čím se jeho práce vyznačuje, je to pochopitelně důraz na ušlechtilost tónů, barevné bohatství rejstříků, ale také úcta ke každému konkrétnímu nástroji, jeho materiálu i duši, pokud jde o restaurování. A také k prostoru samozřejmě, ve kterém jsou varhany buď to tedy rekonstruovány nebo v něm nově vznikají. A tím myslím tedy úcta k prostoru z akustického hlediska, ale také z toho architektonického. Autor akademie, to jsme ještě nezmínili, autor akademie, kterým je varhaník a Grenzingův blízký přítel Michal Novenko, tak ještě v pořadu zmiňuje jednu zajímavost a to je obrovský Grenzingův talent na jazyky, podpořený ještě vynikajícím sluchem, který dokáže přesně zachytit jemné odstíny a akcenty toho kterého jazyka a tomu údajně také v práci mistra varhanáře velmi pomáhá.
0: To znamená, že při tom, co dělal ty varhany pro nás, tak se naučil česky?
1: Nevím, jestli se naučil, ale určitě pochytil třeba, že máme akcent na první slabice a on sám i říká, že varhany v tom, kterém státě, v tom, kterém národě odrážejí i ducha a jazyk toho národa.
0: Jakou konkrétní hudbu vybral do pořadu autor Michal Novenko?
1: Uvádí se, že do dnešních dnů postavil Grenzing 138 nových varhan, uskutečnil přes 90 rekonstrukcí, takže bylo z čeho vybírat. A Michal Novenko těžil především z nově přijaté domoviny Grenzingovi, takže budou znít především varhaní skvosty španělské, takže varhany z Grenzingovy milované Majorky, z Templo Ecumenico nebo z katedrály ostrova Gran Canaria, varhany portugalské, anebo také varhany, které roku 2000 postavil pro katedrálu v Bruselu. V souladu s tím, co tady bylo řečeno, tak bude převládat hudba španělských nebo iberoamerických autorů a také zazní nějaká ta hudba francouzská a belgická.
0: A teď velmi jednoduchá otázka, čím jsou jedinečné nové svatovítské varhany? Čím se do nich propsal rukopis Gerharda Grenzinga?
1: Já jsem je ještě neměl šanci slyšet naživo, uslyšíme poprvé právě tento pátek večer, kdy z katedrály budeme vysílat přímý přenos, ale sledoval jsem včera v České televizi bohoslužbu se svěcením varhan a i z toho mohu potvrdit, co už bylo řečeno, takže neuvěřitelně bohatá barevně rejstříková škála bohatství, barevné dynamické, je to nástroj čtyřmanuálový s téměř 6000 píšťalami, nějakých 122 rejstříků. No ale čeho si všimne každý divák, kdo tam přijde do katedrály, tak je právě ta úcta k prostoru, architektonicky estetická originalita, co my z toho nástroje vlastně vidíme, tedy ten prospekt, tak to je 49 velkých kovových píšťal se skleněnými ozdobami a ty píšťaly jsou uspořádány tak, že vyplňují celý ten západní kůr a vyplňují ho tak, že jakoby levitují v prostoru a lemují přitom půlkruh rozety toho kruhového okna. A na mě to působí dojmem jakýchsi andělských křídel a krásně do prostoru zapadají a ještě ho umělecky povyšují, nejen tedy hudebně, ale i opticky je to pastva pro ucho i pro oko.
0: Připomeň ještě posluchačům, v jakém repertoáru uslyšíme nové svatovítské varhany právě tento pátek od 7:30 večer, kdy na Vltavě v přímém přenosu vysíláme z Pražské katedrály.
1: Zazní velkolepá symfonie C-moll, takzvaná varhaní Camille Saint-Saëns, tu zahraje varhaník Pavel Svoboda a po boku Symfonického orchestru Českého rozhlasu zazní výběr z biblických písní Antonína Dvořáka, ty zaspívá Jan Martiník. No a pak je otázka, co zazní, protože na úvod má zaznít vítězná skladba soutěže vypsané speciálně tady pro tu příležitost a hlasování probíhá ještě dnes a celý zítřejší den, takže zazní také jedna premiéra solová a tu zahraje Jiřina Marešová.
0: Jako ukázku si teď přinesl do studia?
1: Poslechneme si zmiňované varhany bruselské katedrály, poslechneme si skladbu Flora Peterse, belgického varhaníka a skladatele 20. století. Bude to vlastně zpracování luterského chorálu Wieschön Leuchtet der Morgenstern a bude to takové jakoby novobarokní nebo barokizující à la Bach zpracování a zahraje nám ho na varhany belgický varhaník Josef Slaus.
0: Hudební redaktor Zdeněk Havlíček zval k poslechu pořadu Akademie na Vltavě dnes od 21.15. V něm nahlídneme portrét varhanáře Gerharda Grenzinga. Děkujeme.
1: Děkuji a hezké odpoledne.

0: Český rozhlas Vltava uvádí sérii Lucie Korcové Zednáři. Do nitra bratrstva, které ovlivnilo svět.
1: Já jsem Lucie Korcová a zvu vás k poslechu nové série Zednáři, kterou uvádí Český rozhlas Vltava. Se svými hosty si budu povídat o zednářích v literatuře i legendách, o jejich stopě v architektuře i politice. Uslyšíte Petra Stančíka, Adama Štěcha, Janu Čechurovou a chybět nebude ani velmistr Veliké lóže České republiky Libor Adamec.
0: Smyslem mé práce nikdy nebylo ničit, ale vždy vytvářet, stavět mosty. Protože musíme žít v naději, že se lidstvo spojí a že čím lépe si budeme rozumět, tím snazší to bude.
1: Poslouchejte nás od 22. června na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Americký zpěvák Harry Connick Jr. dospíval ve 14 hodin a 37 minut. Nebát se žasnout, zkoumat i blbnout, dělat to, co nás baví a těší a dělat to pořádně a dělat tak radost i ostatním. Proč je umění důležité i v časech existenciální krize, kdy máme zdánlivě jiné priority? I o tom vypráví knížky pro zvídavé děti aktivních rodičů, které dnes v rámci rubriky Kultivátor přinesla do studia naše literární redaktorka Šárka Jančíková. Vítej.
1: Hezké odpoledne.
0: Podtitul první z knížek zní Alternativní prehistorie. Jak je to tedy s tou revizí dávného života dinosaurů?
1: Ta kniha s názvem Sauroprdi míchá témata, která pro některé malé čtenáře jsou neodolatelně vábivá, tedy dinosaury a prdění. Ale naštěstí nezůstává u té podbízivosti toho prvotního nápadu, ale pracuje s knížkou jako s humorným společným čtením, kde si lze s dětmi vysvětlit i třeba to, co jsou dezinformace nebo alternativní historie a pracovat s oddělováním výmyslu od skutečnosti. A ta zjištěná fakta potom o pravěkých tvorech, ale třeba i o paleontologii, trávící soustavy živočichů nebo dopadech různých vlivů na životní prostředí, ty potom se snadněji ukotví jako vědomosti takhle hravě. Ta knížka je kromě úplného úvodu psaná jako dialog neteře s tetou, paleontoložkou, která jí během archeologického výzkumu vysvětluje různé věci, no a pak si začnou hrát na co kdyby měli dávní veleještěři ve svém těle zvláštní kapsy, které by plnily plyny vzniklými při trávení a tak dále.
0: Tenhle dialog neprobíhá jen v rovině povídání neteře s tetou, ale i textu s obrazem. Jak to funguje?
1: Tuhletu knihu z nakladatelství Paseka na námět Matěje Smetany napsal Pavel Ryška, ale její důležitou součástí jsou celostránkové ilustrace Jana Šrámka. Ty nejprv nabízí pohled na to, jak vypadá třeba takový archeologický průzkum, ale jakmile se začneme pohybovat v oblasti hypotéz, tak už ten rozhovor potměšile dokreslují. Ten text je vysázený velkými písmeny, aby se dobře četl i začínajícím školákům, a dialog tety z neteří je pro přehlednost rozlišený barevně. Obrázky ale potom ukazují i nevyřčené. Třeba jak by mohlo vypadat takové poletování nafukovacích vlastně potvorů, nebo úprk před predátorem na obláčku, nebo domyšlený osud dinosaurů po fatálním střetu Země s asteroidem. No a na závěr nechybí slovníček, který ovšem také škádlivě testuje rozlišování skutečnosti a fikce.
0: Od sauroprdů ke cvrčkovi, o kterém vypráví další vybraná knížka, je to docela daleko.
1: No, dalo by se říct, že obě ty knížky jsou hravé a bohatě ilustrované a v jistém smyslu jsou z říše zvířat. A jak napovídá název Cvrček v houslích, ta kniha z nakladatelství Baobab vypráví o cvrčkovi, který se nastěhoval do houslí ztracených v lese a začal na ně hrát. Jeho noční ukolébavky si oblíbilo nejen veškeré hmyzáctvo, ale i drobní hlodavci z širého okolí, jenže přišla zima, přišel mráz a dřevo na zahřátí, které by ty housle mohly poskytnout, přišly leckomu a zejména chrobákovi jako podstatnější než nějaká hudba. A tak se cvrček ocitne bez střechy nad hlavou a zvířátka bez hudby, čehož potom svorně všechny litují, včetně chrobáka. Ale ta kreativita se naštěstí po nejrůznějších peripetích najde svoji cestu a cvrček se k muzicírování vrátí jen trochu jinak. Je to takový právě příběh o důležitosti umění i v časech, kdy se nezdá být tím nejpodstatnější, ale nese v sobě podle mě i jistou melancholii, protože přece jenom ta zvířátka bezskrupulózně zlikvidují nejen hudební nástroj, ale i cvrčkou obydlí. Pak se jim sice stýská po té hudbě, ale že by své nevlídné chování nějak reflektovali, to asi jako lidi. Nicméně tu melancholii zas umenšuje barevné a výtvarné provedení.
0: Oni se neomluvili. I tahle knížka ale do značné míry vypráví obrazem. Nakonec její autorka je původně ilustrátorka a komiksová výtvarnice. Jak by se dal popsat její styl?
1: Tvorba německé komiksové autorky Anny Heifisch je specifická právě takovým posmutnělým humorem, minimalistickou, chaotickou linkou a antropomorfizovanými zvířecími postavičkami, které čelí existenciálním krizím. Ten její cvrček, v překladu Magdaleny Rutové, hýří zářivě oranžovou i žlutou a zelenou a jednotlivé obrázky jsou úplně přeplněné děním, které přesahuje a občas i rozporuje ten popis v tom stručném textu. Takže když zvířátka trpí zimou, tak zároveň se ale ten děj nevyhýbá ani tomu, že jsou nakreslené v divoké koulovačce a bruslovačce a vůbec tropí v těch detailech různou neplechu, takže stojí za to si s dětmi ty obrázky pořádně prohlédnout. A i když pro dětské oko může ta kresba působit trochu načmáraně, tak je znát její promyšlenost.
0: Vlastně jsme došli k jakýmsi soudobým bajkám, protože hlavním hrdinou třetí dnešní knížky je pes, ale ne ledajaký.
1: Pan Jindřich Baron může připomenout fantastického pana Lišáka, ale není ani lišákem, ani baronem. Je svědomitým krejčím, kterého v jeho městečku vyšoupne ze hry konkurence moderního salonu kočky Madame Chickes. V knížce Butik pana Barona tedy také dojde na takovou zvířecí existenciální krizi, ale i na iniciační cestu, shledání bratrů, třpit velkého světa, šálivou hru s inspirací dodanou z hůry můzou, ale nakonec i na pomoc dobrých přátel a návrat na výsluní díky poctivému řemeslu. Takže i přes všechny ty různé odbočky rodiče s dětmi najdou příslušná ponaučení. Hlavně ale ten svazek okouzlí všechny ty, kteří mají rádi struktury, vzory, různé materiály, šatičky a cinklátka.
0: Je nutné říct, že u téhle knížky je vizuální podoba zásadní, i když zase úplně jiná. Jakým způsobem vznikala?
1: Šlo o covidový projekt výtvarnice Marie Mrňávkové, která se původně živila výrobou hraček a pro své dcerky během lockdownu vytvářela loutky a s nimi i jejich příběh a jeho kulisy. A ty výsledky sdílela i na sociálních sítích, kde si všimla redaktorka dětské literatury z nakladatelství Host, Pavla Nejedlá, a ta s ní potom celou věc dotáhla do podoby knížky. A to vytváření knížky bylo podle všeho dost podobné tomu, jako by natáčeli animovaný film. Prý tehdy zasedací místnost nakladatelství se na týden proměnila v takový loutkový fotoateliér a fotografka Věra Marčíková nafotila si tisícovku snímků, ze které v té knize je zhruba 40 záběrů. K navození atmosféry se používaly rekvizity jako pěna na holení místo sněhu nebo vaporizér simuloval požár, ale jinak je ta kniha taková opravdu krásná, plná detailů, látek, stužek, krajek, nití, knoflíčku a nechybí tam ani ty střihy pro tvořivé rodiče s dětmi.
0: Knížky pro zvídavé děti aktivních rodičů nazvané Butik pana Barona, Cvrček v houslích a Sauroprdi nám dnes do studia přinesla naše literární redaktorka Šárka Jančíková. Děkujeme.
1: Přeji hezký den.

0: Magdalena Kožená, Simon Rattle a Orchestra of the Age of Enlightenment v árii Alma Grande e Nobilcore Wolfganga Amadea Mozarta. Začínali z čistého nadšení a bez peněz v pronajatém Šenské Sokolovně. Dnes mezinárodně uznávaný česko-norský divadelní soubor NIE slaví 25. výročí. Co za jejich úspěchem stojí, jaká mají vlastní divadelní dogmata a co chystají na konec června, to nám teď poví naše spolupracovnice Tamara Pomorišky. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak vůbec vznikl nápad založit mezinárodní divadelní soubor NIE? Povězte nám prosím víc o podmínkách, ve kterých začínali.
1: Určitě. Soubor NIE založili manželé Mobergovi, a to Češka Iva a Nor Shell, a během svých studií na Pražské DAMU v roce 2001. Měli tehdy jasnou vizi vytvořit mezinárodní soubor, který by propojoval umělce napříč východem a západem. Jejich začátky probíhaly ve velmi skromných podmínkách. Své úplně první představení, dokumentární hru Má dlouhá cesta domů, začali zkoušet v pronajaté Sokolovně v obci Mšeno. Iva vzpomíná, že začínali naprosto bez peněz. Nečekali, až nějakou finanční podporu dostanou, ale jednoduše obrovská vášeň společně něco vytvořit. Pro svou tvorbu si tehdy stanovili i vlastní poměrně radikální dogmata. Všechny příběhy a scenografii museli někde najít. Na jevišti musela být živá hudba a jakmile herci vstoupili na scénu, nesměli ji opustit. Název divadla NIE je zkratkou pro New International Encounter, což v překladu znamená nové mezinárodní setkání. Původně mělo toto jméno označovat primárně setkávání samotných umělců z různých koutů světa. Jak se ale postupem času ukázalo, nejdůležitějším prvkem se stalo živé setkání s divákem.
0: A na co se soubor ve své tvorbě dnes primárně zaměřuje? Komu jsou představení určena?
1: Ačkoliv mají velmi rozsáhlé publikum, divadlo NIE se postupem času vyprofilovali směrem k mladé generaci, mladému publiku. Konkrétní inscenace jsou uspůsobeny různým věkovým kategoriím, od dětí ve věku 6 let přes starší děti od 10 či 14 let až po dospělé publikum. A hlavním těžištěm jejich tvorby jsou silné a citlivé lidské příběhy, prostřednictvím kterých otevírají závažná a složitá společenská témata. Zpracovávají příběhy obyčejných lidí v neobyčejných situacích a věnují se tématům, o kterých se s mládeží snadno nemluví. Řeší například ztrátu blízkého člověka a vzpomínání na něj, jako například v inscenaci Muzeum vzpomínek, kde skládají dohromady život člověka, který skončil. Dalším silným tématem jsou historická traumata a válka, o kterých vypráví jejich nejnovější představení Můra, zachycující životy zasažené vzestupem fašismu. Kromě těchto uvedených inscenací jsem osobně měla možnost vidět v Norsku také jejich projekt Kruners, kde se divadlo pustilo do zkoumání vztahu mezi otci a syny. I přes tíživost a křehkost těchto témat je pro NIE typické, že k ním přistupuje s humorem, nadhledem, empatií a hravosti. Využívají směsici různých jazyků, živou hudbu a storytelling.
0: A kde se souborem můžeme potkávat?
1: Tak na konci června, jak jsme řekli, je to rok oslav, 25. výročí, a na konci června se diváci mohou těšit na nabitý program, který připomene jak aktuální inscenace, tak i samotné kořeny souboru, například 24. a 25. června v Pražském paláci Akropolis uvedou svou mezinárodně oceňovanou inscenaci Přicházíme zdaleka. A tohle intimní představení je velmi zajímavé, odehrává se přímo uvnitř malé mongolské jurty a pomocí živé hudby, vyprávění a stínového divadla líčí skutečný příběh dvou chlapců ze syrského Alepa, kteří putují přes celou Evropu až do Norska. A hned na to, 26. června, se divadlo přesune do Hradce Králové na divadelní festival Regiony a celý červnový program pak završí od 29. června do 5. července jejich seminář NIE Masterclass. A akce se uskuteční v budově Sokola v Šeně, což bude pro soubor symbolický návrat ke kořenům. Právě v této místní Sokolovně totiž zakladatelé začínali před 25 lety zkoušet svá vůbec první představení.
0: To bylo ohlédnutí za 25-letou historii česko-norského souboru NIE, který svými důležitými tématy a specifickým zaměřením na mládež už čtvrtstoletí obohacuje divadelní scénu. Povídali jsme si o něm s režisérkou a doktorantkou Damu Tamarou Pomorišky. Děkujeme.
1: Děkuji, nashledanou.

0: Nejdřív musíš včelám vhodné vyhledat místo.
1: S Daliborem Titěrou z Výzkumného ústavu včelařského a také s římským básníkem Vergíliem o včelách a včelařství.
0: S malým odbočením k osobnosti novináře a politika Julia Grégera.
1: Za Bzukotu úlů na dole v Máslovicích připravila Jarmila Konrádová.
0: Ve víkendové příloze v sobotu 6. června.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Za léčbu závislostí zaplatila loni Všeobecná zdravotní pojišťovna rekordní 1 miliardu a 650 milionů korun. Z toho víc než miliarda šla jen na léčbu alkoholismu. Podle VZP alkohol dál mezi návykovými látkami převládá. Kvůli poruchám způsobeným alkoholem se loni léčilo také zhruba 1200 dětí. Za posledních 10 let se jejich počet skoro zdvojnásobil. VZP je největší zdravotní pojišťovna v Česku. Je u ní přihlášených asi 60% populace. Europoslanci schválili zrušení cel na většinu zemědělského a průmyslového zboží ze Spojených států. Jde o součást dohody, kterou loni s Washingtonem uzavřela Evropská komise. Reagovala tím na plány amerického prezidenta Donalda Trumpa, který chtěl zavést vysoká cla na evropské zboží. Europoslanci schválili také mechanismus, který zaručuje cla zvýšit v případě zaplavení evropského trhu americkým zbožím. Evropa tak bude moci rychle reagovat v případě, že by Spojené státy neplnily svou část dohody. Výstavu z děl významného českého grafika a typografa Jana Solpery připravila ve výstavní síni 13 Západočeská galerie v Plzni. Solperovy práce zahrnují nejen návrhy autorských písem, knižní grafiku a divadelní i výstavní plakáty, ale také tvorbu logotypů. Je také autorem písma pro české bankovky. Výstava potrvá do 4. října. Expozicí Solperova díla galerie navazuje na svou dlouhodobou dramaturgii věnovanou grafickému designu. A počasí je oblačno až zataženo. V Čechách čekáme od západu místy občasný déšť nebo přeháňky. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku se srážky objeví až večer. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25. Na horách naměříme kolem 15, na Šumavě kolem 17. Víc zpráv vám přináší web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Švédský zpěvák Patrik Rydman na albu z roku 2008 I Will Do It.

Faust, Benátský kupec i Cirkus Humberto čekají od září návštěvníky na prknech divadla FX Šaldy v Liberci. 143. sezóna ponese název Pokušení. Kromě 13 premiér nabídne také 3 koncerty. Víc se dozvíme za chvíli. A z Liberce pak půjdeme do pražské galerie HIP 4 v kampusu Hybernská, kde vystavuje Jan Vytiska. Jeho osobitý rukopis nás znovu zavede do vesnického života na Valašsku. Tentokrát uvidíme monumentální obrazy vytvořené přímo pro tento čistě bílý prostor galerie. No a po půl čtvrté přijde do vltavského studia divadelní kritik Vladimír Mikulka, aby zhodnotil 36. ročník přehlídky Skupova Plzeň, která skončila před 2 dny. Koná se vždy jednou za 2 roky a je zaměřená na loutkové a alternativní divadlo. Vážení a milí, něco o programu této hodiny úterní odpolední Vltavy tedy víme, můžeme pokračovat. Z modrého studia vás provází Michaela Dittrichová. Klidný čas.

0: Ludmila Peterková a Alexander Beza spolu s Pražskou komorní filharmonií a Jiřím Bělohlávkem v části koncertu pro klarinet, violu a orchestr e-moll Maxe Brucha. 12 premiér a 3 koncerty plánuje v nové sezóně s podtitulem V pokušení divadlo FX Šaldy v Liberci. Všechny chystané inscenace totiž toto téma různými způsoby zpracují. Další novinkou je výměna současné ředitelky divadla Lindy Hejlové-Kepertové. Od srpna ji nahradí nový šéf Petr Michálek, bývalý ředitel městských divadel v Děčíně a ve Zlíně.
1: Já začnu prvním titulem, kterým je Cirkus Humberto, divadelní adaptace slavné knihy Eduarda Basse. Tu adaptaci té jsme se zmocnili já a Jiří Janků.
2: Říká Kateřina Dušková, šéfka činohry v divadle FX Šaldy v Liberci. Spolu s dalšími kolegy na tiskové konferenci představila 143. sezónu, která začne v září.
1: Cirkus Humberto je pro nás jakousi oslavou snílků, kteří staví vzdušné zámky, po kterých nezbyde nic než vzpomínka. My jsme si říkali, odkud ten román uchopit, a uchopili jsme ho přes tenťáky, přes ty stavěče těch stanů, přes lidi, kteří nejsou vidět. A přizvali jsme externí akrobaty, žongléry, artisty. Díky paní ředitelce nám pomohla zařídit, aby vznikla velká loutka slona. Bude to slon v životní velikosti, teď se vyrábí v českobudějovických dílnách. V srpnu ho přivezeme s velkou slávou a věříme, že v polovině září slavnostně vkročí na naše jeviště.
2: Činoherní soubor v příští sezóně uvede celkem 7 premiér. Bude to zmíněný Cirkus Humberto, Benátský kupec, Něha ohně, Obchodník s deštěm, Šumař na střeše, Soukromý režim a taky inscenace Máma říkala, že bych neměla, přibližuje Dušková.
1: Je to úplně malá intimní hra pro 4 herečky a jednu režisérku mě. Charlotte Kytliová tu hru napsala, když jí bylo 25 let, řeší vztahy v rodině. Otevírá dialog mezi generacemi, to je jeden z důvodů, proč tu hru uvádět teď a tady. Dotýká se postavení žen ve společnosti, ukazuje naše velké dějiny prostřednictvím jedné malé rodiny.
2: Návštěvníky opery příští sezónu čekají 3 premiéry. Mezi nimi je Orfeus v Podsvětí, Carmen a opereta Máchův deník, doplňuje umělecký šéf opery Karol Kevický.
3: Poslední operou bude skladba skladatele Emila Viklického, kterého známe jako jazzového klaviristu a jazzového komponistu, ale už méně je známý jako operní skladatel. To libreto vzniklo podle zápisku Karla Hinka Máchy. Tu operu bychom chtěli cílit především na mladé publikum, přestože to bude na malém divadle. Ten orchestr bude menší, jak jsme zvykli, ale přece jenom by autor si přál, aby to zaznělo v plném smyčcovém obsazení. Je to vlastně opera s jazzrockovými prvky a je tam jakási syntéza klasického orchestru s malou jazzovou nebo jazzrockovou kapelou.
2: Balet příští sezónu připraví premiéry 2. První z nich bude Louskáček, tu druhou přibližuje šéfka baletu Marika Mikanová.
4: Druhá baletní premiéra na jaře v dubnu. Jako kontrast tomu vánočnímu Louskáčkovi nás čeká Faust, velké Goetheho drama, které mi pomohla zpracovat paní Lucie Konášová. Pozvala jsem k té spolupráci velkého skladatele pana Zbyňka Matějů.
2: Baletní představení Faust doprovodí orchestr. Návštěvníky divadla čekají taky 3 koncerty. Jeden z nich připomene 200 let od úmrtí skladatele Ludwiga van Beethovena. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Kateřina Getlichová s albem Zimnice nás vzala mimo město, kde tak trochu zůstaneme i nezůstaneme zároveň. Chtěl jsem, aby na této výstavě divák vstoupil a byl konfrontovaný s tím, že vidí vesnici, kam nepatří. Říká o svém novém site-specific projektu v galerii HIP 4 v kampusu Hybernská v Praze výtvarník Jan Vytiska. Jeho osobitý rukopis nás opět zavede do vesnického života na Valašsku. Tentokrát uvidíme monumentální obrazy vytvořené přímo pro tento čistě bílý prostor galerie. Redaktorka Zuzana Filipková v galerii HIP 4 Jana Vytisku požádala o rozhovor.
1: Folkhor pro mě je definován nějakým místem, tam, kde se odehrávají ty divné věci. V té kinematografii ty folklorové filmy jsou vždycky, že vlastně jakoby ten člověk zabloudí do nějakého místa, který je většinou jako mimo křesťanskou jakoby židovskou morálku, a kde se právě odehrávají ty pohanské rituály nebo tady ty věci, a ten vlastně člověk, který je vlastně z nějaký společnosti, která nějak funguje na klasických jako pravidlech, ten jednou se přijde do místa, kde vlastně jsou ty pravidla jiný, pohanský.
2: Říká uprostřed své nejnovější výstavy nazvané Dovsi, kam si nikdy neměl zabloudit, malíř Jan Vytiska. V čistě bílém prostoru galerie v kampusu Hybernská najdete tři velkoformátové panely, na kterých jsou zobrazené scény vesnice na Valašsku. Vytiska, který pochází z Rožnova pod Radhoštěm, vychází často z místního folkloru a přírody.
1: Chtěl jsem, aby ten divák aby přišel a byl konfrontovaný s tou vesnicí, kam nepatří. Že takový ten pocit, jak když člověk přijede někam na vesnici a lidi ho tam trochu si dobíjí nebo ho jako tak sledují, jako nějakýma pohledama, které jsou upřeněny jako na něho.
3: Vy hodně pracuje s těmi kostlivci, lepkami tak dále, to vás zajímá hodně?
1: Já to beru jako takový jako ten životní cyklus, jo, protože přesně jenom ten jako vesnický život je tak jako prudší, jednodušší, a že vlastně ta smrt nebo ten život neustále, je to jsou nějaký jako cykly, který se vrací. Je to nějaká oslava života i smrti a je tam vlastně spoustu těch zvířat, jako jsou ty ovce a kozy, takže vlastně i vlastně na těch obrazech jsou jako nějaký spojující témata, i ty stuhy nebo tak naše výhry, nebo vlastně je to tam propojenost tady v tom, jako kdyby se fakt člověk odstul nějaký prostě slavnosti, třeba lesnický, což je taky ambivalentní pocit nějakého jako děsu, nároveň nějakého jako radostění, nebo myslím, že tohle to má vyvolat ten pocit z té výstavy. Ne?
2: Dodává Jan Vytiska, který hledá inspiraci také v popkultuře nebo ve filmech.
1: Já jsem i často používal takový tu širokouhlý, jo, tady třeba tenhle vyloženě širokouhlej obraz, nebo jsem i jako pracoval s tím filmovým formátem, pak literatura, klasické věci, i novinky, jako, které jsou věci, které jsou třeba vyloženě spojené, ale jako třeba můžu říct, teďka jsem naposledy se znovu oprášel Krabata, což myslím, že k tomuhle úplně to jako zapadá. Přesně, no.
2: Kurátorem výstavy je Michal Štochl, který chtěl, aby šlo pro diváky o intenzivní zážitek z Vytiskova díla, a koncept je tedy jakási malá epopej.
4: Jeho obrazy jsou častokrát vidět v tom, že zobrazují vlastně ty podobné motivy, ale ty obrazy mají každý trošku, jak kdyby byly ne v jednom kontextu. A tady prostě byl ten záměr udělat nějaký kontext jednoho momentu a udělat velkoformátový díla, který vás pohltí, a vy vyjdete do toho jeho bestiáře, do té nějaké mytologie folkloru, který na těch jeho obrazech je vidět a je jasně patrný a reflektuje nějakou kulturu a tradici, a myslím si, že ten jazyk není jenom zaměřený na nějaký místní prostředí, ale mluví o spousty symbolech, které jsou univerzální. Proto.
3: Mm-hmm. To myslím i v tom textu vašem, že jste se vlastně snažil naznačit, aby vykročil z toho svého terénu, ale...
4: On se vždycky tak podívá do země a vlastně na to nereaguje vůbec, tak je mi jako jasné, že nemá cenu to dál jako posouvat, ale já si myslím, že to jeho dílo je velmi etablované, má jako potenciál a je jedinečné, a myslím si, že ty symboly jsou opravdu univerzální, mezinárodní.
3: Jak to na vás osobně ta jeho díla, nebo konkrétně tato díla, když jsme tady v kampusu Hybernská, tak jak na vás působí?
4: Víte co, já jsem slyšel spousty názorů od lidí okolo, že vlastně ty jeho díla zobrazují takový témata, které nejsou úplně jednoduchý pro lidi, a vlastně by si ty lidi nechtěli vlastně bejt třeba s nějakýma strašidlama nebo tak podobně. Ale myslím si, že on se tak jako víc a víc vymaloval a dostává do těch polob, kdy vy tam vlastně, když přejdete třeba nějaké ty čerty a tak podobně, tak se dostanete do té barevnosti a do těch jako folklorních až ornamentálních vizí, a ty obrazy jsou velice takové zářivé a naplňující. A tady máme takové jako krásné díla, který člověka tak jakoby objímají tou svou barevností a tím zeřením a takovou nějakou vážností, ale je určitou absurditou a satirou.
2: Dodává kurátor výstavy Michal Štochl. Na výstavě je i série drobnějších kreseb od Jana Vytisky.
0: Výstavu Jana Vytisky nazvanou Dovsi, kam si nikdy neměl zabloudit, v pražském kampusu Hybernská můžete navštívit až do 28. srpna. A teď Frederik Lagarde a Roman Patočka v jedné ze čtyř skladeb Josefa Suka.

0: Tomáš Výšek v instrumentální podobě písně Tři strážníci Jaroslava Ježka, žáka Josefa Suka, jehož drobnost dozněla předtím.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A teď je 15 hodin a 32 minuty. Od minulé středy do neděle se konal v Plzni 36. ročník Mezinárodního festivalu Skupova Plzeň. Přehlídka, která se pořádá vždy jednou za dva roky, je zaměřená na loutkové a alternativní divadlo. Navíc si ale letos připomínala z té narozeniny Loutky Hurvínka, jehož autor Josef Skupa byl plzeňským rodákem. Festival organizačně zajišťuje divadlo Alfa. Jednotlivá představení se však konají i v dalších divadelních prostorech v Plzni. A na festival zavítal také divadelní kritik Vladimír Mikulka, kterého vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Je Skupova Plzeň festivalem určeným především dětskému publiku?
2: Není. Vypadá to sice možná podle toho názvu a i podle toho Hurvínka třeba, že by to tak mohlo být, ale řekl bych, že těch inscenací nebo představení určených dospělým tam bylo víc, zhruba tak v poměru 2:1. Ono je to dáno i tím, že ten festival je bienále, koná se jednou za dva roky a střídá se vždycky s takzvanou mateřinkou, která se koná v Liberci, a to je vysloveně dětské divadlo. Takže v tomto smyslu je to spíš festival opravdu loutkového, alternativního, objektového divadla, takové prostě divadla, které se nedá zařadit do té škatulky klasická činohra.
0: Podle jakého klíče jsou inscenace na přehlídku vybírány?
2: Tak jednak je tam český program, který je soutěžní, k tomu se ještě dostaneme, a tam jsou vybrány nejlepší inscenace české z tohoto ranku, o kterém byla řeč, za poslední dva roky. Plus tam je zahraniční program, kam prostě se zvou inscenace, které nějakým způsobem se podaří přivést a které by měly být zajímavé. Plus se tam objevují často různé speciální projekty. Letos tam byl například takový pětidílný projekt Transport, který jeden režisér slovinský režíroval v pěti různých divadlech z celé Evropy. A vlastně nedá se říct, že by ten festival měl úplně jako jedno jasné téma, ale objevují se tam takové jako podtémata, že tam byly určité jako zhluky inscenací na jedno téma, třeba tam se objevilo několik inscenací na téma normalizace, nebo právě už ten zmiňovaný transport, který měl takové ekologická témata a tak dále.
0: No a jak se letošní Skupova Plzeň povedla?
2: No, já bych řekl, že tak středně. Ono je to samozřejmě u takhle obsáhlého festivalu těch inscenací, tam bylo asi 60 dohromady, je obtížné posuzovat, ale z toho hlediska, že alespoň za mě vždycky na takovýchhle festivalech je nejzajímavější, že tam objeví nějaká zahraniční jako pecka, řečeno nehledanými slovy, ale letos tam byla takováhle inscenace, nebo takovéhle představení jedno, aspoň z mého pohledu, což je relativně málo na takhle velký festival, a zároveň tam bylo několik jako neúplně povedených propadáků. A kdybychom to vzali z hlediska toho českého programu, tak nejúspěšnější bylo Naivní divadlo Liberec, alespoň pokud bychom to vzali podle verdiktu poroty, která pak vydala asi 12 různých ocenění, z nich 4 dostala inscenaci Větroplaši Naivního divadla Liberec. A oceněná takhle byla Diana Čičmanová za herecký výkon, za hudbu Jan Froněk, za scenografii Berta Doubková a za režii Viktor Prokop. A podstatné bylo, že tohleto se týkalo nejenom té samotné inscenace, ale celé takové skupinky podobně laděných inscenací, pod kterými byly podepsáni vesměs žáci Roberta Smolíka, což je takový výrazný scénograf, který teďka působí v Naivním divadle v Liberci. A vlastně ti jeho žáci vytvářejí trošku podobné inscenace, takové objektové, kde se hraje s malými loutkami nebo s malými objekty, u kterých se ani nedá poznat, o co se jedná. Je to často velmi takové barvité a jde tam spíš o atmosféru, než o nějaký příběh nebo o nějaké divadelní situace. Takovýchhle inscenací tam bylo víc a vlastně ti tvůrci se i různě tak jako prolínali v nich. Takže sice byl ocenění Větroplaši, ale i vždycky s přihlédnutím k nějaké další inscenaci.
0: No a co nejvíc zaujalo tebe?
2: A za sebe, pokud bych měl z českého programu, takhle, tady je potřeba vypíchnout jednu věc, že ten program je strašně nabitý, takže já už jsem potom v Plzni ani nechodil na ta představení, těch instancí, které už jsem znal předtím. A to byly často ty nejlepší, takže třeba jsem tam neviděl Misky, pražské Handa Gote, což byla vynikající inscenace, no pořád je vynikající inscenace, nebo Proměnu draků, takže to nechávám stranou. A z těch, které já jsem tam viděl poprvé, tak byla výborná drobnička, se kterou přišel Tomáš Hájek, což je amatér, a hraje pod hlavičkou Bažantova loutkařská družina z Poniklí a ten předvedl takovou kuriózní úpravu Mariši, která se jmenovala Mariša Vávrova a byla to Mariša vyprávěná z pohledu mlináře, nebo ne, tady moštáře Vávry, abychom řekli přesně. A byla to skvělá 20-minutová drobnička, která si myslím, že strčela hravě do kapsy velkou většinu i těch profesionálních inscenací. A z těch dalších tam moc se mi líbila Popelka, kterou představilo pod hlavičkou mizanscena Elena Volpi a Johana Vavřínová. Velmi milým překvapením, myslím si, že nejenom pro mě, byla inscenace Píšu ti píšu divadla Radost brněnského, kde si režisérka Kateřina Aulidisová vybrala takové zvláštní téma, a to dopisy Ivana Martina Magora Jirouse z vězení s jeho manželkou tehdejší Juliánou, kombinované s pohádkami, které Jirous ve vězení psal, a většina lidí asi zná Jirouse jako takového divokého, undergroundového opilce a vlastně výstředníka, který vlastně strávil mnoho let v normalizačních vězeních, tak tady naopak ho ukazují z takové té jemné stránky a celé je to vlastně velmi poetické, je to taková oslava schopnosti udržet si jakousi důstojnost a svobodu i v takovýchhle podmínkách. A jako poslední, ta pecka, jak už jsem teď říkal, to slovo zahraniční, byla za mě jedna, a to bylo dánské divadlo Sophie Krog Theater, které tam představilo loutkový horor, který se jmenoval The House, a byl to skvěle provedená žánrovka, taková jako napůl ironická, napůl parodická, ale zároveň mimořádně dobře nápaditá loutková inscenace z takového podivného domu, kde se setkávají rodinní příbuzní, jde o závěť, vzájemně se mordují a tak dále. Tematicky nic mimořádného, ale naprosto skvěle provedená věc.
0: Festival Skupova Plzeň hodnotil Vladimír Mikulka, divadelní kritik, redaktor časopisu Svět a divadlo a internetového serveru Na divadlo. Děkujem.
2: Bylo mi ctí.

0: Americko-argentinská kapela Che Apalache a jejich Maria nás dovedly k otázce, proč památky? Otázku si pokládá historička umění Milena Bartová.
1: Právě schvalovaný návrh úprav stavebního zákona prochází parlamentem zrychlenou a nestandardní cestou. Bude-li přijat v poslední verzi, výrazně promění dosavadní postupy ochrany stavebních památek a historických měst. Památková péče je mnohdy vnímána jako zarytý institucionální nepřítel čehokoliv nového a zajímavého. Jaký je vlastně její smysl? Někdy slýcháme jako argument, že takový Karel IV. By byl nic nepostavil, kdyby mu překáželi památkáři a chtěli zachovávat to staré. Taková úvaha je ale výrokem, který nedává žádný smysl. Památková péče patří totiž neoddělitelně k průmyslové a kapitalistické modernitě. Teprve když se hlavní společenskou hodnotou stával hospodářský rozvoj založený na ekonomii zisku, bylo potřeba začít přemýšlet nad tím, že by se některé nejcennější památky, především ty architektonické, měly začít chránit. Pro systém postavený na zisku totiž všechny ostatní hodnoty jsou druhotné a nemohou vyhrát soutěž s výnosností bourání, stavění a nových staveb. Karel IV. Stejně jako stavitelé barokních chrámů a paláců, naproti tomu žili v době, kdy hlavní hodnotou společnosti byla křesťanská víra a to, co s ní souvisí, od uctívaných ostatků těl svědců až po misijní cíle jako součást koloniální expanze Evropy. Nemyslím si, že by to byla doba automaticky lepší. O moc a nadvládu šlo stejně jako v modernitě, ale byla jiná a právě ve smyslu sdílených hodnot nesrovnatelná. Součástí křesťanského nastavení byla i specifická role společenské paměti. Jak názorně ukazuje aktuální výstava Fragmenty paměti výzdárně Pražského hradu, umělecká díla jako média vzpomínání ve středověkém a v dnešním světě se jen nesnadno uvádějí na společného jmenovatele. Přesto tu cosi společného bylo. Naše sdílená společná paměť potřebuje hmotné a obrazové médium, které ji ponese, podpoří. Jinak hrozí, že se rozpadne v individuálních myslích. Naše subjektivní paměť je totiž velmi zrádná. Není to úložiště, odkud bychom si vzpomínky vyzvedli tak, jak se tam uložili. Psychologie paměti je součástí toho, jak sami sebe vždycky znovu utváříme, co by bytost zavěšenou v pavučině významů mezi minulostí, současností a budoucností. Aniž bychom si chtěli záměrně lhát, vzpomínání každého z nás na minulost vlastní i svých blízkých se vždy především snaží umožnit nám klidnou existenci v právě nyní vládnoucích poměrech. Systém památkové péče je pokusem, jak vyjmout hmotné a obrazové opory paměti z logiky klasického i postmoderního kapitalismu a jak zajistit, aby měla sdílená paměť naší společnosti své opory. Děje se to v různých zemích různě. U nás máme od konce 19. století dobře zavedenou a ověřenou tradici státní instituce, vybavené zákonnými nástroji. Památková péče ale musí zároveň usilovat, ba bojovat o to, aby o smyslu své činnosti přesvědčila co nejširší veřejnost. Je totiž překážkou hladkého fungování systému. Vnáší do něj hodnoty, jako jsou soudržnost společnosti, úcta k duchovnímu rozměru světa, anebo možnost obohacujícího uměleckého prožitku i pro ty, kdo nevlastní kvalitní umění. Hodnotu dějin, které nemůže nikdo úplně ovládnout, a proto mohou poskytovat jiný a svobodný pohled na dnešní dění. Přesněji řečeno, ovládnout minulost lze. Mimo jiné tím, že se památky fyzicky zničí. Ovládnout památky tím, že budou ohroženy ničením, znamená ovládat důležitý rozměr toho, co činí společnost společností.

0: Pražská katedrála našla svůj hlas.
1: Nové varhany symbolicky završují dílo, které započal sám Karel IV.
0: Za svatovícký nástroj usednou Pavel Svoboda a Jiřina Dvořáková-Marešová.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu bude dirigovat Elias Grandi.
0: Zazní velkolepá varhaní symfonie Camille Saint-Saense, Dvořákovy biblické písně
1: a taky vítězná skladba soutěže vypsané speciálně k této příležitosti.
0: Přímý přenos slavnostního koncertu v pátek 19. června od 19.30
1: na Vltavě.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Dosavadní přístup Česka k řešení závislostí je podle Globální komise pro protidrogovou politiku úspěšný. Komise složená z bývalých prezidentů a premiérů to napsala v dopise adresovaném premiéru Andreji Babišovi z hnutí ANO. Varují ho před dopady změn, které česká vláda nedávno oznámila. Kromě přesunu protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví plánuje česká vláda také zpřísnit postupy. Komise ale kabinetu doporučuje jednat s odborníky a zvolit jiné řešení. Mezi komisaři je například bývalá premiérka Nového Zélandu Helen Clarková nebo polský ex-prezident Alexander Kvašněvský. Členem komise je i dosavadní protidrogový koordinátor Pavel Bém, který ve funkci po rozhodnutí vlády v závěru června končí. Americký federální úřad pro vyšetřování tvrdí, že ve spolupráci s policií zmařil útok plánovaný na nedělní zápas MMA před Bílým domem. Na síti X o tom informoval šéf FBI Cash Patel s tím, že bezpečnostní složky se o hrozbě dozvěděly už 10. června. Další podrobnosti o plánovaném útoku ale neuvedl. Zápas smíšených bojových umění byl v zahradě Bílého domu na počest 80. prezidenta Donalda Trumpa. Výroční ceny letní filmové školy Uherské Hradiště vedle už dříve oznámeného Jiřího Lábuse získají také Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Ocelo. Festival se uskuteční od 24. do 30. července. Jeho 52. ročník zahájí česká premiéra filmu Virbel režiséra Tomáše Hubáčka. Mysteriózní drama sleduje vyhořelého muže v podání Davida Švehlíka, který zdědí rozpadající se dům v pohraničí. Když se na jeho prahu objeví záhadná žena, jeho uzavřený svět se rozpadá. A počasí v noci bude převládat oblačno až zataženo, ale přechodně se může vyskytnout i zmenšená oblačnost. Místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Ráno bude srážek ubývat, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle, postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Teploty zítra vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až na 27, na horách naměříme kolem 17. Víc zpráv čtěte na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Americká zpěvačka Shirley Horn v jedné z písní první jazzové opery Porgy and Bess. Za níž stojí George a Ira Gershwinovi a Dubose a Dorothy Haywardovi.

0: Uvádět jazzovou operu, v níž hrají téměř jenom černoši, se zdálo být úplnou utopií. Dnes je to téměř normální. Může se stát, že něco, co teď je utopie či dystopie, bude normální? Na to se ptám Saši Michailidise, který už je se mnou ve studiu, aby nám řekl, o čem bude jeho akcent.
1: No, to jsem rád, že mám říct, o čem bude akcent a ne odpověď na tu otázku, kterou jste položila, protože jako za mě osobně dystopické romány a jejich čtení je bolestivou zkušeností, která ale může nám nabídnout spoustu odpovědí na to, co se dělo a možná i na to, co se děje a co se dít bude.
0: Doufám, že nedává taky odpovědi na otázky, jak to dopadne.
1: No, to bohužel mám pocit, že taky, protože když se na to člověk podívá, tak vlastně opravdu vidí, že spoustu těch románů, které vyšly v uplynulých třeba 200 let, tak skutečně nabízí takové dost, řekněme, vizionářské pohledy na to, co se opravdu stalo. Ale my jsme si vzali Margaret Atwood a příběh služebnice, kterou na Vltavě budeme mít v čtení s hvězdičkou, jakožto téma vlastně pro dystopické romány a pro jejich úlohu nejenom v historii, ale především pro současnost. A zajímá nás právě nejenom Margaret Atwood, ale i samozřejmě další autoři a autorky, kteří někdy předběhli svoji dobu, možná v čem se netrefili, zajímá nás ale především to, jakým způsobem nám mohou pomoci se zorientovat v tom dnešním světě.
0: Kdo přijde do studia?
1: Budeme tady mít šéfredaktora deníku Alarm Jana Bělíčka a společně s ním bude amerikanistka Hana Olmanová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
0: Akcent začíná v 16 hodin a 30 minut. Děkujeme.
1: Díky.

0: Radek Baborák a jeho ansámbl v části kvinteto číslo 2 G-dur Johannesa Brahmse. A od houslí, lesního rohu a violončela teď přejdeme k jinému hudebnímu nástroji. Západní balkon katedrály svatého Víta si pamatuje už lecos. Od středověkých požárů, přes bombardování Prahy až po ticho velkých okamžiků minulého století. Teď ale musí unést kamenný kůr něco úplně nového. 33 tun svatovíckých varhan. Právě kvůli novému nástroji museli památkáři samotnou kruchtu upravit. Na řadě je druhý díl seriálu o svatovíckých varhanách.
1: Máte docela rozklíč?
2: To je celý svazek sem vlastně do věže.
3: Když Kamil Hilbert v roce 1910 tuto hudební kruchtu vybudoval, tak nepředpokládal, že se bude jednat o nástroj takových rozměrů, který je dneska záměrem zde umístit.
4: Popsal při východu slunce ve svatovícké katedrále před 3 lety Petr Měchura, pracovník odboru památkové péče kanceláře prezidenta republiky.
3: Z toho důvodu vlastně ta nosná část, která je skrytá pod tou dřevěnou podlahou, nevyhovuje ze statického hlediska, není dostatečně únosná, takže prioritním úkolem této opravy je stužení těch nosných konstrukcí.
4: Elektrikáři nainstalovali už do dříve rozebraného zdiva také síť optických kabelů.
3: Samozřejmě tím, že se nacházíme v katedrále, tedy v nejcennějším prostoru farelu chráněného Pražského hradu, tak samozřejmě není snadné tady provádět jakékoliv instalace. V našem případě to znamená prakticky rozebrat všechny staré historické trasy, které jsme v průběhu projekčních prací ověřili, a opravdu se jedná o stovky metrů různých typologií přípojných míst a vůbec instalací. V některých místech bude třeba vyjmout některé kvádry, které tvoří třeba nároží portálů. Opravdu zasahujeme jen tam, kde už zasahováno bylo. Z hlediska tahání optických kabelů je velmi nutné udělat dost prostoru pro instalace těchto systémů, protože nesnesou třeba ostré ohyby.
4: Nové varhany od mistra Grenzinga budou už čtvrtým nástrojem, který bude hrát v katedrále. První gotický nástroj shořel při velkém požáru v roce 1541. Krátce na to pak vznikly nové renesanční varhany zvané Ferdinandovy. Císařské varhany sloužily až do poloviny 18. století, kdy byla katedrála zapálena pruskými dělostřelci při bombardování Prahy a poté bylo 170 let v chrámu ticho.
3: Moderní hudební nástroj je dneska do jisté míry počítač a mimo to například byl požadavek, aby varhaník nemusel po tradičním způsobu hrát přímo z varhan, ale má i mobilní pult, který se může pohybovat po katedrále.
5: Napříč tou chrámovou lodí na nás teď svítí skoro i slunce přes tu východní vitráž. Tato západní rozeta ale bude z části zakrytá, jak už jste zmínil před rozhovorem.
3: Varhany zakryjí spodní třetinu při pohledu, řekněme, z transeptu. Jediný, kdo prakticky uvidí rozetu celou, bude pan kardinál, nebo lépe řečeno arcibiskup. Kamil Hilbert ji navrhoval jako důležitý motiv západního průčelí. Později bylo rozhodnuto i o motivu vitráže, což je stvoření světa. A protože vlastně tyto záměry překazila první světová válka, tak se realizace této rozety stala do jisté míry symbolickým znakem sounáležitosti a spolupráce českého státu s katolickou církví.
4: Dodává Petr Měchura. Ten dohlížel i na instalaci nových varhan, které přivezli do svatostánku v několika kamionech. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

Žena je žena, tak dělej, co chceš. Jak oko v hlavě, proto tu svou střeš. Dál jí měj rád a věrně jí služ. Je to tvůj poklad a tak dál se tuš. Když takhle k ránu přijde bouře jak hrom, účes je v pánu, vítr odnese strom. Deštník své dámě hrdě nad hlavou nes, říkej si má.

Pan Alfons Mucha, když si do dlaní pliv, od těch dob není vlastně nic jako dřív. Že nám to sluší zase o trochu víc, oni to tuší a nám je zas hic. Pak přišla Marilyn průvan sukénku zved, srdce se brání, křičí dnes naposled, snídani dámě zase naložen.

0: Jan Smigmatora, jeho názor na ženy v úterní odpolední Vltavě. Večer na Vltavě bude patřit akademii, v níž budeme od 21.15 představovat německo-španělského mistra varhanáře Gerharda Grenzinga. Z jehož dílny pocházejí nové varhany, které byly včera v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha uvedeny do života. Ale ještě předtím nabídneme původní rozhlasovou hru Petry Hůlové. Kolonie Umami je text na pomezí hororu a společensko-kritického statementu. Věra je mladá žena, která se s přítelkyní věnuje zavařování ovoce a fermentaci zeleniny. Uvnitř její hlavy to ale navíc kvasí nevšedními myšlenkovými pochody. Kriticky a se štěplavou ironií reflektuje českou společnost a lidskou civilizaci vůbec. Tady je ukázka.
1: Jdeme s Izabelou krok za krokem po strmých, úzkých schůdcích. Tmou do sklepa babiččiny chatky. Máme čelovky a k tomu Izabela svítí telefonem. Celá naše první návštěva sklípku je ve znamení inventury. Gdoule 2000. Co jim bylo 10, když jsem se narodila? Špendlíky 2005. Co jim byl rok, když se celá jedna police plná babiččiny legendární jahodový marmelády ukázala jako podfuk.
2: Ručky, jakože...
1: No, babička nedokázala pochopit, že marmeláda není marmeláda, protože EU v roce 2004 vyhlásila, že marmeláda musí obsahovat alespoň 25% citrusu. Hruškový čatný 2009? Nejspíš babičina inspirace trendy z východu. Čelamády z cuket, paprik, rajčat, loupaná rajčata... Nepravý ananasový kompot z dýně, co si ho pamatujem ze školky, a pak z ničeho nic se Sezora ozve.
3: Je tam někdo?
1: Zatímco ve sklepě s Izabelou počítáme sklenice, někdo musel vejít do zahrady, z té do domku, a sklep identifikovat jako místo, kde nás najde. Nás? Koho vlastně hledá?
0: Rozhlasová inscenace hry Petry Hůlové Kolonie Umami v hlavní roli s Pavlou Beretovou vznikla před 2 roky. Text volně navazuje na úspěšný divadelní projekt Petry Hůlové Já kimči, tak tedy reprízu uvádíme dnes od 20 hodin. Do českých kin přichází francouzský dokument V Lourdech, jak zachycuje dnešní podobu tohoto fenoménu a čím může oslovit i nevěřící diváky. Na to se zítra ráno v Mozaice zeptáme filmové publicistky Alice Aronové. No a 2 pozvánkami k poslechu naší stanice končí odpolední Vltava. Provázela vás Michaela Dittrichová. Hezký den, milí posluchači.

0: Jáchymov 90. let, jeden lázeňský hotel a tajemství skrytá pod povrchem.
1: Co všechno odhalí zelenkavá záře uranového skla?
0: Uranova.
1: Román současné české autorky Lenky Elbe.
0: V premiérové četbě na pokračování od 18. června vždy v 6:30 večer na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas uvádí koncertní podstup nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
3: Hana Zagorová 80.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
3: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
3: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
3: Veroniky Kekubazové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
3: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz.
4: Kufry spaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: George Orwell, Margaret Atwood, Karel Čapek nebo Aldous Huxley. Autoři a autorky dystopií varovali před budoucností. Jenže, co když jejich knihy dnes nečteme jako předpovědi, ale jako popis světa, ve kterém už žijeme? Právě k příběhu Příběh služebnice Margaret Atwood se na konci června vrátí i Vltava v rubrice Četba na hvězdičkou. Jakou roli hrají dystopické romány v době koncentrace moci a bohatství, klimatické krize, technologických proměn a rostoucí společenské nejistoty? Dokáží nabízet odpovědi na to, co se kolem nás děje? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi amerikanistka Hana Ulmanová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A literární kritik a šéfredaktor deníku Alarma Jan Bilíček. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Která dystopie podle vás nejlépe vystihuje začátek 21. století?
1: Ano. Já asi nebudu příliš originální, ale je to George Orwell 1984. Myslím si, že ten všudy přítomný dohled a ty obrazovky, které nás civí z jakéhokoliv rohu, konec konců i tady, když sedím u vás ve studiu, byly v skutku prorocí. Co mě na tom jenom udivuje, že my jsme finálně se do toho uvrtali sami. Úplně jeden každý jednotlivec. A myslím si, že je dobré i říct, že jako každá dystopie, i ta Orwellova začínala jako utopie, jako nějaký hezký plán, jak prostě vybudujeme lepší společnost, což byl mimochodem svého času i komunismus, anebo i Hitlerova Třetí říše.
0: To je zajímavé, já jsem si myslel, že řeknete, že od původně Orwella jsme se přesunuli k Huxleymu, Honzo.
2: Ne, já bych zmínil jinou knihu, a to Williama Gibsona, jeho Neuromancera, takovou bibli cyberpunku. A je vlastně zajímavý, že on začínal právě jako dystopik, jako někdo, kdo píše o temných vizích budoucnosti, a mám pocit, že v posledních letech se z té kolonky sci-fi spíš přesouvá do nějakého sociálního realismu a sociálně kritických románů, protože ta přítomnost naše jako tu jeho imaginaci dost dohání a dorovnává. Takže určitě William Gibson, právě protože popisuje svět, který ovládají velké korporace. Je to hodně o digitálním prostoru, je tam nějaká romantická vize hackera, který s tím systémem zápasí, a myslím si, že pokud chceme mluvit o tom, která kniha trošku předpověděla tuhle naši současnost, tak já bych zmínil tuhle.
0: A máte pocit, že obzvlášť v dnešní době, anebo je to jenom takový pocit a opakuje se to v epochách dějin, jsou dystopie v kurzu, Hano?
1: Já si myslím, že dnes bychom mohli přijít i s jedním takovým novým termínem, a to je spekulativní fikce. To je fikce, která v podstatě pracuje s možnostmi, které už jako lidstvo k dispozici máme, a jenom domýšlí důsledky. Je to fikce, která se odehrává na planetě Zemi, nelítají tady mimozemšťani, neděje se nic, na co bychom už teď jako lidstvo v podstatě si nemohli sáhnout. A nebo je to taky fikce, která se vrací do minulosti a zdůrazňuje některé její velice temné a odvrácené stránky. A myslím si, že právě vzhledem k tomu rapidnímu vývoji technologií je termín spekulativní fikce možná v mnohem lepší než dystopie, protože ten termín nám právě ukazuje, že už nám ta dystopie šlape na paty, nebo už tady možná dávno je a my jsme si toho jenom nevšimli.
0: To mi úplně připomněla seriál Roky a roky, Years and Years, který přednedávnem byl, který přesně popisoval naší současnost až blízkou budoucnost v těch opravdu velmi zneklidňujících pocitech. Ale přesto, Honzo, nesaháme vlastně po dystopických románech anebo po spekulativních fikcích teď možná častěji než kdy jindy pro nějaké hledání odpovědí?
2: Jako myslím si, že to má dvě nějaké úrovně. Ta jedna je, že samozřejmě tenhle typ fikce trošku vyjadřuje duch doby, v tom smyslu, že samozřejmě máme obavy. Já nemůžu samozřejmě zhodnotit, jak to bylo v 50., ve 20. nebo jiných letech, ale mám pocit, že tady nějaký obraz zániku, dekadence, něčeho temného prostě na nás vykukuje prakticky odkudkoliv v posledních letech, takže i z tohohle důvodu asi spoustu umělců, spisovatelů a spisovatelek sahá k těmto typům světů. No ale zároveň mám pocit, že jsme si na to trochu, na tu estetiku trochu navykli, že to není samozřejmě záležitost jenom literatury, ale ve filmech je dystopie velmi důležitá, ale v počítačových hrách a v umění všude jsou jakési obrazy temných vizí budoucnosti a mám pocit, že v tom možná trošku nacházíme i nějakou divnou slast, že se nám vlastně ten zánik a ten kolaps civilizací v něčem líbí. A pak je tady podle mě ještě nějaký typ fikce, který s tímto zánikem pracuje podle mě produktivně, zajímavě, jako s něčím, co rozruší ten současný řád a na těch ruinách je možné vybudovat něco nového a k tomu se možná dostaneme později, nevím, jestli budeme mluvit o současných autorech, autorkách.
0: To rozhodně ano, ale když se ještě vrátíme trošku do minulosti, tak Margaret Atwood je známá především tedy příběhem Služebnice, ale ona má vlastně ještě jednu trilogii, která odkazuje na dost zásadní témata, která jsou možná relevantnější ještě dnes než totalitární režim. A to jsou genetické manipulace, to je vlastně tento cli-fi, to znamená ta klimatická krize ve smyslu nějaké budoucnosti. A to je Madam.
1: To je Madam, který pracuje i s myšlenkou těch obřích korporací, které se víceméně hlavně opírají o lidskou touhu po slasti, po kráse a po dlouhověkosti. A farmaceutický průmysl posléze přebují tak, že asi opravdu překoná veškeré naše představy a někdo právě vypustí...
0: Pardon, nejsme tam náhodou už?
1: Možná ano. A někdo, když kolega hovořil o té slasti, vypustí produkt, který se nazývá Instaslast. A ten produkt v sobě obsahuje smrtící virus a v podstatě lidstvo, tak jak ho známe, vyhubí. A na jeho místo nastoupí chrastíci, což jsou jakési zase geneticky vyšlechtěné bytosti připomínající lidi, až na to, že nezávidí, nekradou, neloupí, nežárlí, neznásilňují, ale pozor, taky nemají smysl pro humor. Takže ani v takové budoucnosti bych já osobně asi žít nechtěla.
0: Když se na to Honzovi podíváte, tak jsou nějaká, řekněme, témata současných dystopických, nebo jak Hana navrhovala, jak jste to vlastně říkala, spekulativní fikce správně, spekulativní fiktivní romány, která jsou, řekněme, charakterističtější, než by byla dříve?
2: Myslím si, že v posledních letech, ale to už mluvíme o několika dekádách, je to hlavně právě klima, rozvrat planetárního systému a tak dále. Můžeme říct, že předtím třeba v 19. století, ale i mnohem dříve se lidé báli spíš nějakých epidemií, nemocí, pak to byla hodně jaderná válka nebo atomový věk a tak dále. A
0: později... Totalita.
2: Totalita taky samozřejmě, ať už nacismus nebo stalinismus. A teď mám pocit, že tou nejsilnější složkou je právě klima a rozvrat planetárního systému, co se objevuje v těch knihách velmi často.
0: No a když tam mimochodem zmínil některé současné autorky nebo autory, tak právě jak jste je chtěl zmiňovat, tak ti právě o tohle tom píší, anebo se ještě zvolí jiná témata?
2: Určitě, já jsem chtěl zmínit Kima Stanleyho Robinsona, amerického sci-fi autora, který v podstatě od roku 1992, kdy vyšla jeho trilogie Rudý Mars, tak píše o klimatu, zániku planety a vlastně tak jako soustavně prozkoumává to téma, co se bude dít, až přijdeme o planetu, nebo co se bude dít, když New York zalije oceán a polovina města se ocitne pod hladinou oceánu a tak dále. Takže v těch svých spekulativních vizích uvažuje o budoucnosti planety pod vlivem krize klimatu, ale mám pocit, že on nikdy nepropadá právě té dystopii, deziluzi, že se snaží najít nějaký jako pozitivní příběh i v takhle šílené situaci, jako když je New York 12 metrů pod hladinou oceánu, tak vlastně ten život v New Yorku, což mluvím teďka o románu New York 2140, tak probíhá víceméně normálně, lidi se na to nějakým způsobem adaptují. A on vlastně upozorňuje na to, jakým způsobem je možné tyto krize překonat, co je potřeba nějak kolektivně dělat pro to, aby jsme je odvrátili, a trochu burcuje to své čtenářstvo k tomu, aby to vzali do svých rukou a něco proti tomu rozvratu udělali. Takže to je, myslím si, docela pozitivní vize, i když stále dystopická.
3: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
0: Věnujeme se dystopické literatuře dnes v Akcentu a mimo jiné je to právě nejenom o konkrétních jménech, ale i o vlivu na společnost a možná i na vědeckou nebo i politickou diskuzi společně s amerikanistkou Hanou Ulmanovou a také s literárním kritikem Janem Bělíčkem. Kde se vlastně opravdu trefili, Hano? Kdo je ten, kdo opravdu tím kladivem na tu hlavičku toho hřebíčku dokonale klepnul?
1: Já bych tady zmínila jednu méně známou afroamerickou autorku Octavii Butlerovou a konkrétně její román Podobenství o rozsévači, který vyšel v Argu v edici Fantastika, což je zase jako něco zvláštního, protože je to edice, která by se měla věnovat v prvé řadě žánru, ale Martin Šustý vede tak skvěle, že tam vybírá kousky, které vlastně ten žánr vykopnou do těch nejvyšších pater vysoké literatury. A tato Octavie Butlerová už tedy před několika desetiletími předpovídala nedostatek vody, předpovídala neskutečný rozmach drog, opiátů, a k tomu potom samozřejmě se nabalí války a třeba i bitva o potravu. A předpovídala i to, že svět se rozdělí na ty movité, kteří budou žít v těch oplocených areálech, což konec konců jsme viděli i u Margaret Atwood v té trilogii Mad Adam, a potom na ten zbytek, který se víceméně bude zabývat tím, že se bude navzájem vraždit, aby přežil. A myslím si, že je to podobenství, které již před těmi mnoha lety vidělo, co jsme tehdy neviděli. Mimochodem Margaret Atwood tu klimatickou krizi viděla taky, protože jak její otec, tak její bratr jsou přírodní vědci. A v Kanadě se mimo jiné zabývali studiem přírody a některé změny tam viděli, jaksi, že se vymykají tomu normálu už třeba i v 60. letech. Takže si myslím, že určitě bych čtenářům doporučila Octavii Butlerovou, a když tady kolega Bělíček mluvil o té klimatické krizi, tak ještě román Lidii Miletové Tehdy jsme žili v letní zemi, taky už vyšel česky. V angličtině se nazývá A Children's Bible a myslím si, že je zajímavý tím, že tady v podstatě tematizuje i střed generací. Té naší, která tak tiše přihlížela a ještě si užívala, dokud to šlo, nejlépe tedy nějakého toho dobrého jídla, pití, sexu a drog. A potom těch mladých, respektive teda dětí, kteří budou muset přežít a musí to nějak dát. A to si myslím, že je další zásadní téma, které se v těch posledních prozaických kusech vynořuje. Právě jako ten neskutečný generační rozdíl.
0: Honzo, máte vy nějakého autora nebo autorku, kterých jste si říkal, to snad není pravda. Jak je možné, že před 40 lety to viděli?
2: Já jsem tady už toho autora zmínil hned na začátku, William Gibson. Kromě toho, že se mluví o tom, že v románu se objevuje předchůdce World Wide Web, toho modelu, na kterém funguje současný internet, tak se taky mluví o tom, že se tam poprvé objevily mobilní telefony, o tom světu technologických korporací, které ovládají veškeré aspekty společnosti a života, tak o tom už jsem taky mluvil, takže určitě William Gibson. Já bych se přidal k doporučení k Octavie E. Butler a Podobenství o rozsévači, je to vynikající kniha, i když doufám, že ty její vize se teda úplně do důsledku nenaplní, protože je to opravdu brutální, nehostinný svět po nějaké apokalypse, která pravděpodobně byla teda způsobena lidmi. A v téhle souvislosti bych ještě upozornil na knihu asi Cormaca McCarthyho Cesta, která má velmi blízko ke knize. Pravděpodobně Cesta je známější než Podobenství o rozsévači, ale myslím si, že pokud tam není nějaká přímá inspirace, tak minimálně nepřímá, je tam stoprocentně, protože tam jsou opravdu výjevy, které jsou skoro totožné v těch dvou knihách, a určitě doporučuji i tuhle knihu, a taky si přeju, aby se teda ta vize světa Cormaca McCarthyho neuskutečnila, protože je děsivá.
0: Mimochodem, Hano, když teďko zmiňujeme právě, řekněme, ta současnější jména, i když jsou to často knihy, které vznikly jako třeba Octavia Butler 1993, tak ale v čem se liší tyto romány od těch, které vznikaly na konci 19. století nebo na začátku toho století 20., ať už se bavíme o Jacku Londonovi, nebo H.G. Wellsovi, nebo právě samozřejmě o Orwellovi, nebo Huxleymu. Je v tom vlastně, nemluvím o stylistice, mluvím o tom vidění toho světa. Je v tom nějaký rozdíl?
1: Já si myslím, že čím je ten autor současnější, tím se víc zabývá lidskou psychikou a úzkostmi svých hrdinů, protože ti hrdinové to samozřejmě vidí a vnímají a snaží se najít jakousi cestu ven, ale velice často je to ta Sofiina volba, že ať si vyberete cokoliv, tak ono je to úplně jedno, nic vám nepomůže. Tady bych třeba ještě zmínila Kazuha Ishiguru a slavný román Klára a slunce, který víceméně tematizuje tu rodičovskou hrůzu, že buď budete mít dítě geneticky nemodifikované, ale to může být zcela průměrné a finálně ve společnosti se s něj stane jedna velká nula, respektive spadne tedy na tom společenském žebříčku úplně na dno. A nebo si ho necháte geneticky modifikovat a bude s něj ten bohatý génius. A teď si vyberte jako rodič, co byste raději. Takže si myslím, že ta současná literatura se možná méně zabývá různými vynálezy a možnostmi, ale spíš těmi našimi přirozenými úzkostmi a strachy, které máme i jako lidé, nemusíme být nutně rodiče, jakože nás většina teda rodičů je.
0: Honzo, když vy jste napsal knihu V chapadlech murmuru, jak číst literaturu krize, tak jste tam mimo jiné zmínil, ve zdejší literárně kritické diskuzi se často objevuje tvrzení, že současná česká literatura zavírá oči před problémy dneška. To znamená, že nemáme dystopické nebo spekulativně fiktivní romány?
2: No tak myslím si, že i když se třeba vzpomeneme na tvorbu Karla Čapka a dalších autorů za první republiky, tak v porovnání s nimi určitě ne. A nevím, čím to je. Možná teď až v posledních letech trošku otevíráme ten horizont naší perspektivy i mimo hranice a mimo nitra vlastního. Vnímáme víc společnost, ale i ty celoplanetární problémy.
0: Možná se ještě stále vyrovnáváme z minulosti.
2: Možná tak to byla samozřejmě velmi důležitá fáze české literatury od 90. let dále a opravdu nás to hodně zaměstnalo, až vyčerpalo a teď mám pocit, že se to trošku dostává do normálu a začínáme se dívat i jinam, což já samozřejmě kvituju. Já jsem tady chtěl jenom dodat tady ta teorie o tom, že současní autoři se více zaměřují na nitro a na mezilidské vztahy a introspekci a tak dál. Já s tím souhlasím, ale opět tady je jedna velká výjimka, to je ten Kim Stanley Robinson, který jde úplně opačným směrem a právě mluví o těch možnostech, o vynálezech, o jeho poslední kniha, která byla přeložena do češtiny, se jmenuje Ministerstvo pro budoucnost a je to taková jako celoplanetární vize toho, jak se lidstvo může vyrovnat s klimatickou krizí. Ale je prostě zajímavý, že třeba literární kritika označuje rok 1992 jako nějakou křižovatku z sci-fi, kdy vyšel teda Rudý Mars, utopistický román Kima Stanleyho Robinsona a román Snow Crash Neila Stephensona, který byl ten temný, dystopický, cyberpunkový román. A vzhledem k tomu, o čem se tady bavíme, a vzhledem k tomu, jaká díla vycházejí v posledních letech, tak je evidentní, že ta temná cyberpunková vize jako naprosto převládla a k té utopii už se tolik nedostáváme a já vím, že když někdo reaguje třeba na romány Kima Stanleyho Robinsona, tak říká, že to naivní, že to je utopistické, že je to příliš pozitivní, takže náš problém prostě s tím přijmout nějakou pozitivní vizi v budoucnosti je opravdu varující.
0: Akcent. S amerikanistkou Hanou Ulmarovou z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a s literárním kritikem a šéfredaktorem deníku Alarma Janem Bíličkem se bavíme o dystopické literatuře. A vlastně důležitá je také ta odezva u samotného čtenářstva, protože to bylo i v nějakém výzkumu, že tady jsou potom reakce typu Jsem zničený, prostě zdemolovaný touto knihou. Brečel jsem při čtení vsteky. Sice jsem ji dočetl, ale nenáviděl jsem ji. Chci na ty postavy prostě zakřičet. Je to vlastně jako to, co možná Jan Belíček zmiňoval na začátku. Ano, je to do určité míry takový masochismus z naší strany, čtení dystopické literatury.
1: Já si myslím, že u té nastupující generace je to asi opravdová klimatická úzkost. Myslím si, že je to jev, který my někdy tak jako posměšně hážeme do toho koše sněhové vločky, ze všeho se hroutí, blablablabla, my jsme ty odolné husákové děti, my jsme to přece nedělali. Ten svět byl jiný, byl bipolární, byl strašný jiným způsobem, ale těmto výzvám jsme tehdy čelit nemuseli, nebo jsme o nich přinejmenším nevěděli. Takže si myslím, že v podstatě ta klimatická úzkost je oprávněná a jak si s ní každý naloží, to je otázka. Někdo začne třídit odpad, někdo začne organizovat Fridays for Future. Co to udělá zase s tou mocenskou strukturou, to samozřejmě nevím, protože na rozdíl od těch spisovatelů, o kterých jsme hovořili, já prorokem nejsem.
0: Honzo, když poslouchám vás, ale samozřejmě když člověk čte také ty knihy, o kterých se tady bavíme, tak tam přece je návod. Tam je návod ve všech těch knihách, jak se zachovat nebo co nedopustit, jak se nechovat. Jak je možné, že jsme tak nepoužitelní?
2: Tak to je opravdu na dlouhou debatu. Já na to nemám žádnou samozřejmě odpověď, ale nejenom, jako může tam být ta pozitivní vize, jako v případě Kima Stanleyho Robinsona, nebo to může být román o té jako spekulativní verzi budoucnosti toho, co když my nepřestaneme dělat to, co děláme teď, tak jaké to bude mít důsledky, že to je prostě nějaký jako autorský přístup k psaní sci-fi, ale právě proto mám pocit, že se trošku tenhle přístup asi vyčerpal, že konstruování temné budoucnosti nefunguje jako varování, ale že se v tom prostě tak trošku vyžíváme i vlastně nás to fascinuje. Já si myslím, že...
0: Potvrzujeme si, že o tom víme.
2: Víme o tom, řekneme si, že ano, to je příšerný, pokud takhle budeme pokračovat, tak svět dospěje do těchto konců, ale už nás to úplně nemobilizuje k tomu, abychom něco vlastně dělali a nemáme pocit, že je to v našich rukou a musíme vstát a něco osobně udělat, ale trošku se utápíme i v té jako já nevím, jestli dekadentní je správný slovo, ale sadomasochistické slasti čtení dystopických románů.
0: Ano, ano.
1: Já bych tady ještě zmínila jeden podžánr a to jsou dystopické romány, které si znovu pohrávají s myšlenkou nějakého totalitního režimu, který je v zásadě, řekněme, klerofašistický. A tady bych asi zmínila Paula Lynche Ira a jeho Píseň proroka, což je zase dílo zasazené do takové velice blízké, ale neurčené budoucnosti. Je to Irsko, to víme z nějakého důvodu, protože tam ten konflikt občanský přece jenom rezonuje doteď. A v podstatě je to román, který nám ukazuje, co se stane, když se ta demokracie začne pomaličku hroutit. A my si vždycky, když spadne kousek té barikády demokratické, tak si řekneme, teď se vlastně nic neděje, teď je to ještě v pohodě. Ale ono to v jednom bodě najednou v pohodě přestane být. A myslím si, že i tyhle ty romány jsou pro nás dnes velice důležité, protože v mnoha zemích světa vítězí, řekněme, pracovně extrémní pravice a já osobně z toho radost nemám.
0: Dokáží ty knihy, o kterých se tady bavíme, skutečně ale vybudit nějakou společenskou debatu. I v souvislosti vlastně s příběhem Služebnice se bavilo o tom, jestli to nebyl jeden z těch spouštěčů toho, jak ženy dokáží bojovat o svá práva a o svá práva vlastně na mateřství. Ale nepřikládáme tomu možná větší váhu, než jakou literatura skutečně má, Honzo?
2: Tak já nejdříve, asi tak před 15 lety, jsem samozřejmě frustrovaný z té situace české literatury. Chtěl po spisovatelích, aby právě nabádali k nějaké akci více své čtenářstvo, aby mluvili o těchto problémech a inspirovali třeba lidi k tomu, aby proměnili svůj způsob chování, ale s postupem času teda jsem čím dál skeptičtější k tomu, že literatura má tuto moc v masovém měřítku někoho inspirovat k pozitivnímu chování nebo ke změně chování a tak dále, což ale neznamená, že si myslím, že nemůže mít tento efekt. Jo. Nikdy nemůžeme odhadnout, co, jaká formulace, jaká vize, jaká imaginace, co spustí. A myslím si, že ten vztah mezi společností a uměním je prostě mnohem složitější, že se vzájemně ovlivňují neustále, jsou v kontaktu a jak už jsem mluvil o tady třeba Williamu Gibsonovi, tak určitě do velké míry třeba jeho imaginace ovlivnila to, jak vypadá dnešní svět a podařilo se to určitě i Margaret Atwood a dalším autorům a autorkám, takže já to nepodceňuju, ale zároveň to teda rozhodně nepřeceňuju.
0: A nebo z té důležité knihy vznikne kvalitní film, Hano?
1: To jsem teďka chtěla říct. Já si nemyslím, že filmy musí být nutně laciné. Myslím si, že příběh služebnice rezonuje právě
0: jako
1: proto,
0: filmový fanoušek,
1: že byl dobře filmově zpracován. A ano, tady tu inspiraci vidím přímou, protože v podstatě všude na světě se někdy odehrály pochody žen, které se oblékaly podobně jako protagonistky příběhu služebnice. Teď nevím, jestli se tomu česky řekne kápě nebo kapuce, ale prostě měly zahalené vlasy, měly ty dlouhé šaty, které mimochodem ještě taky odkazují na někdejší puritánskou Ameriku. Takže ona v podstatě, ta spekulativní fikce, umí jít i do minulosti a to si myslím, že je na ní zrovna tak fascinující jako ta budoucnost.
0: V dnešním Akcentu jsme se bavili o dystopické literatuře a také snad i o jejím vlivu na společenskou a politickou diskuzi. Ve studiu s námi byly amerikanistka Hana Ulmanová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Moc děkujeme.
1: Naschledanou.
0: A literární kritika, šéfredaktor Alarmu Jan Bělíček. Moc díky.
2: Díky a mějte se hezky.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Vládní zmocněnkyně pro záležitosti Romů Lucie Fuková rezignovala. Českému rozhlasu potvrdila, že už rozhodnutí oznámila premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. Fuková nesouhlasí s přesunem romské agendy z úřadu vlády pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Řekla, že výsledné nastavení jí neumožňuje funkci efektivně vykonávat. Dodala, že má také odlišný pohled na další koordinování záležitostí Romů. Lucie Fuková byla ve funkci necelé 4 roky. Prezident Petr Pavel nevidí důvod pro změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu. Řekl to během návštěvy Vysočiny. Dosavadní systém rozhlasových a televizních poplatků podle Pavla funguje. Dodal, že neslyšel žádné zdůvodnění nebo analýzu, proč by bylo potřeba převést financování obou médií pod stát. Pavel také zkritizoval přesun agent lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstva. Jde podle něj o meziresortní problematiku, která potřebuje koordinaci. Oprava pravoslavného kláštera Kyjevsko-Pečerská lávra v Kyjevě může trvat 2 roky. Odhaduje to ředitel komplexu Maxim Ostapenko. Klášter, který je na seznamu světového dědictví UNESCO, zasáhl v pondělí ruský vzdušný úder. Hořela například střecha Uspenského chrámu. Ostapenko dodal, že předběžně se škody odhadují na 500 milionů hřiven, v přepočtu na víc než 230 milionů korun. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už včera uvedl, že útok patří k dosud největším ruským zločinům proti křesťanské kultuře. A počasí zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Teploty zítra vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až na 27. Na horách naměříme kolem 17, na Šumavě kolem 19. Víc zpráv nabízí zpravodajský web iRozhlas.cz. Zprávy Vltavy četla a loučí se Michaela Dittrichová.

0: Art Café.
1: Hezký podvečer, posloucháte Art Café na stanici Český rozhlas Vltava. Já jsem jenom Michal Pařízek a dneska si budeme povídat hlavně o retroskepsi, nejenom o tom, co se pod tím názvem nebo termínem může skrývat, ale hlavně o novém albu Mata 213, které se takhle jmenuje. Matěj, ahoj. Děkujeme, že jsi přišel.
2: Já děkuji moc za pozvání.
1: Pustíme si první písničku, shodou okolností tedy úvodní track z tohohle pěkného alba a pak se dozvíme o něm něco víc.

0: míru, že jako považuji track, že prostě třeba mám jeden sample a do toho něco dávám, anebo prostě jednu kytaru a dávám a když se to nepovede, tak to mám uložený a jdu dál. Takže ono to vzniká takhle a snažil jsem se dělat v podstatě písničku denně, vždycky vstanu ráno a hned jdu dělat. A jako byla to velká kopa hnoje, ale pak to prostě, pak se to nějak jako postupně jako vybírá, cizeluje a z nějakých 40 písniček jsem pak začal jako pouštět lidem, co jsem byl spokojený a z toho tak nějak se vybralo těch jako 10, ale nebo 11, 12, no.
1: Mm-hmm. A zkusme to, ještě mě zajímá docela tato pravidelnost, písnička denně, to je hrozně dobrý, to je jako já vždycky jednak se teda tak snažím fungovat taky, ne vždycky se to podaří, ale fascinuje mě to jako u lidí třeba, u spisovatele, který mají prostě přesně tenhle mod, že máš těch jako 8 hodin prostě a jedeš, což tady v tomhle případě asi bylo jinak trochu, ale jak se vlastně vůbec dá jako obsáhnout tohle třeba tematicky, jako jo, protože to musíš jako zažít vlastně strašně věcí na to, abys jako udělal.
0: No právě, že musíš, ale ono hlavně za ten, já jsem to vydal po roce a půl, myslím tu desku, a já si myslím, že jak dneska se i zkracuje to období mezi tím, kdy něco vydáváš, kor v tom jakoby rapu, popu, tak já si myslím, že nemůžeš zažít tolik věcí prostě zajímavých za tu dobu, aby to prostě stálo za to, jako. Že si myslím, že se ten obsah trochu kompromituje na základě tohohle. A ono jako často to jsou prostě takový nápěvky a tak, ale já spíš mám rád ten rituál, víš, jakože nerad funguju tak, že s někým jdu na session a že si dáte pivko, nebo že se zhulíte a něco nějak vymyslíte. Prostě nemám to rád, no, mám rád, když prostě dám si ráno kafe, vstanu v 7 a mám ten řád takhle, no.
1: Takže jsi takovýhle jako solo jezdec vlastně. Jako
0: hodně solo jezdec, jo. A je to hodně, vůbec to není nějak romantický, ta vidina toho, jak já pracuji, je to úplně nudná prostě otročina, jako no.
1: Otročina,
0: no taková píchačka prostě, no.
1: Jo. A tak to asi na tom, jak si to člověk nastaví, no to asi
0: jo.
1: Není.
0: Ale v tom právě vidíš i pak ten, to by ti řekl Rick Rubin nějaký prostě, že ten rituál prostě zase je v něčem transcendentální a metafyzický, jako no.
1: Ne, já tohle z toho jako aniž bych teda úplně musel poslouchat Ricka Rubina, ale samozřejmě na tím byl pověstný, ale zároveň jako mě tohle z toho jako dost jako imponuje, protože já přesně jako tohle o tom se snažím vlastně celou dobu jako co vlastně se nějak zabývám kulturou nebo hudbou hlavně zejména, tak je to jako hodně o té kontinuitě a o tom, že se vlastně ty věci jako postupně nabalujou na sebe a že vlastně se o tom jako strašně špatně jako přestává vlastně přemýšlet, jo? Což je jako další otázka, jak vlastně, tak pak máš jako teda ten hotový produkt nebo nějakou tu věc, teď nemyslím slovo produkt, ale myslím ten, dobře, tu kapsu s těma věcma, která se potom nějak třeba technicky dodělává, tomu se možná dostaneme taky, a jak se pak potom z toho tempa vypadává? Nebo jestli z něj vlastně vůbec vypadneš?
0: Vypadneš z něj strašně jako jednoduše a vždycky z něj vypadneš po tom, co něco takového doděláš, nebo jako tak obecně, ale jinak zároveň, jo, ty myslíš vypadnout, když seš
1: jako
0: v tom
1: mentálně,
0: procesu.
1: Když seš v tom procesu, když no, si prostě řekneš jako dost.
0: Můžou za to, ty musíš být, jsou tam jasné věci, které ty potřebuješ k tomu, abys v tomhle módu mohl jet, a to je mít dobrý zázemí, mít peníze, mít relativně čas a psychickou pohodu.
1: Tak to podle mě funguje úplně, to má každý.
0: To má všechny tyhle věci, úplná klasika. Dnešní doba je tím pověstná, že tohle tak, úplně přesně, není jako přesně. Inflační zboží.
1: Jsme se vrátili do renesance.
0: Přesně, ale jako tohle jsou prostě ty nutné věci a ty spíš než, aby ses prostě snažil hledat tu konzistenci a že se musíš donutit tomu dělat, tak spíš musíš jakoby dělat mentální cvičení, aby všechny tyhle ty věci si mohl odškrtnout a pak mohl jako dělat. A musíš hlavně hospodařit s těšením, a to i na té desce taky trochu tematizu, že prostě musíš s tím umět hospodařit, nesmíš moc vydávat tolik dopamínu, aby ti nějaký zbyl na ráno, prostě, abys mohl jako s tím pracovat. No, je to taková prostě psychická ekonomie, no.
1: Psychická ekonomie, to je hezký. No, ono vlastně, Teď jsme se bavili jako o té věci, co je jako předtím, před tou, teď nevím, jak to mám nazvat, no před tím zlomem, Rubikonem, a pak nastávají ty věci potom, což jsou části třeba i tenhle ten rozhovor, který rozhovoru si absolvoval spoustu, musí si schovat asi taky nějakou radost na to, aby jako vlastně si o tom chtěl mluvit třeba.
0: No jasně, no jako já si pamatuju jenom, že teďko je těch rozhovorů zase víc, vždycky po nějakém

0: projektu a vzpomínám si, že hodně jako těch problémů, kdy jsem se pak začal chovat trochu jako debil, způsobilo právě hodně těch rozhovorů, kdy vlastně si na tom, ono tě to trochu posune jako mentálně, že jako teď, jak se prostě bavíme o mě vždycky a tak a ta pozornost, tak ti to trochu jako posune tu hlavu a zase cítím malinko, že se mi to děje a je to takový nepříjemný, že mi to připomíná to minulý období, takže tohle je takový nepříjemný, no a zkusím už s tím nějak kurva pracovat.
1: Jakože potřebuješ zase do nory naspátek.
0: No a zase do nory, no. Ale samozřejmě jakoby s tebou dělám rozhovor rád, protože prostě ty máš nějaký kulturní kapitál a kredit, že? Takže to pro mě znamená víc.
1: No tak to je krásný, to děkuju moc. No. K té tematice toho alba se ještě dostaneme, ale vlastně mě zajímá jako, nebo jsi to nakousl trošku, tam jakože to album má prostě nějaký takový, jako je to shrnutí nějaké doby, které tam poměrně jako explicitně vlastně mluvíš na té desce, nebo výrazně, ne explicitně, a sám sebe, teď si řekl, že se schoval jako debil, tam to říkáš jako trošku jinak, mám pocit, to není podstatný, ale, nebo není podstatný, jak o sobě mluvíš, ale vlastně mě zajímá jako srovnávat se jako s těma dlestěma, s touhle s tou jako sinusoidou, je vlastně jako strašně těžký. A, nebo musí být strašně těžký. A jakým způsobem dá se docela, nebo máš pocit, že už jsi to jako nacvičil? Že se v tomhle dokážeš jako pojevovat líp a že už rozeznáš tu hranu, než se to jako přelomí do toho jako špatného pocitu, o kterém pak vlastně mluvíš zpětně, až když se to uvědomíš někdy jako po nějaký době?
0: To je dobrá otázka, no. Já doufám, že jako jo, že je to součástí té prostě psychické ekonomie, nebo jak co jsem to říkal, že ty věci se začínají prostě nějakým způsobem opakovat a jsou to nějaký šablony, to tam taky někdy zmiňuji v tom albu. Mm-hmm. A myslím si, že když ty špatný jakoby momenty přicházejí, tak přesně jako teďkon si uvědomuji, co ty rozhovory třeba způsobilo, tak víš minimálně, že tě to čeká. To, že ten špatný pocit z toho stejně bude a ta emoce, tak to neovlivníš, ale jako minimálně už se to děje znova, takže už je to minimálně nuda a zažil jsi to, takže to, no. Ale ty sinusoidy, jako každý to má, no, ale myslím si, že je to fakt strašně moc fyzický práce a psychický, jako naučit se s tím fungovat, no. To asi každý zná.
1: To určitě, no, tak jako ono obecně je to celý, jako asi všechno je to o cyklech a myslím, že těma, ať už těmhle s těma, řekněme, psychickýma nebo nějakýma cyklama nastavení, jako procházíme asi všichni.
0: Tak ty jsi jako starší, že, tak máš pocit, že to máš víc pod kontrolou, jako?
1: Já to nemám vůbec pod kontrolou, no. Právě. Proto mě to jako zajímá. No, ale jako jo, jakože, nebo respektive vůbec asi jo, ale, nebo já vlastně nevím, jestli existuje srovnání v tomhle případě, jakože, a to je jedno, jestli jsem jako starší nebo mladší, ale jestli vlastně to není úplně totálně individuální disciplína.
0: Já jako určitě, tohle. Ale v porovnání třeba s tím, jak jsi to zvládl v minulosti, že jo, versus tady, tak jako jestli se na to dokážeš představit.
1: Já si myslím, že to je hodně o jakoby obecném fungování, jakože ono to je hodně taky jako tím, že když třeba na ty věci nemáš úplně čas, tak se ti jako nestávají.
0: To je další
1: No ale tak tematicky si pustíme teďka vlastně jeden z, teď si nejsem jistý, jestli to byl první single nebo druhý single, s Marie April se spálil a pustíme si ho. Já teda se většinou snažím spíš pouštět věci, které nejsou singlový, ale tady právě mi tato píseň, tato track mi přijde hodně signifikantní pro tu desku, tak pak se zase posuneme dál.

citne. Úspěch ti ze všední, čísla ti ze všední a brácho radost jak bysme. Naštěstí pocit vyhoření, ano i na něj si zvykneš. Pokorný příběhy raperů o tom, jak z vrcholu padali na prdel. A já jsem přinesl o

0: Tak Marie April má 213 a spálil skladba. Bavili jsme se o nějakém nastavení, o tom, jak rozeznat to, když se někdo chová tak, jak by se chovat neměl. A o dalších věcech, tady vlastně tahle píseň pro mě dost jako symbolizuje, nebo jakoby já vlastně nevím, což, pojďme to položit jako otázku, abych ti to tady neinterpretoval. Mm-hmm. Jako mně to přijde jakoby celý hodně jako, hodně jako rozchodový album, za kterým je jakoby vlastně, nebo takhle. Za těma velkýma tématama, který tam jsou, je skrytá jakoby nějaká trošku jako takový smutek. Takhle mi to přijde. Jsem úplně vedle?
1: Nejseš vedle, nejseš ani první člověk, co to říká, že to působí jako je rozchodový album a to se nechci chytat to slova rozchodový.
0: Jasně. Ale já z nedostatku termínu použiju tuhle kliše.
1: Ale jako v podstatě tohle je podle mě taková nejvíc jako, jak to neříct tak honosně, aby to neznělo. No emblematický song prostě okay. Toho alba. Omlouvám se posluchačům za pretentious okay. Výrazy.
0: Trošku drama.
1: Ale v podstatě to popisuje nějak jako ten rok a půl nějaký, kdy krom vyhoření, a který bylo spojený jako s tvůrčí krizí, pak tam bylo nějaká deziluze, která přišla jako země jako samotného, pak tam byla zároveň v té písnice i najednou to, jak já jsem konfrontovaný se svým nějakým postavením v tom průmyslu jako té hudby tady toho nějakého alternativního bubliny. Takže tam jako je víc těch věcí, které vlastně pak rozebírám napříč tím albem celým, takže pro mě je to dost jako ilustrační tohleta. Takže všechny tyhle ty motivy se tam dějou, no. Od ztráty přátelství, od toho, že nejsem ten mladý bard generace Z, od toho, že najednou je tady nějaká mladší generace, co tě jako zastiňuje. Od toho,
0: je to rychlý, veď?
1: Je to rychlý, je to strašně rychlý a i od toho, kdy vlastně i nějak, co řeším teda v jiném songu, Cancelled, že nějakým způsobem můžeš jako zevšenit těm lidem a jsou to pro mě první pocity, který já spojuju s nějakým způsobem s tou dospělostí a s tím, že a tak, no, já nevím, jestli to dává smysl.
0: Asi si myslím, nebo mě, jo, teda, uvidíme, co nám na to řeknou poslouchající, ale já myslím, že jo, jako tam je několik jako věcí, který bych vlastně docela rád rozvinul, který samozřejmě nestihneme úplně všechny, ale přijde mi jako, ta dospělost mi tam přijde hodně, hodně jako zajímavá. Trošku mám pocit, že jsem někde četl, jakože si jako zvážnil a ztratil humor, nebo nevím, jasně, tak je tam asi méně, řekněme, nějakých trolících momentů, to je asi určitě, ale zároveň teda humor tam, jako si myslím, teda fakt jako nechybí. A jsou to jako jiný polohy, jasně, což je asi možná i spojený s těma tématama, nejenom jako s tou, s tou dospělostí. Ale...
1: No to jsi řekl podle mě přesně, no, že tam prostě není to trolení, ale jako humor tam jako podle mě furt musí, jako já.
0: Jo, jako mě tam speciálně nějaký obraty, jako že to s parfém jako Kociána Kalouka, no, to mě rozesmálo ještě teďka v tramvaji, když jsem měl sem a to už jsem to slyšel po několikrát. Takže to tady klobouček, ale abych taky položil nějakou otázku už asi v těch dvou minutách, tak vlastně... Mně to jako přijde hodně, nebo takhle, já se zeptám ještě jinak a posunem se jako trošku dál. A to je, v téhle písni se zpívala Marie, v další, které si pustíme, tak tam bude zpívat Lukáš Vidra z Dukly, nebo teda v rámci projektu Florbal svého. A pak tam jsou jako další ještě hosté, hostky. Já jsem trošku pátral v těch kreditech a hodněkrát se mi vlastně jako stalo, že tam má někdo jako nějaký svůj podíl, ale mezi těmi autory vlastně není jako napsaný, že si podle mě jako psal jako hodně vlastně těch textů i za ně. Je to tím, že snad tím chtěl mít kontrolu, jestli chtěl přesně vědět, co říct, nebo jak, nebo je to způsobený, takže...
1: Je to tak, no. Jako, to zní trochu fašonsky takhle, ale třeba u té Mary, tak ty refrény, co tam zpívá ona, nebo i v písničce Pam Rabbit, kde má jednu pasáž, tak to jsem psal já a ono to zní hrozně jako hnusně, že jsem ji využil jenom jako další hudební nástroj, ale jako pravda je taková, že ano, byl to ten původní záměr, ale když jsem pak slyšel jí a jak jsme si sedli a jak probíhala ta session, kde hned naspívala všechny tři písničky na jedný session, tak se tam stalo něco, co co mi zahrálo úplně na takovou zvláštní jako strunu, že to není vůbec jako další nástroj a že ona fakt to má od Pána Boha, my proto nemáme v češtině pojem, jo, ale ona je opravdu gifted, jo. Jo. Takže tak, no.
0: Jo, no, jakože rozumím, jak to myslíš s tím, že používáš jako sloveso využít, ale zároveň jakoby ono obecně ta instituce těch featů je
1: právě celá založená trochu
0: na tomhle z toho. Takže jako je to jako asi jakoby trochu jedno. Mně to naopak tady v tomhle případě mi to dává jako vlastně hodně smysl, že evidentně je vidět, že tam nejsou jako výplňový songy, že hodně to vlastně jede jako skrz tu tematiku, jakože vlastně všechny ty skladby na sebe jako navazujou, takže to v tomhle případě to dává smysl jako určitě.
1: No. Já jsem rád, že to zmiňuješ, no a je pravda to s těma featama, no to je good point, ale měl jsem třeba radost u toho Bubáka, je tam Rohony, tak já jsem mu vlastně řekl, hele, měl jsem na hovno rok minulej, podle mě ty taky, napiš to, co se stalo. A on napsal úplně jakoby nejvíc buranskou, přímou, strohou sloku, jenom vyjmenovávání těch událostí, ale tím, že vlastně jak je to tak úplně strohý, tak to je vlastně, nejsou třeba žádný kudrlinka a tak, a je to vlastně hrozně silný, takže vždycky těm lidem jenom tak nadhodíš, což se dělá si běžně, prostě o čem to je. A sedli jsme si jenom písničky, jsou tam jako nějaký písničky, třeba písnička Emauze, jakoby o ničem, ale to mi nevadí, jako no, tak pár jich tam může být.
0: No je to, mě to jako přivádí teda k další takový jako technicistnější otázce, ale taky to tady mám poznamenaný, že, a mluvil si o tom sám, že vlastně je potřeba teďka vydávat něco jako hodně. Tady jako zrovna u tohohle alba mám pocit, že by nefungovalo tak dobře, kdyby to vycházelo po single. Že právě vzhledem k tomu, jak je to jako ucelený. Pokusím se neříct termín koncepční. Teď to na sebe říkám, takže až to jasně, řeknu za 5 minut.
1: Jasně, tak propustek předem, jasně.
0: Tak a vlastně jsou to podle mě nějaký dvě jakoby varianty. Jo, že se, bavil jsem se o tom teďka poslední době s několika lidma, že vlastně, když chceš vydávat singly, tak to musíš právě dělat furt. Jakože to je hrozně jako vlastně pomalý, nebo hrozně ta kadence musí být jako naopak jako velmi rychlá. U těch alb je to jako pomalejší. A ještě navíc jako v dnešní době, jak je jako je nutný, což ty víš určitě líp než já, taky se k tomu dostaneme, je nutný vlastně každý ten release obalit prostě nějakou jako duhou těch věcí, které jsou s tím spojený, propagačních většinou.
1: Jo, je to zajímavé, že to říkáš, protože já jsem zrovna tohle chtěl vydávat asi po 6 singlech. Že jsem chtěl vydat 6 za sebou a narazil jsem přesně na to, co popisuješ, že ty vlastně máš omezený počet pozornosti u těch lidí a aby si udržel, tak přesně u všem musí být příběh a to pozlátko, řekněme. A už jsem na to neměl. Jo, prostě jo. Ne, že bych jako kreativně nebyl schopný to vymyslet, ale už prostě bych se opakoval v něčem a tematicky prostě přesně jak říkáš, no, mi to dávalo spíš smysl jako balíček, no, pak by to vlastně možná, aby to bylo zajímavější, tak bych se snažil v tom na to roubovat trochu jiný významy, který by to zase posouvalo dál, takže.
0: A jak vlastně funguješ v tomhle směru, jako třeba řekněme v tom propagačním nebo v tom marketingovém, jako je to jako hodně o tobě, nebo už seš v té pozici, že můžeš, já vím, že máš jako label Championship, který bychom měli zmínit asi, a tak, ale jako jakým způsobem vlastně to probíhá jako procesně?
1: I stejně jak s těma feetama, já jsem fakt velký jakoby fashion, co se týká jakoby marketingu, protože já to vnímám jako další jenom kreativní větev, takže si to dělám prostě fakt všechno sám a chci nad tím mít absolutní kontrolu a když někdo točí třeba klipy nebo tak chci mít i ty záběry a chci si z toho střihat věci sám, prostě všechno.
0: Okay, je to máš těžký teda, ale.
1: Je to strašný. Je to strašný, ale zároveň já bych trpěl mnohem víc, kdyby to dělal někdo za mě a já bych mu musel psát, já nemám rád konfrontace, a musel bych mu psát, hele, tohle je jako sice fajn, je to sice fajn, ale zkusme to takhle, víš co, jakože to. Ale Championship pomáhá extrémně, co se týče jako takový tý tradiční distribuce, jako právě jako třeba do médií a tak.
0: Tradičnějšího proma možná.
1: Tradičnějšího proma a týhletý advíc administrativního marketingu, ale ten tvůrčí, jako co se týče Reelsek a těch věcí, tak to si chci řídit sám, no. Ale je to těžký, protože vlastně jako hudebníci to mají strašně těžký, jako já tím, že jsem prostě jako fucking nepo baby a jako už mě živí hudba, mám to štěstí, tak si můžu dovolit vlastně tomu vynesat do toho víc času, ale jinak prodírat se prostě tím online contentem a bojovat o tu pozornost, jako je to.
0: No, teď si vím, že jsou třeba taky lidi, kteří jsou třeba o 10, o 15 let starší než ty, chtějí nad tím mít kontrolu a nemají vůbec vlastně tohle jako
1: background. Nemají cit, chtějí mít kontrolu, ale nemají cit. No. To je těžký, no. Jako lidi zároveň, abys prostě to uměl postovat a udělal reklamu, tak ty musíš být hlavně zkušený uživatel těch sítí. Takže to nejenom, že se musíš naučit, jak se to postuje, ale musíš to umět konzumovat. To znamená, že když chce někdo začít dávat na TikTok, a tak vidí, že ty videa jsou mimo, protože on sám není konzument TikToku. Takže to je další prostě investice, to je, když prostě seš na škole, musíš si přečíst první teoretickou literaturu, abys a mohl něco napsat.
0: Jo. Tutoriály nestačí.
1: Tutoriály nestačí, no.
0: OK, pojďme si pustit další. No a teď nám to krásně navazuje, tedy aniž jsme chtěli písnička Mládí, hele, to je úplně ideální. Další skladba. Temný myšlení.

0: Ma213, písnička Pemerebit z alba Retroskepce. Matěj, ještě jednou díky, že jsi přišel. Ještě máme nějakých 20 minut na to, aby jsme si ještě něco řekli k tomuhle tomu albu. Mluvil jsi o tom, že jsi v nějakém alternativním rybníčku, nebo že jsi tam jakoby tak jako, nebo bublině, bublina si spíš použil než rybníček. Zároveň mám pocit, že tohle album dost jako vybočuje z těch věcí, který si dělal předtím, a teď mluvím teda čistě o hudební stránce, tady tenhle track je toho, myslím, dost jako jasným důkazem. Hodně kytar, jsou tam i akustický kytary, ještě se dostaneme k nějakým latinověcem, který mě osobně udělali velkou radost, a spousta věcí je tam vlastně jako jinak, a taky si myslím, že vlastně už ani toho depu tam není jako tolik, jako bývalo. Je to... Nebo můžeme se o tom bavit jako takhle jako o nějakém vývoji hudebním, nebo to je třeba spojený taky jako s tou tématikou toho alba, nebo s tím, jak si o těch trecích jako přemýšlel, než byly hotové vlastně?
1: Je to, myslím si, že nějaký hudební vývoj, a dřív jsem šel hodně po energii a po nějaký přesně tyhletý, no spíš jakoby taneční věci. Teď jsem šel víc po melodii a upřímně jsou tam nějaký tracky, kde se mi to úplně nepodařilo, si myslím ještě tolik, ale chci to trochu jako osekávat víc ty instrumentály a ty produkce, aby to bylo takový, nebo takhle, jako nebudem si lhát, ale hodně promluvilo jako minulý rok taky do, co se týká formálního vývoje jako hudby, prostě umělá inteligence. A snažil jsem se najednou ty aranže dělat víc prostě rozmanitější, a nebo víc jako s akustickýma chybama a s nedokonalostma třeba v mixech a tak, protože je to nějaký můj mikroodboj proti tomu, a vlastně hodně pak těch nahrávek, co jsem třeba dělal dřív, tak jako ta šablonovitost je samozřejmě strašně jednoduše jako nahraditelná právě tím. Takže podle mě podvědomě mě spíš jako formovalo tohle.
0: To je zajímavý, jak mikroodboj proti dokonalosti.
1: Jo? No. Jakože vlastně některý lidi mi tak vytýkali jako ten mix a tak, a i jsem to jako mixovali jsme to docela dlouho, že jsme si to pinkali zpátky, a vlastně jakoby nějaký čistý zvuk perfektních kompresorů a cizelovanost prostě toho správného spotku a těch věcí, jako mám rád, když tam slyšíš prostě nějak špatnou věc nebo něco malinko rozladěného. Jako...
0: Jo, tak chyby jsou samozřejmě zásadní.
1: Jako je to takový basic jako první krok, jak se tomu vymanit, jasně. Ale přemýšlel jsem nad tím. No. A takový akustický moment toho, a prostě to, že si to live nahráváš, mě jako bavilo. No.
0: A jak to bude třeba vypadat na koncertech? Nepředpokládám, že bys měl kapelu sebou, nebo?
1: No,
0: výborně.
1: Jako, je to, hele, víš co, tam má to svůj limit, protože nejsem prostě dobrý muzikant a musel bych k sobě sehnat muzikanty, který by to trochu táhli. Takže uvidíme, já bych chtěl, ale uvidíme.
0: Tam na tomhle místě třeba říct, co jsem měl říct už na začátku, že ten křest tohohle alba proběhne v Arše, nebo v prostoru Archa Plus 27. listopadu 2026, což mi přijde úplně fascinující.
1: Jo.
0: Půl roku po desce, to kdyby jsme se podívali 2 roky nebo 3 roky nazpátek, tak bys během té doby vydal 3 další nahrávky.
1: To je pravda, no, to máš pravdu. Ale...
0: Což teďka se asi nestane, teda bych pokládal.
1: No, ale víš se v hajzlu, že stane vlastně. Já mám dva projekty. No. No, tak už si můžou diváci od toho odvodit, že asi zase takový pecky to nebudou, ale budou prostě dvě věci, co nachystají. No, je to, víš co, protože oni jsou zabukovaný ty dobrý termíny, no.
0: Jo, takže
1: pátky, takže soboty prostě.
0: Jo, a potřeba jsi tam mít rezervu radši, no.
1: No.
0: je to jasný. je to jasný. No, nicméně ten koncert bude brzo vyprodaný.
1: Už, no. Zbývá 100 lístků,
0: to je krásné. Když se podíváme na ty čísla poslechovosti, tak to taky jako roste. Seš už jako v takovém stádiu, že už je to jako dobrý?
1: Jo,
0: ve smyslu, že jako už nemusíš dělat nic jiného, kdybys nechtěl, samozřejmě. Už nemusíš dělat nic jiného, že se tím prostě uživíš?
1: Jako není to takhle, že musíš furt jako obdělávat tu zahrádku a pořád něco musíš dělat. Ale my jsou...
0: No dobře, ale tak jestli obděláváš jenom jednu zahrádku.
1: No jasně, jasně, ano, můžu obdělávat jenom tuhle tu zahrádku a myslím si, že mě to jako uživí, no.
0: Ok, ok.
1: Že teď to... už to asi můžu říct, že to tak to je, no.
0: No tak to gratuluju, děkuji, a děkuji. Nezakřikněme to samozřejmě.
1: No snad to zapříčiní to, že začnou vznikat jakoby trochu lepší věci, jako.
0: No tak to...
1: Že jakoby teď už nemám výmluvu, jakoby.
0: To by měli, no.
1: Napředtím jsem se vymlouval, že I wanna make it, abych se tím mohl živit a pak vám doručím to dobrý. Jo. A teď už nebudu mít výmluvu.
0: Tak si přinesl oheň a vyhořel si, co no, jsem použil, používám něco, co si použil v jednom z rozhovorů, který jsem slyšel v poslední době.
1: No,
0: tak uvidíme, no. A pojďme ještě teda aspoň na chviličku, nebo ne, pustíme si písničku a pak se dáme ještě něco dalšího.

0: 2016, další skladba z alba Retroskepse. Krásně, krásně to navazuje, tenhle ten letopočet, což bylo mimochodem, teď jsem zaznamenal, že existuje nějaký další jako návrat, už se to teda zkracuje, jako ty,
1: co je teď
0: ty další návrat, jako do roku, co se stalo před 5 lety, nebo něco takového, že běží nějaká
1: nový movement, jako
0: podobná nostalgická smyčka, jako tak já už jenom čekám, když se to zkrátí třeba na měsíc, nebo ne.
1: Na měsíc recap, prostě. No.
0: Pojďme ještě se trošku posunout k té desce, už nám nezbývá moc času. Zmiňovali jsme Marie April, zmiňovali jsme Lukáše Vidru z Dukly, z Florbal, jsou tam taky Gufrau, Viktor Kal, na někoho jsem zapomněl, Rohony.
1: Lifer ještě, no.
0: Taky Lifer, drift. No. Jasně. Spousta men. Teď nevím, jestli to je v tom tracku přímo z Gufrau, myslím si, že to je v jiném, tak tam zmiňuješ, jak jsi jako trošku záviděl ten jejich jako rychlej úspěch, takže už dobrý.
1: Už dobrý, už v pohodě, on je tenká hranice mezi závistí a nepřejícností.
0: Jasně.
1: Záviděl zní líp.
0: Jasně, rozumím. Takže už jim to přeješ, to už jim to jenom závidíš.
1: Přesně tak, už jim to jen závidím. Tak
0: výborně. No, každopádně jste hodně vidět spolu teďka v posledních měsících vlastně. Myslím, že hráli nebo vystupovali taky na tvém koncertě Meat Factory loni na podzim, jestli si to pamatuju správně. Viktor Kal, Marie April tam zase jako funguje, jakože vlastně je hodně vidět prostě tato jako společnost pohromadě v různých sestavách vlastně. Mm-hmm. Je to teda nějaká, můžeme se o tom bavit jako o nějaké nové crew, nebo konečně prostě nastává jakoby ta nějaká generační výměna, kterou by česká pop music trošku jako potřebovala, mám pocit?
1: Já si myslím, že jako takhle, no, včera jsme byli na release party v Edenu, Evy Farny, ADHD Pop, a byli jsme tam přesně všichni takhle z té skupiny.
0: Předevčírem, ne? Možná.
1: Včera byl koncert. A prostě vlastně mi přijde, že jako byli jsme tam takový ty nejmladší prostě to, ale už jenom, že jsme byli v téhle společnosti těch prostě největších popových men tady, tak asi to znamená, že nějak ta scéna to registruje a jako je tu nějaký prostě nový nastupující movement, myslím si, že se to děje. A přesně jak říkáš, jako je tady prostě tenhle ten počet lidí, vznikají různý permutace prostě spoluprací a tak. A já si myslím, že je to nějaký nový vítr, který reaguje podle mě na únavu mladších lidí jako z rapu hlavně, který dominoval ty pop music, tak je to spíš asi nějaká reakce na to, no. Ale teďkon si myslím, že jak ten rap půjde, to je moje predikce, vím hovno, ale jak ten rap půjde stranou, tak se otevře nový pole, kdy teďkon bude jasný, že každý z nás těch, co zmenoval, půjde trochu jiným a taky cestama, si myslím. No.
0: To je vždycky tak, no. Dneska nám to tady úplně s tím spisovným jazykem nejde.
1: Pardon, jo, víš co, já mám dobrý přirovnání. To je jako, že byli taky, že spojenci za druhé světové války, ale najednou neměli společného nepřítele, tak najednou, jak se Anglie rozkmotřila, že jo, s Ruskem a Rusko šlo svojí cestou, Amerika svojí cestou.
0: Jo, jo. To se říkalo na začátku 90. let o český písničkářský scéně, která byla jako strašně silná, aha, nebo folkový jako obecně, a tak se říkalo, že zmizel nepřítel. Myslím, jo, že Jiří Dědeček dokonce o tom měl jako píseň.
1: Ok, to je dobrý, zmizel nepřítel.
0: A zmizela ta, ale že ona jako, že zmizela vlastně ta scéna.
1: No jasně. To je hustý. A já si myslím, no, že tak funguje, jako by hodně, no.
0: No, tak to uvidíme. Já si teda trošku, jako myslím, že to úplně nezmizí.
1: Ale...
0: A taky to asi není úplně nepřítel. No. Ale přijde mi to jako zajímavý. Přijde mi to zajímavý, že já už dlouho, a myslím, že už jsem to několikrát říkal tady v tomhle pořadu, že mě jako na český populární hudbě strašně vadí ta nepropustná prostě jako... Mm-hmm. Mezera, která je mezi tím jako horním patrem a tím zbytkem, kterýmu se pro nedostatek správných výrazů říká alternativa všemu. A je to hrozná škoda. A tady mám pocit jako poprvé, že se tady v těchhle v posledním třeba roce nebo tři čtvrtě roce jako děje něco, že najednou se to jako trošku jako naboudává, protože to je tak rychlý, že a těch lidí je jako několik.
1: Víš, čím si myslím, že to taky může být, že do toho taky možná promluvá ta umělá inteligence svým způsobem, že najednou se hledají prostě nějaký věci, co trochu to odlišejí, protože takhle, jako samozřejmě mega populární artisty se budou většině lidem furt líbit, to, jak to technicky umě a tak, ale i typ mega populární artist jsou závislí furt na lidech, který se v té hudbě vyznají a jakoby těm, co sledují ty trendy a kulturním prostě třeba novinářům a tak. A ty najednou prostě pro ně je to málo najednou, že něco zní jako super a vlastně to zní podobně jak něco, co je schopná udělat ta umělá inteligence, a když přijde něco, co je trochu jinýho, něčím prostě zase změněný, tak možná proto se dostávají do popředí i tyhle víc věci. Jako je to taková fabulace trochu, ale zároveň to má co dělat s tím, že to je nepropustná ta scéna, že od někaď prostě se otevřely ty dveře, ale nebylo tím, že by je propustila ta scéna.
0: Jako to je samozřejmě možný, já jsem spíš mluvil jakoby konkrétně opravdu o český, kde jakoby je ta propustnost a to obecně jakoby dostat tam někoho jako z mladé generace například do hlavních vysílacích časů něčeho,
1: jasně,
0: je vlastně téměř nemožné.
1: Přitom zároveň ty artist podle mě hodně často jsou otevřeně s publicím, třeba právě to.
0: Jo, určitě. Tak pustíme si poslední vlastně ukázku z alba Retroskepce, můj oblíbenou skladbu Smutní oči s Marie April a s Viktorem Kalem. Pojďme na to.

chvíle ztrací zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledá.

0: chtějí úsměv jako světlo ve tmě, chtějí spát, ať se neproberou.
1: Smutný oči, Ma 213, Marie April a Viktor Kal. Poslední ukázka dnešní z alba Retroskepse, které vyšlo 29. května, což jsme taky neřekli na začátku, tak to říkám teď. Pokud vás to zaujalo, tyhle písničky obecně, tak najdete je, víte kde, všechny, a 27. listopadu je křest tohoto alba v divadle, ne v divadle, ale v prostoru Archa Plus. Zbývá posledních 100 lístků, jestli si to pamatuju, kde tě, Matěj, uvidí, nebo mohou vidět posluchači a posluchačky v létě třeba, nebo v nějakém bližším termínu, než za půl roku na tom křtu.
2: Dobře, tak otvírám kalendář a lákám na Metronom teď v pátek, v sobotu Fingers Up, koncert v Litomyšli 26. 28. na festivalu Helie a tak dále a tak dále. Všechno se dozvíte nikde, protože jsem to nikam nedal, ale prostě budu to oznamovat.
1: Musíte projet všechny festivaly.
2: Přesně.
1: Nedostali jsme se ke spoustě věcí, například třeba k tomu, že právě probíhá mistrovství světa ve fotbale a Matějově známo, že je fanoušek Pražské Slávie, konce o jednom jejich někdejším fotbalistovi natočil track a zahrál si Kristof Zafejdis dokonce v klipu. Narazili jsme tady na Rohony, už nemáme moc času, tak není moc prostor to rozvádět, ale o to ta odpověď bude, doufám, rychlejší. Takže kdy natočíme 2-1-3 hymnu fotbalové slávy? A pokud to ještě nikoho nenapadlo, tak teď je to na stole, prosím vás.
2: Hele, teď musím říct, že jakoby udělali slávisti fakt dobrou hymnu jako na Smetanovou Vltavu. Je to naprostá pecka, mně se to fakt líbí, takže myslím si, že není nutno.
1: Není nutno, no. Dobře, tak si z toho utek trošku, ale a zajímalo by tě to?
2: Asi ne. Pro Rohony dál laťku fakt vysoko, to nejde udělat líp. Jako.
1: Jo, dobře. No každopádně děkujem, že jsi přišel, ať se ti daří a ať se daří Retroskepsy a ať si ji snadno zbavujeme, Retroskepce.
2: Díky moc, Michale, přeju hezký den.
1: A na závěr si pustíme ještě úplně novou věc, skladba projektu nebo kapely Guns, která vyšla v pátek. Je to, myslím, že 8-trackový album, najdeme tam taky Lukáše Vidru, který už tady dneska jednou zpíval z Dukly, a Patrika Nadě z Berlin Manson, a loučí se Michal Pařízek. Mějte se hezky a čeká nás jazzový podvečer a Ondřej Konrád.

0: Tak to bylo na Vltavě úterní Art Café. Programy letošních ročníků festivalu Made the Sounds v Táboře a folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou se dozvíte na ladíteli Art Café po 17. hodině zítra, čili ve středu. Teď nás 2 minuty dělí od 18. hodiny, což bude za minutu a půl opět po týdnu čas pro Ondřeje Konráda a jeho hudební výběr pro dnešní podvečer. Budeme také poslouchat další kapitolu četby na pokračování z románu Petra Chudožilova Lahvová pošta, 7. nebe je dnes s Milanem Cajzem a protože je úterý, pak ve 20 hodin vás pozveme k rozhlasové hře a tady je ukázka z té dnešní, která se jmenuje Kolonie u mami.
1: Jdeme s Izabelou krok za krokem po strmých úzkých schůdcích tmou do sklepa babiččiny chatky. Máme čelovky a k tomu Izabela svítí telefonem. Celá naše první návštěva sklípku je ve znamení inventury. Kdoule 2000. Co jim bylo 10, když jsem se narodila? Špendlíky 2005. Co jim byl rok, když se celá jedna police plná babiččiny legendární jahodový marmelády ukázala jako podfuk?
2: Lučky, jakože...
1: No. Babička nedokázala pochopit, že marmeláda není marmeláda, protože EU v roce 2004 vyhlásila, že marmeláda musí obsahovat alespoň 25% citrusu. Hruškový čatný 2009? Nejspíš babičina inspirace trendy z východu. Čelamády z cuket, paprik, rajčat, loupaná rajčata, nepravý ananasový kompot z dýně. Co si ho pamatujem ze školky a pak z ničeho nic se Sezora ozve.
3: Je tam někdo?
1: Zatímco ve sklepě s Izabelou počítáme sklenice, někdo musel vejít do zahrady, z té do domku a sklep identifikovat jako místo, kde nás najde. Nás? Koho vlastně hledá?
0: Zdánlivě jen zavařování a fermentaci ve velkém se věnují hrdinky rozhlasové hry Kolonie u mami, ze které jste právě slyšeli ukázku. Rozhlasová hra české prozaičky Petry Hůlové se odehrává na pomezí hororu a společensko-kritického statementu a večer ve 20 uslyšíte v hlavní roli Pavlu Beretovou. Teď máme krátce po 18. z Vltavy pěkný podvečer.
4: Jazzový podvečer.
5: Od stanice Vltava, respektive od mikrofonu stanice Vltava, zdraví Ondřej Konrád. Dnes to bude podvečer, ne tak úplně jazzový, nicméně s hudbou, ze které jazz do značné míry vychází, i když jeho protagonisté jsou také vlastně ne úplně typičtí. Operní pěvkyně René Flemingová a virtuos na banjo, novátor bluegrassu, ale také velmi často jazzový hráč Béla Fleck.

Slyšeli jsme dvě propojené písně, He's Gone Away, což je lidová, a The Storms Are on the Ocean, která pochází z dílny slavné muzikantské Carter Family, a to už z roku 1927, čili z takového úsvětu amerického folku, myslím toho, kdy už se začaly ty věci natáčet a vydávat na deskách. Světově proslulá sopranistka René Flemingová už několikrát řekla před dávnými lety, nebo dlouhými lety, že je velkou milovnicí apalačského folklóru, čili té hudby, ze které vychází bluegrass, a s Bellou Fleckem, který je, jak už jsem říkal v úvodu, novátorem v oblasti bluegrassu a zároveň experimentátorem i na té jazzové půdě, se o společném projektu začali bavit už asi před dvěmi dekádami, ale trvalo poměrně dlouho vzhledem k závazkům obou umělců, než té spolupráci došlo. Před třemi lety pomalinku začaly vznikat prvé nahrávky. Flemingová tehdy přinesla Fleckovi dlouhatánský seznam asi 100 písní, na něm bylo, které by byla ochotná nebo které by ráda natočila. Ten výběr potom samozřejmě podstatně zúžil na albuje těch songů 10, a tak jako byla ta úvodní propojená, to znamená lidová s umělou, tak taky je vlastně i trošku sestavená celá ta deska. Jmenuje se The Fiddle and the Drum, čili housle a buben, a ta je právě umělá, a to dokonce od velmi slavné moderní folkařky Johnny Mitchellové z roku 1969, a vznikla v době války americko-vietnamské a stala se jednou z takových hymen těch různých protestních pochodů. Zpívá se v ní, jak se ti to stalo, že jsi vyměnil housle za buben.

z těch nahrávek by člověk ani nehádal, že ta zpěvačka je operní sopranistka, té nejvyšší světové třídy, mimochodem také zpívala v českých operách Janáčkových, i Smetanových, i Dvořákových, protože ona používá jenom ty spodní rejstříky svého hlasu. Sama říká, že kdyby se opřela právě do těch výšek, tak chtějí, nechtějí, prostě bude znít jako operní diva, což v tomhletom případě rozhodně nechtěla, protože by se k tomu materiálu to vůbec nehodilo. Tentokrát jí v to titulní, čili Fiddle and the Drum, doprovázel virtuos na dobro Jerry Douglas, který byl jedním z těch, se kterými Della Fleck dělal pro celý teda ten projekt už ty demosnímky, aby René Fleming viděla, jak by to mohlo celé krásně znít, a pozval právě špičkové hráče, mimo to, že na těch nahrávkách samozřejmě také hraje sám na banjo, někde i na kytaru, ale kytarista je tady špičkový právě, Brian Sutton, na mandolinu Sam Bush, na kontrabas Mike Bubb, na housle Stuart Duncan a na dobro už zmíněný Jerry Douglas. No a jsou tady také vokalisté jako hosti. To znamená, že například v té další písničce, která se jmenuje Black East Crow, a je to také zase lidová, je fantastická zpěvačka, kterou jsme mockrát v tomhletom podvečeru slyšeli, Aoudonovan.

těch vokálních hostů na albu je několik, převažují ženy, ale nejenom, protože v té následující ukázce uslyšíme mužský hlas Vince Gilla, jednoho z nejlepších současných vokalistů country v podstatě, a jde o song vlastně poměrně nový nebo moderní, řekněme. Napsali ho T-Bone Burnett a Elvis Costello pro film Cold Mountain, který byl i u nás, myslím, jeden čas dost populární na začátku milénia, a je to píseň o šarlatovém šálu The Scarlet Tide.

Scarlett Tide zpívala ve filmu Count Mountain Alison Krausová a René Fleming to s Evou O'Donovan znělo krásně, ale ještě možná zářivější je ten, je to závěrečná ukázka dnešního podvečera, respektive procházce album The Fiddle and the Drum, René Fleming a Bela Flecka. A to je totiž duet s opravdovou superhvězdou country music Dolly Parton v lidové písni In the Pines. No a já se těším za týden opět naslyšenou.

0: René Fleming, Bela Fleck a Dolly Parton, poslední položka v dnešním playlistu Ondřeje Konráda. Je 18 hodin 31 minut.
1: Česká filharmonie zve na tradiční open-air koncert na Hradčanském náměstí. Pod taktovkou Alana Altinogliho zazní 24. června skladby Antonína Dvořáka, George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstup je volný. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
2: Český rozhlas uvádí koncertní podstup nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
3: Hana Zagorová 80.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
3: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
3: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
3: Veroniky Kek-Kubařové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
3: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz.
4: Četba na pokračování.
0: Ano, pravidelná znělka vás, milí posluchači Vltavy, nenechala na pochybách, že před námi je pravidelná literární půlhodinka, tak se pojďme poslechnout Michala Pavlatu a v jeho podání 11. a zároveň předposlední kapitolu Četby na pokračování z románu Petra Chudožilova Lahvová pošta. A i tentokrát pro vás mám upozornění vzhledem k prezentovanému prostředí a také charakterům postav. Obsahuje dnešní četba expresivní výrazy.

Šatna, kde převlékám se do pracovních vaťáků, je prosáklá navlhlou zimou, smradem a sprostejma řečima. Obscénita zdá se být společensky předepsanou a striktně dodržovanou komunikační normou. Ve vzduchu vznášejí se neustále nejprimitivnější verbální prasárny, zbavené tvořivé jásavosti, jako suchej chleba furt dokola, jako lopata opřená o zeď, určená ke všemu jinému, jenom ne k práci. Majestátně rozlehlé půdní prostory pod střechou starobylého vinohradského činžovního domu na rohu ulice Wilhelma Píka a Nitranské jsou podvodnou mafiánskou stavební firmou přestavovány na útulný družstevní bytečky. Vaťáky beznadějně stvrdly vápenatým prachem. Dovedou bez cizí pomoci stát rozkročený, jako kdyby vedli samostatný život, jako kdyby si je v oblík někdo neviditelný, možná sám duch doby. Krusta na počívce změkne a poddá se, teprve když ji rozehřejí teplem vlastního těla. Zejména dva nejmladší zedníci neustále mluvějí o pohlavním styku, o mrdání, stejně bezobsažně jako o fotbale. Předzedníky penzisty, jež stáří již dávno důstojně povzneslo nad věc, marnivě vychloubají se heroickými kousky. Dnes 6 čísel za jedinou noc. To je hovno. Včera v noci povalil jsem maminu a udělal jí to 9krát. Kdy ale vlastně oddávají se souloži, to je veliká otázka. Přes den zdržují se ponejvíce na stavbě, v hospodě nebo na melouchu. V noci propadají opileckýmu spánku. Je jenom logické, že zanedbávané dohánějí hubou. Péťa, novic ve světě vaťáku, sežral jim ty chlupatý řeči. Již po týdnu v neútulným šatnovým bordelu otřásá jim pocit, že je vlastně sexuální mrzák. Dokáže to na nejvýš tak 2krát za sebou, výjimečně 3krát, hlavně v neděli. Blahopřeji mu. Jsi úplně v pořádku. Mnozí by ti záviděli. Každého odporně svěžího jitra cestou do práce odskočím si do Plečnikova chrámu Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradském náměstí krále Jiřího z Poděbrad. Zářící okna kostela přitahují mě úplně stejnou magickou silou jako hospody. Také zde uvnitř je všechno jinak než venku. Útulnějc. Taky je to ovšem zoufalej pokus oddálit příchod do té šatnový mučírny. Z kostelní lavice obdivuju zlatýho Ježíše, blejskajícího do tmy. Modlím se polohlasem v divoký naději, že má prosbička dolehne až k uším Boha. Pane Bože, ty víš, že ty prachy potřebuju. Prosím tě, dej, ať na té stavbě vydržím celý den, ať nezdrhnu, aspoň dnes. Děkuji, pane. Odněkat zpoza sloupu vyloupla se nezřetelná postava. Cítím, že mě nejen pozoruje, nýbrž, že odposlouchává moji modlitbičku. Dolehl na mě podivnej strach. Chcete něco? Zeptal jsem se. To ty jsi na mě něco před chvílí chtěl, řekla postava podle hlasu velmi starý muž. Kdo jste? Bůh. Bůh? Bůh, potvrzuje postava laskavě a trpělivě, jako kdyby mluvila s blbečkem. Na co potřebuješ ty prachy? Je mi to podezřelý. Bůh přece ví úplně všechno, tak proč se vyptává na takový prkotiny? Potřebuji je k životu. Proč chceš žít? Protože jsi mě stvořil, odpovídám mazaně. Ale no tak, semtele, káravě zamručel Bůh. Já nevím, připojují chvatně. Já už dávno nevím, proč chci žít. Když nevíš, co se životem, na co by ti byly prachy, stejně je prochlastáš, podivil se Bůh. Beze slova pozorujeme jeden druhýho, oba s hlubokou nedůvěrou. Pojednou udělalo se svatý světlo. Bůh zopakoval kreslený vtip, který jsem kdysi náhodou nalistoval v Harakiri.
Bůh otec, dobře naladěný, žoviální, tělnatý a poživačný barokní dědeček, si pohodlně hoví na obláčku. Vítá v nebi svého syna Krista, který právě vstal z mrtvých. Vyčítavě vztahuje ke svýmu tatínkovi ruce žalostně probitý hřebíkama. Taky mu ukazuje krvavou ránu v boku, díru dovnitř. Bůh otec v odpověď vyplázl na Krista jazyk a dlaněma žertovně přiloženýma k hlavě napodobuje oslí uši. Z chrámového příšeří přichází další postava, kostelník. Toho už znám. Bůh poskočil zděšeně, jako kdyby spatřil ďábla, vznesl se ke stropu chrámové lodě, zavířil jako prachový zrno ve sloupu světla a rozplynul se v nic. Obtěžoval vás tady někdo? Zeptal se kostelník nosovým hlasem. Několikrát si mě obešel, jako kdybych byl nějaký zajímavý zvíře. Nakoukl za sloup, projel očima tmavý řady lavic. On nám tady někdy pobíhá, takovej podivnej týpek, vykládá kostelník. Namlouvá starým modlivým bábám, že je pán Bůh. Některý mu to věřej, on totiž umí trošičku lítat, ale mě tady teda nikdo lítat nebude. Pán Bůh pomoh. Vydržel jsem celý den. Pilkou na železo přeřezávám traverzu dávno vysloužilou železniční kolej. Bude sloužit jako překlad pro budoucí strop nad hlavama šťastný družstevní rodinky. Připadám si osudově jako trestanec, který piluje mříže oddělujícího od svobody. Je to šílená marnost. Za dopoledne jsem se prokousal jenom 2 centimetry hluboko. Neměl jsem toho pána Boha raději požádat o něco jiného. Možná jsem zavítal do nesprávného kostela. Nemělo by se to zkusit jinde, třeba u českých bratrů? Západovýchodní díván, nikdy nevysychající studnice opileckých moudrostí, probudili jsme se tenkrát někde v Holešovicích, uviděl z okna kalich na střeše evangelického kostela a usoudil s divokou nadějí. To nemůže být špatná církev, když mají ve znaku panáka. Písek, vápno, cement, voda, hydrát. Plním míchačku. Přihodil jsem taky dámský kalhotky a prezervativ, našel jsem obojí pohozený na hromadě písku. Hotová malta jede výtahem nahoru. Zedníci kalhotky bez povšimnutí zabudujou do vomítky a majitel bytu se nikdy nedoví, že denně se dává ve společenství zazděnýho svědka minutkový lásky. Přímo u míchačky zaparkoval svůj bourák M, slavný herec z televizních seriálů. Většinou zosobňuje poctivý a pracovitý soudruhy, někdy dokonce i dělníky. Zdvořile jsem ho požádal, aby povodil zaparkovat kousek dál, za chvíli mi mají zrovna tam, co stojí, vyklopit novou hromadu písku. Copak si nepoznal, kdo jsem? Kysile podivuje se M. Ten čurák z televize, přikivuji co nejmilej. M stuhne. Nevěřícně kroutí hlavou. Nemůže uvěřit, že ho nemiluju. Ale s autem poodjel. Teď si to přisral kritický duch. Bydlí kousek odsaď a každý den se přijde podívat, jak mi to jde od ruky. Jak to, že nepíšeš sem tele ty chlapé, takový nadání necháváš ležet ladem? Hlaholí a kolem jdoucí ohlížejí se udiveně. Nejradši bych ho vzal lopatou mezi uši, aby si všiml, co držím v ruce. Lopatou nic většího nenapíšeš. Kritický duch mastí pod cizím jménem překlady ze sovětský uměnovědy. Ve svým posledním průklepákovým fejetonu stěžoval si na blble, že ho za tuto společensky užitečnou práci zprostředkovatelé okradli na honoráři. Vlastní jméno zakázaného autora šetří si na díla zveřejňovaná v disidentské edici Nemanželským dítěti nakladatelství Československý spisovatel. Přesejpat písek není to nejhorší, co se ti mohlo stát, semtele, pronese fotrovsky. Kritický duch a padá do prdele. Je mi nesnesitelně zima. V nose vytvořil jsem nevysmrkatelnou hnusnou směs zmrzlýho sople a vápna.
Vysral jsem se na práci a hodinu nebo dvě jezdím v zasraných vaťákách dopravníma prostředkama jen tak bez cíle na konečnou stanici tramvaje a zase zpátky z prdele do prdele. Cestuji na černo, je mi dokonale lhostejný, že bych mohl padnout do práce k revizorovi. Dokonce cítím, že bych to nějak přivítal. Nějaká nová osvobozující válečná lest na sebe samotného. Po návratu na stavbu s podivem zjišťuji, že moje nepřítomnost nikomu nevadí. Všimli si toho vůbec? A nebo se na to taky vysrali, když objevili, že Malta není? V suterénu začali jsme s demolicí staré pekařské pece. Neočekávaně nalezli jsme poklad, několik metráků kvalitní rakousko-uherský litiny. Pekaři to zazdívali do pecí, aby v nich udrželi konstantní teplotu, poučuje dědek odvedle, pamětník starých časů. Den nabývá neočekávaně vznešených tvarů. Vybouranou litinu odvozili jsme na kolečku do sběrných surovin. Vyplatili nám milou hromádku peněz, jež vyměnili jsme v hospodě za pivo a rum na lačnej žaludek. Poprvé v životě prožívám něco jako alkoholickou poruchu zraku. Postihlo mě trubkovitý vidění. Svět se mi jeví, jako kdybych jej nahlížel skrze dlouhou, tenkou trubku anebo hlaveň pušky. Vidím jen to, nač mi padne boko, co si zrovna vyberu, co vidět chci. Všechno okolo je neviditelný, v prdeli, pryč. Takhle vlastně vnímá realitu většina lidí. Svět je takovej, jak ho vidět chceš. Tu a tam vběhne do mýho světa pingl. Zvednu ruku a objednávám si rum. Porucha zraku mě zpočátku děsí jako všecko neznámý. Po chvíli jev zaujal mě z vědeckých důvodů. Objevuji, že limitovaná slepota je boží dar. Nemusím vidět žádný lidi. Litinová opice má stejný efekt jako zoologická zahrada nebo plavecký stadion v Podolí. Do hospody vchází parťák pan Hrdina. Chtěl by, abychom ještě šli tak na hodinku pracovat. Vždyť na vás, kluci, nežádám nic nemožného. V odpověď kolektivní hyjení smích. Přijdou časy, prorokuje pan Hrdina, že dole pod Lešením budou stát nezaměstnaný, jako to bejvalo dřív. Budou čekat vy dobytkové, až některý z vás spadne a zabije se, aby oni dostali jeho práci. Rezignovaně také on objednává si pivo a rum. S dovolením, kolego Semtele, smím, přisedává si medvídek. Kolega novinář, kdysi studovali jsme spolu na fakultě, nepostižený zákazem publicity, proplétá se džunglí bezprovozních poruch. Mohutná postava, ale z měkkýho materiálu. Není ničema, přikurvuje se tak akorát v nejnutnější míře, přihejkává ve sboru. Na takovejhle pasivních spolujezdcích bez řidičského průkazu stojí každý zločinný režim, nikoli na aktivistech. Mlčící většina, říká se tomu ohleduplně. Za slušnějších politických poměrů vedl by bezúhonný život. Rád tě vidím, Semtele. Já tě taky rád vidím, medvídku. Nedůvěřivej pohled. Fakt mě vidíš rád, Semtele? To víš, že jo. Dáš si s náma pivko? Lakotně chlastá za naše pekařský peníze. Za půl hodinku se opilecky rozpláče. Stěžuje si, že komunisti jsou svině, Semtele, kamaráde. To bys nevěřil, k čemu tě donutěj. Kdybys věděl, jaký musím psát sračky, naříká a slzy mu tečou po dobráckým ruměným obličeji. Puchví proč, připadám si jako zločinec ve společnosti svý oběti. Semtele, co ty si o mně takhle myslíš? Hodnej a posranej. Ty jsi byl, medvídku, vždycky dobrý kluk, říkám nahlas. Medvídek vrací se z hajzlu osvěženej, asi se vyblil. Radí mi, abych se ničeho nebál a vytrval. U nás v baráku bydlí taky takový člověk, dřív dělal v televizi. Teď chodí v noci chrápat jako noční hlídač. Učí se tam japonsky a dopoledne hraje ping-pong, řekl medvídek a vrhl na mě vyčítavý pohled. Při odchodu učinil plachej pokus obejmout mě na rozloučenou. Semtele,
Do svých novin píšu srágory, který stejně nikdo nečte. Do komunistické strany jsem musel. Novej vyčítavej pohled. Jsem tele. Nemáš ponětí, jak je to bolestný, když si člověk musí připnout umělej hrb. Jsem podobnej andělovi. Letím. Zakop jsem nahoře v Olešení a nabírám každým metrem vzrůstající rychlost při volným pádu ze čtvrtého patra. Trubkovitý vidění je pryč, opět vnímám svět v celý jeho monumentální a komplexní kráse. Naposledy. Kolik mi ještě zbývá života? 2 vteřiny? Naposledy kochám se tím, co v životě těšilo mě nejvíc. Blbostma. Tramvaj narvaná pracujícíma občanama drápe se do kopce. Houba vinohradský vodárenský věže trčí v opuštěně. Vrabec lehce pobavený pohledem na člověka letícího v zasraných vaťákách. Takhle se přece nelítá, blbečku, kde máš peří. Herec M. nacpal tlustou prdel do svýho bouráku. Babička v oberlích. Stařičkej Foxterrier zved zadní nohu a chčí je na strom. Jeho majitelka mává na mě povzbudivě, jakoby na uvítanou. Odkaď se známe, dámo? Z Liberce, sděluje mi dáma bezdrátovejma radarama. Z hospody vyšel parťák pan Hrdina, vyplil se zájmem přihlíží mýmu leteckýmu výkonu. Souhlasně přikejv, deť došlo na jeho slova. Dláždění chodníku blíží se neodvratně, rozeznávám nepravidelný tvary jednotlivých dlaždic a taky psí hovno, radši bych sebou třískl kousek vedle. Utrhnou se mi dřív játra nebo srdce? Bude mi teda ten záchrankový doktor takhle s prstem nadzvedávat voční víčko, aby měl jistotu, že jsem mrtvej? Někteří mrtví mi na Smíchovském železničním mostě a taky u Kalendu vyprávěli, že každému člověku v poslední vteřině před smrtí proběhne myslí celý jeho život od začátku až do konce. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že je to úplná blbost. V poslední vteřině před dopadnutím myslel jsem na normalizačního ministra školství profesora Hrbka. Starý soudruh, původní profesí snad neurolog, byl slavný tím, že nevěřil na volný pád. Do hlubin ostravských šachet nechával svrhávat kladiva a těžká závaží, s obyčejnýma stopkama v ruce měřil dobu jejich letu a vůbec dával si práci, aby prokázal neplatnost fyzikálního zákona, podle nějž každým metrem volného pádu kvadraticky násobí se dosavadní dosažená rychlost. V poslední vteřině svýho života přál jsem si zoufale, aby starý soudruh měl pravdu. Život zachránila mi míchačka jedoucí na prázdno už od rána. Když jsem na ní dopad, točivej pohyb jejího bubnu odmrštil mě na tu novou hromadu písku. Dá se říci, že za svůj život vděčím také televiznímu herci a čurákovi M. Kdyby s tím svým bourákem nepovodil, písek by bejvali složili jinde a já by jsem teď byl mrtvej. Díky. Zbývá mi ještě vyřešit otázku, co si počít se životem. Už se mi nechce ani do hospod. Darebáci na plyšových tlapkách přes den sami sobě hanobí boží dar nesmrtelný duše, ale večer chtějí chlastat ze stejných sklenic s těma, jimž hospoda stala se poslední stanicí. Nejenom, že se mě nechce bejt, mně už se nechce ani chlastat. Doma Seráfa dívá se na mě svýma krásnýma zelenýma očima smutně a bez naděje. Skládám jí k nohám strašlivý životní slib. Od teďka až do svých 60. narozenin alkoholu se ani nedotknu. Od mý 60. se mnou nepočítej. 2. února 2003 o půlnoci odejdu za jinýma smradlavýma dětkama do nejbližšího bufáče a upiju se co nejrychlejc k smrti.

Všichni už dávno chodí na výslechy ke svýmu fízlovi. Já furt nic. Upadnout do klepet známého módního vyšetřovatele zdá se být perverzně podobné jako chodit k vyhlášenému zubařovi. Hovory o výsleších vedeny jsou důvěrně odborným tónem. Obálku s bledě-modrým pruhem na levé straně, pozvánku k výslechu, konečně odevírám s jakousi úlevou, cítím se být téměř oslaven. Policajt objasňuje svoji pozici. Nemá na mě žádný osobní zájem, jednoduše jsem mu připadl. Dokonce tvrdí s nestoudným ušklepkem, že svoji práci dělá z cizího donucení. Rád by věděl, kam takhle chodím, co zrovna píšu, s kým se kamarádím v místě bydliště. Usnadnil byste mi práci, připouští bez obalu. Nakonec vy sám nejlíp víte, co a jak. Nemá cenu, abych si tady vymýšlel nějaký blbosti. Cestou od výslechu potkávám malého prince. Dlouho jsme se neviděli. Co děláš, kde jsi byl? Vyptává se přátelsky. U výslechu. Kdo tě dělá? Nadporučík Tichý na Olšanech. Tichý, Já chodím k majoru Fischerovi do Bartolomějský, říká trochu přezíravě. Major Fischer na Barťáku je dobře známá, zavedená a kvalitní tržní značka. Vypít kafe s Fischerem u výslechu je tak trochu podobný jako nakupovat v Tuzexu. Předák pan Hrdina mi čas strávený u výslechu z vlastní iniciativy uznal jako dobu odpracovanou na stavbě. Připadá mi to jako výhodný obchod, sedět v teple, bez námahy a ještě dostanu normálně prachy, jako kdybych vrtěl míchačkou. Za týden znovu, tentokrát jsme zůstali v přízemní kanceláři. Myslel jsem, že sedíte ve druhém patře, říkám hlupácky fízlovi. Vy ale máte vynikající paměť, pane Semtele, chválí mě policajt. To mě opravdu velice těší, tak ne, abyste zase vykládal, že si nemůžete vzpomenout. V noci komický sen. Po rukávu mi běhá od ramene ke dlani a pak zase naspátek trpasličí fízlík, velikej asi jako myš. Chci pořádnýho vyšetřovatele jako ostatní, rozkřikl jsem se pobouřeně. Podle stěn ložnice místo delirických bílejch myší pobíhá asi tak 10 fízlíčků, maličkejch jako palce od nohou, ty brejlatý holky ve vaně. Prohánějí se, jen to sviští, cvičejí se ve službě, zatýkají jeden druhýho a jak přitom do sebe narážejí, vzniká šelestivý zvuk, popsatelný jako fizlíky, fizlíky, fizlíky. Máš návštěvu, šeptá Serafa. V předsíni na věšáku vyzývavě visí dámský kožich za takových 12 000 korun. Vychází z něj agresivní vůně parfému jako z přepichový kurvy. Sociálně mě to podráždilo. Kdo pak to asi může bejt hlaholím cestou z předsíně do kuchyně? Kdo si dneska může dovolit takovouhle daremnost? Paní Štrougalová, jste to vy? V kuchyni sedí Brouk Pitlík s nemladou již animírkou. Animírka má rty namalovaný do srdíčka. Brouka Pitlíka můj kožichovej hlahol nepotěšil. Přišel si pro podpis. Světu má být zase jednou vyjeveno, že komunisti jsou svině. Po podpisovém aktu mlčky popijíme kávu. Víra v účinnost periodických rezolucí, bolševická víra na ruby, mi chybí. Většina disidentských prohlášení připadá mi jako kometa. Proletí po předem známé přesně spočítané dráze, potěší oko prahnoucí po zářivým spektáklu a zase zmizí v hlubinách vesmíru mezi jinýma nebeskýma tělesama. Chvíli píše se o tom v novinách. Vy si asi myslíte, Semtele, že si sami žijeme z nějakých zahraničních podpor a vás jsme v tom nechali, říká Brouk Pitlík. Z ucha odloup se mi kousek zaschlý malty, sklouzl nezadržitelně jako lavina po zasraných vaťácích a se šplouchnutím zmizel animírce v jejím kafíčku. Animírka neodvážila se kafe předsedit aspoň přes zuby, vypila ho pokorně i s maltou. Třeba jí to zacementuje prdel. Brouk Pitlík ještě chviličku moravčí. Pochlubil se zahrádkářskýma fejetonama napsanýma na pravým průklepáku. Nechá si je odborně svázat do plátna okrové barvy. V
před síni ještě 2 dny vznáší se kožichovej čmuch.

Lahvová pošta, tak se jmenuje román současného českého spisovatele Petra Chudožilova. Právě jsme poslouchali předposlední část 12-dílné četby na pokračování, kterou z jeho románu připravila Jana Soprová a natočil režisér Vladimír Gromov. Četbu z Chudožilova románu Lahvová pošta posloucháme v podání Michala Pavlaty a jeho prostřednictvím se k románu Lahvová pošta vrátíme na Vltavě zase zítra a bude to už naposledy v obvyklém čase v 18.30. No a další kniha rozečtená, kterou uvádíme jako četbu na pokračování, ta se jmenuje Svět podle Garpa, je to naše předpůlnoční četba s hvězdičkou a posluchači určitě tuší, že se jedná o kultovní tragikovický román a také o klíčové dílo amerického spisovatele Johna Irvinga. Jeho Svět podle Garpa, tedy dnes o 23. hodině, už po 20. v podání Michala Bumbálka. Děsí mě, jak se současný vývoj obrací. Když jsem dopisoval Garpa, bál jsem se, že až kniha vyjde, nebude aktuální, poněvadž všechny motivy, jako jsou legalizace potratu, přijetí homosexuality nebo feminismus, mezi tím budou už běžná akceptovaná věc. Mýlil jsem se. Už je to všechno znovu aktuální. Tak to jsem si vybrala kousek rozhovoru s Johnem Irvingem a je to rozhovor z roku 2023. Jeho román Svět podle Garpa vyšel už v roce 1978.

0: Sedmé nebe.
1: Krásný dobrý večer vám od mikrofonu přeje Milan Zeiss, právě začíná Sedmé nebe. Dneska máme krásný datum 16.6.2026 a je to už jenom jeden den do očekávaného koncertu Davida Byrna. David přijíždí do Prahy představit svoji fantastickou vizuální show s muzikanty v pohybu a zároveň samozřejmě svoji poslední solovou desku s názvem Who is the Sky, kterou jsme si tady v Sedmém nebi představovali před pár měsíci, když vyšla krátce po vydání. No tak mě napadlo připomenout si díky téhle příležitosti skvělý druhý album jeho domovské kapely Talking Heads. Ti sice zítra v O2 Univerzu nebudou hrát, no ale není vyloučeno, že Byrn nezařadí do koncertního setlistu nějakou píseň z jejich repertoáru nebo dokonce i z alba More Songs About Building and Food, který dnes bude z velké části tvořit náplň Sedmého nebe. Tak pojďme na to. Hnedka první píseň dostala název Thank You For Sending Me An Angel. A hned druhá v zápětí With Our Love.

Nezaměnitelný zpěv Davida Berna nám ukončil píseň With Our Love. My si dnes v sedmém nebi pouštíme album More Songs About Buildings and Food, který je druhý studiový album americký rockový kapely. Rockový, když s velkýma uvozovkama. Talking Heads, vydané 14. července 1978 u vydavatelství Sire Records. Byl to začátek takového triptychu alb, jestli to tak můžu říct, po sobě jdoucích produkovaných Brianem Eanem. Možná i díky Eanovi se na něm posunuli směrem k takovému jako tanečnějšímu stylu. Pro album je charakteristický neobvyklý pěvecký projev Davida Berna, který jsem už tady zmiňoval s takovým, řekněme, větším důrazem na rytmickou sekci baskytaristky Tiny Weymouth a bubeníka Chrise France. Album More Songs About Buildings and Food hodně zabodovalo u odborné kritiky. Já se tomu vůbec nedivím. Ale dobře si vedlo i komerčně. Dosáhlo 29. místa v americkém žebříčku časopisu Billboard a 21. místa v britském žebříčku. Další dvě písně, které nás čekají, dostaly název The Good Thing a Warning Single.

No, v téhle písni jsem hodně slyšel přístup zmiňovaného Briana Eana. Myslím, že se tam otisknul krásně do téhle desky. Tak pojďme si, i když samozřejmě všichni víte, říct něco trochu víc o Talking Heads. Jsou to teda americká novovlnná kapela, založená v New Yorku v roce 1975. Tvořil jí, bohužel musím použít to, ten minulej čas, protože už prostě nejsou a asi nebudou. Hlavní skladatel, zpěvák a kytarista David Byrne, bubeník Chris Frantz, baskytaristka Tina Weymouth a kytarista a klávesista Jerry Harrison. Byli jedna z nejuznávanějších kapel 80. let. Výrazně pomohli sformovat styl, který mu se říká New Wave. A s takovou lehkostí kombinovali prvky punku, art rocku, funku a world music. Úplně jakoby samozřejmě. Měli vždycky velmi čistou, až řekl bych civilní, a přitom vlastně výraznou image. No a jak to tak bývá, základ kapely Byrne, Frantz a Weymouth se setkali v prvním ročníku ve škole na Rhode Island School of Design, takže všichni vlastně tak trochu umělci, ale nikoli hudebníci. A v roce 1975 se přestěhovali do New Yorku, přijali dalšího člena Jerryho Harrisona a začali si tam tenkrát říkat Talking Heads. The Girls Want to Be With The Girls. Perfektní název písničky, kterou právě si pustíme, a pak hnedka Found a Job.

Nemůžu si pomoct, ale ta deska má prostě úplně skvělý zvuk. Dneska se takovýhle zvuk asi ani nedá udělat, i kdyby se o to někdo moc snažil. No, v roce 1976 podepsali smlouvu s nahrávací společností Sire Records a v následujícím roce vydali svoje debutový album Talking Heads 77, jednoduše pojmenovaný podle roku vydání, který se setkalo s pozitivníma recenzema, no a pak už následovala trojice alb ve spolupráci s britským producentem Brianem Eanem, což byly alba More Songs About Buildings and Food, to si dneska představujeme Sedmém nebi, 1978, Fear of Music, 1979 a Raymond in Light, 1980. Takže oni v podstatě každý rok vydali úplně skvělý album, to je neuvěřitelný tvůrčí přetlak. Na všech třech albech se krásně propojilo jejich cítění z umělecké školy, z vlivy umělců jako Parliament, Funkadelic nebo Fela Kutyho. Od 80. let se pak ve studiu setkávali s dalšíma významnýma hudebníkama, za všechny bych možná zmínil například výjimečného kytaristu Adriana Beliuva, kterýho jsem tady v Sedmém nebi xkrát zmiňoval. Samozřejmě ho známe z kapely King Crimson. Tak pojďme si pustit další dvě perfektní písně. Jedna dostala název Artist Only, I'm Not In Love. To je název té druhé.

Zajímavý, že vlastně Talking Heads v podstatě nepoužívali nikdy distortion nebo zkreslení na kytarovém zvuku a přesto ta kapela zní úplně úžasně syrově. Bez zajímavosti není ani obal alba. Jehož autorem je částečně David Byrne a částečně umělec Jimmy DeSana. Je to taková fotografická mozaika kapely samotný, která obsahuje 529 detailních polaroidových fotografií. Na každém čtvercovém polaroidu je část těla jednotlivých členů a dohromady zatvoří jako jednotný mozaikový obraz. Na zadní straně obalu je takzvaný portrét Ameriky, což je první satelitní barevná analogová fotomozaika Spojených států z vesmíru, vytvořená NASA. A ta složená fotka byla poprvé publikovaná v červenci 1976 v National Geographic a byla zřejmě velkou inspirací pro Davida Byrna k té titulce. Ve svých pamětech z roku 2020 s názvem Raymond in Love, což je taková přesmyčka na album Raymond in Light, Chris Friends vzpomínal, že Byrne s Tinou Weymouth pořídili polaroidové fotografie na střeše loftové budovy v Long Island City, ve kterém Friends a Weymouth tehdy žili. To asi všichni víte, že byli manželé. No a že obal byl silně ovlivněný dílem umělkyně Andrej Kováči. Když už jsme teda u těch obalů, tak já musím říct takovou moji soukromou vzpomínku, že když jsem studoval na Akádě, respektive ne na Akádě, na střední škole na Holarce, tak jsme dostali zadání vytvořit obal nějaký svojí oblíbený kapely a já jsem dělal obal právě Talking Heads týhletý desky More Songs About Buildings and Food. Vůbec do dneška už nevím, kde to moje dílko skončilo. Asi někde v archivu Holarovky. No. Stay Hungry, další skladba, a Take Me to the River, to je velká hitovka.

Nádherná cover verze s úplně vynikajícím flow a takovým jako dobrým tempem, hodně pomalý, tak se to valí ta píseň. To byla v podstatě jediná cover verze na albu, ale velmi, velmi úspěšná cover verze písně Take Me to the River od Al Greena, která se dostala do povědomí veřejnosti a dala jim takovou jako první hit v žebříčku Billboard Top 30, jinak Warneri celý album More Songs About Buildings and Food v roce 2005 znovu vydali zremástrovaný ve formátu dual disc se 4 bonusovými skladbami a ty bonusy to byly písničky Stay Hungry, což byla verze z roku 77, pak různý alternativní verze skladeb I'm Not In Love a The Big Country, kterou si za chvilku pustíme, a verze Country Angel, což byla verze skladby, která otevírá celý album Thank You For Sending Me An Angel. Tohle vydání obsahuje stereo mix, samozřejmě klasický, ale potom i 5.1 surround mixy s velmi vysokým rozlišením. A můj kolegáček Mardoša samozřejmě si to pořídil, poslouchali jsme to u něj na 5.1, je to bezvadně smíchaný, takže doporučuju, je to zážitek, když stojíte uprostřed mezi těma bednama a teď se to na vás valí ze všech stran. Stejně jako verzi Dolby Digital pak udělali, tahle verze obsahuje i videa k písním Found a Job a Warning Sing. V Evropě vyšlo album jako dvoudisková sada, CD a DVDčko. Nikoliv jako jeden duální disk, jako to udělali v Americe. No a my si teďko pojďme pustit zmiňovanou písničku The Big Country, která uzavírá tohle velmi povedený album, který se mám v dnešním Nebi 7. chtěl představit.

píseň The Big Country s takovým country feelingem, by se dalo říct. A dalo by se taky říct, že na albu More Songs About Buildings and Food se Talking Heads stávají tak trochu kvintetem v ideální spolupráci, já už jsem o tom malinko mluvil, producenta a zároveň skladatele Briana Ina. Ten totiž jako přispívá a zasahuje tak akorát, každá z těch 11 písniček je pozitivním potěšením, v každý z nich je středem pozornosti napětí mezi Bernovým zpěvem, výraznýma basovýma linkama Tiny Weymouth, který z toho tak trochu čněj, bych řekl, ale v tom dobrém slova smyslu, a tikající rytmikou Chrise France s neotřelým harmonickým doplněním Jerryho Harrisona a právě v les kterých případech i velkým přispěním Briana Ina, kterýho já prostě mám rád a je to taková stálice mých sedmých nebí. My si teď pustíme závěrečnou skladbu dnešního vydání. Bude to písnička z alba Naked, který Talking Heads vydali o 10 let později, tedy v roce 1988. A je to taková atmosférická, krásná píseň Sax and Violins. A já vám už jenom popřeju krásný večer a loučím se s váma na poměrně dlouhou dobu, protože tady celý prázdniny nebudu, tak se možná uslyšíme v září. Mějte se hezky a krásný léto. Od mikrofonu se loučí Milan Zeiss.

0: Tak to bylo poslední předprázdninové vydání pořadu Sedmé nebe Milana Zajze a právě ho uzavřela poslední skladba, kterou pro dnešní vltavský večer vybral. Ona skladba dozněla přesně ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: A s 8 hodinou večerní vám nerušený poslech programu Českého rozhlasu Vltava přeje od mikrofonu Martina Kolajová. A protože je úterý, tak už za malou chvíli nás čeká rozhlasová hra. A my dnešní rozhlasový večer otevřeme původní hrou spisovatelky Petry Hůlové nazvané Kolonie u mamy. Čeká nás mysteriózní i společensko-kritický příběh vystavěný kolem motivu kvašení a proměnlivé lidské identity. A pozve nás do světa, kde nic není tak jednoznačné, jak se na první pohled zdá. Pak se v dnešní akademii od 21. hodiny a 15. minuty vydáme za mužem, jehož jméno dnes rezonuje hudebním i duchovním životem naší země. V dnešní akademii vám totiž představíme portrét mistra varhanáře Gerharda Grenzinga, autora nových svatovíckých varhan. Právě včera se tento monumentální nástroj po letech příprav a díky podpoře tisíců dárců poprvé naplno rozezněl v katedrále svatého Víta na Pražském hradě a symbolicky tak završil jednu z nejvýznamnějších kulturních událostí letošního roku. Akademii otevřeme v 21 hodin a 15 minut, kdy vám tedy nabídneme portrét stavitele unikátního nástroje ze svatovícké katedrály. Co nebude chybět, to je také pravidelná předpůlnoční četba na pokračování. Dnes před spaním vám nabídneme další kapitolu slavného románu Svět podle Garpa od amerického spisovatele Johna Irvinga. No a závěr večera bude patřit osudům a vzpomínkám, tentokrát už podruhé vzpomínkám básnířky a překladatelky Věry Koubové, která se za svým životem ohlíží v osudech celý tento týden. Přeji vám, milí posluchači, příjemný poslech a také klidný večer ve společnosti Českého rozhlasu Vltava. A teď už se nechte pozvat k poslechu naší dnešní večerní rozhlasové hry. Jmenuje se Kolonie u mamy a je to původní rozhlasová hra známé české prozaičky Petry Hůlové. Budeme poslouchat text, který volně navazuje na její úspěšný divadelní projekt s názvem Jákimči. Ve hře uslyšíme Pavlu Beretovou jako velmi nespolehlivou vypravěčku, která se jako hlavní hrdinka vrací k událostem v zahradní kolonii, kam se kolem roku 2016 uchýlila s přítelkyní Izabelou a spolu se pustili do zavařování a fermentace ve velkém. Ovšem postupně pochopíme, že obě ženy spolu sdílejí mnohem víc než jen vášeň pro pátou chuť u mamy. Když začne Věra vyprávět, není k zastavení, ale přesto, anebo právě proto, není nakonec víc toho, o čem nikdy nemluví. Režie nevšedního monologického textu se ujala Johan Ožvold, hudbu a zvukový design vytvořil Martin Ožvold. A vedle Pavly Beretové v hlavní roli v inscenaci dále účinkují Elizaveta Maximová, Miroslav Hanuš a řada dalších herců. Petra Hůlová, Kolonie u mamy.
1: Večerní drama.
0: A ještě, milí posluchači, upozornění, následující pořad obsahuje expresivní a vulgární výrazy. Tolik tedy upozornění nezbytné pro vás všechny, kteří jste na tento způsob vyjadřování citliví.

0: Je mi 8. Po zelený louce teče potůček a kukátkem dírou je vidět tráva se slimákem pod ním. Ta louka má tvar srdce a prší. Nakloním obří list do pusy, potůček mi tam celý steče. Pak ten list utrhnu a dám si ho na hlavu jako čepici proti dešti, jenže na mě kukátkem v lopuchu stejně prší. Teď by jim mohly vidět vlaštovky hnízdo mých vlasů, kdyby nelítali někde u mých kolen. Nízko máte lítat před deštěm a ne při něm, to už máte všechen hmyz schovaný. Volám na vlaštovky, když táta z okra křičí, ať letím dovnitř, že budu durch. Zatímco babička, co už od rána zavařuje mirabelky, stojí ve dveřích chatky se svojí obvyklou otázkou.
1: Věro! Věro!
2: Už vylezli?
0: A v ruce drží nůžky na slimáky. Letím, jak po mě táta chce, jenže ne do chatky, ale za slimákama, abych na poslední chvíli co nejvíc z nich stihla odhodit co nejdál.

0: Z vlaku na zasmušilým pidě nádražíčku u chatový kolonie, co je tak malý, že Českým drahám evidentně nestojí ani za euro předělávku, vystupuju skoro 20 let poté, ne s tátou, ale s Izabelou. Domeček, kde se dával pan Mázdra a odkud zvedal závory, tu furt stojí. Pan Mázdra pak šel do předčasného důchodu, protože jeho práci manipulátora závor zrušili. Závory teď ovládá někdo z krajského města nebo z Velína na pražském Hlaváku. Když Izabela prochází kolem domečku, kde sedával pan Mázdra, na zbytek omítky, co ještě neopadal, tam úlomkem cihly nakreslí kundu jako proroctví.
1: A jaký je rozdíl mezi osadou a kolonií?
2: Osada je trampská, sruby, kytary, ohně. Zatímco kolonie je spíš něco jako výsadek v novém světě.
0: A ukazuju na úhledný domek, co má ve vývěsním štítu jablko se švestičkama. Je to obecní palírna. Okna jsou momentálně zamřížovaný, protože je únor a není sezóna. A pak Izabele vyprávím o paní Vejdělkový, co z kraje na tuhle moštárnu dostala nehorázný dotace, o paní Krupský, kadeřnici v důchodu, která tu o víkendech, když je sezóna, stříhá ženský. A o paní Šedý, co je fakt šedá. A o bejvalý krasavici Gálový, co dělala poradkyni v Topolánkově vládě a něco spolu měli. A ukazuju na její chatku se zabedněnýma oknama.
2: I když se říká, že si nakradla, chatku má skromnější než většina ostatních.
1: Možná právě proto, aby nebudila pozornost, ne?
0: Je to doba hledání kořenů a nových cest zároveň.

0: rozprášili tam, kde se narodila, ale každý, kdo babičku znal, by potvrdil, že babiččino srdce zůstalo tady, dole. Jdeme s Izabelou krok za krokem po strmých úzkých schůdcích. Tmou do sklepa babiččiny chatky. Máme čelovky a k tomu Izabela svítí telefonem. Celá naše první návštěva sklípku je ve znamení inventury. Kdoule 2000. Co jim bylo 10, když jsem se narodila? Špendlíky 2005. Co jim byl rok, když se celá jedna police plná babiččiny legendární jahodový marmelády ukázala jako podfuk.
1: Lučky, jakože...
0: No, babička nedokázala pochopit, že marmeláda není marmeláda. Protože EU v roce 2004 vyhlásila, že marmeláda musí obsahovat alespoň 25% citrusu. Hruškový čatný 2009? Nejspíš babičina inspirace trendy z východu. Čelamády z cuket, paprik, rajčat, loupaná rajčata, nepravý ananasový kompot z dýně, co si ho pamatujem ze školky, a pak z ničeho nic se Sezora ozve.
2: Je tam někdo?
0: Zatímco ve sklepě s Izabelou počítáme sklenice, někdo musel vejít do zahrady, z té do domku, a sklep identifikovat jako místo, kde nás najde. Nás? Koho vlastně hledá?
2: Je tam někdo?
0: Kdyby se nepředstavila, po těch letech bych ji těžko poznala. Sousedku šedou. V ruce drží něco jako klacek na zloděje.
3: Dobrý den. Tak co je v kolonii novýho, paní šedá?
0: Ptám se jí stejně, jako to dělávala babička.
2: No nazdar, Věruško. No, pan má zdra. Už to má taky za sebou.
3: Opravdu?
2: No jo, no. Jo, a Venda Pávek, ten taky.
0: Rybáře Pávka jsem znala jen letmo. Muži tu od jak živa rybařili a ženy zavařovali. Takovej český, chatařský yin-yang.
3: No, tak nashledanou.
2: Tak, nashledanou.
0: Pokračování inventury. Tak, okurky z let 2003 až 2011. To je vlastně Havlova éra, ne?
4: Nikdo není tak důležitý, aby se skrz něj definovala celá jedna doba. A jestli skrz něj definovat jde, pak ta éra měla k občanské společnosti bez tak strašně daleko.
0: Sklenici s broskvema z roku 2013 držím v rukou obřadně jako svátost, protože patřili k jedný z babiččiných posledních várek. Otevírám sklenici s broskvema. A rok 2013 na nás vyvane jako metan změknoucího permafrostu po tý, co po Havlově smrti, co si podstatného začalo tát. A atmosféra kolem prezidentské volby Zeman versus Schwarzenberg, kterou jsme s Izabelou prožili nalepený na televizi, páchla jako když si to rozdá cukerín se stevií. Objednali jsme si k tomu duelu tenkrát pizzu. A i když ani ten poslíček, ani pizzař tý picošky nebyl žádný převlečený šaman, i tak šlo o čistokrevnej zasvěcovací umami rituál. Ten večer u televizní prezidentské debaty jsme Kikunajem i Kedou, když tu chuť v roce 1907 poprvé identifikovali. On se sjel v laboratoři z Rákosuku za Tokiem. My s Izabelou se sjeli v paneláku na sídlišti Háje take-outovou pizzou. Sežrali jsme ji tenkrát jen my dvě. A umami je kromě těsta absolutně ve všem, z čeho se ta pizza skládá. Je ve špenátu, v rajčatech, v houbách, i v parmezánu. I ve víně je umami, i v mateřském mlíku.
4: Máš jenom mimořádně vyvinutý mGlu R4.
0: Co to je?
4: No, receptor pro chuť umami. Máš ho hypertrofovaný a já taky.
0: Takhle do sebe všechno začalo zapadat. Lásko. Protože láska je někdo, kdo má něco stejný, když něco zase ne. Takže když chutnáme babiččiny zavařeniny, dávám Izabele vždycky první z jahodových, malinových a rybízových.
5: a ona mě z těch

0: co rostou na stromech, protože můj je duch a její je tělo. Celý den hrozně prdím po nakládaným zelí a moje láska dostala krámy. Krám. Budeme mít později i my a...
1: Dostala se mě do toho.
0: Řekne jen jednou, když půjde do tuhýho, ale nikdy mě nezradí. Ale po pořádku.
2: Aha.
0: Táta mi dal klíče od chatky.
3: Aspoň načas to vyřeší tvůj bytový problém.
0: Mimochodem, bytová otázka kolonie Milada má podobu trojího modelu. Za prvé, ovdovělé ženy se z města stěhují na penzi do kolonie. Za druhé, do Milady se na penzi stěhují manželské páry. Muž často umírá, krátce poté, co chatu adaptuje k celoročnímu bydlení. A za třetí, ovdovělá žena se na chatu stěhuje se svým novým přítelem, konkrétně jen kvůli němu. Nicméně, po něm je krátce po dokončení přístavby. Mezi sousedkami vznikají intenzivní přátelství i erotické vazby, o kterých se ale příliš nemluví. Stejně jako my jsme s Izabelou s nikým nemluvili o našem zasvěcovacím zážitku s picou. Držím v ruce vrchovatou lžíci babiččiny legendární krásně lesklé jahodové marmelády, co nikdy neexistovala, protože nikdy neobsahovala byť stopové množství citrusu. A myslím na to, kolik let jsem žrala něco jiného, než za co jsem to měla. Jo? Mně taky podved svět. Říká se, pravda bolí. Ale už se nedodává, že nejvíc bolí ta falešná. Ta, co jí vyznáváte z pouhé zabedněnosti. Než se vám to celé otevře. Jako příčný řez mraveništěm. A ne proto, že by lidé byli mravenci, ale naopak. Protože se tam v mraveništi o nás vůbec neví, při nejlepším. Protože pokud se o nás ví, tak jen jako o zdroji průseru. Dnes by se tomu řeklo dehierarchizace. Podobně jako kocovině z politiky. Co jsme ji, když nám bylo 13, před televizí zajídali tou umami picou. Druzí vědí lépe než vy, co je pro ně dobré. A tomu se říká být napřed.
4: Ta pizza si našla nás. Ne my ji.
0: A dejte si pozor, abyste nepohrdli žádným z těchto maličkých, nebo o kus dál. Nejmenší jsou největší. A jsou. I kdyby to nebyl býval, řekl už tenkrát v prehistorii Ježíš Matoušovi, protože tohle je ve všem. Takže včetně Bible.
5: Přestože si chuť umami, Kikunae Ikeda nechal patentovat až v roce 1908, jako oficiální pátá chuť byla klasifikována teprve na Mezinárodním sympóziu umami na Havaji v roce 1985.
0: Zavařujeme a dehierarchizaci neomezujeme na lidi, protože ovoce s estetickým kazem je rovné ovoci bez něj. Cpeme se s Izabelou v houpací síti na zahradě stejnou měrou ovocem s kazem i bez kazu, než zbytek pošleme zavařit do hrnce na kamnech, kde celý podzim topíme. Marek Benda říká v televizi, co visí v rohu nad kamnama, že příliš často volíme příliš mnoho pozic.
4: A my to máme přesně naopak. Viď?
0: Izabela si do Milady přiváží svoje poslední věci. Táta přestává otravovat se svými přepadovými návštěvami v kolonii. Místo nich nám začíná posílat SMSky, kde nám střídavě kopíruje recepty, co ho zaujaly, radí a rozčiluje se, že jsme s Izabelou preperky, co vyhlížejí konec světa a že bychom měli okamžitě přestat blbnout. Táta a nejspíš i naši staří kamarádi z Prahy mají za to, že jsme se v kolonii takzvaně zahrabali, že odmítáme moderní svět a nejezdíme do města, protože něco jako hurá na stromy. Zatímco my prostě jen žijeme svojí věcí. Po prostém kvašení zelí začínáme kvasit po korejském způsobu. Rozjíždíme kimči a experimentujeme s octy a misem.
4: Nech se ostatníma předběhnout o celý kolo a v tom dalším seš v čele a odpočinutej.
0: v roce 2016 životní styl našich vrstevníků vyjadřují mini pivovary, kopie berlínských limonád a kuřecím plátkem z broskví náctejch let je humus s dýňovou polívkou. Předvoj se v té době říká těm, co jsou daleko za náma, k našim věcem. Doba ještě nedospěla. Nejsem lesba. Mm-hmm. Protože za A, binární dělení na žena a muž je pase.
6: Aha.
0: No, a za B, jakýkoliv dělení je pase.
6: Jo, takhle.
0: Říkám brejlatýmu mladíčkovi z lokálního plátku, co za mnou a Izabelou jako první přijel dělat interview. A myslel si, že budeme, kdo ví, jak odvázaný z toho, že přijel na kole.
6: A o co teda vlastně jde?
1: Láska se násobí, ty vole, to jsi nevěděl?
6: No však to je jasné, to jo.
1: A myslet o marmeládě v ženském rodě se nedoporučuje.
0: Mm-hmm. Ale furt lepší, než jí tak otevřeně přede všema říkat. Smějeme se s Izabelou jako tenkrát, když nám u sudu plných kvašeného zelí došlo a mělo to, co dělat s tím množstvím, protože všechno je otázkou míry. Že počet mikroorganismů, co jsou v sudech v chatce, i v těch, co stojí před ní, je 100 000krát větší než počet lidí na zemi. Brejlatej mladíček má v očích neurčitý strach, plus to, jak moc se za něj stydí. Je bledej a cinkající síťovkou plnou džemu nám na rozloučenou mává dost zaraženě.
7: Good morning, everyone.
8: Good morning,
9: babe. I'm sorry.
0: Zemřel Karel Chudoba, co se v kolonii staral o osvětlení, respektive o dvě stařičké lampy. Jedna stojí u vchodu vedle nástěnky, aby bylo dobře vidět na nástěnku, a druhá svítí na obecní pěšinku v kolonii. Teď je na ní tma. Zatímco pan Chudoba by si vzal žebřík a situaci levou zadní pořešil, k lampě chodíme jen my s Izabelou v noci. Z publikávání se snažíme odečíst,
1: co nám pan Chudoba vzkazuje a
0: že si tu ochrannou značku na naše produkty, o který už nejmín 2 měsíce mluvíme, teda zaregistrujem.
10: Welcome.
0: Pod jménem Kikunae Ikeda. Octy máme ve velkých kameninových nádobách venku, protože milují výkyvy teplot.
1: Kimči. Naopak výkyvy teplot nemusí. Zatímco marmeládám, džemům a povidlům je to jedno.
0: Takže na to, jestli budou v chatce nebo na zahradě, se jich ani neptáme. Znamená to velký obrat, když si uvědomíte, že se s někým bavíte o nakládaný zelenině, jako kdyby byla člověky. A nejde ani o to, že lidmi není. A ani o to konkrétní ovoce se zeleninou. Jde o onu kulturu v kvasných nádobách, co se angažuje v procesu exponenciálního růstu. O naše octy začíná být velký zájem.
1: Ale mimořádný úspěch slaví naše zavařeniny.
0: A zatímco my s Izabelou slavíme v chatce celonočním sledováním Seruše na Netflixu, zavařeniny slaví na policích ve sklepě, jako v nějakém podělaném rakouském hororu o uvězněných holkách.
1: Pojďme si otevřít prodejní okýnko. No, pátek až neděle, 16 až 18 v létě. A na jaře a na podzim to samý, ale kromě nedělí? A?
0: Zemřel Jan Kalina, co se v kolonii staral o osvětlení, respektive o ty dvě stařičké lampy. Jedna stojí u vchodu vedle nástěnky, aby bylo dobře vidět na nástěnku, a druhá svítí na obecní pěšinku v kolonii.
1: Počkej, o veřejné osvětlení se přece staral pan Chudoba a ne pan Kalina. A pan Chudoba už je mrtvej dávno.
0: No, a pan Kalina už to má za sebou taky. Ve světle svíčky vidím, že Izabela má pod vystouplejma lícníma kostma úplně propadlý tváře.
1: Já myslela, že spolu tyhle věci řešíme předem.
0: A já se zastydím. Ačkoliv konkrétně Kalina ani nezemřel v Miladě, ale na urologii v Tomajerce.

A propo, té naší slezině u okýnka říká Izabela Klub seniorů. A Klub seniorů celé jaro 2017 před naší chatkou rozebírá Babiše, protože vyhrál volby. A líbí se mi, když někdo říká, že by si o někoho neopřel ani kolo. Ale mezilidský vztahy v rámci komunity jsou nejvíc. Takže když se mě víkendová kadeřnice a Babišova oddaná faninka Krupská při stříhání mojí holky ptá, tak co, komu jsi to ve volbách hodila? Odpovídám vyhýbavě, že Izabelin novej sestřih je fakt boží. A pak zavřu oči a dělám, že se opaluju. Úplně primitivně. Nejde jen o to, že k nám lidi z kolonie chodí nakupovat. Drtivá většina našich zákazníků bez tak dojíždí z města. U odbočky ke kolonii máme ceduly Kikunae, Ikeda a Šipku. Ale jde o to, že skutečná politika se odehrává jinde než v ANO a není to sorry ani ODS, Zelený a Topka. Skutečná politika je v nás a mezi náma. A strana? Strana je jenom něco, kam se jde, když se chce kadit a chce se tím spíš, čím víc strany sami sebe pokládají za středobody politiky, ačkoliv se jí tam vejde, tak mizivě málo. Jediný rozdíl mezi náma a takzvanýma normálníma lidma je, že mají mizivě málo u mami receptoru mGluR4. Ačkoliv oni by řekli, že jiný jsme my, protože ho máme moc.

0: Táta má o nás strach. Strach v souvislosti se zimou.
1: Mám vám nařezat dřevo?
0: Říká a bezradně se rozhlíží kolem, protože tu žádný dřevo nemáme.
2: Přiveze ho teprve za měsíc. Pan Vratislav, dodávku.
1: Aby se mu taky něco nestalo.
2: Náš děda taky umřel dřív než babička a nikdo z toho tenkrát nic nedělal, ne?
3: Možná je delší život žen něco jako poděkování přírody za to, že to mají jako kvůli dětem i tak vůbec v životě těžší.
2: No, je možná lepší mít to aspoň krátký, když už to máš těžký, ne? Než těžký, jak tomu ještě dlouhý.
3: No, nejkratší ženský život mají holčičí embrya v Číně a teda i nejtěžší.
1: Hlavně, abyste nějaký ty děti stihli.
2: Co myslíš, že je víc? Vyrábět další konzumenty? Nebo naopak, naše zdroje navyšovat prostřednictvím radikálního zvyšování jejich výtěžnosti? To znamená, že stejná porce půdy tu uživí víc lidí, tati.
1: Já myslel, že vám jde hlavně o tu umami chuť, co o ní pořád bájíte.
2: Tati, při fermentaci jde kromě konzervace hlavně o proces přeměny organických látek, hlavně sacharidů, pomocí mikroorganismů a jejich enzymů na látky jednodušší. V mléce se štěpí laktózy, takže máš kefír, tati. Ze sojí misopastu nebo sojovku. No a ze zelí to kimči, co máš tak rád a tvýmu žaludku navíc šetří práci. A taky jsou fermentované potraviny výživově bohatší. Kapiš to?
1: Ach, kolik času trávíte ve sklípku? Jste bledý jako smrtolky. A proč mě tam vlastně nechcete pustit?
0: Dávám tátovi najevo, že jeho rozladění naprosto chápu, ale trvám na tom, že žádný vysvětlení mu rozhodně nedlužím.
3: Protože to, co v posledku za jednoho mluví, není pusa, ale to, co děláte.
0: A to má už táta jak na rozkaz, co nikdy neřek, v ruce igelitku plnou zavařenin, octa, kimči a misa, co mu vydrží na dalších pár měsíců, než si k nám pod záminkou kontroly, pomoci a neurčitýho podezření přijde pro další. Máme mnohokrát ověřeno, že navzdory identickému postupu vznikají produkty s výrazně odlišnou chutí i vlastnostmi. A to nemyslím jen začátečnický cider místo octa nebo pokojovou teplotou rychlené kimči, co perlí na jazyku, ale třeba džem s velkými hroudami, co se v hrnci ne a ne rozbít. Velké várky pod labelem Kikunae Ikeda teď už vaříme na ohni v obrovském hrnci na zahradě, kolem kterého jsme postavili týpí, aby se kouř neplazil sousedům do zahrádek. Mimochodem, přezdívka Indianky, kterou jsme dostali od pana Čadíka, nám vůbec nevadí. I když o fermentaci ani zavařeninách a míci, na rozdíl od vykořisťování, nikdy nic nevěděli. A přestože plody přírody většinou měknou bez obtíží, někdy se rozvaření doslova fyzicky brání a v případě obřích octových demižonů jakoby hrálo roli i to, jestli je necháváme o samotě. Přišli jsme na to s Izabelou úplně náhodou. Něco, jako když neandrtálci vynalezli pečinku tak, že jim do ohně spadl kus masa.
3: To, že ocet neslyší, ještě neznamená, že to nemůže kecnout.
0: U sudu s octem jsme se tenkrát ošklivě pohádali.
4: Ježíš, a co by asi tak kecnul, když nic neslyší?
0: Ne, ocet neslyší a při sprostých slovech nehybernuje, protože nejradši poslouchá Mozarta, jak tvrdí ezoterici bytových kytek o pokojovkách. Ale čistě technicky registruje míru vibrací. A řeč není nic jiného než vibrování na určitý frekvenci.
4: Ne, neslyší a nevidí. Kádě na ocet mají přece poklopy, aby tam nenapadalo svinstvo.
3: Ho, takhle říkáš lidem.
4: Co?
3: Svinstvo.
4: Ne, já...
0: Snažím se Izabele vysvětlit, že vyskočit z toho vlaku nejde, protože zastavit ho není schopná a těžko to může čekat ode mě. A odbočit někam vlak neumí, jen vykolejit. A přestože mi to Izabela říkala právě proto, že se cítí vykolejeně, od vykolejenosti vlakového strojvedoucího k vykolejení vlaku samotného je ještě hodně dlouhá cesta. A vypravit se na ní znamená nemít všech pět pohromadě. Jenže my těch pět pohromadě právě máme. Utěšuju jí. Sladkou, slanou, kyselou, hořkou a umami. kolejenových chutí, co je pokládáme tak, že v nich jedem. A zároveň si navzájem pípáme lístky. Upřímně, jsem zklamaná. Myslela jsem si, že je moje Izabela už dál.
4: A tak vzniká náš manifest.
3: Za prvé, to podstatné se děje uvnitř nádob a těl. Za druhé, většina bytostí žije v nádobách nebo v tělech jiných bytostí. Za třetí, skutečný jazyk nemá psanou podobu. Za čtvrté, jedinec je funkcí komunity. Za páté, komunity jsou si rovny s přihlédnutím k počtu členů.
0: Na schůzi kolonie navrhujeme hlasovat o tom, že by naše výdejní okýnko mělo otevřeno i každou první středu v měsíci. Chceme si hlavně ověřit, jestli o to bude dostatečný zájem a vzhledem k tomu, že je to naše věc, tak by se o tom vůbec hlasovat nemuselo, ale lidi v kolonii to mají takhle rádi. Při té příležitosti jim taky předneseme svůj manifest.
5: To je jak za bolševika. To tady na schůzi nebudu poslouchat.
0: Jistě. Každý je do jisté míry vězněm svojí doby. Něčím trčí v časech, kdy mu bylo 20. V kolonii ale nikdo nikoho k něčemu nenutí. Pořádáme sousedský workshopy. Pozorování sudu z octy, co nám stojí na zahrádce. Každá účastnice si přistaví stoličku k vybranému sudu. Odklopí poklici a zhluboka se nadechne. Poklici zavře a pomalu vydechuje. Při každém dalším odklopení poklice a zanoření hlavy se jde nadechovat blíže a blíže octové hladině vevnitř sudu, až se jí, pokud možno alespoň na moment, dotkne špičkou nosu. Trvání workshopu 3 hodiny, cena 800.
3: Co?
0: A teda 80, pardon. A sousedky se navíc vracejí. A příště i s kamarádkama. To stišení působí i na ty, co jim octy nic neříkají. A ty, co jim něco říkají, odcházejí s plnýma košíkama vzorku. S tím tehdy taky začínáme. Ne, počkejte, ochutnávky ve sklípku ne. Ne, do sklepa ne, sorry. Prosím vás, do toho týpí taky ne, ano? Děkuju.
6: A proč se z toho týpí furt čadí? To vaříte zavařeniny 24/7 a takhle ve velkým?
0: Co na našem workshopu vůbec dělá? Extra ráda nás nemá, bacha na ní. Říkám Izabele a když se na ní podívám, vidím, že je bílá jako smrt.
7: Všichni k lavičkám, prosím. Po pauze máme druhou část workshopu.
0: Tyhle lavičky z prken nám udělal pan doktor Pošvic krátce před tím, než zemřel. Doktoru Pošvicovi a jemu podobným se říká poslední Mohikáni, protože chlapi v Miladě už skoro nejsou. Na lavičkách je asi 15 sklenic zavařenin, které podle mých pokynů s účastníky workshopu prosvěcujeme tak dlouho, dokud se jim nepromění ve světy. Vracím se oklikou ke svýmu lopuchovýmu listu z dětství.
8: Znáte to z lesa, když jste byli malé? Kousek
9: mechu jako střecha domečku,
8: kousek kůry jako stůl,
9: list jako peřinka pro skřítka.
0: Tak, a to samé v miniaturním je planeta ve sklenici. A nehybné pozorování vás samo do oné dimenze dostane.

0: pomalu se tam skutečně dostávají. Než to pan Vratislav zkazí, ačkoliv na svou otázku má samozřejmě plné právo.
1: Když je skutečný svět ve sklenici, tak co je mimo ní? Svět číslo 2, co se toho skutečného nějak netýká.
0: Asi si myslí, že nás takzvaně nachytal na švestkách. Ale nachytal leda sám sebe a to na něčem mnohem horším. Načež jedna ze sousedek z ničeho nic řekne...
2: To je embryo. Já vidím v tom skle embryo.
0: A jako by tím pohnula představivosti všech. Protože jiná sousedka chvíli na to hlásí v malinovém džemu ucho. A jiná, že prý v borůvkovém džemu vidí prst. Kus lidského prstu, obrácený znitra, varovně směrem ven a ukazuje přímo na ní, jakkoliv sklenici otáčí dokola.
3: Vážně? Ukažte, paní Krupská.
0: A pak se bavíme tím, že přirovnáváme třešňový džem ke krevní sraženině z kousky a náš hladěvčký rosol z angreštu ke krevní plazmě.
3: Když mi Krupská posledně dělala vlasy, tak mi říkala... Viděla jsem ho naposledy u vás v klubu seniorů před výdejním okýnkem.
4: Ale co když jí Izabela jen špatně rozuměla? A měla Krupská na mysli Kalinu, chudobu, pošvicen? Nebo někoho dalšího?

0: Izabela chodí pěšky na 4 kilometry vzdálenou benzínku na sjezdu z dálnice. A to hlavně, když se pohádáme.
1: Potřebuju toho vychodit.
0: Vezme si přes rameno plátěnou tašku, na uši si dá sluchátka a jde. Brejlička tady z lokálního plátku si tenkrát nechal nakukat, že fermentační pšouky, co vznikají při kvašení, posloucháme i ve sluchátkách cestou na nákup. Ale Izabela poslouchá spíš Káně Vesta, nebo to aspoň říkala v jednom rozhovoru pro rádio. Je trochu zvláštní dozvídat se o svojí holce něco novýho z přetáčeného žvanění pro rozhlas. Kupuje tam zmrzlinu a čokotyčinku, zmrzlinu a bagetu, nebo zmrzlinu a časopis. Zmrzlinu tu sní sama cestou zpátky. Časopisem listujeme spolu. Čteme si článek o mikrobiomu. Za mě teda nemá v lifestyleovém časopise ještě dobře 6 až 8 let, co dělat, ale prosím, no prosím, čti.
1: Mikrobiom je organizované společenství mikroorganismů kolonizujících jakýkoliv prostor.
0: Izabela má pocit, že to platí pro bakterie v našich sudech s nakládanou zeleninou, stejně jako pro nás dvě v kolonii Milada.
2: Jako sorry, ale slyšela jsi někdy o levnějším workshopu, než je ten náš octovej za 80 korun? Takže všechny ty pomluvy, navíc vzhledem ke všem našim obětem...
1: No, fakt mě mrzí, že se to bez nich neobejde.
0: Dívám se do ohně. Ten stráví všechno, aniž by slyšel, mluvil nebo viděl. Na to, co zavařuje v kádi v týpí, oheň nevidí. I když...
1: Co pak, lásko? Ty se celá třeseš.
0: A já vím, že cokoliv cítím, tak tomu musím říct ne. Protože když jsou ve vztahu malomyslný obě, tak to celý jede s kluzavkou přímo do prdele.

0: の港に沿っていきます。
1: začala zima a samozřejmě, že bez ohlášení k nám přijel táta.
2: Nemáte sake?
1: Co?
2: Četl jsem si něco k fermentaci.
1: Hele, rýžový činzáno si udělej na záchodě, jak jsi to dělal celý moje dětství.
2: Jsi říkala, že máte v palírně workshopy?
1: No a?
2: Nevím, ale říkal jsem si...
1: Hele, tati, nám se to teď fakt nehodí. Příště zavolej, jo? Táta vypadá zdrceně jako Milada, ta Horáková, když jí oznámili nepříjemnou zprávu. A mně hlavou bleskne, že se po letech táta asi zase vrátil k pití. Což je mimochodem odpověď na otázku, proč jsem se alkoholu nikdy v životě ani nedotkl. Prosinec 2017. Milý tati, nejsme žádný preperky, fakt, neboj se o nás pořád tolik. Píšu tátovi o pár měsíců později. Čekáme s Izabelou, až se konečně někdo zeptá, proč naše džemy chutnají tak zvláštně. Ale nikdo se k tomu nemá a pan Vratislav, jak by řekl doktor Pošvic, už je taky exitus. Izabela si myslí, že se zvláštní chuti našich džemů nikdo nediví proto, že máme mezi lidmi takovej kredit.
3: Nechtěj se před náma ztrapnit.
4: Jak si kolonii vypěstuješ, takovou ji máš.
1: A my si naši kolonii bakterií vypěstovali tak, že se prostě ztrapnit bojí. Kolonie i bojí se je samozřejmě nadsázka. Prostě mají vzhledem k naší erudici pocit, že je všechno tak, jak má být.
3: Věří nám.
1: Ano, ti muži do těch kádí samozřejmě nenapadali, když šli náhodou kolem. A ano, chutí umami oplývá, kromě sojovky, misa, vína, džusu a dalších pochutin, i krev, včetně té lidské, bohužel. A přesto všechno, co o sobě jako o lidstvu víme, my máme stále za to, že jsme něčím výjimeční. Přitom nejsme. Vedle mravenců nejsme výjimeční ani organizovaností naší společnosti. O našem glutamátovým receptoru mGluR4 ani nemluvě.
3: I když orangotani ho nemají. Ani delfíni.
4: A co od stomilky?
1: Žijeme stejný kapitalismus jako organismy v kvasném suru. Pracují na nevratném spotřebování svých zdrojů a jsou absolutně neschopní jakékoliv seberegulace. Tak jaké pak horší, lepší, hodnotnější nebo méně hodnotné bytí? A když se vezme v úvahu, kolika organismům v kvasných nádobách jsme svou péčí vdechli život? Našich dětí je miliardakrát víc, než by kdy mohlo být těch lidských. Tati. A to aniž by měli v našem údajně humánním světě jakákoliv skupinová práva. O těch individuálních ani nemluvě. A že jsou takhle malí? Hamba.
5: If we could listen to bacteria, we would be able to know whether they are alive or not. When a single bacteria is a tool in the fight against antibiotic resistance, we would be able to know whether they are alive or not. Extremely sensitive material can be alive or not.
1: Na jaře se do kolonie přiloudá policajtek z Netflixu. Je v civilu, něco si vyfotí, nechá si ukázat i náš sklípek, zahradu a než zmizí, vidím ho povídat si za chatou s paní Šedou, která se celou dobu nervózně rozhlíží kolem. V kolonii tou dobou zahradničí a chodí na ryby jen jeden jediný muž. Pan Čadík. Čekáme, že se každou chvíli něco stane. Jenže celý rok 2018 je velkou zprávou o krizi v různých podobách. Všechno nám hraje do karet, mohli bychom říct. Od klimatické krize počínaje, protože naše hospodaření se snaží o maximální využití a recyklaci toho, co je, jenže na karty se repes. V kolonii už se nehrajou, protože z karetního kroužku zbyl jen pan Čadík a my už karty na stůl bez tak vyložili. A přesto se ani potom nikdo nepodíví nad tím, že naše zavařeniny chutnají po umami. Natož, aby se ptal po příčině.
3: Tvoje strategie spočívá v tom, že nastavuješ zrcadlo ostatním tak často, že na to, aby to samé dělali oni tobě, nemají jednoduše čas a ty taky ne.
6: Vsadím se, že ani ty nechceš, aby se to provalilo. Máš z toho panickou hrůzu větší než já.
3: Proč větší?
6: Proč? Protože svůj život pořád považuješ za něco zvláštního, což je, promiň, ale upřímně, to je ten největší fail ze všech. Princip císařových nových šatů v trestanecký kolonii novodových otroků se jmenuje neviditelná práce. A poprvé to není žádná metafora. Štěpěj kurva sacharidy místo tvýho žaludku za něco jako byt a stravu. Je snad princip novodobého otroctví něco jiného než prekarizovaná práce bez nároku na odměnu? A děje se to dnes a denně.
3: Proč?
6: Proč? Protože dnes a denně jíme, prdíme a kadíme. A největší tma je pod cvičkou. Ve vnitřnostech těl nerožneš a nikdy by ses rozkrájel, kámo. Naše žaludky jako nelítostný spalovací pece. A v nich si každý myslí, že je ten spravedlivý.
1: Policajt, co vypadal jako z Netflixu, není z Netflixu, ale z televize Vojo. Je na obhlídkách po lokacích budoucího seriálu z prostředí zahrádkářské kolonie. Pan Čadík, který se nás oblíbil, jakoby intuitivně věděl, že nám za dost vděčí, nám dokonce přišel naprášit jména slavných českých herců, co v tom budou hrát. Protože ten lokační byl údajně hrozně ukecaný.
7: Něco s tak autentickou atmosférou, jako jste vybudovali v kolonii Milada, jsem ještě nezažil.
1: Já mám předtuchu, že za pár let bude Kikuna Ikeda vyrábět svý marmelády s kouskama orgánů, hlavně pro ty, co si přijdou prohlídnout místo, kde se točil jejich oblíbený Seroš. A všechno tohle umí u mami. A koho zajímá, jestli umami tohle způsobila, nebo my způsobili tuhle umami, tohle buď a nebo světa jedniček a nul. Měl by si na stránkách Milada Dolní Lomítko Kikunae Ikeda všechno malý lomeno e-shop koupit alespoň tu sadu našich malých vzorků po šesti. A pak na to Izabela kápla.
3: Pořád si myslíš, že pan Čadík je statistická nutnost?
6: 100% ženská kolonie by budila podezření.
3: No ale není něco jako kibuc s jedním chlapem. Ve skutečnosti mnohem podezřelejší než něco jako kibuc, ale kde jsou jenom sami ženský. All female projekty vzbuzují důvěru tak nějak jako z podstaty. Jo, takže jestli chceme fakt hrát safe.
1: A pak už jenom stačí, abychom řekli panu Čadíkovi, co si opakovaně stěžuje na to, že v kolonii nemá s kým hrát karty. Že indiánky v nich prej doslova excelujou a že bychom si to s ním s Izabelou chtěli na férovku rozdat.
8: Vážně? No, já nevím.
6: Ale no tak. Tak to, pane Čadíku, aspoň zkuste.
3: Nemáte přece co ztratit.

Že kvasit se dá nejen zelenina, to jsme se mimo jiné dozvěděli v mysteriózním příběhu z prvky hororu a společenské kritiky, která se odehrává v chatové kolonii. Na Vltavě jste poslouchali rozhlasovou hru Kolonie umami, byla to první rozhlasová hra české spisovatelky Petry Hůlové. A my jsme poslouchali hru v hlavní roli s Pavlou Beretovou. Dále účinkovali Elizaveta Maximová, Miroslav Hanuš, Zuzana Hikišová, Jarmila Konrádová, Petr Stach, Pavel Neškudla, Zdeněk Velen a Matěj Převrátil. Dramaturgyní byla Renata Venclová, režisérkou hry Kolonie umami pak Johana Ožvold. Tolik tedy o úterním večeru na Vltavě rozhlasová hra. Pokud jste například neslyšeli celou, anebo byste si ji rádi poslechli ještě jednou, anebo byste ji rádi někomu doporučili, najdete ji na našem webu vltava.rozhlas.cz a také v aplikaci Můj rozhlas. No a my pokračujeme dál, 20 hodin 50 minut, ve 9:45 vás pozveme do rozhlasové akademie, ve které dnes budou znít krásné varhanní nahrávky a čeká nás také aktuální téma. Pražská katedrála svatého Víta už má nové varhany. Postavili je firma německého varhanáře, který žije ve Španělsku, Gerharda Grenzinga. Autor dnešní akademie varhaník Michal Novenko představí tohoto renomovaného stavitele varhan, a to hned z několika úhlů. Využije toho, že se s Gerhardem Grenzingem dlouhá léta dobře zná a může ho tedy i osobně charakterizovat. Ale hlavně představí ho prostřednictvím nahrávek pořízených na nástrojích, které postavil anebo zrestauroval na řadě míst světa, včetně například katedrály v Bruselu. Akademie s portrétem varhanáře Gerharda Grenzinga v 21 hodin a 15 minut. A téma varhan, dalo by se říct, neopouštíme ani v následujících chvílích, které nás dělí od 9:45, a tedy od dnešní akademie. Připomeneme si teď totiž, že právě dnes je to 40 let, co v Paříži zemřel významný francouzský hudební skladatel a také varhaník Maurice Dirifle. A připomeneme si ho jak jinak než jednou z jeho skladeb a vybíráme mši pro sólový baryton, mužský sbor a varhany. Poslechneme si jeho misu cum jubilo. Zpívají Peter Matej bariton a St. Jacob's Chamber Choir. Na varhany hraje Matthias Wager, diriguje Gary Graydon.

0: Závěrečné Agnus Dei z Missi cum jubilo od francouzského skladatele Maurice Durufle. Jeho mší pro solový bariton, mužský sbor a varhany jsme si připomněli tohoto francouzského hudebního skladatele a také varhaníka, který v Paříži zemřel před 40 lety, právě 16. června roku 1986. Jeho mše dnes večer na Vltavě zazněla v podání baritonisty Petra Mateje a St. Jacob's Chamber Choir. Tento sbor doprovázel na varhany Matthias Wager, řídil Gary Graydon. A téma varhany se bude prolínat i pokračováním dnešního večera. Za chvíli si v akademii představíme stavitele nového unikátního nástroje, který se včera rozezněl v pražské katedrále svatého Víta. A vteřinu před zítřejší, tedy středeční půlnocí, skončí na webu Českého rozhlasu hlasování o tom, která ze tří varhaních kompozic současných českých autorů zazní v premiéře právě hrána na nové varhany v katedrále svatého Víta. Premiéra pak bude na pátečním programu svatovíckého varhaního oktávu. Hlasování vybírá mezi fantazií na chorál svatý Václav od Ivo Bartoše, svatovíckou fantazií Karla Martínka a mezi skladbou Invocationes Bohemi C Mikuláše Piňose. Soutěžní skladby, které můžete poslouchat na webu rozhlasu, nahrála v květnu v olomouckém chrámu svatého Mořice varhanice Jiřina Marešová. Svatovícký varhaní oktáv zahájilo toto pondělí žehnání a také probouzení nových varhan, které postavila firma německého varhanáře Gerharda Grenzinga v katalánském El Papiolu. Koncerty jsou v chrámu svatého Víta na programu každý den a děkovací akci v pondělí 22. června zakončí děkovna zádušní mše. A pokud nemáte cestu do Prahy nebo do chrámu svatého Víta, rádi byste si poslechli ony nové varhany, budete mít příležitost, pokud naladíte Vltavu v pátek večer.
1: Pražská

0: Katedrála našla svůj hlas.
1: Nové varhany symbolicky završují dílo, které započal sám Karel IV.
0: Za svatovícký nástroj usednou Pavel Svoboda a Jiřina Dvořáková-Marešová.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu bude dirigovat Elias Grandi.
0: Zazní velkolepá varhaní symfonie Camille Saint-Saense, Dvořákovy biblické písně
1: a taky vítězná skladba soutěže vypsané speciálně k této příležitosti.
0: Přímý přenos slavnostního koncertu v pátek 19. června od 19.30
1: na Vltavě.
2: A úterý 16. června 21 hodin 15 minut.
1: Akademie.
2: Jak už mnohokrát zaznělo nejen v našem vysílání, právě včera se monumentální nástroj nové varhany ve svatovíckém chrámu po letech příprav a díky podpoře tisíců dárců poprvé naplno rozezněli v prostoru katedrály svatého Víta na Pražském hradě. A pro nás a pro dnešní vltavský večer je to příležitost, abychom se v našem archivu podívali po pořadu, který v roce 2017 připravil Michal Novenko. A my vám teď tedy s potěšením můžeme nabídnout portrét varhanáře Gerharda Grenzinga, stavitele onoho unikátního nástroje, který právě v tomto týdnu poprvé naplno rozeznívá Pražskou katedrálu svatého Víta, Václava a Vojtěcha.

Úryvkem skladby Antonia Martina i Kolja jsme, milí posluchači, zahájili dnešní akademii, která má poněkud slavnostní ráz. Dnes si budeme povídat o mistrovi, kterému byla svěřena stavba nových varhan Pražské katedrály. O mistrovi, jehož portrét si vám dovolím přiblížit jakožto jeho blízký přítel. V dubnu roku 2017 byla slavnostně podepsána smlouva na stavbu nových varhan, které symbolicky dovrší stavební vývoj Pražské katedrály s firmou Gerhard Grenzing ze Španělska, přesněji řečeno z Katalánska. Vyrojila se spousta otázek, kdo to vlastně je, proč právě tato firma. Zkrátka, neinformovanost mnohých lidí vytvořila nejrůznější dohady a pověsti. Proto je dobře, abychom si dnes přiblížili, kdo je tedy tím mistrem, který bude nové svatovické varhany stavět. Výběrové řízení bylo velice důkladné, bylo objektivní a já mám velkou radost, jak dopadlo. A mám velkou radost také proto, že jsem v té výběrové komisi nebyl, ba dokonce jsem ani přesně neznal její složení. Takže jména některých kolegů, kteří rozhodovali pro mě, v konečné fázi byla i překvapením. To, kdo vyhrál výběrové řízení, jsem se ovšem dozvěděl trochu dříve právě proto, že s Gerhardem Grenzingem jsme už léta blízcí, ba dá se říct nejbližší přátelé. A tak cítím určitou povinnost a zároveň čest vám tohoto člověka a jeho dílo, které mluví za něj, představit. Gerhard Grenzing, já ovšem často budu používat jeho křestní jméno ve formě Gerard, to se později dozvíte proč. Gerhard Grenzing se narodil roku 1942 v Hamburku. Už do kolébky mu bylo dáno velké nadání hudební, vynikající sluch, který ho přivedl k hudbě, k varhanám a velice brzy také k varhanářskému řemeslu. Ale nejen to. Jeho výborný sluch mu poskytuje ještě jedno nadání, o kterém vám později také povím. Grenzing se učil u vynikajícího varhanářského mistra von Beckeráta. Rudolf von Beckerát byl jeden z prvních průkopníků v poválečné éře návratu ke klasickým principům stavby varhan, úcty k restaurování nástrojů, úcty k podstatě historických varhan, které se v době meziválečné často různě takzvaně restaurovali nebo opravovali bez hlubokého studia a znalosti materiálu, spíše na základě obdivu ke starým varhanám se vytvořily určité abstraktní představy, jak by měly ideální nástroje vypadat. A mnohdy při takzvaném restaurování varhanáři spíše fantazírovali a snažili se konkrétní varhany přizpůsobit onomu ideálnímu obrazu, který byl odvozen z několika vzorových nástrojů. Von Beckerát patřil k těm varhanářům, kteří samozřejmě na úrovni své doby v letech těsně po válce, v letech 50. a 60. začali prosazovat cestu, na kterou teprve později mohli navázat právě takoví mistři jako Grenzing nebo Arendt, kteří opravdu při restaurování jdou u každého jednotlivého nástroje hluboko do podstaty, do jeho historie. Doslova se dokážou ptát materiálu, co jim řekne. A tak právě v této vynikající Beckerátově dílně se Gerhard vyučil a velmi brzy se pustil do samostatné restaurátorské práce. Rozhodující pro jeho život bylo setkání se španělskými varhanami.
Už jako 25-letý mladý varhanář přijel na Mallorku a byl fascinován obrovským bohatstvím zachovaných historických varhan. A zpočátku s minimálními prostředky a možnostmi, takřka na koleně a z čistého nadšení, se pustil do práce a začal mallorské varhany restaurovat. Dokázal udělat, jak se říká, za málo peněz hodně muziky. Některé nástroje třeba restauroval celá léta postupně. Nejdříve je jenom zachraňoval, aby vůbec zabránil zkáze. Poté se třeba několikrát k těm varhanám vracel, tak, jak přicházely finanční prostředky, a postupně je restauroval opravdu důkladně a na té nejvyšší úrovni. Pustil se ovšem také do samostatné varhanářské práce. A my si teď poslechneme několik ukázek, které nahrál český varhaník Tomáš Flégr na nejstarší varhany, které z Grenzingovy dílny dnes uslyšíme. Jsou to varhany, které postavil Gerard roku 1980 na ostrově Gran Canaria v takzvaném Templo Ecumenico, což je moderní budova skutečně ekumenického chrámu, kde se spolu podílejí na jeho provozu různé církve, jak římskokatolická, tak několik církví protestantských, a také se tam střídají bohoslužby v různých jazycích. Velice silné slovo tam má německá komunita, která na Gran Canaria sídlí, a tak možná i právě proto varhany z roku 1980 v Templo Ecumenico na Playa del Inglés vycházejí ještě v prvé řadě z principů německého klasického varhanářství. Tomáš Flégr nám na nich zahraje tři kusy z linecké tabulatury ze 17. století.

Akustika Templo Ecuménico na Playa del Inglés na ostrově Gran Canaria je opravdu velkolepá, takže i skromný nástroj, který má 2 manuály a 17 rejstříků, v něm dokázal Tomáš Flégr s vynikajícím citem pro rejstříkování rozeznít opravdu pestře a působivě. Velice decentně působí rejstříkování v následující skladbě Johanna Pachelbla Vom Himmel hoch, da komm ich her. Tam uslyšíme delikátní jazykový rejstřík, který bude hrát chorální cantus firmus, jemnou flétnu, která bude hrát 2 protihlasy, a k tomu se ještě přidá cymbelštern, tedy zvonečková hvězdice, která evokuje vánoční atmosféru, do které právě tento chorál S nebes výše přicházím patří.

Tomáš Flégr prožil na Gran Canárii téměř 2 roky, takže Grenzingovi varhany v Templo Ecuménico zvládl poznat opravdu do nejposlednějších detailů a proto jeho rejstříkování je opravdu krásné a vynalézavé. Protože, jak už jsem řekl, v Templo Ecuménico má nejvýznamnější slovo kanárská německá komunita. Varhany vycházejí z principů německého varhanářství a proto na nich Tomáš Flégr natočil převážně německou hudbu. A pestrost zvuku těchto Grenzingových varhan si teď vychutnáme ve skladbě Johannesa Špéta, Tokáta sexta in F.

Poslouchali jsme Grenzingovy varhany z roku 1980 v Templo Ecuménico na Playa del Inglés na ostrově Gran Canaria. Předtím jsem ale obsáhle mluvil o Grenzingově restaurátorské práci a o jeho výjimečném citu. Proto si teď musíme poslechnout několik ukázek nástrojů, které restauroval, a samozřejmě se vydáme na jeho milovanou Majorku. Zde postupně opravil a restauroval více než 20 různých nástrojů a k tomu ještě také pár nových postavil. Zde právě získal, nebo spíše vytříbil si ještě, svůj vynikající cit a vkus, který mu dovoluje rozeznávat opravdu individualitu každého nástroje. Různé drobné odchylky, které jsou regionálního rázu. A tak si poslechněme postupně tři nástroje, z nichž každý je trochu jiný, ačkoliv se všechny nacházejí na onom nevelkém ostrově Majorce. Nejdříve to bude nástroj v městečku Sapobla, který postavili bratři Caimariové na začátku 18. století. To byli přímo místní majorští varhanáři. A tento nástroj je vynikajícím reprezentantem katalánského nebo katalánsko-baleárského varhanářského stylu, který není úplně totožný s takovým klasickým španělským, jak se někdy říká, kastilským. A protože jsou to tedy katalánské varhany, uslyšíme na nich skladbu katalánského barokního mistra Lucase Pujola Tiento.

To byly tedy varhany v Sa Pobla. Typický reprezentant katalánsko-balearské varhanářské školy, krásně restaurovaný Gerardem Gremsingem. A teď jiný nástroj, o něco mladší, z počátku století 19. od maďarského varhanáře Gabriela Tomáse, který se nachází v klášterním kostele v Camposu. Tyto varhany přes své poměrně malé rozměry mají bohatou dispozici a vynikají neuvěřitelně břeskným zvukem trumpetových rejstříků, typicky španělských horizontálních trumpet. Takže to je zároveň nástroj, který se trochu více blíží oné kastilské škole. A my si na varhanách v Camposu vyslechneme sonátu in D Domenica Scarlattiho, což byl sice autor původu italského, ale své životní slávy došel právě na Iberském poloostrově. Dokonce si později u španělského dvora pozměnil své jméno na Domingo Scarlatti.

Ostrov Mallorca měl odedávna štěstí na kvalitní a opravdu zkušené varhanáře. Působilo zde postupně několik varhanářských rodů, málem bychom mohli říci dynastií. Přesto občas pozvali na ostrov některého varhanáře zdaleka a do městečka Pollenza, do klášterního kostela, pozvali v 18. století valencijského mistra Navarra, aby tam postavil nástroj, který opět krásně restauroval Gerard Gransing. V tomto případě se mu podařilo objevit dokonce zbytky rejstříku, který byl později pozměněn. Je to charakteristický, troufnu si říci, takový zvláštně chraptivý a bručivý rejstřík Regalies, který je zvláštní tím, že je umístěn horizontálně nad hlavou varhaníka, tak jako ty takzvané klasické španělské trumpety, jenomže ozvučny tohoto rejstříku jsou kratičké a jsou dřevěné. Poslechněme si ten charakteristický zvuk, který se podařilo Gransingovi skvěle restaurovat ve skladbičce Alonsa Mudarry Tiento para arpa o organo.

Snad nám, milí posluchači, stačily tyto tři hudební ukázky, aby nám dostatečně přiblížili, jak pestrý je svět maďarských varhan. Povídáme si ovšem v prvé řadě o mistru, který je restauruje. O Gerardu Grensingovi, mistrovi, kterému byla svěřena stavba nových varhan pro pražskou katedrálu svatého Víta, Vojtěcha a Václava. Před chvílí jsem řekl, že vysvětlím, proč používám zcela automaticky tvar jména Gerard místo původního německého Gerhard. Gerard Grensing se totiž skutečně stal Kataláncem. Je opravdu naturalizovaným, jednak tedy španělským občanem, ale v rámci Španělska je skutečně katalánským vlastencem. Oženil se s Katalánkou, s paní Teresou, založili rodinu a hlavně založil svou dílnu v městečku El Papiol nedaleko Barcelony. Ačkoliv miluje Mallorku a mluví i maďorským nářečím, dokázal správně odhadnout problémy, které by plynuly z toho, kdyby si chtěl svou dílnu zřídit přímo na ostrově. Je to přece jenom ostrov, místo izolované, navíc sídlí tam jiný domácí varhanář Per Reines a hlavně při stavbě jakýchkoliv větších nástrojů by tady byly veliké logistické problémy. Veškerý materiál by se musel dovážet. Naopak hotové díly varhan by se museli složitě transportovat lodí. A tak se Gerard velmi moudře rozhodl usadit právě na pevnině u Barcelony. Možná toto jeho rozhodnutí je trošičku podobné osudu jiného maďarského varhanáře 19. století, Antoni Portela. Antoni Portel v 19. století, kdy na Mallorku dolehla jedna z hospodářských krizí, zůstal téměř bez práce a rozhodl se hledat své štěstí až za oceánem v Americe. Víme jenom, že se na cestu vydal a že putoval přes Kanárské ostrovy. Tam jeho stopa končí. Ale právě na Kanárských ostrovech po sobě zanechal své poslední a možná nejkrásnější, i když ne největší dílo, varhany katedrály v Las Palmas. A také tento nástroj krásně zrestauroval Gerard Grensing. Uslyšíme skladbu Miquela Lópeze, skladatele, který působil v klášteře Montserrat, který je téměř na dohled od El Papiolu, kde Gerard Grensing sídlí.

Versos de medio registro Miquela Lópeze jsem vám zahrál na varhanách katedrály svaté Anny v Las Palmas na Gran Canárii, které postavil maďorský varhanář Antony Portell a restauroval je Gerard Grensing. A teď už se zase zaposloucháme do moderního nástroje, do nových varhan, které Grensing postavil pro katedrálu v Bruselu. Své obrovské zkušenosti, nabité právě restaurováním nejrůznějších varhan, od té doby zdaleka nejen ve Španělsku, ale také v Německu i ve Francii, zúročuje Gerard právě i při svých novostavbách. Nové nástroje se vyznačují intonační ušlechtilostí, plností zvuku a zároveň, což je pro varhaníky důležité a příjemné, precizní mechanikou. Varhany bruselské katedrály jsou navíc nesmírně odvážně architektonicky řešené. Kvůli nejrůznějším omezením katedrály svatého Michala a Guduly nebylo možné jen tak snadno najít správné umístění nástroje, který je nakonec zavěšen na stěně hlavní lodi blízko transeptu a některé části těchto varhan se doslova vznášejí ve vzduchu nebo jsou spuštěny dolů z balustrády. Už přístup k těmto varhanám není vůbec snadný. Myslím si, že korpulentnější varhaníci by tam měli značné problémy, protože je nutno projít opravdu velmi úzkými průchody a doslova se prosoukat po galerii a po triforiu katedrály, aby člověk mohl usednout na nepříliš prostorném místě, kde se nachází hrací stůl varhan. Zvuk je ovšem impozantní. Je to zvuková syntéza všech možných inspirací a přitom v žádném případě nejde o nějakou bezduchou směs. Je to syntéza v tom nejlepším slova smyslu. A tak si nejdříve poslechněme rejstříky, které jsou inspirované španělským varhanářstvím. Poslechneme si je v malé Foburdonové svitě španělských renesančních anonymů a bude to zároveň vzpomínka na již nežijícího titulárního varhaníka bruselské katedrály Josefa Sluise, který nám tento nástroj předvede.

Varhany bruselské katedrály, které právě posloucháme, postavila Grensingova firma roku 2000. Je to nástroj té nejvyšší světové úrovně, přitom nijak obrovský. Má 4 manuály, ale pouhých, v uvozovkách, pouhých 66 rejstříků. Takže můžeme si také uvědomit, jak úsporně dokáže Grensing stavět. Poslechněme si ještě jednu skladbu na těchto bruselských varhanách a bude to příznačně hudba belgického varhaníka a skladatele legendárního Flora Peterse, neobarokně koncipovaná chorální předehra Wie schön leuchtet der Morgenstern, tedy jak krásně svítí denice, a uslyšíme velmi delikátní, jemné jazykové rejstříky.

mistrovským grenzingovým varhanám katedrály v Bruselu se dnes ještě jednou vrátíme. Nyní se ale přesuňme opět na ostrov Mallorca za Gerardovou životní láskou. Tou jsou v prvé řadě varhany v Santaní. Stavěl je v 18. století geniální varhanář Jordi Bosch, který byl rodákem z Mallorky, ale stal se poté královským dvorním varhanářem a stavěl také varhany pro královskou kapli v Madridu. Gerard se do varhan v Santaní absolutně zamiloval, prostudoval je do nejmenších detailů a v několika etapách je postupně restauroval. A s tou prací vlastně není do dneška hotov, protože stále znovu a znovu se k tomuto krásnému nástroji vrací. Stále se snaží ještě vylepšit to, o čem je přesvědčen, že do nástroje geniální Jordi Bosch vložil. Gerard se stal dokonce propagátorem díla Jordi Boscha, napsal o něm několik studií a pokládá se ve vší skromnosti za jeho žáka. Nommés soc el pobre de Chapelle del Grand Jordi Bosch jsou jeho vlastní slova. Jsem jenom skromným žáčkem velkého Jordiho Boscha. Ale v té skromnosti je zároveň také kus hrdosti, protože hlásit se jako žák k jednomu z největších géniů varhanářského umění, to také vyžaduje určité sebevědomí. Cit pro zvuk, který Gerard Grenzing vždycky projevuje, uslyšíme teď v charakteristické ukázce zvuku rejstříků varhan v Santaní, které se jmenují regalíes, ale v kastilské španělštině se jim také někdy říká viejas i viejos, to znamená hlasy starců a stařen. A skutečně bude to takový ten charakteristicky chraptivý zvuk, který jsme dnes už jednou slyšeli. Tentokrát to bude ve skladbě Felixe Maxima Lópeze Verso del Segundo Tono.

kocík, který Gerard na základě zbytků zrestauroval. Je to bombarda v pedále a ačkoliv ten původní název rejstříků vznikl s komolením od názvu nástroje Pumort, je uvarhan v Santaní bombarda skutečně bombardovacím rejstříkem. Předvedu vám ho v batalie Pedra de Araujo.

A toto je vlastně kořen našeho přátelského vztahu s Gerardem Grenzingem, protože lásce k varhanám v Santaní jsme beznadějně propadli oba. Pro tyto varhany, nebo lépe řečeno, inspirován těmito varhanami, jsem dokonce zkomponoval skladbu, kterou nyní uslyšíte, jmenuje se Fantazia Mallorquina a je zkomponovaná na motivy poutnické písně, kterou zpívají Mallorčané, když putují k Černé Madoně do kláštera Lluc.

To byly tedy varhany v Santaní na Maljorce, které jsou celoživotní láskou a velkou inspirací Gerarda Grensinga. Jeho život je samozřejmě zasvěcený varhanám a varhanářské práci, ale nebylo by možné takto mistrovsky pracovat, restaurovat a budovat nové nástroje, kdyby neměl dobré a pevné zázemí ve své rodině. Paní Teresa je sice nenápadná, ale nesmírně kultivovaná a vzdělaná dáma, znalkyně historie, profesorka portugalštiny. A tady se opět dostáváme k tomu Gerardovu citu pro jazyky, jeho obrovskému nadání, které naplno využívá. Můžeme ho směle nazvat polyglotem. Považte jenom, že plynule přechází z kastilské španělštiny do katalánštiny, včetně maljorského nářečí. Krom toho se domluví portugalsky. Samozřejmě jeho rodný jazyk němčina nebyl nikdy zapomenut, ale vedle toho mluví anglicky, francouzsky, italsky. Zkrátka je to opravdu člověk, který dokáže z jazyka do jazyka přecházet a navíc má vynikající sluch, takže dokáže poslouchat i různé přízvuky. A to je také jeden ze základů jeho práce, kdy přímo sám prohlašuje, že zvuk varhan v určitých oblastech a zemích přímo souvisí s jazyky oněch národů. Musím se ale také zmínit o Gerardových dětech. Jeho pravou rukou při řízení firmy a při všech jednáních je dcera Natalie a nadějným pokračovatelem v profesi je syn Daniel. Domácnost tvoří také ještě chlupatý přítel, pes Nuk, kterého se prý občas lidé na procházce leknou, protože vypadá jako medvěd, ale je to pes přítulný a nikterak nebezpečný. A ti všichni spolu žijí v skromném domě, za jehož nenápadnou fasádou byste opravdu těžko hádali příbytek jednoho z největších mistrů varhanářského umění současnosti. Ovšem, ze zahrady má Gerard překrásný široký rozhled do krajiny, což je pro něj také důležitou inspirací ve chvílích, kdy sedí a promýšlí své nové projekty. Se skromností rodinného domu kontrastuje velkolepá výrobní hala, kterou se mu podařilo zakoupit v průmyslové zóně městečka El Papiol. Její výška umožňuje sestavení i těch největších nástrojů, tak řečeno nanečisto, takže při každém projektu může ještě před definitivní stavbou varhan na místě celý Grensingův tým pečlivě prověřit všechny technické detaily a všechny stavební problémy nového nástroje. My si teď poslechneme jeden z těchto nových nástrojů a zároveň tím navážeme na onu již jednou vyřčenou Gerardovu větu Sokel pobr de šeple del Jordi Bosque, tedy jsem jenom skromným učedníkem Jordi Bosca, protože tyto varhany se nacházejí v klášteře svatého Františka v Palmě de Mallorca a ačkoliv je to nástroj nový, postavený roku 2008, snažil se v něm Grensing zachránit nepatrné zbytky předchozích varhan Jordiho Bosca. Poslechneme si na nich nejdříve skladbu takové legendy maljorské hudby Padre Antoni Martorella, františkánského mnicha, který se dožil více než 90 let a při nahrávání této své skladby Ti Esalto, tedy Tebe oslavujeme, byl ještě osobně přítomen.

Tématem skladby Padre Antony Martorella byla chrámová píseň. A stejně tak je to i u mé drobné skladbičky, kterou teď uslyšíte na typických trompetových rejstřících varhan chrámu San Francesc v Palmě de Mallorca. Tou písní je česká vánoční veselými hlasy a její charakteristický rytmus si přímo říká o to španělské stvárnění.

titulárním varhaníkem chrámu svatého Františka, a tedy varhaníkem těchto skvělých grenzingových varhan z roku 2008, je Arnau Reynes i Florit. Jehož bratr Pere je na Mallorce působícím varhanářem. Arnau nám nyní zahraje Gilmántovu skladbu Pochod na Händlovo téma.

Slyšeli jsme varhany chrámu svatého Františka v Palmě de Mallorca, skvělé dílo Gerarda Grenzinga, který byl vybrán jako stavitel nových varhan pražské katedrály. Kromě stavby nových nástrojů ale Gerard stále dál pokračuje ve své skvělé restaurátorské činnosti. Je vysoce uznáván i odbornou veřejností a svými kolegy varhanáři. Ne náhodou několik let vykonával volenou funkci prezidenta Světové varhanářské asociace. Jedním z nejnovějších důkazů skvělé restaurátorské práce Grenzingovy dílny jsou varhany v portugalském klášteře Arouca. Je to velice zajímavý nástroj, který se tímto zařadil mezi největší klenoty portugalského varhanářství a opět nám bude důkazem onoho Grenzingova mimořádného citu pro individualitu každých varhan. Uslyšíme bezprostředně za sebou dvě portugalské skladby. Nejdříve anonymní Galiardu z 18. století, ve které uslyšíme charakteristický rejstřík Pifano, který umožňuje hrát vysokým zvukem solo v levé ruce, a poté to bude tokáta M do major, kterou zkomponoval Carlos Seixas.

prací Grenzingovy dílny se můžeme setkat téměř po celém světě, kromě Evropy také na americkém i asijském kontinentě. Ale málo kdo ví, že jeden z jeho nejnovějších nástrojů stojí blízko našich hranic. Necelou hodinku jízdy ze Znojma, asi tak 40 kilometrů od našich hranic, v rakouském městečku Ciersdorf postavil roku 2010 varhany, které jsou velmi odvážné svou koncepcí, protože jsou velmi úsporné. Využívají všech dostupných technických možností, aby s minimem rejstříků docílili maximální zvukový účinek. A tady také uslyšíme poprvé varhany, na kterých jako intonér, tedy ten, který se podílí na konečné zvukové podobě, pracoval už Gerardův syn Daniel. Mladý rakouský varhaník Johannes Bigenzahn nám na varhanách v Ciersdorfu zahraje nejdříve Bachovu chorální předehru Der Tag, der ist so freudenreich. Ten den je tak radostný.

že i nástroj tak skromný a úsporný je schopen velkolepého francouzského symfonického zvuku, teď uslyšíme na Grenzingových varhanách v Zirsdorfu ve skladbě Marcela Duprého Sortie.

Zvukem varhan v rakouském Ciersdorfu jsme se už symbolicky přiblížili k našim hranicím. A co tedy říci na závěr? Radujme se z toho, že pro stavbu nových svatovických varhan byl vybrán mistr nadmistry Gerard Grensing, varhanář z El Papiolu v Barceloně, jehož varhany budou zdobit pražskou katedrálu. A rozlučme se díku vzdáním. Skladbu s názvem Te Deum od Jeana Langleyho nám zahraje Josef Sluis na velkolepých Grensingových varhanách katedrály v Bruselu.

Dnešní akademie vám nabídla portrét varhanáře Gerharda Grenzinga, stavitele nového unikátního nástroje, který v pondělí poprvé rozezněl pražskou katedrálu svatého Víta Václava a Vojtěcha. Pořad v roce 2017 připravil Michal Novenko.

0: Johann Sebastian Bach a variace číslo 14 z jeho slavných Goldbergových variací, ovšem tentokrát dnes večer na Vltavě v úpravě pro kvarteto. A my jsme poslouchali čtyři výborné muzikanty: Radka Baboráka, Dalibora Karvaje, Andreje Puškareva a Petra Valáška.
1: Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Četba s hvězdičkou.
0: John Irving, Svět podle Garpa, po 20. na Vltavě jako předpůlnoční četba na pokračování. Opět v podání Michala Bumbálka.

Na světě neexistoval film, který by mohl zahnat Garpovo zoufalství a hněv nad tím, že mu Helena byla nevěrná s tím ubohým šaškem Michaelem Miltonem. V duchu si promítal jiný film, ale ten rozhodně nebyl pro děti. A on měl sebou oba syny. Vzal je z domu do města, aby dal Heleně možnost to s milencem okamžitě ukončit. Telefonicky, jinak ne. Dal jí jasné instrukce. Žádnej pich na rozloučenou, Heleno. A teď chodil s oběma chlapci v mrznoucím dešti od jednoho kina ke druhému a stále nemohl najít film, který by jim mohl nějak prospět. Garpova nedůvěra k filmům byla umocněna i tím, že už dlouho byl přesvědčen, že z jeho druhého románu Druhý dech paroháče by byl výborný film, skvělá komedie, ale o filmová práva neprojevil nikdo zájem. Teď, když byl Garp sám paroháčem, snažícím se chytit druhý dech, v tom kupodivu žádné komediální prvky neviděl. Nakonec stáli venku před malým kinem ve frontě na film, který si vybrali sami kluci. I v houstnoucím dešti Volt uviděl podivné auto a ukázal na ně. Auto při rychlé jízdě roztřikovalo zářivé kaluže, takže to vypadalo, jako by na sebe cákalo zrcadlená světla neonů. Veliké tmavé auto barvy zaschlé krve, na němž se blýskaly chromové lišty jako žebra nějaké kovové kostry. Podívejte se na to fáro, vykřikl Volt nadšeně. Pánové, to je ale pohřebák, řekl Duncan. Garp se zachvěl, ale nejen tím ledovým deštěm. A vysvětlil jim, to není pohřebák, kluci. To je starý bajk, ještě z dob, než jste se narodili.

0: Starý bajk, který Duncan omylem pokládal za pohřební vůz, byl na cestě ke Garpovu domu. Přestože Helena udělala všechno, aby Michaela Miltona odradila a on za ní nejezdil. Už se s tebou nemůžu setkat, oznámila mu telefonicky, přesně podle Garpových ultimativních instrukcí. Se vším je konec, přesně tak, jak jsem říkala, kdyby na to manžel náhodou přišel. Rozhodně už mu neublížím ani o trochu víc. A co já? Zeptal se Michael Milton. Je mi líto, řekla Helena. Ale přece si to věděl. Oba jsme to věděli. A pomyslela si trpce. A co já? Proč se nikdo nezeptá na tohle? Musím se s tebou setkat, Heleno. Zítra ano. Vysvětlila mu, že Garp vzal děti do biografu jen proto, aby to s ním mohla skoncovat ještě ten večer. Tak jedu k tobě, oznámil jí. Ne, pro boha sem ne. Tak si někam vyjedeme. Nemůžu jít ani ven. Tak já jedu, řekl Michael Milton a zavěsil. Helena chtěla mít všechno pevně v rukách. Rozvažovala čas. Ještě by to snad mohlo vyjít, říkala si, kdyby ho přiměla, aby odjel co nejrychleji. Filmy trvají nejmíň hodinu a půl. Rozhodla se, že ho do domu nepustí za žádných okolností. Čekala, až na příjezdové cestě uvidí kužely předních světel, a když bajk zastavil přesně před garáží, jako veliká loď, když přirazí k stemnělému molu, vyběhla z domu a přitiskla se k dvířkům na jeho straně dřív, než je mohl Michael Milton otevřít. Déšť se jí pod nohama měnil v polotuhé, zmrzající bláto a když se naklonila a chtěla s ním mluvit spuštěným okénkem, ledové kapky jí bodaly do holého krku. Přece nemůžeme jen tak přestat, namítl nešťastně. Helena nedovedla poznat, jestli má obličej od deště nebo od slz. K jejímu překvapení si oholil knírek a horní ret vypadal trochu jako nevyvinutý ret malého děcka. Jakortík Voltův, napadlo Helenu.
1: Myslel jsem, že se ti ten knírek nelíbí,
0: vysvětloval svou oběť.
1: Udělal jsem to pro tebe. Prosím, pojď sem ke mně. Nikam tě neodvezu, slibuju. Budeme jenom sedět tady v autě. Přece nemůžeme jen tak přestat.
0: Věděli jsme, že budeme muset. Věděli jsme, že je to jenom na chvíli. Déšť se začínal lepit na okénka. Na voze se pomalu vytvářela ledová krusta. Na Helenině srdci taky. Pak se Michael Milton pochlapil.
1: Já odsud neodjedu. Nemusím přece dělat, co mi on nařídí.
0: Ale já ti to přece říkám taky. Musíš odjet, než se vrátí.
1: Nikam nepojedu. Já se ho přece nebojím, nějakého druhořadého pisálka.
0: Nikdy předtím spolu o Garpovi nemluvili. Helena to zakázala. V tu chvíli pocítila o hodně silněji, jak se v Michaelovi zklamala.
1: Můj manžel je velice dobrý spisovatel,
0: namítla mírným tónem, i když následující slova byla tvrdá. Nikdy mu nebudeš sahat ani po paty. A nemyslím tím jen psaní. Otočila se, že půjde zpátky do domu. A on křičel do šumění deště.
1: Já odsud neodjedu. Promluvím si s ním o nás dvou z očí do očí. Teď hned. On nám přece nebude nakazovat, co máme dělat.
0: Tím ale jeho odvaha vyprchala. Rozvzlikal se a hlava mu klesla na lesknoucí se kruh klaxonu na volantu. Bajk troubil na celou čtvrť, ale Michael Milton nezvedal hlavu z klaxonu. Vypadalo to jako scéna z nějakého mafiánského filmu se zastřeleným řidičem. A tak si k němu přece jen na chvilku sedla dovnitř. Bála se, co ještě by mohl vyvést. A taky si vzpomněla, jak v podobné situaci, když se Garp rozcházel s Alice Fletcherovou, řekl, že ví, co je správné, a jak mu ona, Helena, sama odpověděla. Já taky vím, co je správné, ale taky vím, co je lidské.

Byl to opravdu hloupý film. Typický tím, jak se podbízel dětskému vkusu, uvažoval Garp. Typický pro vkus univerzitního města. Typický pro celou zemi. Typický pro celý svět, zuřil Garp. A protože jej to zase přivedlo k myšlenkám na druhý dech paroháče, nechal kluky v sále a šel si do vestibulu zatelefonovat. Když se s omluvami procpával uličkou, slyšel, jak nachlazený Volt kašle. Tak dokonalé tělo by nemělo být nemocné, přemítal. Měl jsem nechat jít ven v tom hrozném počasí radši Helenu. Měl jsem ji donutit, aby tomu Grázlovi zavolala z fakulty. Nebo jsem měl tomu Hajzlovi radši zavolat sám. Jestli mu ještě nezavolala, uvažoval Garp, řeknu jí, ať už to ani neskouší.

Když vytáčel telefonní číslo domů, opět mu rozslzely oči a pomyslel na to, jak hrozně má Helenu rád a že už jí víckrát nebude nevěrný. A ona jemu taky ne. A budou spolu žít šťastně až do smrti. Samozřejmě i s kluky. Ale když Helena nebrala telefon, tento smířlivý faktor v Garpových citech zase zmizel. Už zase cítil jen vztek, že byl podveden. Mrcha, pomyslel si. Telefon zvonil a zvonil. Ta šla určitě za ním. Pich na rozloučenou. A nebo dokonce šoustají u nás doma. Najednou, jako by slyšel její zastřený hlas. Ještě jednou, naposledy. Ta mrcha, proč to kurva nezvedá? Za všechno může ona. Za to, že nachlazený Volt trpí v kině, i za Garpovo utrpení. A taky za zklamání obou hochů, když je Garp tak neomluvitelným způsobem popadl a navzdory protestům vyvedl z kina, že je třeba okamžitě jet zpátky domů.

Helena a Michael Milton zatím seděli v autě, aniž se dotýkali, a okénka se zamlžovala. Pak se úplně sesypal a řekl jí, že pro něho znamená daleko víc, než pro něho znamenala celá Francie. A to už něco znamenalo. Však také v posteli s Helenou poznal víc takzvané francouzské lásky, než v celé Francii dohromady. Držela ho matersky za ruku a příšerně se bála, jak čas utíká. Vtiskla mu poslední polibek, ale on to tak nepochopil a hned ji začal hladit po mokrých a prochladlých ňadrech. Odstrčila ho, ale pochopila, že mu bude muset nabídnout na rozloučenou ještě něco. Jinak je asi opravdu schopný čekat tu na garpa a to by pak jeden z nich skončil v nemocnici a druhý v policejní celé. Odstrčila ho k volantu a sama se natáhla na svém sedadle, shrnula si sukni přes kolena a položila mu hlavu do klína. Vždyť můžeš přece vzpomínat aspoň na tohle, řekla mu laskavě, hledíce mu ze spodu do tváře. Takhle aspoň neviděla ten oholený knírek. Prosím tě, zkus to. Tohle pro mě byla ta nejpěknější část. Když jsi mě takhle vezl autem a oba jsme věděli kam. Vzpomínej na tohle a nech všechno skončit, prosím. Seděl toporně za volantem, obě stehna pod její hlavou křečovitě napjatá, s erekcí přitlačenou Heleně za uchem. Chvíli tak zůstali a představovali si, že je starý bajk opět odváží k Michaelovi do bytu. Pak jedna ruka sjela Heleně na zátylek, za který ji pevně stiskl. Druhou rukou si otevřel poklopec. Michaele, vykřikla ostře. Okamžitě toho nech. Ale on už měl v hlase svůj starý sebejistý tón. Říkala jsi přece vždycky, že o tomhle sníš, že si to představuješ. Pro boha je konec, Michaele. A taky zříkala, i když to jen ve škole, že i ty nejsmělejší sny lze uskutečnit. Jeho obnažený penis se lehce dotýkal jejího čela a Helena si uvědomovala, že to je opět ten starý Michael. Michael z jeho bytu, Michael, který se k ní občas rád choval s jistou dávkou násilí. I když v tuto chvíli ji to už nevzrušovalo. Ale věděla, že se musí za každou cenu vyhnout scéně, která by vše prodlužovala. Jak je ten film asi dlouhý, pomyslela si. Michaele, nebuď hajzl, domlouvala mu. Nechtěj to všechno zkazit. Vždycky si říkala, že to takhle chceš, ale tvrdila jsi, že to za jízdy není bezpečné. Teď stojíme. Teď mi stojí. Dokonce jsem zatáhl ruční brzdu. Takže se nemůže stát žádné neštěstí, jenom štěstí. Dopřej mi šťastný konec, Heleno. Se zvláštním pocitem si uvědomila, že jí tím všechno usnadnil. Už jí nezáleželo na tom, aby se s ním rozešla šetrným způsobem. Byla mu vděčná za to, že jí pomohl utřídit si vlastní city a hodnoty. Pro ně byl na prvním místě přece garpa děti. Takže jestli toho kluka teď naposledy vykouřím, aby už rychle a navždy zmizel, vlastně tím dokážu, že moje rodina je pro mě na prvním místě, že?

Dokonce jí napadlo, že i Garp by to asi dovedl se svým způsobem pro humor ocenit. Ale až někdy. Teď hned ne. Teď měla jiný úkol. Rychle ho vykuř, myslela si tupě, když jej brala do úst. Pak odjede. Odjede navždy. S trpkostí si pomyslela, že muži po ejakulaci většinou velice rychle slevují ze svých požadavků. A z krátkých zkušeností v bytě Michaela Miltona věděla, že to nebude trvat moc dlouho. A času je málo. Dokonce se upnula na tento nepříjemný úkol s jakousi hrdostí, že má věci zase pevně ve svých rukách a že má vlastně čisté svědomí. Ve svém odhodlání si ani nevšimla, že Michael Milton ji už netiskne za krk. Oběma rukama totiž uchopil volant, jako by skutečně chtěl ten zážitek nějak řídit. Kouřila ho, ale myslela přitom na svou rodinu a poslouchala mrznoucí déšť, bubnující do karosérie starého bajku. A pro ten zvuk neslyšela telefon, který opakovaně zvonil v její

Volvo bylo obaleno sněhovým rubášem. Na předním skle se vytvořila ledová krusta. Ale Garp nemínil ztrácet čas čištěním předního skla. Znal přece cestu skoro z paměti. Cestu domů. Opravdu domů? Ale ani tentokrát si u domu neodpustil svůj oblíbený kousek. Obvykle to dělal, když se vracel z odvozu dívky na hlídání, aspoň trochu vzrušení. Kluci ten manévr milovali, ale Helena to nesnášela. Přesněji, způsob, jakým Garp jezdil po setmění na příjezdovou cestu a do garáže, naháněl Heleně hrůzu. Příjezdová cesta odbočovala ostře vzhůru do kopce od silnice, která se naopak svažovala dolů. Když Garp věděl, že děti jsou již v posteli a spí, vypnul motor i světla a setrvačností vyjel až na vršek příjezdové cesty, odkud sjel dolů do temné garáže. Tvrdil, že to dělá proto, aby motor nebo světla neprobudili kluky. Helena tvrdila, že ten kousek provádí jen kvůli tomu vzrušení. Bylo to klukovské a nebezpečné. Vždycky přejel nějaké hračky pohozené na temné příjezdové cestě a porážel kola, když nestála dost daleko za garáží. Ale tento večer Garp na Heleniny názory a obavy kašlal. Volt kašlal doopravdy, suše a úporně. K odbočce k domu dorazil Garp 40-mílovou rychlostí. Odbočil na příjezdovou cestu a zařadil neutrál. Vteřinu předtím, než vypnul motor a zhasl světla. Jeli setrvačností černým deštěm. Na vrcholu stoupání to bylo jako v okamžiku, když člověk cítí, že se má letadlo odlepit od země. Oba chlapci vykřikli vzrušením. Garp cítil, jak se vzadu u jeho lokte přetlačují a snaží se domoci oblíbené mezery mezi sedadly. To je jako pod vodou, vykřikl Duncan a zatajil dech. To je jako ve snu, řekl Volt a chytil se bratra za ruku. Na ta slova neměl Garp nikdy zapomenout. Také Michael Milton prožíval ve svém autě silné vzrušení. S penisem v Heleniných ústech cítil, že už se to blíží. Něco většího než jindy. Neříkají snad jeho milovaní Francouzi orgazmu la petite mort, malá smrt? Díky bohu, už bude brzy po všem, uvažovala Helena. Zrychlila pohyb úst i hlavy a narazila týlem ze spodu do volantu, který Michael Milton svíral tak pevně, jako by čekal, že se ten třítunový bajk vznese ze země. A pak, jako by se to skutečně stalo. Ne, skutečně se to stalo. Volvo už nejelo rychleji než nějakých 25 mil v hodině, ale srážka to přesto byla ohromující. Strašlivý náraz vymrštil Heleně hlavu kupředu, přičemž minula jen ochlup sloupek volantu, o který však zachytila zátylkem. Děti zápasníků mívají často tuhé vazy, takže se Helenin vaz nezlomil. Přesto musela skoro 6 týdnů nosit korzet a záda jí zlobila až do konce života. Pravou klíční kost měla zlomenou a nos rozseknutý, zřejmě přeskou od Michaelova opasku. Náraz jí přirazil ústa takovou silou, že si zlomila 2 zuby a museli jí sešít jazyk. Nejdřív si myslela, že si jazyk ukousla, protože měla pocit, jako by jí plaval v ústech plných krve. To, co Helena pokládala za svůj jazyk, vyplivla do dlaně. Samozřejmě to nebyl její jazyk, ale penis Michaela Miltona. Přesněji 3/4 toho penisu. Začala křičet. Ne kvůli vlastní bolesti, ale kvůli Garpovi a dětem. Věděla totiž okamžitě, co narazilo do bajku. Vší mocí se snažila vymanit z Miltonova krvavého klína, protože se musela jít podívat, co se stalo s její rodinou. To, co dosud pokládala za svůj jazyk, hodila na podlahu. Teprve tehdy uslyšela, že se do jejího křiku mísí další. Samozřejmě, že křičel Michael Milton, ale Helena vnímala i zvuky vzdálenější, až od Volva. Poznala Duncanův hlas. Když konečně otevřela dveře, doslova vykopla Michaela z bajku.
Michael se ze své skrčené pozice ale ani teď nenapřímil. Zůstal ležet v mrznoucím blátě na boku a kničel a krvácel jako prase. Před chvílí si neuměl představit život bez Heleny a teď si neuměl představit život bez penisu.

0: Ve Volvu byly děti v okamžiku nárazu jako vejce, která vylétla z krabice volně do tašky. Když se v obrovském bajku rozsvítilo světlo nad dveřmi, Garb uviděl ve Volvu matně všechnu tu spoušť. Duncanovu zakrvácenou tvář s otevřenými ústy, jimiž se dral chlapcův křik. Garb začal také skučet, ale jeho skučení nebylo silnější než sténání. Jeho vlastní podivné zvuky ho tak vyděsily, že se snažil na Duncana tiše hovořit. Teprve tehdy si Garb uvědomil, že nemůže mluvit. Při nárazu totiž narazil tváří do volantu tak prudce, že si roztříštil čelist a pohmoždil jazyk. Duncan přišel o oko, když ho to v autě vymrštilo kupředu z mezery mezi zadními sedadly. Jeho pádu se do cesty postavil obnažený vršek řadící páky. Garb se otočil pod volantem a klekl si na sedadlo. Držel Duncanovu tvář v rukou, ale krev nepřestávala příštit a Garb neviděl celý rozsah všeho, co se stalo. To nic, šeptal Duncanovi. To nic, to bude v pořádku. Ale vzhledem k roztříštěné čelisti nesplývala z jeho rtů slova jen jakási jemná sprška zvuků. Duncan pořád křičel a Helena venku také. A ještě někdo stále sténal. Jako když má pes zlý sen. Garb setřel chlapci rukou krev z hrdla. Viděl, že na krku není nikde pořezaný. Ani spánky nebyly promáčklé. Jedno Duncanovo oko prudce skákalo. To nic, šeptal mu, ale hoch křičel ještě silněji. Pak uviděl Helenu, která zvenčí prudce otevřela dveře Volva. Z rozseknutého nosu a pořezaného jazyka jí tekla krev. Pravou ruku držela, jako by jí měla zlomenou někde u ramene. Ale Garpa vyděsila především ta hrůza, která se jí zračila v obličeji. Kde je Volt? Zeptala se Helena a snažila se nahlédnout do Volva. Pak najednou přestala křičet. Jen Duncan pořád naříkal.
1: Volte!
0: Zakřičel Garb. Ale Volta neslyšeli. Už nikdy ho neuslyšeli.

Poslouchali jsme další v pořadí 20. kapitolu četby na pokračování z klíčového díla amerického spisovatele Johna Irvinga z jeho slavného kultovního tragikomického románu Svět podle Garpa. Četbu z překladu Radoslava Nenadála pro rozhlas upravil Ludvík Němec, v režii Radima Nejedlého účinkoval Michal Bumbálek.

0: V molovém tónu jsme dospěli k poslednímu pořadu dnešního vltavského večera. Znalci jistě poznali jazzový standard Equinox od Johna Coltrane. My jsme poslouchali jeho skladbu, která poprvé vyšla v roce 1964.
1: Osudy.
0: Poslední pořad před dnešní půlnocí patří na Vltavě, milí posluchači, jako už tradičně vzpomínání, a už po druhé to budou vzpomínky překladatelky, fotografky a básnířky Věry Koubové, která se celý tento týden ve vltavských osudech ohlíží za svým životem, literaturou i lidmi, kteří ji životem provázeli. A její vyprávění potom kolorují úryvky z jejich básní zhudebněných Martinem Brunerem, zpívá je Markéta Foukalová. Osudy s Věrou Koubovou připravila Alena Zemančíková, za technické spolupráce Ladislava Rajcha.

Zatímco se v 60. letech otvíraly hranice už i do západního světa, po okupaci začínalo být možné vyhlédnout ven zas už jen pro hudebníky nebo sportovce. Takže když táta, tentokrát jako předvoj on, odjížděl do Švýcar 21. srpna 1969, den na to za ním spadla klec. Dál už Československo hubnout nemělo. Mě ještě před prázdninami přijali na gymnázium na jednom z rohů Mírového náměstí. Byly tam třídy s rozšířenou výukou němčiny. Já jsem u babičky našla o prázdninách starou prvorepublikovou učebnici Augustina. Naučila jsem se z ní číst a psát i Schwabachem a Courantem. A při písemných zkouškách jsem tam i nějakou větu Courantem vpašovala. Jestli to někdo ocenil. Znali ještě někteří učitelé tuto abecedu? Oni měli právo na ní zanevřít. Československo bylo jen 30 let před Rusy přepadeno z druhé strany. Kolik zloby ještě v lidech na Němce tehdy muselo být. Courantem psal ovšem zpočátku Franz Kafka a i já jsem to písmo ještě jednou mohla prakticky využít. To, když nás v NDR vzal stopem stařičký truhlář a já jsem si s ním z Prahy pak vyměnila několik dopisů. Ten ještě v 70. letech Courant používal. Nakonec nás za tátou jakožto rodinu ještě pustili. Táta za svou práci violončelisty v Bazilejském orchestru odváděl do Československa daně. Do vyučování jsem už chodit nezačala. Odjet jsme měli v říjnu na mé 16. narozeniny. A tak jsem se věnovala čtení, chodila jsem na hodiny němčiny a byla jsem především zvědavá na tu budoucí změnu. Teď jsem se jmenovala Pospíšilová, ale na spěch jsem neměla. Co já jsem tehdy přečetla za světové romány z knihovny naší kmotřičky, která bydlela hned za rohem. O Švýcarech se nám donášely nezrovna lichotivé zvěsti, že prý nejsou srdeční, že jsou strozí, chovají si navzájem odstup a podobně. A jaké pak bylo překvapení, když nás Bazilej přijala s otevřenou náručí.

Kdyby se jen dnes dokázali lidé vcítit do situace vystěhovalců, kteří si na cizí půdě nevědí rady, kteří musí všechno znovu dobývat, práci hledat, doktora nacházet, to všecko lámaným jazykem. Strašná situace. Jste-li vystaveni nenávistným pohledům, ať je ta nová zem jakkoliv bohatá. Ale i ve Švýcarsku se tou dobou odehrávala kampaň proti imigrantům, namířená hlavně proti Italům. Byla tam spousta snad i jen sezónních pracovníků. Nás to ku podivu nepostihlo. Nám jen někdo pomaloval domovní schránku nápisem Pospisil Petrsil, žádný nacionalismus, jen slovní hra. Jak přiblížit nesrozumitelné slovanské slovo Petrželi. Všude nás ještě takto po roce vítali solidární československé vlaječky. Třeba na jízdních kolech mých spolužaček. Do třídy na dívčím reálném gymnáziu mě holky taky hned přijali. Jedna mi pletla při hodinách pod lavicí svetr, druhá mě jednou týdně vodila k sobě domů na obědy. Švýcarské ženy tehdy ještě nepracovaly. Takřka vesměs byly v domácnosti a muži a děti jezdili na oběd domů. Jen to, že jsem chodila do dívčího gymnázia, mi připadalo, jako bych se propadla do pravěku z rovnostářského Československa, ve kterém musel mít každý dospělý v občance razítko od zaměstnavatele. Třetí z těch nejbližších kamarádek vypadala jako Madonna. Ne ta zpěvačka. U téhle dívky se to označení nabízelo na první pohled. Líza, Heidi, Barbara. Se všemi se dodnes stýkáme. A čím se při této příležitosti ještě pochlubím, trochu k ním patří i Meret. Byla to tehdy jedna z pěti frankofonních dívek ve třídě. Zbytek měl za rodný jazyk němčinu. A tahle Meret seděla vedle mne a při písemkách z francouzštiny mi napovídala. Až časem jsem se dozvěděla, že mi napovídá vnučka malíře Chagalla. Dodnes se ve Francii stará o jeho pozůstalost, obrazy, výstavy, odhalování padělků.

Kdybych byla bývala rozumná, mohla jsem si bazileji užívat. Jenže já chtěla co nejdřív dohnat nejen němčinu, vzali mě dokonce o třídu níž, abych byla z toho zvládat i francouzštinu. Te se tam učili možná díl než my ruštině. Dál angličtinu, latinu a co nejhoršího švýcarštinu. The pub pštec špoc pštek pštek pštelt. Tou jsem dokázala mluvit až téměř po roce. Měli jsme ale i krásné předměty bez nutnosti dohánění. V kreslení opět učitele, který byl nápaditý a od kreslení nebylo daleko k focení. Měla jsem už z Prahy malý fotoaparát. Film do něj byl poloviční, užší než obvyklý kinofilm, ale fotila jsem na něj, co jen šlo. Cestou do školy jsem dávala v jednom krámku filmy vyvolávat a vybrané záběry pak zvětšovat. Na temnou komoru došlo až později. Navíc, a dodnes na to pobaveně vzpomínám, jsem snad na vyrovnanou nemusela už mít starosti s matikou. Najednou jsem byla ve třídě v matice hvězda. Jistě, dali mě o ten rok níž, ale náskok z československé základní školy oproti té švýcarské byl nejmíň dvouletý a třídní byl matikář. Literatura mě i tam hodně bavila. Když jsem měla teď před rokem fotografickou výstavu v Bavorsku, přijeli na ní Barbara z Heidi a organizátorka výstavy je hned zpovídala na mikrofon. A tak jsem se z velkého časového odstupu dozvěděla, že moje čtení básniček v předmětu literatura nebylo jen legrační vystupování nějaké přemrštěné čtečky před nudící se třídou. Heidi přímo řekla, že při mém čtení Goethova Prometea najednou prý viděli, že na tom Goethovi možná přece jen něco je, lichometnice. Třída měla rovněž blízko k divadlu. To byly krásné chvíle, kdy jsem trochu zapomínala na to denodenní memorování slovíček z různých jazyků. Na svoje breky a plačky, jak je to všechno s tou stuhlou pusou nesnadné. Bez jazyka jsem si tam dlouho, vlastně až do konce, připadala jako, to slovo mi vyskočilo hned z počátku, jako poločlověk. Když se najednou nemůžete s druhými domluvit po svém, když si nemůžete zavtipkovat nebo udělat v jazyce hříčku, jako byste žili bez nějakého článku, končetiny, hlavy. Asi to tak nemá každý. Když po letech představovala rodině moje sestra svého australského Itala a mluvili spolu lámanou němčinou, vrtěla jsem nevěřícně hlavou a dokázala si jejich vztah vysvětlit leda tak jejich muzikantstvím. Oba se nějak podvědomně dorozumívali hudbou, možná prostě svým bytím, které se holt obešlo beze slov.

V 71. mi už šlo na 18 a ve schránce jsme našli úřední dopis z Československa. Od státu, od policie. Zatajil se nám dech. A právem. Brali jsme ve Švýcarsku české noviny. Měli jsme trochu představu o tom, co tam probíhá. Věděli jsme o vylučování ze strany, o vyhazovech ze zaměstnání. A teď ta úřední listina. Psali nám. Protože se prskou plnoletostí stávám samostatným občanem Československa, nemám už ve Švýcarsku co pohledávat. To byla ovšem rána pro celou rodinu, protože tehdy nebylo zvykem pouštět dítě tak brzo z domu. Nikam se necestovalo, nebylo kde bydlet, nevěsty se musely zžívat s tchýněmi v jednom panelákovém bytě. A rázem jsme stáli před rozhodnutím, zda na západě zůstat ilegálně, nebo se poslušně vrátit domů všichni. Těžká ta otázka byla mimo jiné také proto, že jsme se museli rozhodovat i za mé maličké sourozence, kteří ve 4 a 2 letech situaci sami odhadnout nemohli. Zároveň však proti jejich nadějnější budoucnosti ve světě stál na misce vah fakt, že oba moji rodiče měli za železnou oponou ještě své vlastní rodiče. A kdyby se z nás stali emigranti, už nikdy v životě by je nespatřili. Nakonec se ale obávám, že váha rozhodování ležela především na mě. Máma sice na tom byla zjevně nejhůř. Věčně doma s malými dětmi, bez možnosti se skamarádit i jen se sousedy, nesrozumitelnými sousedy. Ale byla by to na sebe vzala, kdybych chtěla zůstat já. Jenže já byla i po 2 letech ještě ten poločlověk. Věděla jsem, že se cizímu jazyku nikdy nenaučím tak jako rodnému. A nějak jsem musela tušit, že jazyk pro mě bude v životě rozhodující. A to jazyk mateřský, do kterého se překládá. V cizím vám vždycky může někdo poradit, teď už i umělá inteligence. Jazyk autora je však třeba překládat obdobnou škálou odstínů a fajnovostí, jakou vládne on. A tak jsme my 2 smutenky, máma a já, převážili a začali se připravovat na návrat. Nazpět jela jako první máma s dětmi. Táta se zdržel ještě možná rok, já chvíli taky, přes letní prázdniny, protože jsme měli jet se školou do Francouzských hor a hrát tam francouzské divadlo. To my naši chtěli ještě dopřát. Jenže v zápětí po doletu do Prahy máma telefonuje. Psal se rok 1971, rok těch nejhorších čistek. Jestli by to nešlo zvrátit, že v Československu se žít nedá. Všude samá šeť, domy pod lešením, obchody prázdné, fronty až za roh, na každém rohu policajt nebo voják, lidi nachýlený s výrazy strhanými. Jenomže nešlo. A já jsem pak ještě navíc byla po návratu tak strašlivě šťastná. Běhala jsem kolem lhoteckých domků, poslouchala jsem schodníků sousedy mluvit česky a veškerou šeť mi rozsvítil ten známý, důvěrný, srozumitelný jazyk. Že manipulovaný jazyk nemusí jen svítit, jsem se měla dozvědět až později. Zatím jsem se chystala navázat studium na gymnáziu na Míráku. Měla jsem před sebou rozdílové zkoušky a hlavně zkoušku ohněm prvního vstoupení do třídy, která byla už 2 roky zžitá. Za dveřmi jsem slyšela obvyklý hluk přestávky, nadechla jsem se, otevřela a vstoupila. Nezbylo mi, než se představit a říct, že odteď mě mají na krku. Když tu,
z předních lavic vyskočil kluk, řekl, jasně, vedle mě je místo, pojď si sem sednout. A mám pocit, že jsem na tom místě zůstala až do maturity. I on se intenzivně zabýval fotografií, měl doma zvětšovák, temnou komoru, ve kterému jednou soused rozsvítil světlo a všechna práce v háji. Fotografie bývala čarodějnickým konáním v červeném či zeleném přítmí. Jednou později mi s ní velmi pomohl. Snad v naší čtvrti nastal ten tehdy tak častý a dlouhodobý výpadek vody. Měla jsem fotografie rozpracované, dokončila jsem je u něho a mokré jsem je autobusem vezla v lavoru zpátky, aby se nepřilepily. Jak říkám, stará bromostříbrná fotografie bylo dobrodružství. Záhadné. Jeden dlouho netušil, co vlastně se mu na filmu chystá. A Ondra chodil i do nějakého fotokroužku. Maminka byla spisovatelka, tatínek hudební skladatel v Ostravě a tenhle Ondra Staněk mě hned taky zatáhl do své party. Čtyři kluci, čtyři holky. Někteří lidé mají dar druhým opravdu pomoct. Akorát, že teď jsem ovšem musela sakra dohánět matiku. Vedení školy mi při rozdílových zkouškách zašantročilo bazilejské vysvědčení. Byl to snad dobrý skutek, aby si toho mého západňáctví někdo hned tak nevšiml. A nebo těch pětek, kterými se hemžilo. V Bazileji měli opačné číslování. Nejhorší známka tam byla jednička, nejlepší šestka. A musela jsem dohánět i atmosféru 70. let. Až po nějaké době mi Ondra prozradil, jak se za mě musel stydět. Už hned z kraje nás vzali několik tříd na Národní výbor kousek přes náměstí. Zřejmě v hodině občanské nauky, kde jsme dostali ponaučení o fungování státu a podobně. Po výkladu měla nastat diskuse. Ve Švýcarsku jsem nejvíc obdivovala, jak se tam umělo diskutovat. Vznášet dotazy, dávat pohotové odpovědi. Dokonce jsem se pak v Bazileji, bohužel až nedlouho před návratem, přihlásila do kurzu diskutování. Ostatně mám pocit, že v našich školách se ještě ani po listopadu tohle umění nepěstuje. Přinejmenším se přede mnou nad tím už ne jedna učitelka němčiny, hlavně z Německa, pozastavovala. My se neptáme, ani dnes, kdy už můžeme a za otázky nejsme popotahováni. Jakoby nám něco velmi důležitého z umění být a žít ve společnosti unikalo. A tak jsem se tedy já v této normalizované Praze na onom Národním výboru s otázkou přihlásila. A byla jsem jediná. Ondra mi pak vysvětlil, že s komunisty se prostě nediskutuje. Mně potom v Švýcarsku nedošlo, že to hnízdo je vlastně plné těch, kdo příchod vojsk vítají. Štěstí nad tím, že mám za sebou maturitu, vystřídal úlek, že mě nevzali na vysokou. Bez vysoké jsem si život vůbec nedovedla představit. Ale na 17. listopadu, jak si říkala jazyková univerzita, kterou brzy na to připojili k Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, byly jiného názoru. Měla jsem poskvrnu. Načichla jsem kapitalismem a nebyla jsem dělnického původu. Že jsem se od dětství zabývala jazyky roli, samozřejmě nehrálo. Nakonec mě vzali na potřetí. To už jsem měla zkušenost, že bez tlačenky neprorazím. Jeden z party na gymnáziu měl na Filozofické fakultě oba rodiče, filozofy Peškovi. Sám tam teď vyučuje historii a archivnictví. Já jsem k ním jezdila doučovat němčinu jeho mladšího bratra a Peškovi se na to už nechtěli dívat, jak mě na školu furt nikdo nechce. A zařídili mi, že jestli přeložím do němčiny nějakému docentovi snad 100 stránek jakési vědecké práce, on se za mě přimluví.
Bohužel ten rok zrovna neotevírali kombinaci angličtina-francouzština, ale mohla jsem být ráda, že aspoň jedna kombinace byla bez ruštiny. Angličtina-němčina. Ostatně na jazykové škole jsem se mezi tím po 2 roky mohla studiu jazyků věnovat stejně. Naši mi zaplatili 2 abiturientské kurzy a státnici jsem dostala tehdy i z té ruštiny. Ale stejně jako většina národa, čemu se člověk učí s odporem, to se prostě nenaučí a brzy zapomene. Ale hlavně bylo součástí těch abiturientských kurzů psaní na stroji a těsnopis. To se nám s mámou líbilo. Sledovala mou rychlost. Ovšem, já bych žádnou broušenou vázu nevyhrála. Ondra, ten se na překladatelství tlumočnictví dostal hned na poprvé. Trochu ho podezřívám, že na školu se přihlásil jen z nerozhodnosti, po mém příkladu. A na nástěnce jsem pak v Hybernské občas našla nějaké psaníčko. Jednou v obálce i svůj zčernalý šperk, který mi úžasně vycídil do stříbrna. Ten chemik fotograf. Jo, a pro něho jsem vždycky byla jednooká zrcadlovka. Na jedno oko skoro nevidím.

Kluků bylo na jazycích málo. Zatímco na fotografii, kterou jsem začala studovat hned po disertaci, bylo zas málo holek. Z jaké daleké budoucnosti ještě mávala digitální fotografie, která ono řemeslo neskutečně ulehčila a odstraněním technických zábran dovolila rozvinout naopak výtvarné vlohy holkám. Na vysoké se otvíralo vždy několik jazykových kombinací. Nás na té bez ruštiny bylo v kruhu jen 5, ale mívali jsme i společné předměty, hlavně s němčináři nebo angličtináři. Literaturu, tlumočení, gramatiku, fonetiku, konverzaci. A tak jsme se znali trochu i navzájem. Vzpomínám si, jak jsme si s holkama stěžovali, že ti 3 kluci, co tam jsou, za moc nestojí. A ejhle, na hodinách německé literatury vedl jí vševědoucí profesor Veselý, který občas zabrousil i do filozofie, se ukázalo, že jeden z kluků zná odpověď na všechno. Byl jednoznačně taky vševědoucí, jakoby z jiného světa. A pozval mě na výlet a do kina. A byl z Písku a vzal mě domů představit své mamince. Ta zas byla jak ze světa pohádek a po čase došlo k svatbě. Pavel se na tu školu dostal dokonce až na počtvrté, taky na nějakou přímluvu. V Československu na filozofické fakultě v podstatě neexistovala filozofie. Na nejvýš její dějiny a krom toho už jen marxismus-leninismus se svou politickou ekonomií. A tak se on, který se k filozofii dostal přes svůj obdiv k nebi, bezbřehému, nekonečnému, uchýlil k jazykům. Filozofové němčinu znát musí. Na svatbu nám přišla překvapivě i babička od Pešků. Z doučování mladšího vnuka jsem jí dobře znala. Obdivovala jsem manželství filozofa Jiřího Peška s filozofkou Jarkou Peškovou. Pavel se s nimi vídal na pokojových seminářích Jana Patočky. Byla to výrazná dvojice. Jenže babička nám na staroměstské radnici vyklopila, že její děti se na rozdíl od nás rozvádějí. Bylo to omen, rozhodně mi to vyrazilo dech a nikoho z nás to nepotěšilo. Ale zároveň ani nepřivedlo k následování. Od toho dne už uplynulo nějakých 44 let a rozvod žádný. Tak jestli jsem neměla pravdu s tím návratem do Československa.

0: pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Symfonie číslo 56 C-dur Josefa Haydna z roku 1774 je ve skutečnosti jeho 63. symfonií. Obsazení orchestru s trubkami, tympány a dvěma vysokými lesními rohy in C alto navazuje slavnostní ráz typický pro Haydnovy symfonie v tónině C-dur. Ten je však působivě vyvažován temnějšími odstíny charakteristickými pro období Sturm und Drang. Finální věta je pak brilantním perpetuum mobile blízkým tarantele. Symfonii číslo 56 C-dur Josefa Haydna si poslechneme v provedení bazilejského komorního orchestru hrajícího na dobové nástroje pod vedením Giovanniho Antoniniho. Nahrávka pochází z 18. dílu plánovaného kompletu Haydn 2032.

0: Dozněla symfonie číslo 56 C-dur Josefa Haydna. Bazilejský komorní orchestr řídil Giovanni Antonini.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Svou druhou sbírku nazvanou Skerci muzikály vydal Claudio Monteverdi v Benátkách roku 1632. Tvoří ji árie a madrigaly pro jeden až dva solové hlasy a basso continuo psané v moderním stylu. Z této kolekce si nyní vyslechneme kanzonetu Et e puro dunque vero pro soprán, sopránový nástroj a basso continuo. Solový part přednese Mariana Flores spolu se souborem Capella Mediterranea, který vede Leonardo Garcia Alarcón.

0: Vyslechli jsme kanzonetu Et e puro dunque vero z druhé sbírky skerci muzikály Claudia Monteverdiho. Účinkujícími byli sopranistka Mariana Flores spolu se souborem kapela Mediterránea, který řídil Leonardo Garcia Alarcón.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro klavír a orchestr číslo 22 S-dur zkomponoval Wolfgang Amadeus Mozart v prosinci roku 1785 ve Vídni. Podobně jako v jiných klavírních koncertech vídeňského období, i zde Mozart bohatě rozvinul své umění instrumentace. Orchestr zde není pouhým doprovodným tělesem, ale se solovým klavírem často vstupuje do souhry na způsob komorní hudby, což platí zvláště pro dechové nástroje, které mnohdy získávají až koncertantní úlohu. Koncert pro klavír a orchestr číslo 22 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta si nyní poslechneme v podání Christiana Betzeidenhauta, který hraje na kopii klavíru Antona Waltra zhotovenou Paulem McNultym. Freiburský barokní orchestr řídí koncertní mistryně Petra Millejans.

0: Dozněl koncert pro klavír a orchestr číslo 22 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Na kopii klavíru Antona Waltera hrál Christian Betzeidenhout. Freiburský barokní orchestr řídila koncertní mistryně Petra Millejans.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve 30. letech 18. století napsal Jan Dismas Zelenka celkem 3 solová moteta s koncertantním partem fagotu. Moteto Barbara Dira Efera pro alt, 2 hoboje, fagot, smyčcové nástroje a basso continuo z roku 1733 má podobu tříveté kantáty tvořené 2 áriemi s recitativem uprostřed. Zatímco oba hoboje jsou využity spíše orchestrálně, fagot se v první části prosazuje proti celému orchestru v brilantních figuracích. Mimořádně virtuózní sólový part byl určen kastrátovi altistovi. Na nahrávce, kterou za malou chvíli uslyšíme, jej zpívá kontratenorista Kai Wessel za doprovodu barokního orchestru Ensemble Inegal pod vedením Adama Victory.

0: To bylo moteto Barbara Dira Effera pro alt, dva hoboje, fagot, smyčcové nástroje a basso continuo Jana Dismase Zelenky. Solový part přednesl Kai Wessel, ensemble Inegal řídil Adam Viktora.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcový kvartet číslo 1 F-dur zkomponoval Ludwig van Beethoven v letech 1798 až 1800 a tiskem jej vydal roku 1801. Je prvním z šesti kvartetů opus 18, které Beethoven věnoval svému mecenáši, knížeti Josefu Františku Maximiliánovi z Lobkovic. Ve skutečnosti však nejde o první Beethovenův smyčcový kvartet, vznikl totiž až po dnešním třetím kvartetu. Smyčcový kvartet číslo 1 F-dur zazní v provedení souboru Chiaroscuro kvartet.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 1 F dur Ludwiga van Beethovena v provedení souboru Chiaroscuro kvartet.
1: Český rozhlas D dur.
0: Na závěr našeho pořadu jsme zařadili novou nahrávku mše H-moll Johanna Sebastiana Bacha. Toto dílo již po desetiletí vyvolává otázky týkající se interpretačního přístupu, zvláštní pozornost pak poutá problematika obsazení sborových partů. Sám Bach v dopise Lipské městské radě z roku 1730 uvedl, že sbor by měl mít alespoň 3 zpěváky na každý hlas, z nichž jeden by měl být koncertista, tedy solista. Dodává přitom ale, že ještě lepší by bylo, kdyby bylo možné obsadit každý hlas 4 zpěváky a mít tak každý sbor o 16 lidech. Tento dokument bývá vykládán různě. Někteří muzikologové a interpreti vycházejí z domněnky, že Bachovým ideálem bylo ve skutečnosti sólové obsazení jednotlivých hlasů. Zastánci sborového pojetí se naopak odvolávají právě na Bachův požadavek 3 až 4 zpěváků v každém hlasu. Italský dirigent a varhaník Andrea Marcon, jehož nahrávka za malou chvíli zazní, se ve své interpretaci zaměřil především na zvukovou vyváženost mezi sborem a orchestrem. Vychází přitom z provozovací praxe 17. století, která byla v Bachově době stále běžná a kterou skladatel zjevně považoval za samozřejmost. Rozdělení zpěváků na koncertisty a ripienisty. Některé sborové pasáže proto kvůli lepší zvukové vyváženosti s nástroji orchestru zpívají pouze solisté, zatímco v místech tuty se připojuje celý 24členný sbor. Mše H-moll Johanna Sebastiana Bacha nyní zazní v interpretaci vokálního souboru a barokního orchestru La Cetra se solisty Miriam Feuerzinger a Hanna Blažíková soprán, Carlos Mena kontratenor, Jakob Pilgram tenor a Tobias Berndt bas. Provedení řídí Andrea Marcon.